0: Hezký večer. Vítejte u pravidelného pátečního pořadu na kanálu, aby bylo jasno, jsme ve válce. Budu diskutovat s Janem Schneiderem, bezpečnostním analytikem, na tématy domácí i světové politiky. Začneme na mezinárodní scéně. Změní Donald Trump strategii Spojených států vůči Ukrajině? Volodymyr Zelenský přivezl z Bílého domu zprávu o poskytnutí licencí na výrobu raket Patriot. Na první pohled jde o zásadní průlom v obraně, který posune hranice zapojení Ameriky do konfliktu, ale podle včerejších zpráv z deníku Financial Times to nemusí být tak horké a my si řekneme aktuality. Zůstaneme u bezpečnostních hrozeb. Ruská raketa v polském vzdušném prostoru. Byla to pouhá technická chyba nebo vědomý test reakce na to? Rozebereme, zda bylo správné střelu nesestřelit a jestli podobné incidenty nezvyšují riziko přímé eskalace. Zabrousíme i na Blízký východ, kde skupina bývalých izraelských generálů varuje před katastrofou. Tvrdí, že násilí osadníků na západním břehu a oslabování palestinské samosprávy představují pro Izrael větší hrozbu než samotný sedmý říjen. Mají tato varování reálnou váhu? A v druhé polovině se zaměříme na domácí politickou scénu. Prezident versus ministr zahraničí. Petr Macinka zveřejnil SMS od hradního kancléře a tvrdí, že prezident nám neříká pravdu o odmítnutí jmenování Filipa Turka ministrem. Teď končí diplomatická zdvořilost a začíná politická nejednoznačnost. A narušuje zveřejňování soukromých zpráv důvěru v českou diplomacii? A u Petra Macinky ještě zůstaneme. Kritizuje Hrad, ale vlastního kandidáta na prezidenta stavět nechce. Dává takový postup politickou logiku? A může absence vládního kandidáta otevřít cestu pro silnou nadstranickou osobnost? Nebo jen posílí pozici Petra Pavla? A na závěr otevřeme téma státní kontroly. Vláda bere ochranku nejvyššímu kontrolnímu úřadu a přesouvá ji k České národní bance. Jde o pouhé šetření a odborné rozhodnutí policie nebo o skrytý tlak na nezávislou instituci, která hlídá státní peněženku. Tak, uvedla jsem vás do témat dnešního povídání s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem, se kterým se přivítám. Já tě zdravím, Honzo.
1: Já tě taky zdravím a zdravím i diváky a posluchače a prosím je, protože jsem si pořídil nový mikrofon kvůli různým stížnostem na nevyváženost našich hlasů, tak doufám, že to bude lepší. Eventuálně poprosím o okamžitou reakci do redakce naší, abychom to, když tak, upravili ten zvuk. Takže děkuji za tuto poznámku, že jsem mohl říct.
0: Tak já tě slyším velice dobře, což je důležité. A pojďme teda rovnou hned na první téma. Všichni jsme určitě se zájmem sledovali setkání, úterní setkání v Bílém domě Volodymyra Zelenského. Setkal se s Donaldem Trumpem a Donald Trump mu přislíbil licenci na rakety Patriot, protivzdušnou obranu. A Volodymyr Zelenský odjížděl s dobrým pocitem, oznámil to světu. Nicméně máme novou zprávu. Včera jsme se dozvěděli z Financial Times, že Donald Trump se včera, a já si vezmu brýle, abych to přesně citovala, že Donald Trump říká, nejsem si jistý a budeme se tím zabývat. To znamená udělení té licence, takže to zpochybnil. A já se tě chci zeptat, co říkáš tady tomuto obratu, je to taková aktualita, horká aktualita, kterou jsme se dozvěděli dnes.
1: No, já jsem od začátku, mě napadly takový ty dvě pořekadla český, jak se říká, slibem neurazíš a to druhý, nikdo ti nemůže dát tolik, kolik ti já toho můžu slíbit. Takže to je přesně výchozí pozice Donalda Trumpa, prostě řečičky podobné těm petropavlovským nápadům, jako ty L-159 Alka Ukrajině. Prostě je to takový okamžitý nápad, střeštěný, neprokonzultovaný, a pak, když přijede zpátky do Ameriky, tak oni mu naznačují, tak si asi po straně ťukají na čelo. A on pak, já jsem dokonce zaznamenal výrok, že Trump říkal, my musíme být trochu opatrní, komu poskytujeme licence. Vlastně licence na vybavení neudělujeme. Jo. Takže to je prostě během dvou dnů jsme zase tam, kde jsme byli předtím.
0: Ale on taky v tom rozhovoru říká, že by chtěl tu válku ukončit a že pošle na Ukrajinu, a jak jsem já teda to pochopila, tak to bude poprvé, co přímo na Ukrajinu přijedou jeho dva hlavní vyjednavači, což je Jared Kushner a pan Witkoff. Takže já se chci zeptat, nejsou tyto obraty, a my už si nějakou dobu to pozorujeme a nechci říct, že si na to zvykáme, ale chci se tě zeptat, nemyslíš si, že tady tato nejednoznačnost a ty obraty jsou součástí nějaké taktiky vyjednávací?
1: Asi ano, strategie tam není a v tom vidím prostě takovou občas nečekaně se měnící taktiku, čili strategii zatím nějakou vidět velmi těžko. Zřejmě ta snaha ukončit ten konflikt tam bude, protože asi zjišťují, počítat umějí docela dobře, že vlastně to nikam jinam nevede. Tihle ty dva vyjednavači se zřejmě budou podívat na tu Ukrajinu, jak to tam teďka dopadá, protože čím víc se Ukrajina dopouští těm útoků na civilní cíle, tak tím horší je odveta, balistická odveta, žádný patrioty nic nezmůžou, tolik patriotů ani nemají, ale oni opravdu už skoro žádný nemají. Navíc vedou minimálně dvě války a to znamená, že ta Amerika je vlastně nekrytá v případě, že by někdo se rozhodl na ně zaútočit, třeba jako Čína. Takže prostě myslím si, že jedou vabank a že se snaží to nějak ukormidlovat, takže oni mu zřejmě, možná jemu nebo tomu, kdo o tom není přesvědčen, o těch škodách, které trpí Ukrajina, tak se tam jdou přesvědčit na vlastní oči, aby je v té Americe přesvědčili o tom, že to prostě dál nemá cenu. Možná jdou taky přesvědčovat Zelenského, aby si zvolili nějakou ústupovou taktiku, protože rozhodně na to mírové jednání nemůže být vedeno s protivníkem, který je urážen a ponižován. Prostě musí to mít nějakou důstojnost, aby právě ty jeho lidi, aby Ukrajinci to mohli akceptovat. To znamená, prostě nemůžou to brát jako potupnou porážku. Nakonec vzpomeňme si na Versailles přes 100 lety, prostě to nemělo význam a v podstatě to tu první válku neukončilo, pouze jí to vlastně tak jako utlumilo a pak to vyhřezlo prostě o 20 let později a to si tady asi nikdo nepřeje. Takže já doufám, že to přece jenom bude mít nějaký racionální vyústění.
0: Já bych se tě chtěla zeptat ještě na takovou odbornější věc, ale já to čtu, protože mě to zajímá. Já si totiž myslím, že ať nám tady můžou všichni propagandisté říkat, jak je Ukrajina skvělá, jak je určitě získala zkušenosti, jak jsou technicky vyspělí a kolik vyrábí dronů, dokonce jsme viděli Lindsey Grahama jako v továrně na drony a tak dále, tak já si přesto myslím, že licence na tak sofistikovanou prostě zbraň nebo respektive obranný systém, že to nemůžou zvládnout. Že se na to musí podílet ze zahraničí. A jak to musí vyhodnocovat Rusko? Já si myslím, že jestli i toto není ta součást toho, že v podstatě to byl jenom takový nástřel, protože to by znamenalo, že by se jasně otevřeně ukázalo, že na té pomoci už přímo na Ukrajině spolupracují odborníci z NATO.
1: No tak to je ta hranice vlastně toho jakoby konfliktu dvou stran byla dávno překročena, ale všichni se tváří, že ne, protože ono je to provokace ze strany Západu veliká, ale Rusové se nechtějí nechat vyprovokovat v podstatě se chovají jako v tom 41. roce, kdy to nacistické Německo prostě furt tlačilo, provokovalo a Rusové tenkrát vlastně na to neodpovídali. Tady sice odpověděli tou speciální vojenskou operací, ale nechtějí eskalovat, nechtějí se prostě nechat vytočit. Takže je to takový všechno strašně neupřímný, pokrytecký, nedůstojný. Prostě celý ten konflikt je takový, mě to připomíná takovou, jako nechci urážet vesničany, a takovou prostě nějakou spíš pavlačovou hádku, jo. Nemá to prostě žádný kontury a neprofiluje se z toho žádná osobnost, nemluvíme-li teda o ruském ministrovi zahraničí Lavrovovi, který vlastně konzistentně vystupuje po mnoho let a na jeho vystoupeních se dá vysledovat prostě ta eskalační linie celého toho konfliktu.
0: Jestli můžu, tak půjdeme dál, protože ano. Ty jsi použil eskalace a eskalační konflikt, no a já si myslím, že se právě k takovému tématu teď dostáváme, protože teď po mohutném útoku ze strany Ruska, raketovém útoku ze strany Ruska na Ukrajinu se stalo to, že jedna ze střel narušila vlastně vzdušný prostor Polska. Poláci vzlítli jejich F-16, to jmenují, nesestřelili tady tuto raketu a teďka se dohadují tedy, jestli to byla chyba, jestli se stala chyba, nebo jestli to byla provokace. My samozřejmě takových případů jsme byli svědky už vícekrát, ať to bylo poprvé už v roce 2022 v tom Polsku, že jo? A nedávno to bylo v Estonsku. Jak hodnotíš, jak dalece nebezpečné jsou takové momenty, které se samozřejmě mohou stát dneska a zda to někdo, jestli nemůže být nějaká skupina, součást, protože ta Evropa se pořád nechce bavit o míru a diplomaci, ta pořád chce válčit, jestli nemůže tam dojít třeba i k nějakému zneužití momentu, kdy dojde k té eskalaci.
1: Já si myslím, že se točíš kolem té ústřední otázky, zdali, čí to byla raketa a kdo ji vypustil. Mm. Je možné opravdu, že to byla raketa ruské výroby, ale to furt neznamená, že ji vypustili Rusové. Tam se stačí narýsovat jednoduché kružnice toho doletu, jestli je možné, aby raketa nebo ta střela tohoto typu, ona to nebyla raketa, ale střela s plochou dráhou letu, jestli mohla dolítnout z Ruska. Podle mého soudu asi ne. Proto ty reakce Donalda Tuska byla velmi zajímavá, protože on řekl, že se nedomnívá, že by ta raketa byla vypuštěna s cílem zasáhnout Polsko. On to tak jako tu hranu ostrou otupuje, protože je možné, že se přijde na to, že to byla zase ukrajinská provokace, buď to tu střelu převzali do řízení, anebo ji sami vypustili. Právě proto, protože Ukrajina dělá všechno proto, aby zabránila mírovým jednáním, aby se dostala prostě k těm zbrojním dodávkám ze západu, prostě aby neupadla v zapomnění, protože ono po 5 letech to už spoustu lidí a politiků přestává bavit, už to přestává hrát takovou roli v těch průzkumech veřejného mínění. Takže se potřebují prostě nějak zviditelnit. Možná i proto tu raketu nesestřeli, možná ji nestihli sestřelit, protože ona, jak se říká, zmizela z těch radarů. Takže je to celý nejasný, pouze jasný je na tom ten Rutte, šéf NATO, který zase vystupuje jako naprostý idiot, že ještě ta raketa nevychladla na té zemi a on už věděl prostě, kdo ji sestřel, kdo ji vypustil a proč. Jo. Takže tam je zcela zřejmý, že to bylo prostě nahrávka pro ty pošuky tohodle typu a jsou všechny důvody zkoumat varianty, nejrůznější varianty, než jenom tu prostou, která je možná i technicky vyloučená.
0: Ne, já ti děkuju, ty jsi přesně zase odhadl to, na co já teda myslím a myslím si, že nejsem sama. Já totiž opravdu začínám mít obavy z Ukrajiny jako takové a z Evropy jako takové a z těch evropských lídrů, kteří prostě nechtějí ten konflikt ukončit a já se bojím právě tady těchto momentů, aby k nějaké eskalaci nedošlo a navíc ta raketa padala do absolutně neobydlené oblasti, jako jo, takže vlastně tam nehrozilo ani to, že by ohrozila nějaké obyvatele nebo tak, tak já se obávám toho, že prostě asi by si to bude přibývat tady těchto momentů, nevím. Máš ještě něco tady k tomuto tématu?
2: Nemám.
0: Anebo půjdeme dál? Nemáme. Takže budeme doufat, že se to nebude opakovat. Já teďka k tomu dalšímu tématu a ten se týká Blízkého východu si dovolím, protože bych chtěla, aby to zaznělo přesně, to přečíst. Chci se tě zeptat na situaci, která se teďka začíná být zajímavá v Izraeli. Skupina bývalých generálů izraelské armády a bezpečnostních služeb zaslala Donaldu Trumpovi velmi ostrý dopis. Varují, že situace na západním břehu Jordánu se stává hrozbou pro samotný Izrael. Tvrdí, že bezpečnostní složky jsou politicky omezovány. Členy izraelské vlády obvinují z toho, že extremisty chrání. Varují, že pokud bude pokračovat násilí osadníků a oslabování palestinské samosprávy mohou být důsledky pro Izrael ještě ničivější než ten útok. A taky tady říkají, že mohou ohrozit Abrahamovy dohody a zájmy Spojených států na Blízkém východě. Myslí si, že tak tento dopis, že to může nějakým způsobem pohnout s Donaldem Trumpem a že to má svou váhu?
1: No, myslím si, že ten dopis má obrovskou váhu, protože pod ním jsou podepsány skutečně, jak se říká, šajby. Lidi, kteří emeritní zpravodajci a vojáci, kteří veteráni, kteří skutečně sloužili v ozbrojených zpravodajských složkách, nasazovali svůj život a teďka prostě zachovali si tu profesionalitu a tu pravdivost té informace nadsazují prostě nad svoje osobní třeba nepohodlí nebo prostě urážky nebo co to může následovat. Oslovili prezidenta Trumpa, protože si nemyslí, že by Netanyahu vrtěl Trumpem, ale vědí, že prostě k tomu jsou potřeba oba. Možná spíš bych od toho odvodil ještě to, že prostě ta Amerika měla vždycky vrch a že ten Izrael prostě teďka akorát zlobí, ale prostě ve skutečnosti bude muset udělat prostě to, co ten Trump rozhodne. Takže já mám k tomu veliký respekt, k tomu, co píšou, protože když si vzpomenu, to je ale mnoho a mnoho let, to byl 98. rok, když jsme tam s Jardou Baštou byli, tak ty kolegové na Shinbet mě právě říkali, byli z toho takový strašně špatní, prostě, že Shinbet musí rozpracovávat problematiku židovského terorismu. Tenkrát to bylo politicky, vždycky to je politicky takový, jak se říká, vachrlatý, jo, ale prostě oni tam na tom dělali a věděli prostě, že nemůžou dělat nic jiného, prostě, že do toho musí jít, jo, že tam skutečně se odehrávají věci, které prostě oni jako lidé, kteří mají dodržovat, vynucovat dodržování zákona, prostě nemůžou opominout. Takže toto si myslím, takhle, není to vůbec první hlas, poprvé, co by se ozvali v Izraeli. Myslím si, že celkem sílí ta počet a váha těch hlasů. Na druhou stranu ta manipulace strachem a těmi médii tam taková, oni totiž, tam bylo spousta takových velmi nadějných chvil v těch izraelsko-palestinských vztazích, a nakonec vždycky do toho někdo hodil vidle a já cítím jako z té většiny izraelských voličů takový pocit, že oni říkají, no to jsme se vždycky zklamali, tak do toho prostě praštíme silou, jako prostě ta síla je přece jenom taková, to jako nesklame, jenomže ono právě to práskání pěstí do stolu a tak dál v podstatě nikam nevede. Já psychologicky tomu rozumím, že jednání o míru s partnerem, který prostě mnohokrát, dá se říct, zklamal, jo. Když to vemu z izraelské strany, Palestinci můžou říkat samozřejmě to samý. tak je velmi nejistý, kdežto přece jenom, když se bojuje, tak každý má v tom trošku jasno, prostě je to boj o život, na život a na smrt a do těchto těch riskantních mírových akcí prostě se chce menšině voličů, proto právě vyhrává tato válkychtivá strana. Napadlo mě, že tady je právě podobný fenomén jako na té Ukrajině, že tady jsou lidé, kterým prostě ten konflikt vyhovuje. Takže to je prostě, když odhlídneme od prostoru, od motivu a tak dál, prostě taková to válečné štvaní, prostě to je fenomén, který je přítomný v celé historii lidstva. No.
0: Ale stále nabízí otázka, nakolik ještě je Izrael vlastně právní stát, jako když přehlíží a jsou tam ty politické tlaky, že to se nějakým způsobem toleruje ten terorismus. A já se tě zeptám, má to samozřejmě souvislost s blížícími se volbami?
1: No, samozřejmě, takhle, ten dopis asi ne. Právě, že Bibi Netanyahu se na tomhletom musí orientovat a to jeho lavírování prostě je, zdá se, čím dál bezvýchodnější, protože množí se počet lidí, kteří třeba by i zastávali podobné postupy, ale prostě s tím tím, jak to dělá on, už souhlasit nemohu, protože tam jak sláma z bod z toho kouká prostě ta jeho snaha tu situaci prodlužovat, aby nemohlo pokračovat jeho trestní stíhání. Jinak, co se týče vlády práva, no ono to je vždycky těžký, ale tam ty snahy těch soudů jsou, jenomže ty soudy nejsou taky úplně vždycky nestranný, respektive některé výtky vůči soudům mají, zdá se, racionální.

0: Nakonec to víme i u toho našeho vojáka z toho Afghánistánu, to jeho trestní stíhání je taky zvláštním způsobem, může být nahlížen z jedné i z druhé strany. A když si vzpomenu na to, jak tenkrát ti americkí vojáci přetrhli to lano u té lanovky v Itálii, že tam bylo asi 17 nebo 19 mrtvých, no a pak prostě odjeli do Spojených států, zavřela se voda, nebyl stíhaný vůbec nikdo, jo, takže a to nemluvíme o Vietnamu, že jo, o podobných věcech, no, takže ono je dobrý, takhle, nedává to příliš optimismu, ale zase je dobrý prostě to nehrotit jako proti jednomu případu, proti jedné zemi, prostě to je problém, který je velice obecný.
1: A jak dalece to může ovlivnit Donald Trump? Nebo myslíš si, že vůbec chce do toho vstupovat a ovlivnit? Bude slyšet na ten dopis, anebo bude čekat na podzimní volby?
0: No, jde o to, co si bude myslet, že mu nažene více hlasů ve Spojených státech. Jo?
1: Asi tak, ona rozumím.
0: Křesťanští sionisté tam mají velkou sílu, ale na druhou stranu ty volební průzkumy nebo ty průzkumy veřejného mínění zase zaznamenávají jako veliké snížení obecné podpory Izraele. Takže já si myslím, že se zase bude rozhodovat nikoli věcně, ale bohužel prostě co se týče těch předvolebních průzkumů.
1: Rozumím. Tak můžeme jít na další téma, dostaneme se domů, dostaneme se, já nevím, jestli jsi to viděla, ale já jsem to viděla živě, kdy ministr zahraničních věcí Petr Macinka ve svém úterním streamu na XTV zveřejnil SMS zprávu, kterou dostal od kancléře Vašiny, kterou psal ale prezident Pavel, protože reagoval na rozhovor prezidenta Pavla, který se odehrál asi před 10 nebo 14 dny na Pražském hradě, byl to rozhovor pro iDnes, kde podle něho, já to řeknu kulantně, prezident Pavel neříkal pravdu a dokazoval tam časovou souvislostí, že prezident na hradě tvrdil, že poslal SMS-ku 15 minut po skončení schůzky s Petrem Macinkou, kdy se bavili o tom, jestli prohození rezortu Ministerstvo životního prostředí za zahraničí u Filipa Turka, jestli to bude akceptovat, tak ta prodleva tam byla 3-hodinová. Popsal divákům, že tam stáli za dveřmi už nachystaní 3 poradci a evidentně probíhala 3-hodinová porada, no a ta SMS-ka nebyla jednoznačným zamítnutím Filipa Turka. Co si myslíš o tom, že se tyto věci dozvídáme? Teď samozřejmě všichni víme, že ten konflikt bude pokračovat, eskaluje, ale jaký na to máš názor? Je to správné, co říkáš na zveřejnění té SMS zprávy jako reakci?
0: Rozhodně si myslím, že Hrad zveřejňoval Macinkovi SMSky, takže proč by nezveřejňoval Macinka? Navíc toto není nic jaksi pejorativního, toto je naprosto věcná reakce a jestliže on řekl, že to zamítl a ta SMS-ka zněla jinak, tak naprosto se nedivím a v podstatě souhlasím s tím, že on to zveřejnil ten text ku konfrontaci, protože tu konfrontaci si v podstatě vykladoval Hrad sám svými kluskými řečmi. Já bych řekl, že to je prostě, ano, je to lež, ne, že nemluví pravdu, on lže, vymýšlí si, prostě flikuje to, nemluví jednoznačně, ovládají ho ty poslanci, teda ty poradci, nebo oni to nejsou poradci, oni to jsou konzultanti, nebo kdo ví co, přátelé po telefonu, kdo ví koho všeho, on vůbec poslouchá a je z toho občas magor, takže jednou řekne to, po druhý řekne to a je to celý spíš smutný a směšný, jo. Je to tragikomedie, prostě tohleto, co se tam hraje, je to velmi nedůstojný a nevím, proč se do toho pouští, prostě když nemá čistý svědomí, prostě on tu SMS-ku určitě, já nevím, jestli na ní zapomněl, prostě, ale poslat tu SMS-ku a pak tvrdit do médií, prostě úplně něco jiného. nevím, jak to nazvat, prostě je to

0: Ubohost, no.
1: No ja ti môžem říct, ja som čekala na tvoj názor, pretože my sme sa o tom nebavili. Ja s tebou súhlasím a ja ti chci říct jednu vec. Ja som niekoľkrát řekla našim divákom, že ja Petra Koláře znám od roku 97 a ja čtu a poslouchám, co říká a poslouchám jeho rozhovory, pretože ten človek se vždycky od niekud vynoří a ta SMS-ka z počátku zněla, že tak arogantne impertinentním způsobem, kdy hned na úvodu vzpomněl prezident Pavel, který já si myslím, že to psal Petr Kolář, vzpomněl akustických problémů na hradě, což bylo míněno jaksi ironicky a arrogantně. Tím měl na mysli, když byla Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem na hradě a byl tam ten nejednoznačný výstup z jednání a debaty kolem důchodu. Takže začít SMS-ku předsedovi strany, s kterým se domlouvám na jmenování ministra vlády z jeho strany, takovouto impertinentní urážkou, tak já si myslím, že ten rukopis je zcela jasný. Takže ano, máš pravdu, říkám, že s tebou souhlasím, protože je to opravdu ze strany hradu provokace a pokračuje to a asi toho budeme svědky dál, ale já se tě zeptám jinak. Určitě to otráví spoustu lidí, protože jsme rozděleni na dva tábory, ale já se tě chci zeptat, myslíš si, že když už to vidíme, že se to dostalo i do zahraničí, teď mám na mysli summit v Ankaře, že nás to bude poškozovat v zahraničí, třeba tady tento nesoulad, tato kohabitace, která teď probíhá
0: Myslím
1: a
0: si,
1: bude
0: že
1: probíhat?
0: Na tohle tu otázku už reagoval někde Luboš Zaorálek. A říkal, no ono, to je někde ještě horší, takže oni se na to budou koukat s pochopením a příliš do toho nebudou vrtat, protože tím by zase jenom dávali návod jim nepříliš přátelsky nakloněným novinářům, aby se podívali prostě do minulosti těch kritizujících politiků zvenku. Takže já myslím, že to je prostě takový, jako je to trapný, no, prostě víc ne. Já si opravdu tady postrádám prostě nějakou velikost a nějakou noblesu. Jo. Noblesa, to je to správné slovo, co nám tady v těch reakcích politických chybí. Já opravdu marně vzpomínám prostě, nebo asi bychom museli dlouho přemýšlet, kdo kdy jednal noblesně. Paradoxně si vzpomínám, že takový vtipný noblesní poznámky měl Schwarzenberg. Jo.
1: Ano.
0: Ten to měl v repertoáru celkem, člověk s ním nemusel souhlasit, ale bylo to vtipný a bylo to na úrovni. Jo. Já si vzpomínám jednou, když unavený Karel Schwarzenberg po nějakém večírku spočíval tak jako v polodřímotě a nějaký takový devotní poddaný se loučil a říkal naschledanou, pane barone, nebo co, a on mu říkal, již tak hrabě, ty vole. No, to bylo moc pěkný, prostě byl takový lidský a tady mě právě chybí i třeba takový to, on uměl to slovo takový vulgárnější vtipně zasadit, bylo to v tom, že nebylo používáno příliš často, že jo? Takže pak to prostě mělo i určitý půvab, jo. Ale tadyhle si říkám, tohle to je prostě to, co sledujeme. Ty víš dobře, ty znáš to divadlo, ty víš, že asi nejlíp tomu odpovídá slovo šmíra.
1: Máš naprostou pravdu a jenom ti řeknu, že nemůžeme hledat noblesu tam, kde nikdy nebyla, protože já mám takový pravidlo, kdo o tom mluví, nedělá to. A Petr Kolář má neustále ústa plná diplomacie a když posloucháš, jak já ho mám naposlouchanýho, tak vždycky začíná tím já ze svých diplomatických zkušeností a teď tam řekne tu plejádu těch velvyslanství. Takže ano, jako máš naprostou pravdu, ale já si myslím, že zůstaneme ještě u Petra Macinky, protože ten neposuneme se moc dál od toho hradu, protože to mě zaujalo velice. Jak jsem říkala, že jsem se na to dívala živě, tak Petr Macinka tam řekl, že by vláda neměla stavět svého stranického kandidáta do těch prezidentských voleb a samozřejmě, že řekl taky správně, s tím já souhlasím a říkám to dlouho, od jak živa, teda, že přímá volba byla obrovská chyba, které jsme se dopustili jako zásah do našeho systému parlamentní demokracie, takže on říká, že by to měl být kandidát, který vzejde opravdu z lidí, když už jsme se dopustili toho činu, že jsme to ve sněmovně odhlasovali, tu přímou volbu. No, co ty si o tom myslíš, protože někdo mi si myslí, že to postrádá logiku, já si to nemyslím.
0: Já nevím, jestli mluvil za vládu. Já mám pocit, jestli nemluvil prostě jenom za motoristy, že motoristi nebudou stavět, protože kdo jiný než vláda to tady má stavět jako milion chvílek nějakýho nebo nějaká neziskovka? Nebo to...
1: Ne, on samozřejmě mluvil za motoristy, ale já mám pocit, že to vyznělo celkově, jako že je to jeho názor, samozřejmě názor malé koaliční strany, ten samozřejmě může mít, ale o to se nediskutovalo na vládě samozřejmě.
0: No, vzhledem k tomu, že mezi motoristy je ze stran vládní koalice nejvíc těch, kteří volili Petra Pavla, tak mám takové podezření, jako jestli to náhodou není návod, jak toho Petra Pavla tam udržet i na druhý mandát, jo? Protože prostě nezvolit silnou osobnost celou silou prostě té vládní koalice s využitím prostě podpory celé této koalice je naprosto sebevražený, jako odkud by se kdo měl vynořit, jaká osobnost. Hmm. Prostě opravdu tomu moc nerozumím. Tady spíš bych to viděl jako taktiku, že teď o tom nechtějí mluvit, jo? Že to nechají prostě běžet tu prezidentskou kampaň, velmi předčasnou prezidentskou kampaň, která se velmi unaví, velmi vyčerpá, když nebude s nikým srovnávána, jestli si nechávají toho kandidáta prostě až na velmi silné finále, které může být jako brutálně silné a mělo by být, tak tomu bych rozuměl, že teďka ho nechají prostě teda, ať se vypovídá, ať se strapňuje, ať je ho všude plno a až lidi budou mít strach otevřít sardinky, aby tam na ně nekouk prostě Petr Pavel, tak v tom okamžiku tam nasadit nějakého svého kandidáta, to pokládám za jednu z velmi rozumných variant. Jestli to je vítězná varianta, nevím. Ale takhle, kdybychom to takhle pojali, tak pak ano.
1: No, ono je to vůbec na diskuzi o tom, že v podstatě dokud byla ta volba na Hradě, volila vlastně poslanecká sněmovna a volil Senát, tak tam to jasně jako logiku dávalo, tam ta logika byla jasná a samozřejmě, že pokud chceme udržet naši demokracii, tak demokracie stojí na politických stranách. Jako možná, já si taky myslím, že se to oddaluje, protože není rozumné s tím kandidátem přijít včas a u motoristů ještě vidím další aspekt. Oni se teďka vlastně přidávají v rámci těch senátních voleb, které budou velice důležité k tomu, že budou podporovat kandidáty spolukoaličních stran ve vládě do toho senátu.
0: Jenom mě napadlo, když si spočítáš teď sněmovnu a senát dohromady, tak by vyhrál Petr Pavel.
1: No to určitě, když se podíváš na Senát, tak v každém případě.
0: Takže je potřeba, aby posluchači se zamysleli nad těmi podzimními volbami, protože tam je šance opravdu s něčím docela výrazně pohnout.
1: Já si dokonce myslím, že teďka, jak to eskaluje, když je okurková sezóna, je léto, takže si myslím, že teďka sledujeme už vlastně tu kampaň, která se týká právě toho Senátu a těch komunálních voleb. Takže všechno se vším souvisí, jsme pořád v kampani. Myslíš si, že můžu jít na další téma?
0: Určitě.
1: Tak, máme tady téma Nejvyšší kontrolní úřad. Vláda se rozhodla po vyhodnocení policie, že přesune ochrannou službu policie z Nejvyššího kontrolního úřadu do České národní banky, protože se domnívá, že Nejvyššímu kontrolnímu úřadu žádné nebezpečí nehrozí a že prostě já si vůbec nemyslím teda tak, jak je to tady položeno, že by se Nejvyšší kontrolní úřad měl něčeho obávat, takže já to prostě považuji za logické řešení a ne řešení nějak politické. To mě zajímá tvůj názor jako odborníka, já nejsem.
0: Já akorát nevím, ten přesun k té České národní bance. No, teď jsme ve zprávách slyšeli, že někdo z České národní banky zdefraudoval nějaký peníze, ale tomu opravdu prostě žádná ochranka nepomůže. Jo? Čili tomu trošku nerozumím. Rozumím tomu, a to totiž není vůbec věc politická, to je věc podstatě každoroční analýzy policejní, že vyhodnocují, které objekty jsou ohroženy, na které objekty prostě ty kapacity policejní dát a které by se bez toho obešly. A policie samozřejmě trpí tím, že ty prostředky nejsou neomezené a že by je radši měla prostě na operativu nebo na pořádkovou činnost, než někde, aby stály u nějakých objektů. Co se týče prostě toho, vím, že to NKÚ není poprvé navrhováno, jako že by ztratilo tu policejní ochranu. Podle mě to opravdu v tom není žádná politika, prostě to nejprostší vysvětlení bývá většinou nejblíž pravdě. K tomu si dovolím odskočit. Už jsem říkal, v tom 98. roce jsme byli s Jaroslavem Baštou v Izraeli, já jsem tam pak měl ještě jednání na Shin Bet a oni mi říkali, hele, můžeme se tě na něco zeptat, proč česká policie omezila doprovody izraelského velvyslance po Praze. A byl to rok 98, byla taková napjatá finanční situace. Já jsem se tam teda kroutil a říkám, hele, je to blbý, ale je to kvůli benzínu. No, tak oni jako, jo, dobrý, tak jo, díky. No a za nějaký čas přijel, mi volal kamarád, šéf protiteroristického odboru policie, který přijel z jednání z Izraele a říkal, hele, pojď na pivo, musím něco povím. Tak jsme šli na pivo a on říkal, hele, byl jsem tam na Shin Bet a oni říkali, hele, proč ta česká policie omezila doprovody izraelského velvyslance po Praze? A on mi říkal, hele, tak jsem se tam kroutil prostě a jsem říkal, je to fakt blbý, ale je to kvůli benzínu. A oni prej se rozzářili, něco z nich spadlo a prostě říkali, no my jsme se na to ptali pana Schneidera, ale nechtěli jsme tomu věřit, že to je takhle. Takže si to ověřovali, jak říkám, prostě ty... To hospodaření, já se přiznám, někdy ta policie hospodaří, takže my jsme, když jsem dělal v kanceláři policejního náměstka Lenci Jakubíka, tak my jsme tam měli služebního favorita a ten měl letní gumy, jo. Furt je zimě, jo. Takže prostě někdy se tam šetří fakt jako už přes závit, jak se říká, jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, že byste debata o tom, které objekty by měly být více a méně, či méně chráněny, by neměla probíhat veřejně, protože to jsou už taktické informace, které se podbíhají, naprosto logicky podbíhají utajení. Takže to, jak to vyhodnocuje policie, to je věc, kterou má diskutovat s poslanci, protože tam jsou od toho příslušné parlamentní výbory. Tam je to prostě v určitém stupni důvěrnosti a tam můžou říct některé věci, které prostě na veřejnost pustit nemůžou. Jo. Takže já si myslím, že by ta debata opravdu se neměla rozehrávat přes média, ale že by se prostě měli pánové, i pan Kala, prostě velice respektovaný muž, že jo, tak by se měli sejít v té sněmovně nebo na policejním prezidiu prostě a měli by si to chlapi vyříkat prostě úplně v klidu. Tohle to si myslím, že není úplně nejvhodnější způsob.
1: Já si taky myslím, že by to měla být ryze odborná debata, ale pan Kala jako se proti tomu ostře ohradil. Já jsem si ještě vzpomněla na pana Voleníka, prvního šefa nejvyššího kontrolního úřadu a nepamatuju si vůbec, že by někdy nejvyšší kontrolní úřad měl jakoukoliv ochranu ze strany policie, ale on Kala argumentuje tím, že v podstatě NKÚ pracuje s utajovými informacemi, že součástí je také parlamentní knihovna a tak dále a navíc ještě tady je ten nový faktor, že součástí kontroly NKÚ, že by měla tam spadat veřejnoprávní média a to už teda se mi zdá trošku jako sci-fi, protože když víme, co se děje v našich veřejnoprávních médiích, pamatujeme si spacáky, stávky, jestli nás chce pan Kala upozornit, že hrozí NKÚ nějaké nebezpečí a to by mě teda opravdu zajímalo. Já se omlouvám, že mám takový ironický úsměv, trošku zajímal tvůj názor na to, jestli to může být i toto, tento důvod, že pan Kala chce, že se to rozšiřuje o ty média.
0: Myslíš, že ze strany České televize a rozhlasu, že hrozí nebezpečí.
1: Ano, to se tě ptá právě.
0: Velmi, velmi vtipná douška, ale nemyslím si, že to jde takhle. Jenom ještě k tomu Voleníkovi, oni totiž seděli tenkrát v jiném objektu než teď a neměli tam vlastně tu parlamentní knihovnu a ten archiv, jo, takže proto si myslím, že ta situace je odlišná, ale tam jde asi o to, že prostě nebyl by to první státní úřad, který bude mít nějakou soukromou ochranku, ale tam jde samozřejmě o rozpočet, protože když to chrání policie, tak to nejde z rozpočtu NKÚ. Jo. Takže tam je prostě zase to nejjednodušší vysvětlení je pravdě nejpodobnější.
1: Možná si pan prezident NKÚ poslechl některé výstupy stávkujících Moláčku a dalších redaktorů a třeba dostal obavy a teď si budou muset tu ochranku platit sami, ale to už je, to máš pravdu, ano. Já si myslím, že nám utíká čas a vždycky jsme rádi, když dostanou prostor naši diváci k dotazům, tak bych je poprosila, jestli pokud nemáš nic dalšího k tomuto tématu, nechceš ještě něco říct, tak bych nejdřív poprosila naše diváky, zda by mohli posílat do režie a do studia své dotazy a budu se těšit, když nám představíš knížku.
0: Já si před tou knížkou ještě dovolím trošku zavtipkovat. Byl jsem na akci Svatopluku, kde vystoupil zpěvák Martin Maxa a řekl, že sleduje ten náš pořad a že se mu líbí, když se tam objeví občas něco vtipného. Takže já jsem si připravil jenom takový kratoučkej vtip, aplikaci jednoho starého vtipu, jak jeden nejmenovaný prezident řekl, že si natolik váží své cti a pověsti, že si je nechal pojistit na 10 milionů. A pak dostal dotaz, a co jste udělal s tolika penězi? Doporučím ještě před knížkou jednu akci a to je příští sobotu 8. srpna v Míšov, Brdy a to muzeum od 11 hodin. Andor Šandor tam bude vystupovat nejenom v roli přednášejícího, ale bude tam i bubnovat se svojí skupinou Hard Barok. A bude tam pan prezident Zeman a jestli to dobře dopadne, tak to bude moderovat paní Jana Bobošíková. Takže doporučuji, podívejte se, najděte si stránky Atom muzea a tam jsou všechny podrobnosti. Co se týče doporučené četby, velmi zajímavá knížka. Frederik Baldán napsal knihu, která se jmenuje Ursula Gates, von der Leyenová a síla lobby v Bruselu. A je to opravdu zajímavé, protože on tam rozebírá to podezření z korupce, zneužití moci a ničení dokumentů v souvislosti s tím Pfizer Gate, vlastně s těmi smlouvami s Pfizerem. A velice přesně to dokumentuje, protože ten Baldan byl lobbysta při Evropském parlamentu do té doby, než dal trestní oznámení na Uršulu a pak mu byl ta lobbystická licence odebrána. Mimo jiné je to zajímavé, že on se obrátil na Evropskou veřejnou ochránkyni práv Emily O'Reillyovou, která zahájila vyšetřování a té byl přístup k těm zprávám SMS odepřen. A potom v reakci na to komisařka Evropské unie pro transparentnost Věra Jourová uvedla, že vyhledávání textových zpráv mezi von der Leyenovou a Boudlem nepřineslo žádné výsledky. A pak to došlo vlastně k tomu, že se rozhodli požádat von der Leyenovou, aby na otázky odpověděla v soukromí někdy v budoucnu. Takže jedna z největších korupčních afér vůbec v dějinách moderní civilizace skončila tak, že ta podezřelá na to odpoví někdy privátně a až bude mít čas. Takže to si myslím, že je strašně zajímavý. Já se omlouvám, doporučuji tady knížku, kterou jsem ještě nedočetl, ale jak jsem se do ní začetl, tak jsem si říkal, to o tom se musím zmínit, protože to spoustu lidí určitě zaujme.
1: Takže já ti děkuju a poprosíme do režie o otázky.
0: Tak, nedaleka zdraví do Havlíčku a Brodu. Díky moc. My zase zdravíme z Havlíčku a Brodu. Možná to není náhoda, ale Španělsko odmítá požadavky na to vzápětí čelí obrovské migraci. No, já si myslím, že ta migrace byla ale způsobena rozhodnutím španělských soudů ohledně legalizace migrace. To byl zřejmě spouštěcí moment a pak taky zřejmě to mohla být nejenom to, že oponuje Spojeným státům, ale že si drze dovolili v Americe vyhrát fotbalový šampionát. Ne, to je trošku pokus o vtip. Samozřejmě, že se ty věci nedají úplně vyloučit, vyhodit z kontextu, ale nemyslím si, že by to byl ten spouštěč. Ten si myslím, že byl právě v tom rozhodnutí těch španělských soudů. Pěkný večer. Pana Schneidera je velice dobře slyšet i rozumět, takže jestli mikrofon zapůsobil, pán mu zaplat. Děkuju za reakci. K těm mikrofonům jsou oba kvalitní, jsou nevyrovnané úrovně. Paní Dostálová je moc, pan Schneider je málo asi tak. No ale to je tradičně a to už opravdu nevíme, co s tím dělat, protože já už jsem vystřídal několik mikrofonů a vždycky ta úroveň ode mě jde slabší než od Kateřiny. Mikrofon je super, dobře. Tak jo, jak je to, co máme dál? Katastrofu vidím, že nikdo z vlády nemají kandidáta na prezidenta. Pouze motoristé jednoho, to si dělají srandu. No motoristé teďka řekli, že nebudou stavět a já si myslím, že asi není úplně takticky nejvhodnější říkat o možných kandidátech. Prostě je potřeba taky jako na tom pracovat. Je potřeba asi to nechat uzrát a je potřeba hlavně se na tom v rámci té koalice dohodnout, jo, aby tam pak jako nezačali zase nějaký odštěpenecký typ, protože tady si myslím, že jde poměrně o dost. Ne, že by ta vláda a sněmovna s tím Hradem prohrávali, ale opravdu si myslím, že tady maříme energii, maříme čas naprosto čelením naprosto dětinských provokací, jo, dětinským provokacím. Jo, prostě to je něco tak nedůstojného, tak zbytečného. Prostě když budou mít kvalifikovanou oponenturu, jsem s ní, protože kvalitní oponentura může pouze zvyšovat, zkvalitňovat výkon té vlády. Ale tohle to je prostě jenom takový, to jsou poťouchlosti. Paní Dostálová by mohla nahradit dědka Pavka. Já nevím, jestli je už dědek, ale rozhodně bys na tom Hradě, ano, jako dámě by to určitě slušelo na tom Hradě víc, takže to by bylo, akorát co by tomu říkal první muž na Hradě, jako ne první dáma.
1: Nestoupíš dvakrát do téže řeky.
0: Ne, ale tvůj muž, co by tomu říkal?
1: No, já si myslím, že to nepřipadá vůbec v úvahu.
0: Není před desátou hodinou. Na Seznamu mluvili o Trojmoří. Jak vidíte vliv na takový pohyb v Evropě a pomohlo by nám to? Trojmoří si myslím, že ta idea je blokovaná Polskem. Tam ten Balt tam prostě není a Poláci si jedou prostě svoji hru, hrajou si svoji ligu, takže tam si myslím, že ne. Ale on o tom mluvívá velmi odborně Petr Drulák, poslechněte si ho. Tam je právě ta idea toho ty podunajské spolupráce, jo, těch států kolem Dunaje, čili to je spíš ta střední a jižní Evropa a to si myslím, že je velice realistický, protože brát do úvahy Polsko je taková, řekl bych, ideologie zpozdilá o mnoho let. Prostě nevidím to s těmi Poláky a navíc oni ty Poláci ani sami, řekl bych, teď nevědějí sami, co tam bude. Italské ministerstvo vnitra nařídilo uzavření námořních a vzdušných hranic se Španělskem, no, takže by Itálie sousedila se Španělskem, to je teda pro mě novum. Jo, takže asi ne, ale nevím.
1: Má na mysli možná, že italský minister zahraničních věcí vyzval, že by měly být uzavřeny hranice Schengenu se Španělskem.
0: Vůči Španělsku.
1: Ano, vůči Španělsku a přidala se k tomu premiérka Meloni.
0: Jo, takhle. No to znamená, že by to vlastně že by to chránilo Francii a Portugalsko, jo? Že by to zůstalo ve Španělsku. Mm-hmm. No, jako určitě se tomu nedivím, ale na druhou stranu tam bylo zajímavé, že v těch zprávách mluvili s nějakýma Maročanama, který se vraceli, že prostě asi polovina z těch Maročanů se vracela a že to brali prostě jako takový určitý happening. Takže kdo ví, jestli tam nebylo nějaký to ponoukání, jak bylo naznačeno v tom jednom z předchozích dotazů, jestli to nebylo prostě vyprovokovaný ještě kromě toho výroku španělského soudu ještě něčím větším, protože ten jeden Maročan tam říká, no já vlastně ani nevím, proč jsem šel, jo, tak jako jsem šli všichni, tak jsem sem šel taky, takže ta situace je zvláštní a rozhodně není jednoduchá. Myslí to Bibi Netanyahu s Izraelem dobře, nebo je to vlk, který Izraeli ubližuje? Co myslíte vy? No já si myslím, že on myslí především na sebe a na to, aby se ten jeho soudní proces neprobíhal a právě dělá všechno pro to, aby se ty věci nevyšetřovaly, aby se nevyšetřoval ten 7. říjen a tak dál. Nejsem sám, který si myslí, že prostě Bibi toho udělal asi hodně pro Izrael, asi opravdu i dobrý věci, ale v současné chvíli si myslím, že jeho činnost izraelské bezpečnosti neprospívá. Prezident versus vláda, zoufalá opozice, bezprecedentní rozdělování společnosti a stupňování nenávisti. Nezačínají takhle občanské války? Určitě začínají, ale je to zesilováno médií. Ono ta situace, kdy společnost je rozdělená, není vůbec v ničem nová. Tady je akorát vidět, jak ta mediální mafie, mediálně průmyslový komplex, prostě, který těží z čehokoliv, prostě jenom aby mohl prodávat tu reklamu, aby byl sledovaný a tak dál, tak dělají prostě všechno pro to, aby udrželi určitou sledovanost a sami si vymýšlejí a sami to hrotějí. Takže je potřeba asi uvědomit si to, že když čtu noviny, tak pouze čtu noviny. Když koukám na televizi, tak jenom koukám na televizi, ale k té skutečnosti to někdy může mít hodně daleko a často to má hodně daleko. Řekl bych, že ve skutečnosti to není tak vyhrocený, jak se to mediálně podává. Z Ceuty do Maroka se vrátilo více než 48 tisíc nelegálních migrantů. No, říká to španělská televize. No, možná, že si Španělé zase trošku fandějí. To asi ten určitý skepticismus v té otázce je asi na místě, ale ten fakt, že se vrátili ty nějaká část migrantů, je pravda, což je zase do určitý míry neobvyklý a zase by to svědčilo o tom, že to byl prostě takovej nějaká hysterie, něco, nějaká vyprovokovaná vlna lidí, kteří to příliš nerozmýšleli, takže Bůh ví, kdo ví, jestli tam někdo třeba nerozdává nějaký peníze, jo? To se jako těžko, dovíme se to asi v nejbližších dnech. Tak máme tam ještě něco? A kdybychom, dost nereálná situace, zeptám se, chtěli vystoupit z EU, napadli by nás EU třeba i silově? No, ono by to nebylo třeba ozbrojeně, ale ta síla vyvinutá proti nám by byla dost brutální. Ono asi bude opravdu lepší počkat, až tak nějak začnou odpadávat ty jednotlivý státy z té EU, jako schnilý hrušky, prostě, takže my budeme tou jednou schnilou hruškou, ale jak je vidět, prostě proti těm státům, který se rozhodnou vystoupit z EU, ta EU se dokáže jako velice vztekle sjednotit. Jak to v úterý Macinka vysvětloval, tak čekají na opozičního kandidáta k Pavkovi z řad lidů, kterého pak jako vláda podpoří, ale co když žádný nebude, nad tím nikdo nepřemýšlí, no, tak oni můžou čekat a nemusí se dočkat. Já si myslím, že právě rolí politiků hledat a rozhodně souhlasím, nemusí to být mezi politiky, dokonce bych doporučoval se zamyslet nad tím, aby to nebylo mezi politiky a na druhou stranu, aby ten člověk byl volitelný. Musíme se zamyslet nad tím, díky čemu ten Petr Pavel vyhrál. A nebylo to díky nebo kvůli intelektu, nebylo to kvůli ničemu, bylo to kvůli vizáži. ten člověk byl, lidé se rozhodovali hodně jako vizuálně. Takže ten člověk, který by měl šanci ho porazit, musí být srovnatelný, jak si z té nějaký vizážista to musí prostě posoudit, aby měl určitou šanci, aby neměl okamžitě prostě jako handicap. A musí ho samozřejmě, a to si myslím, že není problém, ho převýšit morálně a intelektuálně, to není problém, jo. Ale bohužel prostě... Je to smutný, ale prostě to je realita. Mnoho lidí rozhoduje prostě, že má krásně zastřížený fúziska, jo. Takže prostě, a když tak vypadá, oni, ti lidi nemají čas to analyzovat, nemají čas to sledovat. Dobrý večer, ohledně kandidáta na prezidenta, co takhle Filip Turek, stejně nemáme nikoho a Turek by mohl aspoň pořádně nazvihnout mandle lepšovníku. Možná by Turek překvapil. No, Filip Turek určitě jako vizuálně ano, myslím si, že by jako mohl mít vrch nad tím Pavlem, jo, protože on se prostě umí na rozdíl od toho prezidenta, který z té motorky padá, myslím si, že Filip Turek závodil a docela úspěšně, jo, takže možná by to bylo, ale on je takovej hromosvod, takový na ty průšvihy. Takže
1: on asi... sám ale řekl, že v žádném případě, pokud no. Vím správně.
0: Soňa Peková kandiduje do Senátu. Podpoříte ji, já nevím kde, samozřejmě takhle...
1: Nakladně
0: a nevím proti komu, kdo bude mít jako proti kandidáty, ale rozhodně to je jako strašně zajímavý. Je to dobře, prostě, že takovýhle lidi jdou politiky, nemusíme s ní určitě ve všem souhlasit, ale bylo by to zase závan čerstvého větru. V sobotu do Atomuzan jedeme, již se těším. Je potřeba si zabukovat stupenky? No to nevím, já myslím, že tam ten plac je velký, je dobře tam přijet včas a je samozřejmě možný tam přijet i v jiné dny, protože a udělat si čas v klidu si prohlédnout tu expozici, kterou tam Václav Vítovec buduje. Je to neuvěřitelně potřebný v této době, kdy spousta lehkoživků mluví o atomové válce prostě a nevědějí, o čem mluvějí. Vašek Vítovec tam má úžasnou výstavu a myslím si, že někdy je potřeba říct takové věci, takové sny, aby se zhmotnily, tak je potřeba je vyslovit. Jestli někdo by měl kandidovat na Nobelovu cenu míru, tak si myslím, že tohle to je práce úžasná. Nakonec, když tam půjdete, uvidíte tam podpisy nejenom minulých a dokonce i současného prezidenta, i když to bylo z doby, kdy nebyl prezidentem, spousty vojáků, ale ze zahraničí, jezdí tam z Ameriky se dívat z univerzit. Celosvětově to je naprosto unikátní a hlavně to vyznění. Václav dělal v té jaderné energetice, takže to, je to chvála atomu, ale jeho mírového využití. Takže asi takhle.
1: Vidím, že nám vypršel čas, ale já jsem hrozně ráda, že se dostalo na pozvánku, je léto, už lidi mají dovolený volno čas, takže děkuju moc za to, že jsme se vlezli s pozvánkou a že jsme odpověděli na dotazy.
0: Já ti děkuji,
1: Honzo.
0: Taky děkuji.
1: Přeji krásné léto tobě a všem divákům.
0: Určitě neuvařte se a přečkejte to, je potřeba skutečně neustále doplňovat nápoje.
1: Dobrou,
0: naschled.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Duch to není ani moje intuice, je to Vítek, takže určitě s VKáčkem už nachystán, tak obci je to vaše.
2: Čau Martine, já tě zdravím, jsem rád, že to technicky funguje perfektně, my jsme ještě chvilku poslouchali, jak jsem dohovoříval v rámci té předchozí reportáže o tom tématu, jak jsem to nechtěl úplně přímo vstupovat, tak jsem tak počkal citlivě až na nějaký zhruba pseudo nebo nějaký konec, abych ti do toho úplně neskočil. Takže já tě zdravím, zdravím, přeju krásný večer všem i vám, hlavně milí posluchači, kteří jste tu s námi, kteří jste se připojili a určitě se nemůžete dočkat našeho hlavního hosta, kterým je šéf redaktor Aeronet News, pan VK, kterého zároveň tímto zdravím. VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Martine, samozřejmě zdravím všechny naše posluchače a čtenáře, doufám, že jste se dočkali, že jo, po týdnu opět jste se dožili a přežili, že všechny ty teploty, které jsou v Evropě, takže já doufám, že dneska to bude takzvaně cool, že jo, říkají Američani, skvělý, ale zároveň doslova jako chladný, že si dáte něco prostě vychlazeného a že si nás prostě poslechnete a právě přináším jmenová témata i z domova, i když samozřejmě Vítek zase za to nemůže, protože zase nové téma, které není nachystané. Je to velká kauza, obrovská migrační vlna, která vypukla včera večer, respektive včera v podvečerních hodinách do Evropy. Prorazilo 60 tisíc invazních migrantů, kteří se hrnou do Evropy. Španělská vláda před 2 hodinami nasadila armádu, obrněnou techniku bez šance, sedli na kamiony, jsou na kamionech a jedou sem do Německa, už jsou na dálnici ve Francii. Dávka 60 tisíc migrantů na hranicích s Marokem je dalších 72 tisíc migrantů. Obrovská migrační vlna, která teď otřásá celou Evropou. Náš samozřejmě premiér, že jo, Andrej Babiš vyzval k tomu, aby s okamžitou platností bylo Španělsko vyškrtnuto z schengenského prostoru, aby byly uzavřeny hranice mezi Francií a Španělskem. Takže pustíme se do tohoto zásadního tématu, které je úplně mimo všechny perspektivy, protože já k tomu chystám ještě dneska večer komplexní článek, jsou tam videa, která unikla od neziskovky, jak natáčí migranty, jak tam jásají její moderátoři a křičí, pomáháme migrantům, jsou tam děti, vidíte, jsou tam děti, nezaměřujte děti, ne, to nejsou děti, ale jsou to jako děti, podívejte se, už konečně se dotkli španělské půdy, dívejte se, konečně tady jsou. S obrovskou radostí zaměstnanci španělských neziskovek vítají migranty. Všechno budete mít večer ve videu, teda ve videu v článku, bude tam video s titulkama, budete mít další záznamy, ale musíme samozřejmě probrat hlavní téma, to je migrační vlna 2026. Po 11 letech se to znovu povedlo všem organizátorům migračních toků. Znovu máme letní migrační vlnu, obrovskou invazní vlnu. Takže to je hlavní téma dnešního pořadu. Víte, ten o tom asi vůbec netuší, nebo to neplánoval, ale pustíme se do tohoto tématu.
2: Neplánoval jsem to, ale to vůbec nevadí. Já doufám, že bude pekelná zima, aspoň minus tak 10, 15, možná 20, aby se tady hezky měli u nás. Možná si to rozmyslí a možná se repatriují zpět, i když v to málo kdo doufá.
3: Jenom prosím tě, Vítku, já hned ti do toho skočím, protože to není dobrý vtip, protože v Berlíně, že tady u nás v Reichu, minulý rok zavedli pravidlo v Berlíně, že byty, které jsou neobydlené, musí být povinně svými majiteli nabídnuty městu k poskytnutí azylového bydlení.
2: Soukromé byty, ne městské byty, ale soukromé byty.
3: Soukromé byty.
2: To je masakr.
3: O tom jsme vůbec ani nemluvili, nebyl k tomu důvod, ale teď to můžeme velmi čerstvě zopakovat. Takže to není legrace, to není o tom, že budou, to ne, my Evropani budeme kušovat a mrznout na ulicích, zatímco oni budou mít státem a jednotlivými státy placené byty. násilně nastěhované majitelům soukromých investičních bytů. Máte investiční byt, který je prázdný, který je neobsazený, máte ho umístěný v Berlíně. Smůla. Musíte ho, pokud je neobydlený déle než 6 měsíců v roce, musíte ho nabídnout městu a město ho může nabídnout takzvaně sociálně potřebným, což je jenom takový krycí mechanismus na označení migrantů. Takže to není vůbec žádná legrace. Pozor na to. A soukromé vlastnictví není žádný zájem. Je to jako v 50. letech, když tehdy v Československu takzvané uliční výbory dělali takzvané bytové soupisky. Já vím, že to už pamatují jenom pamětníci, co bylo v 50. letech, ale takzvaná uliční soupiska, to chodily komise, uliční komise, které chodily po bytech, měly dekret, měly status veřejného činitele, vcházely do bytu a metrem vyměřovaly nadměrné byty. A lidem, kteří měli velké byty, velké prvorepublikové byty a podobně, tak tam stěhovali podnájemníky. Vyčlenili jim jednu místnost a řekli, vy tady bydlíte jenom 3, ale máte 4 pokoje. Takže 1, 2, 3, ale ten jeden pokoj bude teď pronajmut jednomu dělníkovi anebo dělníkovi a jeho manželce s dítětem a budete mít tady podnájemníka. Tohle to bylo v 50. letech. A to dělali soudruzi. A dneska to dělají samozřejmě neomarxisté. Dělají to už tady u nás. U vás ještě možná ne, ale to není vůbec žádná legrace. Takže to jenom tak na okraj. Hned na začátku jsme začali pěkně z ostra. Takže Vítku, ty to uvedeš a pustíme se do tady toho tématu. Že?
2: My tady budeme trošičku jako na orloji, protože my jsme samozřejmě informovali už před, jak se říká, před více jak 10 lety o migrační krizi. Byla tady migrační krize několik let. Potom začaly lesní požáry, Amazonie, obrovské simulované. Jak jsme se později dozvěděli, to byla Greta, že jo, rok 2018-2019, to bylo vlastně po migrační krizi 2 roky, pak začal COVID 20 až 22, pak začala válka na Ukrajině 22 až 26. Po fiasku v rámci, já nevím, co to bylo, malárie, nebo ne, nějaký virus na té lodi, který byl, to jsme se bavili před několika měsíci, to zjevně nebyla ta správná karta, takže znovu začíná tedy 26 až nekonečno, možná do příštího kola nějaké Ukrajiny, Bůh ví, co bude, tak začíná znova jako na orloji migrační krize, tak jenom abychom si to trošku jaksi se sumírovali dohromady, jak vlastně postupují ty agendy v řadě za sebou. Migrační krize, ekokrize, covidokrize, válkokrize a zase migrační krize znovu opět. Oni asi nic jiného v rukávu nemají. Ale abychom tady nebyli právě, abychom to neřešili úplně stejně, možná to VK vezmeme trošku z jiného úhlu, kdo to instrumentalizuje, nebo kdo to orchestruje. Samozřejmě neziskovky jsou, řekněme, statisté, kteří jaksi servisují tu celou operaci, ale ví se, kdo nějakým způsobem, protože oni se nemohli zvednout všichni dohromady a jenom tak hurá do Evropy. To muselo být nějakým způsobem.
3: Je to samozřejmě organizované, už o tom, bude to všechno v článku, protože to nejde prostě dělat všechno s takovým způsobem, že jako bychom se tvářili, protože to by byla taková jako urážka našich posluchačů. Oni samozřejmě vědí, všichni víte, kdo je hlavním konstruktorem těchto procesů. Samozřejmě sionistické procesy řízení kontrolované z Londýna. To znamená, cílem je takzvaný the great replacement, velká výměna. Velká
2: jasně,
3: výměna.
2: Ale to je prostě Evropské. Takový vágní, jo? Já se omlouvám, že to skáču, takový
3: ale
2: vágní.
3: Zkusme jako jména. Já vím, že to je vágní, ale pokud jste nebyli na Marsu dosud ubytováni a teď jste nepřiletěli, tak si musíte uvědomit, co se děje v Evropě. Proč všichni politici ženou Evropu do války s Ruskem? Kontrolní otázka. Obrovský hřev, nebo ne obrovský, ale od některých čtenářů takový hřev, že co jsem si to prý dovolil říct minule v našem pořadu. Že prý co jsem si to dovolil, jak jsem měl tu poznámku, že? Že pokud začnou lítat rakety, pokud Evropa vstoupí do válečného konfliktu s Ruskem, takže já mám připravené kufry a s manželkou letíme za rodinou zpátky do Spojených států, protože tam máme rodinu, děti, že jo. Takže tohleto je zkrátka, že jak je to prý možné, nebo co? To znamená, musíte si uvědomit, že já nebudu a nebudu s ženou tady čekat prostě v Evropě na to, až nás prostě TCK nebo ženu ne, ale prostě mě prostě odtáhnou prostě někam na frontu do války proti Rusům. Snad takový debil nejsem. Musíte si uvědomit, nebo vy nevidíte, co se děje na Ukrajině. Že tam ti, kteří neutečou z Ukrajiny, ti skončí v mobilním masomlínu na Donbasu. V ruském mobilním masomlínu. Nikdo jiný nepřežije. Nikdo jiný. A víte, kdyby aspoň ta situace byla nějakým způsobem manažovatelná, že by v Evropě byli politici, kteří by chtěli prostě mírový proces, kteří by chtěli, aby mír byl de facto prosazovaný jakožto politické řešení toho konfliktu a nejenom konfliktu na Ukrajině, ale mír, aby byl prosazovaný na Blízkém východě. Aby tamní sionisté nevyhlazovali Palestince, aby se nesnažili o, aby nezabíjeli iránské ajatoláhy, aby nehořel Perský záliv, aby se nezdražovaly pohonné hmoty, aby se svět takzvaně nesměřoval, aby nebyl mířen ke své vlastní záhubě a k vlastnímu zničení. To znamená, pokud by byla někde nějaká šance, kdyby byl někde nějaký politik, nějaké politické hnutí, ale když se podíváte, co se prostě děje v Evropě, tak každý, kdo je zodpovědný, tak musí mít připravený záložní plán B. Já nemám evakuaci z Evropy jako plán A, že už tady už mám zbaleno a zítra letím a to ne, tak to nefunguje, ale ve chvíli, kdy začnou padat rakety na Berlín, začnou padat tam u vás, no, na Holešovice, že jo, tam jak je ta továrna ukrajinská, jak vyrábí drony a na různé cíle začnou padat v Evropě, tak v tom okamžiku je celá Evropa ve válce, začnou mobilizace, začnou mobilizační povolánky, začnou přicházet jednotlivým ročníkům. Je jasné, koho vezmou, protože my máme v redakci nějaké informace, máme samozřejmě neveřejné, ale plán je takový zhruba, že mobilizační vlny by byly dvě. Jedna by byla ta první, která by brala všechny lidi do 55 let. A druhá, ta doplňující, ta by brala lidi do 60. Ta by byla až druhá, jako nouzová, kdyby se to vyvíjelo špatně, tak by brali každýho do 60 let. První vlna by byla do 55 let. Každýho. A musíte si uvědomit, že ta válka by v nějaké chvíli se transformovala do termonukleární výměny mezi Východem a Západem. Nezlobte se na mě, na něco takového já s rodinou, já čekat nebudu. Nebudu. A to si musí každý udělat sám. Někteří lidé samozřejmě nejsou světoběžníci, nejsou kosmopolitně založení, nikdy nebyli v cizině, nemají jazyk, nemají angličtinu, nemají němčinu, nemají španělštinu, nemají jiný světový jazyk, já to chápu. A nikomu to nevyčítám. Ale je jasné, že lidé, kteří zůstanou ve válečném prostoru, tak budou v tom nejlepším případě budou trpět jako psy, ale v tom horším případě to nepřežijou. Ani oni, ani jejich děti. To je šílené. A kdo to chystá, kdo to připravuje? Naši evropští politici. Chystají a plánují tuto konfrontaci. Všude v médiích mluví o tom, musíme se připravit. Musíme se připravit na rok 2030. Rusové zaútočí. Už v roce 2030 musíme se připravit. Musíme zbrojit, musíme se připravit, musíme zbrojit. Pořád dokola. Mluví o tom neustále. Pořád. Každý den. Akorát, že lidé už jsou trochu otupělí a nevnímají to. To je chyba. Protože když o tom mluví pořád, tak to znamená, ne, že by se jako toho báli, ale je to součást tvorby informačního pole. A o tom jsme už mluvili tolikrát. Jak fungují globální procesy řízení. Než chcete cokoliv provést, než chcete cokoliv nabídnout veřejnosti, musíte utvořit a sformátovat informační pole. Jako při práci na počítači. Máte počítač, abyste mohli na něm něco dělat, máte ho úplně novej, musíte sformátovat pevný disk. Že? Nebo dneska už nejsou pevný disky, dneska už jsou nějaké ty SSD disky a podobně, ale zkrátka obrazně musíte prostě sformátovat systém a to je tvorba informačního pole. Vy si zkrátka vyškatulkujete procesy řízení v informačním poli, ovládnete média a ta média začnou takzvaně posunovat žádaný narativ. A to, co vidíme v Evropě,

záminka pro vyhlášení mobilizace a to bude záminka pro článek 5 a to bude záminka pro nastavení válečného stavu a tak dále a tak dále. To znamená, to je úplně bezpředmětné. O tom se vůbec nebavíme. Bavíme se o tom, co budeme dělat. My, občané, obyčejní, co budeme dělat? Víte, největší tupost člověka je, nedokáže-li se poučit z vlastních zkušeností a ze zkušeností jiných okolo sebe. Chceme-li se poučit, jak bude ta válka vypadat, podívejme se na Ukrajinu. Tak se podívejte na videa na Telegramu. Protože na mainstreamu je samozřejmě neuvidíte, ale na Telegramu vidíte každý den, jak to tam probíhá. Mobilizace násilná, brutální, vytahují řidiče z kamionu, vytahují řidiče autobusů, cpou je do busíků, že jo, busifikace, protože už nemají lidi. Všichni vojáci ukrajinské armády již umřeli za ty 4 roky. Už nemají nikoho. A tak berou důchodce. Už oni už dokonce prolomili hranici 60 let, berou 70-leté starce, odchytávají na ulici, prolomili hranici 60 let, už nikoho to nezajímá. Berou 70-leté chlapy. Chápete? Myslíte si, že v Evropské unii bude ta mobilizace během války s Ruskem vypadat jinak? Že se budou brát ohledy na lidi? Že to bude jiné? Že evropské TCKčka, evropské odvodové komise a ty skupiny, že jo, v ulicích, že se budou slušněji a lépe chovat, že nebudou odchytávat lidi na ulici. Ve chvíli, kdy zařve na frontě s Ruskem celá aktivní česká armáda, úplně celá, kompletně i s generálem, co myslíte? Koho budou brát? Oni si sednou a řeknou, nevyšlo to, tak před Rusama kapitulujeme. Ne. To skončí jedině tak, že ti Rusové přijdou znovu do Prahy, přijedou znovu do Berlína, nastaví nové systémy řízení a všude okolo bude radiací zničená země, protože to bude trochu vypadat jinak než v roce 45. A jestli vůbec přijedou, protože jestli vůbec budou chtít přijet, protože pokud se jenom trochu díváte na ty výroky, jakým způsobem se vyjadřují na adresu Evropské unie, tak teď, co tam zaznělo od Medveděva, v Evropské unii není už vůbec nic, jenom dluhy a migranti. To je ten výrok. Už nic, jenom dluhy a migranti. A samozřejmě, že to je nekorektní výrok, protože v Rusku samozřejmě mají tolik migrantů ze zemí bývalého Sovětského svazu, že tady s těma výrokama by Medveděv a další měli být velice opatrní, protože to jsou takové příměry, které jsou spíš střelbou do vlastní nohy, ale samozřejmě, že v Rusku teď je před volbama, že jo, do Dumy 20. září, takže tam teď je dovoleno všechno. De facto, ale to je na jinou diskuzi. Každopádně, že to, co vlastně probíhá ohledně migrace, tak ty migrační toky, které jsou nastartovány, tak de facto jsou součástí onoho procesu. To znamená, mluví se dlouho o takzvaném velkém nahrazení obyvatelstva, the great replacement. To znamená, bílé obyvatelstvo, které je v Evropě, podle proroctví, že talmudických proroctví, má být samozřejmě zničeno v rámci likvidace Edomu. O tom hovoří jednotliví rabíni, sionističtí rabíni. Máte o tom video, mnohokrát už jsem ho dával do článku na Aeronetu. Znáte to video, tam to je ten kompilát, ta kompilace těch několika rabínů, kteří tam mluví o tom, co je to Edom, jak Edom musí být zničen, jak Hašem se stoupí na zem a zničí celý Edom v obrovském ohni. O tom, jak Evropa a Severní Amerika je součástí takzvaného poslední říše, posledního Edomu, který musí být prostě zničen, který musí být úplně
úplně zlikvidován a již více ho nebude. To znamená, tohle je součást

0: z o něch talmudických proroctví, a protože ta proroctví jsou samo naplňující, oni je realizují, sionističtí je realizují, tak už vám to skanat musí skutečně dojít. Je plánem, je cílem uvrhnout Evropu znovu do války, do zničující války. Je to plánem, je to součástí plánu. To znamená, kdyby to nebylo plánem, tak by nikdo z evropských politiků do té války s Ruskem neburcoval. A oni burcují. A oni burcují. A pořád burcují. A pořád do války. A pomáhají Ukrajině střílet rakety dlouhého doletu a drony dlouhého doletu do Ruska na jejich cíle, aby Rusové byli vyprovokováni. Aby byli vyprovokováni. Vyprovokováni. A podívejte se, včera spadla ruská raketa do Polska. Raketa, ta H-110, že? A teď hned velký řev, hned si předvolali ruského velvyslance ve Varšavě, co se to děje, co slučilo, že tam ta spadla ta raketa a ona spadla nějak za hranici, nějak nedaleko a tak dále, tak dále. Hned byl z toho řev, ale to nebylo to, co oni chtěli. Oni samozřejmě chtěli, aby ta raketa zlikvidovala nějaký podnik v Polsku. To bylo cílem. Tohle to bylo spíš nějaký omyl, ale chápete, jakmile skončí v Rusku volby, tak se může stát úplně cokoliv. Jakmile bude zvolená nová Duma, budou se dít obrovské věci. Samozřejmě, že všichni to popírají. Medveděv to včera popřel. Stejně jako Peskov to popřel. Úplně stejně, jako popíral speciální vojenskou operaci 20. února 2022. Do dneška si to pamatuju, jak Peskov měl tiskovou konferenci a 20. února říkal, že všechny informace o tom, že Rusko vtrhne na Ukrajinu, jsou lživé, jsou to dezinformační nesmysly šířené Spojenými státy a evropskými nepřáteli, že nic takového se nechystá, že žádná invaze na Ukrajinu nebude. O 4 dny později to bylo všechno jinak. To znamená, není to tak, že byste mohli úplně věřit všechno, co říkají ruští představitelé. Předtím bych opravdu varoval. Tak to nefunguje. Ve válce totiž se samozřejmě používají úskoky. V každé válce se používají lsti, používají se dezinformace na zmatení systémových procesů řízení nepřítele a tak dále. S tím se musí počítat. To je zcela normální. To dělají úplně všichni. To dělají Američani, dělají to Rusové, dělají to všichni. Ale pravda je taková, že sami Rusové vědí, co se teď říká v celém Rusku. Bude mobilizace. Bude mobilizace. Chtějí vzít 500 tisíc Rusů. 500 tisíc. Už ne 300, 500 tisíc Rusů chtějí vzít. Chtějí vzít a chtějí otevřít novou frontu na Černigivskou oblast, z Brenské oblasti na Černigiv. To znamená, chtějí, Rusové chtějí východní Kyjev obsadit. Chtějí půlku Kyjeva, východní Kyjev na východním břehu. To je proces, který teď se spustil. A po volbách, co se začne dít v Rusku? Ježiš Maria, to si vůbec ani nechci představit. To znamená, oni vědí, co se začne dít po tom 20. září. Evropčiky. A teď si to musíme probrat. Protože bude o tom zřejmě hovořit i Pjakin, v příštím, že jo, v příštím pořadu. A já to můžu načnout. Ve chvíli, kdy se chystá tahleta operace, kdy se chystají tyhle ty procesy, tak je nejlepší doba, když je Evropa oslabená, nasunout co nejvíce migrantů. Co nejvíce překreslit mapu Evropy a co nejvíce ji zevnitř destabilizovat. Jak destabilizujete gojské země? Jak destabilizujete Evropu? Jak destabilizujete Edom? No, rozbouráte bezpečnost v ulicích. Nahrnete migranty, rozbouráte bezpečnost. Začnou pobíhat po ulicích černoši z Afriky s nožema. A kdokoliv to bude kritizovat, půjde sedět. Kdokoliv nakreslí nějakého černocha s nožem na plakát předvolební, budou ho soudy, soudcokracie ho takzvaně zahájí. Že? To znamená, takhle je to nastavené. A co je hlavní, co je zásadní? Že vždycky, pokaždé, když chcete rozbít jakýkoliv současný existující, jestvující, proces řízení, tak se to vždycky dělá tak, že první rozvrátíte systém a proces řízení, který vychází z první priority, světonázorově vzdělávací. Jak se to udělá nejrychleji? No, do země, která je křesťanská, přitáhnete muslimy s kinžálama a s nožema, aby začali podřezávat nevěřící. Takhle se to dělá. Takhle. Takhle, přesně takhle se to dělá. To znamená, destabilizujete proces řízení v daném národním státě. A někteří politici v Evropě si začali uvědomovat, jak je migrace nebezpečná, samozřejmě s křížem po funusu. S obrovským křížem po funusu, protože takovéhle uvědomění měli mít před 11 lety, v roce 2015, ne v roce 2026. Dneska je to s křížem po funusu. To znamená to, že migranti prolomili bariéry ve španělské exklávě v Ceutě, že na severu Afriky vedle Maroka, že tam prolomili ty bariéry, že obplavali okolo a že vstoupili na španělskou půdu a jich tam 60 tisíc a dalších nějakých 72-70 je na cestě z Rabatu do Ceuty. To znamená, to je proces, který byl vlastně spuštěný díky tomu, že celá Evropa je momentálně takzvaně rozšněrovaná, obrazně řečeno, je rozpolcená, protože řeší spoustu problémů. Řeší problém s takzvanou vlastní bezpečností před Ruskem. Válka na Ukrajině. Řeší kolaps vzájemných vztahů se Spojenými státy. Řeší kolaps odchodu Spojených států z Evropy. Řeší palivovou krizi, kdy hoří Blízký východ a kdy vzrůstají ceny paliv. Řeší emisní povolenky. Řeší kolaps tady našich německých automobilek, které nedokážou konkurovat Číně. To znamená krize, krize, krize, krize. A právě v téhle chvíli, v tomhle okamžiku, je naprosto nejjednodušší, jak destabilizovat společnost a spustit migrační vlnu a urychlit proces rozpadu evropského křesťanského Edomu. Je to ten nejlepší způsob. Když je totiž nepřítel oslaben, tak tím, když destabilizujete jeho ulici, tak rozpad procesu řízení urychlíte. Je to naprosto logické. Proto oni to udělali, proto oni to spustili. Proto pracovníci neziskových organizací včera dostali povel, pokyn, dát signál a spustit tu operaci. Je to jednoduché. Takhle to funguje. Jeliko byla raněná, je nejsnazší vzít nůž a podříznout jí krk. Protože ona nebude kopat, ona se nebude bránit, respektive bude se starat o spoustu dalších problémů, které má kolem sebe. To znamená, takhle to funguje, takhle je to nastavené. A co je hlavní, je, že část politiků, která vidí trochu dál, jenom o kousek dál, než je volební období, a takových politiků není moc, to si přiznejme. Většina politiku se jenom dívá, co je a co bude do konce volebního mandátu dál, se nedívají. Ale ti, kteří se dívají trochu dál, tak je musí jímat hrůza toho, co se děje v Evropě v posledních několika letech. Protože není-li zájem o ukončení války na Ukrajině, není-li zájem o jakákoliv jednání, není-li zájem o reflektování reality na bojišti, není-li zájem o vyřešení příčin toho konfliktu, proč vůbec vznikl, protože to je nejzásadnější, tak to znamená, že ta Evropa chce tu válku, aby pokračovala. A pokud někdo chce, aby válka na Ukrajině pokračovala, tak tím současně říká, že zároveň usiluje o eskalaci a prohloubení té války, aby ta válka se rozšířila z Ukrajiny i do Evropy. A to, že spadne někde nějaká raketa jedna, singlovka, včera, jak spadla v Polsku, tak na to se můžete dívat prostě z té pozice poloprázdné a nebo poloplné sklenice. Poloprázdné v případě, že řeknete, no byl to omyl, byla to náhoda, někomu asi ulítla ruka při zaměřování. A z pohledu poloplné sklenice je to varování. Vidíte, Rusové už vystřelili první raketu, vysílají první signál, aby bylo jasno, že to myslí vážně, dámy a pánové. Zatím jenom propagační raketu, zatím nemířila na žádný sklad, ale vidíte, první raketa, ruská raketa už dopadla na území Severoatlantické aliance. A kde jsme, dámy a pánové? Jsme v té části sklenice, která je poloprázdná, nebo už je poloplná? Jak se na to budeme dívat? To znamená, a dokonce, protože v Rusku budou ty volby do Dumy, není to dokonce nějaké takzvané flexing muscles, to znamená ukazování svalů ruské armády, aby ukázala voličům, my se nebojíme střílet naše rakety na zemi Severoatlantické aliance, i když zatím jenom propagačně, někam do pole, někam do louky v Polsku. Signál vyslaný takzvaně synapticky, to znamená, aby to vzala veřejnost, aby si domyslela, jaká je souvislost, že takzvaný, by se říkalo, ruský vojensko-mediální chozrasčot, že? To znamená blahé, neblahé paměti 80. let, nebo konce 80. let. To znamená, posílají se nějaké signály, nějaké vzkazy, které jsou natolik primitivně konstruované, aby veřejnost si je uměla vysvětlit. Aby si veřejnost řekla, aha, ono je to takhle. Sice nikdo nám to neřekl, ale aha, ono je to takhle. Proto znovu říkám, to, že Evropa se na něco chystá, to znamená, že pořád říkají, že generální tajemník NATO mluví o tom, že v roce 2030 bude Rusko schopné zaútočit na Evropu a do roku 2030 musí být celé NATO připraveno na válku s Ruskem z toho důvodu, že Rusko zaútočí v roce 2030. Když tohle to říká náš náčelník generálního štábu Bundeswehru, úplně to samé, že musíme se připravit na rok 2029 anebo 2030, protože Rusko bude připraveno zaútočit. Když to říká vrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě, vrchní velitel NATO, že v roce 2030 bude Rusko schopno zaútočit na Evropu, to znamená všichni tyhle tři hlavouni říkají totéž, no tak asi to bude to, co mají na mysli. To znamená, není to náhoda, není to, že by to někdo vytáhl z šuplíku a ostatní by to dementovali, že to není pravda. Ne, všichni to mají takhle naplánované, všichni říkají úplně to samé, všichni se chystají úplně na to samé. To znamená šílenství Evropy, které nechce ukončit válku na Ukrajině a chce pokračovat ve válce, znamená, že ta Evropa se rozhodla lajznout si, risknout si termonukleární výměnu mezi Východem a Západem. Protože oni musí vědět, že když tu válku takzvaně vyvolají, Rusy vyprovokují, vytáhnou medvěda takzvaně z díry, donutí ho, aby bojoval, jako ho donutili v tom roce 2022, aby vytáhnul na Ukrajinu. To znamená, oni, když to udělají, tak kdo tam bude bojovat v té válce? Migranti, které oni si natáhnou sem do Evropy? A nebo místní obyvatelé, my, gojím, my, křesťané, my, Evropané, kdo myslíte, že půjde do té války? Já doufám, že znáte odpověď, že nejste tak tupí. Věřím, že nás poslouchají jenom bystří a chytří lidé, že není třeba, abych jim na to odpovídal, protože vědí, jak to bude, jak to dopadne. Migranti budou ti, kteří budou nová sorta Evropy. Ti, kteří budou novými majitele Evropy. A staří majitelé, my, Evropané, pro nás, oni, sionističtí, plánují pochod do zničující války proti ruské mobilní válečné mašině. Takhle to mají naplánované. A kdokoliv si chce namlouvat něco jiného, tak si lže do své vlastní kapsy. A pokud někdo nemá záložní plán B připravený, pokud někdo se nepřipraví na tady tu situaci, a byli bychom všichni rádi, kdyby nenastala, ale kdokoliv sleduje politické procesy, musí už dávno mít připravený plán B. Dávno. A to je moje výzva, to je moje varování. Protože já myslím, že za ta léta poslouchání našich pořadů už byste měli nabrat trochu konceptuální gramotnosti a měli byste vědět, že politici v Evropě se rozhodli pro válku s Ruskem. A že už byste měli konečně pochopit, co to znamená pro vás, pro vaše rodiny, pro vaše děti, pro vaše rodiče, prarodiče. Protože přesně to, co oni chystají, už si takzvaně střihli na Ukrajině. A tam vidíte, jak to funguje. Tam máte vzor. Ve chvíli, kdy se to rozšíří do Evropy, tak to, co teď vidíme na Ukrajině, se rozšíří do celé Evropy. A bylo by krásné, bylo by nádherné, kdyby najednou nějací politici vystoupili v televize a řekli, protože se blíží válka s Ruskem a my chceme té válce zabránit, s okamžitou platností zastavujeme veškeré státní i soukromé dodávky zbraní a munice na Ukrajinu. Zakazujeme vývoz veškeré naší munice na Ukrajinu a kdyby to udělala i Evropská unie a jménem Evropské unie by zakázala veškeré další dodávky munice na Ukrajinu, v tom okamžiku válka na Ukrajině by skončila. A vidíte, že nikdo to neřekne. Nikdo z politiků. Mluvil jsem o tom minulý týden. Nejzásadnější vůbec pořad, který jsme měli za několik posledních let. Minulý týden. Nejzásadnější. Znovu si ho poslechněte. Protože není-li v Evropě nikdo, kdo by skutečně a autenticky chtěl konec války na Ukrajině, není ochoten nikdo zastavit dodávky soukromých zbrojovek, munice a zbraní na Ukrajinu, nikdo, naprosto nikdo, tak to znamená, že pochodujeme a směřujeme do války s Ruskem. A teď je úplně irrelevantní, znovu opakuji, irrelevantní, kdo tu válku nakonec rozpoutá. Jestli Rusové vtrhnou a zaútočí na Evropu, anebo obráceně Evropa provede nějaký útok na Rusko a Rusko se bude bránit, to je naprosto irrelevantní. To nás vůbec nemusí zajímat, kdo bude viníkem. Stejně jako dneska to nezajímá Ukrajince a rodiče a matky a otce, ti, kteří přežili, ti, kteří nebyli mobilizováni a jejich prarodiče, že jejich potomci jsou likvidováni v bratrovražedném boji mezi Ukrajinci a Rusy někde na Donbasu, někde na východě. Ve válce, která začala v únoru 2014 státním převratem na Majdanu v Kyjevě. Válka vyprovokovaná, státní převrat vyprovokovaný Spojenými státy a Velkou Británii. Tehdy v roce 2014. A pokud někdo chce takzvaně přežít v procesu tohoto šílenství a pokud lidé vidí, co se děje a ve chvíli, kdy Rusové už nebudou schazovat na Polsko propagační rakety do polí, ale nějaká ta jejich raketa spadne na polský výrobní závod, na nějakou zbrojovku v Polsku. Tak v tom okamžiku musí být lidé připraveni přijmout těžká rozhodnutí. Protože v tom okamžiku bude jasné, že ti, kteří řídí Evropu, se rozhodli rozšířit proces z Ukrajiny na celou Evropskou unii. V tom okamžiku se rozhodli, že tak to bude. Se všemi důsledky. To, co dneska provádí TCKčka, Ukrajincům budou podobné odvodní a mobilizační komise provádět s občany zemí Evropské unie. Ve chvíli, kdy bude vyhlášený válečný stav a všechna média budou říkat, byli jsme napadeni a jsme ve válce s Ruskem. Takže je třeba se na to dívat tak, že zatímco v roce 68, ještě se vrátím k tomu, jak někomu prostě se takzvaně dekluje nebo ekluje to, že prostě někdo prostě emigruje, že jo, tak lidé jako Karel Kryl a mnozí další, mnozí jiní a Ivone Přenosilová a další, kteří emigrovali v roce 68, tak emigrovali z politických důvodů. A my můžeme se dneska bavit, jestli z politického hlediska to bylo správné, jestli třeba Karel Kryl se raději měl nechat zavřít do kriminálu za svoje písničky, nebo jestli měl někdo prostě začít kolaborovat s režimem a vstoupit do strany a podobně. To je spíš morální kázání a snaha o nějakou morální výsledovku, na kterou my nemáme právo zpětně. Ale pokud dojde k vypuknutí konfliktu mezi Evropskou unií, potažmo mezi NATO a Ruskem v následujícím období, a to je jedno, jestli to budou měsíce nebo roky, kdy k tomu dojde, tak už to nebude o té otázce, jestli člověk ten daný konkrétní emigruje kvůli politice, protože to už nebude o politice. To už bude o uchování vlastního života, protože kdo neuteče, nepřežije. Tohle to říkají dneska Ukrajinci. Všichni ti, kterým se podařilo utéct, kteří utíkají přes rumunské hranice, říkají, že ten, kdo neuteče na Ukrajině, nepřežije. Všichni budou nakonec temleti v ruském mobilním velkokapacitním masomlíně. To říkají Ukrajinci, to neříkám já. A tohle to teď platí pro Ukrajince. Ve chvíli, kdy vstoupí Evropa do války s Ruskem, bude to platit pro všechny Evropany. A na to já se svojí rodinou čekat nebudu. To nikdo ani po mně nemůže požadovat. Takže takhle bych jenom odpověděl na některé ty e-maily, které přišly, aby lidé si uvědomili, že se to nedá srovnávat s rokem 68, protože v roce 68 šlo o politické emigrace, ne o záchranu svého vlastního života. Takže takhle bych na to reagoval. No, Vítku, pokud máš nějaké doplňující otázky, tak ještě zodpovím a když tak se pustíme do dalšího tématu, pokud máš.
1: Dáme samozřejmě tématu, které jsme měli naplánované jako první, než do toho vstoupila migrační krize právě spuštěná. A podíváme se na Anthony Fauciho, na farmaceutickou lobby, protože to je velmi důležitý a myslím, že to hýbe sociálními sítěmi a veškerým zpravodajstvím nebo tím zahraničním zpravodajstvím. Senátní fraška ve Washingtonu potvrdila obrovskou moc farmaceutické lobby. Anthony Fauci odmítl vypovídat o Wuhanu, financování i roli CIA a raději zvolil pátý dodatek, který opakoval neustále dokola. Fauci se dokonce odmítl i podívat za sebe na stojící oběti covidového teroru v Americe. A co v Česku? Kdy začnou tribunály a slyšení s českými fašisty, terorizujícími obyvatelstvo během covidu? Na tom je velmi zajímavé to zarámování. Určitě si VK procházel některé zpravodajské outlety v České republice a ten framing, v podstatě zarámování, kde se to snaží posadit do té roviny, že v denících Anthony Fauciho se našlo něco, že tam prý špatně psal o Donaldu Trumpovi a to je úplně ta nejhlavnější zpráva v českých médiích, jak se odsouvá na vedlejší kolej. To vlastně hlavní, že tam probíhá opravdu obrovská diskuze a vůbec terorizování během covidové mašiny.
0: Ano.
1: Česká média to takto neuvěřitelně posunou úplně na jinou úroveň. Jo?
0: Ano, samozřejmě, protože ta média byla součástí onoho spiknutí proti lidu a proti národům. Oni byli součástí, samozřejmě, to je veřejně známé, že brali peníze od farmaceutických společností za reklamu. Ty reklamy na očkování, které byly na velkých českých zpravodajských serverech, ty byly placeny farmaceutickými společnostmi. To samé tady v Německu, úplně to samé. Tady byly reklamy na Comirnaty 500, že? Na tu vakcínu od Pfizeru. Tady byly úplně všude, to bylo v novinách, to bylo v tisku, to bylo v časopisech, to bylo na internetu, banéry vyskakovaly na webových stránkách. Ale na jakých webových stránkách? No na webových stránkách hlavních zpravodajských deníků. Chápete? Takže oni jsou součástí toho procesu, oni jsou součástí toho biznesu. A Ursula von der Leyen, která narychlo ze svého služebního telefonu v rozporu se zákonem vymazala všechny soukromé SMSky s Albertem Borlou, to znamená se šéfem, že no, samozřejmě, že jo, židovský šéf Pfizeru, tam ona si s ním dohadovala soukromně vakcínky, soukromně, kolik za kolik, kolik se bude platit, tohleto všechno. A když se začalo vlastně zjišťovat, jak to tenkrát bylo s objednáváním těch vakcín, mnoho z nich se vyhodilo, mnoho z nich se vylilo, zlikvidovalo, spálilo, že jo, protože nebyly využité, lidé to nevyčerpali takzvaně a nevyčerpalo se to hlavně kvůli tomu, že vypukla válka na Ukrajině v únoru 2022. To znamená, skončila covidová éra, najednou zůstaly obrovské sklady šmakulády, že jo, na skladech, takže všechno se to spalovalo ve spalovnách. A prostě obrovské vývary tam byly, začalo se to vyšetřovat, ona to všechno smazala, tím se dopustila ničení důkazů, hned několik paragrafů bylo vyjmenováno, že ona porušila, ale nikdo ji nezahájil, nikdo ji neobvinil, nebylo dovoleno. Chápete? Je nedotknutelná. Porušila zákon, je nedotknutelná. Fauci alibisticky přijde ke slyšení k vyšetřovací komisi amerického senátu a tam použije pátý dodatek, že nebude vypovídat, protože se odvolává na pátý dodatek. Pátý dodatek, všechno na nic. Více než 70krát použil tu frázi o tom, že se odvolává na pátý dodatek. Více než 70. 70krát. To znamená, to je neuvěřitelné, ale kdokoliv to sleduje, tak to nikoho prostě nepřekvapí. Takhle je to nastavené. To znamená, je jasné, že média nechtějí mluvit o tom, o čem se tam hlavně mluvilo. To znamená o tom, jak vůbec vznikl ten virus. Jak je možné, že ten virus pochází z amerického výzkumu, který probíhal ve Fort Detrick. A v roce 2014 ty viry byly přesunuty do čínského Wuhanu. Jak je to možné? Jak je možné, že se potom tvrdilo, lživě tvrdilo, že ten virus má přírodní původ? Jak je možné, že to nebylo odkryto a odhaleno? Jak je možné, že k tomu převodu toho nelegálního výzkumu do Wuhanu dal souhlas přímo Fauci? To znamená, ten virus pocházel z amerických laboratoří. Jak jsme o tom psali na Aeronetu, tam máte článek, se na to podívejte, jak tam o tom píšu, že z vysokou pravděpodobností jde o americký virus. Vidíte, tenkrát říkali, že to je prostě dezinformace Aeronetu a je to teď pravda. Teď je to pravda po 5 letech nebo po kolika. Chápete? To znamená, takhle to funguje a oni nechtějí přiznat, česká média nechtějí přiznat, že Aeronet měl zase pravdu. Oni by museli totiž si vylít pekáč špíny na hlavu, museli by si pomazat hlavu máslem, oni to nechtějí dělat, takže oni to raději odsunou stranou, řeknou, že se tam bavili o nějakých prostě nepěkných věcech, které Fauci napsal prostě o Trumpovi a podobné bláboli a žvásty. Prostě mainstreamová média, škrtněte, vypněte, polijte benzínem, zapalte, zapomeňte, zrušte, hoďte do koše, zakopejte pod zem a čtyřikrát proklejte a už se nikdy k ním nevracejte, tak je to úplně nejlepší. Takhle prostě fungují prostě ta média. Pokud jste dneska viděli ten takový ten miniskandál, jak byla tisková konference ministerstva zahraničí a pan Macinka tam nepozval prostě nějaké novináře z nějakého toho deníku N, nebo jak se to jmenuje, a jakože tam nebyli pozváni a syndikát novinářů prý vyzval k bojkotu tiskových konferencí českého ministerstva zahraničí. Prostě chápete, to jsou organizované skupiny, je to organizovaná skupina, oni píšou někde podle nějakého zadání a v době covidu psali podle zadání farmaceutických korporací. Proto během covidu mainstreamová média ztratila 60% svých čtenářů. To je statistika, která vyšla tady. Německu, ve Spiegelu. 60% německá mainstreamová média ztratila během covidové éry ze svých čtenářů. 60%. Proč? No, protože ti lidé zjistili, že všechna ta mainstreamová média psala propagandu. Pro očkovací, pro farmaceutickou propagandu. Chápete? Takže hotovo, vymalováno. Takhle se na to musíte podívat. Vítku, mě už skoro úplně zaskočilo v krku, vyschlo v krku, já se musím občerstvit, něčeho se napít, protože jsem z toho úplně vynervovaný ze všeho. Doufám, že teda naši posluchači se nebudou zlobit, že to tady zapíchneme o 4 minuty dřív, protože já jsem úplně vyřízený dneska. Takže doufám, že teda jsme to probrali úplně všechno. Dáme si přestávku, Martin tam najde nějakou písničku nebo dvě a hned potom se pustíme do telefonických dotazů. Určitě lidé už jsou připraveni a budou to zajímavé, pěkné dotazy. Prosím jenom o jednu otázku, protože dvě většinu nestihneme.
1: Nestihneme VK s těmi médii, je to úplně stejné, jako jsme hovořili o Joe Bidenovi, že má mentální postižení a tak dále. Všichni jsme byli dezinformátoři a potom najednou všechna média, hurá, začala informovat o Joe Bidenovi. Ale jestli ještě zvládneš takovou bleskovku s tou von der Leyen, tak se tě chci zeptat, přece to vůbec nic neřeší, když ona smazala SMSky, jenom taková opravdu bleskovka, jo, já tě nebudu trápit, taková bleskovka, když ona smazala ty SMSky na svém mobilním zařízení, to přece nic neřeší, však ten operátor pro boha si všechny SMSky uchovává na cloudových serverech, sledují každý pohyb, na tož každou
0: SMSku. Ano, ano, tak já, tak je to pravda, je to pravda, Vítku, ale pouze jenom po dobu 6 měsíců. Operátoři podle evropských předpisů mohou skladovat
1: data pouze 6 měsíců,
0: to je takzvaná retenční doba, retention time. Takže retenční doba je 6 měsíců a jedině v případě, že přijde soudní příkaz o třeba zadržení nějaké informace, tak tam je potom doba neomezená. Ale k tomu musí být soudní příkaz. To znamená soudní příkaz na dané telefonní číslo a zadržet informace od této chvíle na celou dobu. To znamená, kdyby v roce 2022 tam byl takový příkaz, no tak až do dneška by to bylo všechno zálohované. Ale ne, tam to bylo jinak, protože oni dohodli, nebo ona dohodla s Bourlou v prosinci 2022 a tohleto se začalo řešit až teď nedávno, to znamená už to dávno bylo smazané od operátora a jediné místo, kde ty SMSky byly uchované, byl její mobilní telefon, služební telefon, ne soukromý, služební telefon na služebním čísle Evropské unie, ona má své vlastní číslo, Uršula, jo, svoje unijní číslo. A ona ho normálně smazala. To znamená, ty SMSky, co tam měla v tom mobilu, tak prostě fyzicky smazala, dopustila se ničení důkazů, trestný čin ničení důkazů, potom zneužití datového spojení nebo připojení, to jsou ty speciální předpisy. No zkrátka asi 4 nebo 5 paragrafů tím porušila, ale nebyla obviněna, nebyla zahájena, zkrátka se to přišlo mlčením a zkrátka, chápete, je chráněná, je nedotknutelná, že? Je chráněná, nedotknutelná, nikdo se na ní nedostane, takže takováhle je realita, takhle to prostě funguje. A na to se prostě lidé prostě musí jako dívat z toho pohledu, že prostě někdo je rovný, ale někdo je samozřejmě rovnější. No, takže takhle bych na to reagoval a dáme si teď tu přestávku.
1: Samozřejmě známe i její napojení na BlackRock, že od roku 19 a tak dále, všechny organizace v rámci smluv, které podepsala v rámci životního prostředí a tak dále, a tak dále. Tak Martine, dáme si písničky, zahrajeme si.
2: Dobro, jdeme na to. Nuž, tak já se optám, zdeli VK a Vítek, jejíž jsou napojeni, občerstveni a nachystáni. Jo, a technická, já si mi ozvou, dámy a pánové, dneska je to Studio Kadaň, takže budete volat na WhatsApp. Na WhatsAppové telefonní číslo 775-829-812 zůstává stále stejné, ale nevolejte na mobilní číslo, tedy volejte přes WhatsAppovou aplikaci. když už to Pavel nastavil, tak to rovnou tady pokřtíme a vrhneme se na to, než někdo zavolá. Mám tu dotaz prý, zeptám se, co je prý pravdou na tom, že Alexandr Vondra a Petr Pavel mají finanční podíly ve zbrojařských podnicích s tím, že to propálil někdo na Slovensku v televizní diskuzi, jak tam byl Sáša Vondra a on tam byl, teď nevím, jestli tam byl s Romanem Michelkem nebo s někým a on přece Saša Vondra utekl z té diskuze, že tam nebude poslouchat, tak jestli VK má nebo teď.
1: Ano, to je pravda, protože když tady ještě byly informace ohledně pražského radaru, amerického radaru v Brdech, to bylo ještě v roce 2007-2008, tak už od té doby vlastně loboval Alexandr Vondra právě za americký radar, protože on měl nějaký podíl ve společnosti Dutko World, respektive Ami Communications, což byla vlastně, ano, hned pustíme vás, což byla vlastně česká firma, která měla na starosti PR a marketing a on vlastně loboval za ty pandury, rakouské pandury, což bylo vlastně přes rakouskou firmu, tuším Šter.
2: Ano, slyšíme.
1: A byla to, ano, slyšíme se, hned vás pustíme, jenom chviličku.
2: Vydržte.
1: A to byla právě, to je velmi důležité, a to byla právě americká firma, americká korporace Dutko World. A to byl právě Saša Vondra, který v podstatě vystupoval za tuto firmu. VK, máš k tomu ještě nějaké krátké doplnění k tomuto?
0: No, prosím vás, to je nošení dříví do lesa, bylo by to velice naivní. Všichni politici samozřejmě mají svoje všimného zbrojařů. Naposledy jsme viděli, co se začalo dít ve chvíli, kdy jedna skupina lidí, respektive skupina vlády okolo Andreje Babiše a ministra zahraničí a té oficiální delegace na summit NATO chtěla vyšplouchnout druhou skupinu, která se nachází okolo Pražského hradu a Petra Pavla. Jak nebylo dovoleno, jaký křik, dokonce jak museli honem rychle večer volat na ústavní soud, aby se soudci v nočních hodinách, aby zasedali, aby se sešli. A nad ránem rychle honem, aby se psali předběžné opatření, aby Babišova vláda byla povinna vzít do Ankary Petra Pavla. Takže to mě nepřekvapuje, ale pojďme se pustit do prvního volajícího.
2: Jdem se na něj pustit. Tak, svobodný vysílač, konečně se nám to podařilo, ale nemůžu vás vzít do zákulisí, takže můžete položit dotaz.
3: V první řadě vám chci poděkovat celému týmu za skvělou práci. Těším se, až bude toto, řekl bych, vzdělávací pořad v každé rodině, jestli se toho dožijem. Ale mám jednu otázečku už delší dobu, chtěl bych se zeptat pana VK, aby na ní odpověděl. Adolf Hitler nesnášel Židy a ve velkém je samozřejmě hubil, ale zajímá mě jedna věc, zdali to byl už nějaký boj uvnitř židovské komunity, anebo jestli to bylo něco, co vedlo Adolfa Hitlera jakékoliv pomstě, jelikož v podstatě ze začátku je jasné, že sponzoři banky a firmy patřili zrovna židovským rodinám. Děkuji.
0: No, já děkuji za dotaz.
1: Krásně slyšet. Tak.
0: Já děkuji za dotaz. Já jsem o tom už několikrát hovořil, mám o tom dokonce i na Aerotu několik článků. A je to velice komplikované téma, velice rozsáhlé, protože se to celé vlastně vztahuje zpátky k roku 1934 a ke smlouvě Havara, kdy vláda Adolfa Hitlera chtěla vyřešit takzvanou židovskou otázku ve spolupráci s londýnskou Rothschildovou bankou, která byla hlavním sponzorem operace Havara a cílem bylo v podstatě poskytnout všem Židům tady v Německu možnost vystěhování do Palestiny, kde od britské a Brity a Rothschildem kontrolované tehdejší britské Palestiny měly být nakoupeny pozemky pro přestěhování tady německých Židů směrem do Palestiny. Celé se to zhroutilo ve chvíli, kdy kdy začal útok Luftwaffe na Velkou Británii, kdy začala britská operace bombardování Británie, v tom okamžiku ta smlouva padla a celý ten plán se zhroutil a s ním se zhroutilo i financování Německa pro další operace, které byly naplánovány v žoldu zahraniční londýnské nebo zahraničních londýnských bank. Protože není žádným překvapením, že Adolf Hitler byl přivedený k moci díky penězům pařížské Rothschildovy banky, pařížské pobočky. Ta zafinancovala vzestup NSDAP k moci. To byly peníze z Paříže od Rothschilda. To znamená, Rothschild dostal k moci tady v Německu Adolfa Hitlera. Rothschild. To je to strašné tajemství, které věděl Rudolf Hess. A proto až do své smrti nebyl propuštěn z věznice Spandau v západním Berlíně. Jenom kvůli tomu, aby nemohl psát paměti, aby nemohl mluvit o tom, jak to tehdy bylo, jak bylo financování Německa z Londýna vzestup k moci, jak vlastně byla dohodnutá Mnichovská dohoda, protože Mnichovská dohoda byla plně zafinancovaná. Bylo rozhodnuto tedy v Londýně, že takhle to bude rozhodnuté a tam byli bankéři, Rothschildovy banky, kteří rozhodovali o takzvaném oškubání republiky, o území. To znamená, oni byli sponzoři toho procesu Mnichovské dohody. Tohle to všechno. A to je zásadní, to je klíčové. A o tom to se mohl mluvit pouze Rudolf Hess, který tehdy vyletěl v tom letadle bez vědomí Adolfa Hitlera, doletěl do Velké Británie, byl zatčen a namísto toho, aby dojednal s Rothschildy nějaké pokračování financování Německa a německé provenience Havara, tak místo toho byl zatčen. A následně se začalo řešit, jakým způsobem tedy ty majetky, které byly plánované, že budou v podstatě financované skrze Rothschildovu banku, válečné tažení proti Sovětskému svazu mělo být financované z majetku, který byl prodán tady místním židům, kteří místo toho měli být odsunuti do britské Palestiny. Ve chvíli, kdy Německo začalo válku s Velkou Británií, tak odsunutí německých občanů, německých židů do Palestiny, do britské Palestiny již nebylo možné. A tam začal proces, který vedl k tomu, co oni potom začali připravovat, to znamená náhradní řešení židovské otázky. No a to potom víte, jak to dopadlo. Koncentrační tábory, vyhlazovací tábory a další, že? To znamená, to je komplikované téma a jediný člověk, který o tom věděl, že to takhle fungovalo, že takhle to bylo, byl Rudolf Hess. Proto, přestože on nikdy nikoho nezabil, on nikoho nezavraždil, on nikoho neposlal na smrt, on nebyl soudce, který by vynášel rozsudky, to znamená, ale byl vysoký pohlavár strany, byl vysoký pohlavár NSDAP, a spojenci, přestože Rusové tehdy nebo Sověti tehdy s tím neměli problém, tak Velká Británie, jakožto jedna z vítězných mocností, vetovala návrhy na jeho propuštění v 80. letech. Rudolf Hess vetovala všechny návrhy na jeho propuštění. Nechali ho v Spandau zemřít, aby nemohl mluvit o tom, kdo zafinancoval vzestup Adolfa Hitlera k moci, a kdo zafinancoval plán útoku na Sovětský svaz a kdo v podstatě vedl ty procesy řízení, které v Německu tehdy v roce nebo v těch letech, 40. letech, byly tedy vedeny k takzvanému náhradnímu řešení, když nebylo možné odsunout v rámci operace Havara německé židy do Palestiny, tak byl zavedený jiný proces. Takže já jsem o tom psal článek, mám o tom několik článků, takže si to můžete vyhledat, tam to všechno máte, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobře, zatím, že nejní. Tak, ale nevadí.
1: Martine, lidi se tě bojí, protože jsi zakázal, aby volali telefonem, oni se tě bojí.
2: No, tak na telefon zkouší furt.
1: Jo, telefon na
2: tak to
1: pořád.
2: Zkusíme. Tak, svobodný vysílač, hezký večer, zkuste to přes telefon.
4: Dobře. Vidíme se?
2: Ano.
4: No, výborně.
2: Tak můžete.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som chcel začať o jednej téme, o ktorej sa dosť málo hovorí, a to je to, že Ukrajina alebo Zelenský zaútočili na Irán a na iránsku loď v Kaspickom mori. Irán obvinuje Zelenského, že konal v mene Izraela. Ďalej iracký poradca pre národnú bezpečnosť dal rozhovor, v ktorom prezradil, že na vládne iracké budovy v Bagdade, ale aj v iných mestách chytili teroristov, ktorí boli, alebo prezradili, že sú napojení na Ukrajinu. Pán Zelenský, tu sa, pán Veka, tu sa teraz pretínajú dve vojny. Zelenský chce začať niečo s Iránom a je veľmi symbolické, že Zelenský aj Netanyahu sa stretli v ten istý deň v Bielom dome s Trumpom. A obidva hovorili o rusko-iránskej vojenskej hrozbe. Tak čo myslíte, Ukrajina...
0: Já ještě zůstaňte na telefonu, já se vás schválně zeptám, jestli tušíte, nebo jestli, já myslím, že to víte, k čemu to vede, když se nahá z Izraele rozšířit válku na jinou zemi, na Perský záliv, na Irán. Co to je? Snaha o co? No je to samozřejmě snaha o vyvolání světové války. To je proces, snaha o internacionalizaci války na Ukrajině. Přesně o to jde. Takže já děkuju za dotaz. Jo, děkuju za dotaz. Na tady to je třeba se dívat tak, že všechno to, co provádí Zelenský, tak snaha Zelenského je samozřejmě splnit přání svých mecenášů a svých vládců a vůdců z Londýna. A ti usilují o jednu jedinou věc. O přelití té války z hranic Ukrajiny do celého světa. Minimálně do Evropy, ale pokud se to podaří rozlít i na Blízký východ, i do Iránu, no to by bylo úplně fantastické, protože to by bylo internacionalizované. Ta válka v tom okamžiku by měla internacionální charakter, byla by skutečně světová, stala by se světovou válkou. A přesně o to Zelenský, respektive, abychom byli přesnější, na pokyn Londýna Zelenský usiluje. Protože tohle to není z jeho hlavy. To nejsou jeho rozhodnutí, že Zelenský se ráno probudí, řekne, kam bychom ještě mohli zaútočit, tak zaútočíme na Irán, na jeho loď v Kaspickém moři. Ne. To jsou instrukce z Londýna, MI6. Funguje to jednoduše. Zelenský je v Kyjevě. Jednou za dva měsíce za ním přijede nějaký hodnostář z Londýna. Přiveze kufr. Vždycky, když za ním přijedou, mají sebou kufr. V tom kufru je kokain, tam je koks, tam je kokeš. Vždycky na dva měsíce mu to vydrží. Dostane instrukce a potom následující dva měsíce plní zadané úkoly. Pak přijedou za dva měsíce, vyhodnotí, znova mu přivezou další kufr a takhle se to pořád opakuje. Vždycky po návštěvě britského nějakého vrchnostáře se podívejte na to následující večerní video po odjezdu vrchnostáře. Vždycky se na to podívejte, jak má podlité rudé oči Juchačenko, jak si dal pořádný lajny z nového balíku koksu, který dostal. Takhle to funguje. Proto oni ho tak milují. Když si můžete koupit komedianta v roli prezidenta za hrst koksu, tak jste vyhráli jackpot, protože ta figura, ta marioneta drogově závislá, vám bude zobat z ruky a bude dělat a bude vám plnit všechna přání. Klidně na vaše přání vyvolá třetí světovou válku, klidně provede internacionalizaci války na Ukrajině, jakékoliv přání. Takhle to funguje. A Není to tak u všech politiků. Některé politiky takhle jednoduše nemůžete ovládat, i když oni se dají ovládat jinak skrze peníze a skrze vyhrožování a kostlice ve skříni a další věci, ale takhle snadno pomocí kufru s koksem to opravdu jde jenom v případě Zelenského. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Nemám tak rychlý ruce, nevím, co tam dělá ten volající, že to neustále padá. Tak.
1: Tak uvidíme, předchozí posluchač ho slyšet velmi dobře, zdroje to mi to bylo telefon. Tak. Uvidíme, co tady bude lepší. Každopádně zkuste, lidé, prosím, mají milí posluchači, potrápit WhatsApp. Zkusíme třeba příště pouvažovat, kdyby třeba Martin nebyl dobrý i Messenger, protože hodně lidí má Facebook, Messenger, tak i to by šlo třeba, ale nevím, jestli to je technicky možné.
2: Teď jsem byl dost rychle, abych to stihnul vzít. Tak svobodný vysílač, jestli se slyšíme, hezký večer, můžete položit dotaz. Dobrý večer, trošku na hlas poprosím, trošku na hlas.
5: No, ještě raz?
2: No, tak, můžete teď, položit otázku.
1: Zkuste křičet na nás.
5: Dobré, Nika do Slovenska, dobrý večer. Já by som sa ešte ohľadom tej otázky Ježíša Krista chcela opýtať, že teda všetci ľudia, ktorí sme momentálne tu na Zeme Guli, sme tí, čo sme doteraz boli veriaci. Že tieto duše sa zachovali, keď odpočítam tie úplne nové duše, ktoré sú tu trebárs prvýkrát. A minule som sa ešte pýtala, že či je možná aj taká variácia, že v priebehu života neveriaci človek sa prepracuje k tomu, že bude veriaci. To sa akceptuje. Ďakujem pekne, pekný večer všetkým, dopom.
0: No, já děkuju za dotaz. Podívejte se. Zase, abychom to uvedli na pravou míru, protože někdy prostě jako si něco řekne a lidé si to vysvětlí trochu jinak. Spasení skrze Ježíše Krista je cestou splynutí s Bohem, který teda má to označení Jehova, Jehova, Jehvh a tak dále. To znamená, ty názvy jsou různé. Ale jedná se o splynutí s Jehovou. To je konec konců ta poslední knížka moje, Kanon okulty. Tam to máte. Tam, pokud potřebujete, tak tam opravdu si objednejte a tam máte úplně všechno. To je zásadní. Co se týče jiných náboženství, tak v podstatě oni po své smrti jsou konfrontováni s tím samým, s tou samou Jehovou, s tím samým prostorem, který představuje jakousi valhalu, jakýsi tunel, jakýsi chrám, jakousi halu s vysokými sloupy po stranách, s různými názvy. Někdo, když to vidí, tak okamžitě ví, že to je valhala. Někdo, kdo to vidí, tak to je jako nějaký tunel světla. Podobně. To znamená, je to stejné pro naprosto všechny lidi. Všechny lidské bytosti je to úplně stejné, ale pro různé víry jsou různé archetypální prostředky ke splynutí s Jehovou. A co je zásadní, co je zajímavé, co je děsivé, je, že ten zaručený způsob onoho spasení, onoho splynutí je pouze skrze Ježíše Krista, skrze tento konkrétní archetyp. Protože jenom co je to archetyp? Archetyp je v vtělení. Vtělení Boha do fyzického těla, tedy do těla Ježíše Krista. To znamená vtělení. A tenhle ten archetyp je nejsilnější. Má největší moc, má největší sílu a tím, a teď zároveň odpovídám na tu druhou otázku, jestli v průběhu života, když člověk nevěří, ale v průběhu života věří nebo uvěří v Ježíše Krista, jestli to je možné a tak dále, a tak dále. Ano, samozřejmě ano. Člověk může kdykoliv přijmout Ježíše Krista. Jakýkoliv člověk může přijmout Ježíše Krista.
1: Slyším vás, vydržte chviličku.
0: Takzvaný akt. takzvaný akt křtu, když je někdo se narodí, je křtěný a že ten, kdo není křtěný, zkrátka, že nedojde prostě spasení a tak dále, tak dále. Prosím vás, to už jsou církevní manuskripty, to jsou církevní katolické postuláty.

0: půlce života nebo před sklonkem, před smrtí Krista, tak mohou být spaseni úplně stejně, jako kdyby byli křtění a pokřtění a tak dále. Přičemž samotný křest, prosím vás, znovu, to není nějaká propustka, že jo, křtění a běžmování a další a zpověď. To nejsou nějaké propustky k tomu, aby člověk byl spasen. I když samozřejmě zpověď svatá má nějaké své úkoly a tak dále a tak dále. Je to na dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas, ale to zásadní, to hlavní je, že když člověk skutečně uvěří v Ježíše Krista, uvěří, tak v podstatě navazuje komunikaci přímo s ním, tedy skrze něj směrem k Bohu. A nepotřebuje k tomu žádnou církev, nepotřebuje k tomu kněze, nepotřebuje k tomu faráře, nepotřebuje k tomu biskupa, ani arcibiskupa, ani papeže. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak já jenom technická připomínka, my nemáme ještě možnost, protože WhatsApp je poměrně čerstvá novinka, kterou zavádíme do vysílání a nemáme možnost vás vzít jaksi mimo vysílání a domluvit se s námi, abyste počkali na telefonu. Takže když zavoláte na WhatsApp a uslyšíte přímo ze sluchátka, na které voláte pana VK, že hovoří, tak vězte, že už jste v rádiu a my vás slyšíme. Takže opravdu počkejte, prosím, my se nemáme jak s vámi domluvit mimo vysílání, aniž bychom nerušili přímý přenos odpovídání pana VK. Tak pokud ho uslyšíte v telefonu, tak vězte, že už jste ve vysílání, takže stačí jenom počkat chviličku, než pan VK domluví a už vás vezmeme 100% na WhatsAppu. Takže to jenom technicky. Slyšíme, že tam je nějaká paní posluchačka, Martine.
2: Děkuji, Vítku, protože někdo tady halo, tak se můžete optat, jste ve vysílání.
3: Já vás všechny zdravím, já bych akorát doporučil možná trošku ještě vyladit ten WhatsApp, je tam slyšet ozvěna a není slyšet zpětná vazba, o čem si tam kluci povídají. Takže člověk neví, jestli je na WhatsAppu, jo. Nebo...
1: Aha, to není, neslyšíte, ale slyšíte nás, to je zajímavé.
3: Hlavně čeho by se člověk měl bát, je to napsáno v knize knih a je tam napsáno, že v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. Takže toto je to kritický. Hezký večer.
2: Dobře, děkujeme. Hezký večer o té ozvěně. Už mi to tady taky někdo psal, první volající, že se slyšel asi třikrát. Tak nevím, jak jsme to s Pavlem odladili, tak budeme muset ladit ještě.
1: Ještě. Těsně před cílem, je to perfektně slyšet ten WhatsApp, je to paráda. Jinak,
2: propracujeme se k tomu postupně. Tak Slovensko volá, tak teď ho vezmu napřímo, svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme se.
4: Haló, počujeme se?
2: Ano.
4: Dobrý, abychom se chcel opýtať. Zase ja som počujem.
1: Skúste si
4: ale Európa si systematicky zničila svoje výrobné kapacity. A to preto, lebo si Spojené štáty americké mysleli, že budú predávať zbrane Európe, ona ich za to bude kupovať. No a to potom, ako si predstavuje Európa, že pôjde do vojny, keď sama nie je schopná vyrobiť zbrane a Spojené štáty americké tiež majú veľmi výrazne znížené výrobné kapacity na zbranie, nakoľko tam každý, kto má peniaze, tak ich investuje do finančných služieb a nie do výroby zbraní alebo vôbec do priemyslu. Preto tá priemyselná výroba v Amerike padá. A zároveň v Európe je budovaný kult metrosexuálnych mužov, ktorí nemajú vôbec záujem o nejakú manuálnu prácu, už vonkoncov neísť na front, nakoľko keď sa neosprchujú, tak za dva dní skolabujú. A nie je absolútne záujem ísť bojovať. No tak ako potom Európa chce ísť do vojny s Ruskom, keď nemá na to výrobné kapacity, keď nemá vojakov a migranti nebudú vstupovať do armády. A potom ešte druhá taká otázka, keď sa dá, ako chápete to, že Rusko umožňuje Severnej Koreji vlastniť jadrové zbrane, respektíve nenamieta, a pravdepodobne táto otázka sa si musela veľmi nepačiť Číne a prípadne ako to zhorší vzťahy medzi Ruskom a Čínou, nakoľko podľa

0: Mňa uzavretím tej spojenecké zmluvy, režim Severnej Kórey získa veľmi významného spojenca a trošku sa môže vymaniť spod moci Číny. Tak ďakujem. Do počutia.
1: Dobře, dobře, děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. Samozřejmě, co se týče Ruska, tak Rusko se snaží nebýt úplně závislé na Číně a respektive vyvažovat, to znamená vyvažování moci. Čína disponuje obrovskou silou a jaké se spojenectví mezi Pekingem a Moskvou je čistě z vypočítavosti, a ta vypočítavost je v podstatě na obou stranách, to není nějaké přirozené přátelství. Naopak, obě dvě velmoci jsou spíše jako de facto, dalo by se říct, protivníci. To znamená, sledují své vlastní cíle a své vlastní zájmy, takže to je naprosto zjevné. A zkrátka, to není ani žádné jako překvapení. Co se týče té otázky ohledně toho, že Evropa nemá zbraně a tohleto. Pozor, pozor, pozor, pozor. Tady je třeba rozlišovat. Podívejte se. Co dneska, jaké zbraně se dneska používají k útoku na Rusko? No, používají se drony. Žádné jiné zbraně. Občas teda Ukrajinci vystřelí nějakou západní raketu, jednu nebo dvě, nebo něco, co prostě smontujou z plynových trubek v těch závodech podzemních v Kyjevě nebo v Gostomelu. A vypustí na Rusko, ale většina těch útoků, to jsou všechno drony. A ty drony jsou vyráběny po celé Evropě. Jenom pánovi řeknu, není pravda, že Evropa nezbrojí a nemá čím bojovat. V Evropě se vyrábějí každý den skoro, no, to bylo to číslo, které bylo minulý víkend na ruské televizi. V celé Evropě se každý den vyrobí přes 18 tisíc dronů, z nichž všechny končí na Ukrajině. 18 tisíc. A všechny jsou vypouštěny na ničení Ruska. To znamená, jenom tady je asi nepochopení toho, co se myslí válkou, nebo jakými prostředky se povede válka. No, povede se drony. To znamená, Evropa začne, pokud vypukne konflikt, bude útočit na Kaliningrad drony. Bude útočit na Petrohrad drony. Na Moskvu drony. Všude budou drony, drony, drony. Protože dronů vyrábí Evropa obrovské množství. Ničeho jiného nevyrábí skoro nic. Ale co se týče dronů, vyrábí obrovské množství dronů, které teď končí všechny na Ukrajině. Takže já chápu, že lidé si představují dneska válku, že válka se vede ve chvíli, kdy Evropa má dostatek tanků, dostatek bojových vozidel pěchoty, dostatek obrněné techniky, dostatek helikoptér, dostatek stíhaček, dostatek houfnic, dostatek dělostřeleckých granátů a tak dále a tak dále. Ale prosím vás, to jsou koncepty staré války. To, co se dneska válčí, nebo to, co předvádí kolektivní západ v úderech na Rusko ukrajinskýma rukama, tak jsou všechno dronové útoky. To jsou škody způsobované drony. A dronů má Evropa obrovské množství. Respektive v obrovské množství dodává na Ukrajinu. Takže tohleto je třeba takhle vnímat, že ve chvíli, když začnou tyhle ty útoky, tak hádejte, co udělají Rusové. No, Rusové pustí na Evropu také drony a v nějaké chvíli, když je to přestane bavit, tak udeří kinžálama, zirkonama a orešníkama na velké výrobní závody v Evropě. A budeme krůček od termonukleární výměny. Protože na odpověď na ruské balistické rakety Evropa nemá. Evropa má v zásobě na odpověď, aby Evropa tvičála, jenom v podstatě balistické rakety s jadernými hlavicemi, to znamená Francie a Velká Británie. A nemá jich moc, má jich pár. A ono by ani nešlo o to, kolik jich má nebo nemá, protože pokud platí to, o čem hovořím, to znamená, že cílem je zlikvidování Evropy v rámci The Great Replacement, to znamená výměny obyvatelstva, vehnání národů Evropy do války, tak nezáleží na tom, kolik má Evropa zbraní, kolik má tanků, kolik má děl a kolik má bomb nebo jaderných bomb, ale záleží jenom na tom, kolik lidí pošle do války s Ruskem, kolik jich zničí ve válce s Ruskem. A to je ten hlavní leitmotiv, o který usilují ti, kteří řídí procesy v Londýně. To znamená, pozor, je to důsledek konceptuální války, to znamená válka, která je vedena mezi dvěma domy globálního řízení, to znamená mezi domem Sion a domem Chabad, a ten, kdo má být zničen, jsou ti, kteří se nacházejí mezi těmito dvěma domy. To je komplementární válka a o tom hovoří všechna proroctví, všechna hebrejská proroctví hovoří o tom, že takhle to přesně bude. Válka mezi Evropou a Ruskem, to znamená Gog Magog zaútočí na Evropu a tak dále, že k tomu dojde ve chvíli, kdy Evropa bude zaplavena muslimy. Ve chvíli, kdy bude Evropa zaplavená islamisty, v tom okamžiku dojde k té válce, která je předpovídaná. A podívejte se, ono se to děje. Do Evropy míří další desítky tisíc migrantů z rovníkové Afriky. Takže takhle bych na to reagoval, slyším tam sám sebe, no a pustíme se do dalšího volajícího.
3: No, máme trošku na třetí kurdej.
4: Čeká. Tak. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz?
0: No, dobrý večer, tak já jsem to ještě zase já. Len to je přesně to, co jsem aj hovoril, že teda Evropa nemá vojakov, kterých by tam poslala. A tým pádom, keď by malo dôjsť ku nejakej termonukreálnej výmene, tak má, alebo teda, keď tak potom akože sa má viesť tá vojna len vo forme bombardovania rakiet. Navyše podľa mňa krajiny ako Slovensko, Bulharsko, ono v podstate napríklad aj Česká republika, tu bola Veľká Morava a Rusi k tomu majú istý sentiment. Myslím si, že to nie je pravdepodobné, že by išli predovšetkým tou cestou, že by išli bombardovať teda krajiny, ktoré sú do istej miery kultúrne a nábožensky s nimi spriaznené. A koniec koncom to, že sú napísané proroctvá, predsa neznamená, že k tomu aj dôjde, veď koniec koncom Donald Trump zložil prísahu Chabadu, Chabad ho poslal bojovať do Iránu, všetci to rozporovali, kopec generálov, admirálov muselo by dobrovoľne, nedobrovoľne odísť. A výsledok je aký? No žiadny. Že budú musieť jednoducho vypadnúť z Perského zálivu. To znamená, že to, že oni niečo naplánujú, to ešte neznamená, že sa to aj stane. Takisto aj COVID. Áno, urobili strašne veľa zla, ale ten celkový výsledok, aby zredukovali počet obyvateľov minimálne o polovicu, no to im nevyšlo. Ale potom by som mal ešte, prípadne na to môžete reagovať, ale ja by som sa potom ešte chcel opýtať, ak teda dôjde k tomu, že teda nedôjde k spinuťu s tým svetlom, s tou žehovou, tak a my ideme teda do tej siene, kde si máme vyberať nejaký osud, tak ja len ako, že ako to funguje, lebo a prečo si niekto potom vyberie osud prostitútky a niekto si vyberie osud napríklad vedca, ktorý dostane Nobelovú cenu. Alebo teda ten výber osudu je čisto postavený len na našej vôli, alebo je postavený aj na základe iných skutočností. Alebo prečo si niekto vyberie osud masového vraha, alebo to je na našej vôli, že aj keď si zvolíme nejakú cestu a nejaký osud, tak ho potom môžeme transformovať.
2: Jasne. Ja vám na to odpoviem.
0: Teda naše zatratenie, alebo nejaký, nejakú ďalšiu návštevu tej siene, kde si znova vyberieme nejaký ten osud na naše
2: oči. Dobře, já vám odpovím, ano.
0: Odčinění toho zlého.
4: Dobře.
2: Dobře,
4: Nevím
2: vezmu
4: to.
2: to velice, velice rychle. Tohle to jsou věci, které jsou zodpovězené v té knize Kanon okulty. Je to moc komplikované na to, abychom tady rozebírali. Takže jenom pánovi velice rychle. V takzvané síni Valhaly si člověk nevybírá svůj, je-li tedy odsouzen k reinkarnaci, nevybírá si to, jakým dalším životem projde podle toho, jak se mu to podle jeho vědomí a svědomí zdá nejlepší. Ne, tak to nefunguje. O tom rozhoduje váš karmický status, který vás přitáhne k vašemu druhému osudu. A vy si vybíráte několik cest, které vás tím karmickým osudem a takzvanou cestou nápravy provedou. To znamená, ten karmický systém je takhle nastavený. To znamená, jestliže máte potřebu vaše entita, nechci říkat psyché, protože psyché, o tom se hovoří pouze v případě, že se jedná o takzvané vyšší vědomí, a tak nechci do toho příliš zabíhat, by se to nekomplikovalo, ale pokud zůstaneme u té duše, tak ta si v podstatě vybírá to, co je potřebné pro ní, pro její růst. Takže jestliže pro její růst je potřebné, aby projevovala větší soucit a lásku, dejme tomu chudým, tak daný člověk se narodí v podmínkách naprosté chudoby, v podmínkách naprostého soužení, protože tím životem má projít a naučit se soucitu a lásce k chudým lidem. Říkám příklad. Jiný příklad. Osoba je, nebo daná duše potřebuje získat větší odvahu, potřebuje získat větší průbojnost, větší sílu, větší stabilitu rozhodování, tak v takovém případě se ta osoba narodí do vojenské rodiny a stane se z ní generál, dobyvatel, nějaký hrdlořez a podobně. Takhle ten systém karmického řízení probíhá. To znamená, to si nevybíráte vy, to za vás vybírá karma. Karmické pojítko. Vy si nevybíráte nic, ale to, že se to jako vybírá, je, že vy si vyberete v té galerii, vy si vyberete rodinu, která vám bude nejlépe vyhovovat pro dosažení té cesty, dosažení toho cíle. To znamená, dostanete nabídku třeba 12 nebo 15 různých rodin v různých zemích, v různých časových iteracích, na různých planetách, různě umístěných ve vesmíru, v projektovaném vesmíru. To znamená, jednou se narodíte, dejme tomu, ve Španělsku na planetě Zemi v 16. století. Po druhé se narodíte na Alpha Centauri, na jedné z planet a žijete tam prostě život nějakého výzkumného vědce. Poté se narodíte zase někde jinde a narodíte se na sklonku poslední doby ledové zase u nás na naší planetě. To znamená, je třeba se na to dívat tak, že projekce jsou vždycky stanovené tak pro danou osobu nebo danou duši, kterou zrovna potřebuje ta osoba si projít. A pokud mluvíme o osobě, je to tak jako nejlepší mluvit o osobě, nejedná se o osobu jako fyzické tělo, ale jako o duši, ale mluvme tedy v té rovině jakoby osoby, jako si představíte osobu, že by si někde něco vybírala. V podstatě si vybírá cestu, ale nevybírá si cíl. Cíl si nevybírá, respektive úkol cesty si nevybírá, ale vybírá si formu. To znamená, vybere si, jestli to bude takhle, jestli to bude tahle rodina, tamhle ta rodina, bude to tohle časové období, jiné časové období, tahle ta planeta, tamhle ta planeta, to si ta duše sama vybírá. Takže abyste tomu rozuměli, já vím, že je v tom prostě trošku zmatek, trošku chaos, ale skutečnost je taková, že pokud nedojde ke splynutí s žehovou, pokud nedojdete ke spasení, to znamená nesplynete se světlem po své smrti a jste odsouzeni k reinkarnaci, tak projdete právě do této galerie, kde vaše karmické pojítko vás předurčí k nějaké cestě v nějaké roli a vy si vyberete rodinu, ve které rodině tu roli budete plnit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
4: Je připojen svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
3: No, dobrý večer, jsem rád, že jsem se volal, odkud funguje. Já jsem se chtěl jenom zeptat ohledně vlastně toho, dá se říct, Ježíše Krista. Jestli bychom se teda měli ztotožňovat vlastně s tím, aby jsme byli ukřižováni, obřezáváni, podřezáváni a košerováni, protože mi připadne, že vlastně celá Bible je jenom zbraň manipulační, vytvořená Židy, aby nás na ten kříž dostali, mohli obětovat krev naši podzemnímu bohu Jahvemu, který krev potřebuje a vždy žádá. Takže rád bych teda slyšel, jestli se máme nechat ukřižovat a tím se necháme
2: spát. Ne, prosím vás, jedná se tady, já děkuju za dotaz, ale tady se jedná o zaměňování pojmů, to znamená přece víra v Krista není nic o tom, že se člověk musí nechat ukřižovávat, ani o tom, že si prostě ubližuje a nějaké sebetrýznění nebo nějaké obřezávání a podobně. To prosím vás, to je jako motání, nezlobte se, páté přes deváté. Jo? Víra v Ježíše Krista je víra ve spasení a osvobození se od věčného a nekonečného reinkarnování do dalších utrpných životů, které žijeme. To je ten hlavní cíl. Osvobození se z reinkarnace skrze Ježíše Krista. To je ten hlavní cíl. Takže někomu to nevadí. Někomu je to jedno. Někomu je jedno, jestli bude reinkarnován a bude v příštím životě třeba nějakým vědcem, který bude mít krásný život a zažije strašné utrpení, protože přijde o rodinu a přijde o děti a zažije strádání, ale bude slavný a bude mít peníze a podobně. To znamená, projde si nějakou zkušeností. Někdo to vidí jako prostě něco, co je ochotný prostě provést, zopakovat si, vyzkoušet si. Mimochodem je mnoho duší, je mnoho entit, které po tisících a milionech reinkarnacích v podstatě propadají v jednotlivých inkarnacích více a více a více a více zlu, až nakonec se stávají stělesněním zla a jejich duše se mění v démonické struktury. To jsou ale situace, kdy po mnoha tisících, milionech reinkarnací prostoupení ke zlu je tak hluboké, že je neodčinitelné, je nenapravitelné a dobrovolně oni propadají v podstatě do struktury takzvané, no, plně se vlastně odají negativní entity a tak dále, ale o tom tady nebudeme teď hovořit, to bylo se na jiné téma, takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
4: Jdu ho pustit, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
0: Dobrý, tak to jsem zase já. A potom s ohľadom teda na to, čo ste už uviedol, podľa vás, aký osud stihne Lindseyho Grahama? A ešte len taká... Že ten dôvod, pre ktorý Lindsey Graham zomrel, nebola napríklad vakcína, že, lebo on mal nejakú výduť aorty. A to je teda pravidelný dôsledok očkovania a preto sa teda akože tvária, že teda v zatvorené rakve a tak ďalej, aby nemuseli priznať, napríklad v kontexte toho, čo sa teraz dialo v kongrese pri vypočúvaní Fauciho, že to je vlastne smrť v dôsledku očkovania a teda je to tak významná osoba, že teda slúžila by ako príklad toho, aby sa ľudia teda nedali ďalej očkovať. Ďakujem, do počutia.
2: No, já děkuji za dotaz. Takže, no, co se týče teda Lindseyho Grahama, tak pokud on teda nesplyne s Žehovou, jakože asi zřejmě asi ne, tak bude v příští reinkarnaci pravděpodobně tedy karmicky si projde životem, kde zopakuje některý z životů lidí, které on nechal zabít. Které nechal zlikvidovat, vybombardovat. To znamená, projde si některým z životů, který jeho činy pomohl zmařit. To je velice pravděpodobné. To znamená, není vyloučeno, že se narodí někde v nějakém časovém prostoru, kdy mu nějaký válečník nebo nějaká armáda mu zabije ženu, matku, děti, on to přežije, zůstane sám, nebo bude zmrzačený do konce života, bude na tom hodně špatně celý život. To znamená, projde se něčím takovým. To je velice pravděpodobné. No, ten druhý dotaz, co se týče očkování, vakcinace. Podívejte se, já jsem přesvědčený o tom, že on, jak byl na té návštěvě v Kyjevě, tak tam se prostě něco stalo, tam se něco odehrálo. A jestli na něho spadla ruská bomba, ruská raketa, nebo něco se stalo a on zemřel prostě někde, prostě tam navštěvoval to si tu fabriku, on se tam nechal fotit s těma dronama zrovna v ten den, když tam Rusové tu fabriku bombardovali. Nikdo tu rakev neviděl otevřenou, je možné, že se jedná o ostatky rozmláceného ruskou raketou roztrhaného Lindseyho Grahama. Není to vyloučené. Prostě zařval při návštěvě Ukrajiny a protože by to byl obrovský skandál, že Ukrajina ho nedokázala ochránit, že Rusům se podařilo zlikvidovat Lindseyho Grahama, tak to udělali tak, jako že nejprve odletěl do Spojených států a potom večer se mu udělalo špatně a zemřel. Časově to dokonce ani neodpovídá, protože se ukázalo, že cesta do Spojených států trvá nějakých 12 hodin, cesta vlakem z Ukrajiny taky nějakých, prostě kolik hodin se to spočítalo, kolik to je. No a když to analytici počítali ty hodiny, tak se ukázalo, že on vlastně v podstatě, že to bylo prostě celé podezřelé, že vlastně to oznámení toho, že jako zemřel, tohleto, jakože časově jak prostě nevycházelo, že to nesouhlasilo, zkrátka, že se to nedalo prostě stihnout takhle rychle na to oznámení a na ten odlet, jako kdyby byl skutečný ten odlet a kdyby ten odjezd byl skutečný a skutečně jako by měl odjet nejprve vlakem z Kyjeva do Varšavy a z Varšavy potom letecky zpátky do Washingtonu. Je tam mnoho u toho otazníků, velmi mnoho otazníků a tím, že ani oni Američani mimochodem rakve často neotevírají, to je zase další věc, aby se to dalo na pravou míru, že to není úplně tak, že by vždycky měli otevřenou rakev. Američané nemají často otevřené rakve, protože u protestantů se nezvykne, není zvyk otevírat rakve. U katolíků ano, katolíci mají vždycky rakev otevřenou, protestanti to nedělají, velmi často to nedělají. Některé baptistické skupiny mají otevřenou rakev, některé to odmítají. To znamená, musíte do toho brát i tu otázku toho, že ve Spojených státech až na nějaké malé výjimky, třeba v New Yorku, nebo ve Washingtonu, kde jsou malé katolické kongregace, tak to jsou jenom výjimky. Celé Spojené státy jsou tvrdě brutálně protestantské. Tam je protestantství. Jo? Takže pozor, nezaměňovat to. Tam jsou jiné zvyky, jiné liturgie. Tak není to tak úplně zcela jednoznačné. Takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího, který bude úplně poslední.
4: Jo, máme 21. 00, tak zatím nikdo nevolá, tak to můžeme, teda 22.00,
5: tak to odpískáme.
4: Tak to můžeme.
2: Dobře, odpískat. Tak Pořádě, takže já se s váma loučím, doufám, že se vám to líbilo, že to nebylo moc negativní, loučím se s tebou Vítku, s tebou Martine, díky za pěkný písničky, no a se všemi našimi posluchači, že jo. Doufám teda, že jste si z toho něco odnesli, no a příští týden v pátek opět po 19.45 přineseme další témata z domova i ze světa. No, užijte si samozřejmě dovolené, užijte si krásné teplé dny, že jo, když bude teplo, tak ať je teplo, a když bude pršet, tak ať prší. No a my se slyšíme opět za týden a pro tuto chvíli já vám přeji buď teda krásný pěkný večer, anebo dobrou noc.
5: Já se s tebou taky loučím, VK, mě se moc hezky s tebou, Martine, všechno to proběhlo perfektně, nebo téměř perfektně. A samozřejmě s vámi, milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaši přízeň. Ještě se chci omluvit závěrem za umístění na kanál Odyssey, kdy minulý týden došlo k problémům s renderováním, procesováním videa a nebylo to akt naší lenosti, nebo řekněme znak nějakého známky flákačství nebo něco podobného. Bohužel tam došlo k tomu, že se video stále procesovalo, renderovalo a objevilo se potom na Odyssey až zhruba za 2 hodiny po vysílání, myslím. Já jsem to tam nechal na noc asi po hodině, protože už jsem neměl jednak nervy, jednak ani energii, protože jsem v tu dobu byl na nohou od zhruba 4 hodin ráno. A nechal jsem to tam na noc s tím, že to v sobotu ráno znovu nahraji a vydá. Už jsem se zbudil někdy v 5 hodin v sobotu ráno, už to tam bylo, takže nevím, kde se tam přesně umístilo na Odyssey. Každopádně aspoň se to tam umístilo. Doufejme, že dnes už to bude v pohodě, že to byla nějaká, řekněme, přechodná chyba, přechodný bug, kterým se podařilo opravit. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
4: Tak, nebyl jsi sám, mě to taky dělal minulý víkend problémy a docela dost velký. No. Až přes noc se to nahrálo někdy nad ránem, já jsem nechal zapnutý počítač, jak jsem odpadl. Takže to zkrátka někdy to neovlivníme.
6: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
4: Duch to není ani moje intuice, je to Vítek, takže určitě s VKáčkem už nachystán. Tak chlapci, je to vaše.
5: Čau Martine, já tě zdravím, jsem rád, že to technicky funguje perfektně, my jsme ještě chvilku poslouchali, jak jsem dohovoříval v rámci té předchozí reportáže nebo toho tématu, jak jsem to nechtěl úplně přímo vstupovat, tak jsem tak počkal citlivě až na nějaký zhruba pseudo nebo nějaký konec, abych ti do toho úplně neskočil. Takže já tě zdravím a zdravím, přeju krásný večer všem i vám, hlavně milí posluchači, kteří jste tu s námi, kteří jste se připojili a určitě se nemůžete dočkat našeho hlavního hosta, kterým je šéf redaktor Aeronet News, pan VK, kterého zároveň tímto zdravím. VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Martine, samozřejmě zdravím všechny naše posluchače a čtenáře, doufám, že jste se dočkali, že jo, po týdnu opět jste se dožili a přežili, že všechny ty teploty, které jsou v Evropě, takže já doufám, že dneska to bude takzvaně cool, že jo, říkají Američani, skvělý, ale zároveň doslova jako chladný, že si dáte něco prostě vychlazeného a že si nás prostě poslechnete a právě přináší nová témata i z domova, i když samozřejmě Vítek zase za to nemůže, protože zase nové téma, které není nachystané. Je to velká kauza, obrovská migrační vlna, která vypukla včera večer, respektive včera v podvečerních hodinách do Evropy. Prorazilo 60 tisíc invazních migrantů, kteří se hrnou do Evropy. Španělská vláda před 2 hodinami nasadila armádu, obrněnou techniku bez šance, sedli na kamiony, jsou na kamionech a jedou sem do Německa, už jsou na dálnici ve Francii. Dávka 60 tisíc migrantů na hranicích s Marokem je dalších 72 tisíc migrantů. Obrovská migrační vlna, která teď otřásá celou Evropou. Váš nebo váš, náš samozřejmě, premiér, že jo, Andrej Babiš vyzval k tomu, aby s okamžitou platností bylo Španělsko vyškrtnuto z schengenského prostoru, aby byly uzavřeny hranice mezi Francií a Španělskem. Takže pustíme se do tohoto zásadního tématu, které je úplně mimo všechny perspektivy, protože já k tomu chystám ještě dneska večer komplexní článek, jsou tam videa, která unikla od neziskovky, jak natáčí migranty, jak tam jásají její moderátoři a křičí, pomáháme migrantům, jsou tam děti, vidíte, jsou tam děti, nezaměřujte děti, ne, to nejsou děti, ale jsou to jako děti, podívejte se, už konečně se dotkli španělské půdy, podívejte se, konečně tady jsou. S obrovskou radostí zaměstnanci španělských neziskovek vítají migranty. Všechno budete mít večer v článku, bude tam video s titulkama, budete mít další záznamy, ale musíme samozřejmě probrat hlavní téma, to je migrační vlna 2026. Po 11 letech se to znovu povedlo všem organizátorům migračních toků. Znovu máme letní migrační vlnu, obrovskou invazní vlnu. Takže to je hlavní téma dnešního pořadu. Víte, ten o tom asi vůbec netuší, nebo to neplánoval, ale pustíme se do tohoto tématu.
5: Neplánoval jsem to, ale to vůbec nevadí. Já doufám, že bude pekelná zima, aspoň minus tak 10, 15, možná 20, aby se tady hezky měli u nás. Možná si to rozmyslí a možná se repatriují zpět, i když v to málo kdo doufá.
2: Jenom prosím tě, Vítku, já hned ti do toho skočím, protože to není dobrý vtip, protože v Berlíně, že tady u nás v Reichu, minulý rok zavedli pravidlo v Berlíně, že byty, které jsou neobydlené, musí být povinně svými majiteli nabídnuty městu k poskytnutí azylového bydlení.
5: Soukromé byty. To je masakr.
2: O tom jsme vůbec ani nemluvili, nebyl k tomu důvod, ale teď to můžeme velmi čerstvě zopakovat. Takže to není legrace, to není o tom, že budou, to ne, my Evropani budeme kušovat a mrznout na ulicích, zatímco oni budou mít státem a jednotlivými státy placené byty, násilně nastěhované majitelům soukromých investičních bytů. Máte investiční byt, který je prázdný, který je neobsazený, máte ho umístěný v Berlíně. Smůla. Musíte ho, pokud je neobydlený déle než 6 měsíců v roce, musíte ho nabídnout městu a město ho může nabídnout takzvaně sociálně potřebným, což je jenom takový krycí mechanismus na označení migrantů. Takže to není vůbec žádná legrace. Pozor na to. A soukromé vlastnictví není žádný zájem. Je to jako v 50. letech, když tehdy v Československu takzvané uliční výbory dělali takzvané bytové soupisky. Já vím, že to už pamatují jenom pamětníci, co bylo v 50. letech, ale takzvaná uliční soupiska, to chodily komise, uliční komise, které chodili po bytech, měli dekret, měli status veřejného činitele, vcházeli do bytu a metrem vyměřovali nadměrné byty. A lidem, kteří měli velké byty, velké prvorepublikové byty a podobně, tak tam stěhovali podnájemníky. Vyčlenili jim jednu místnost a řekli, vy tady bydlíte jenom 3, ale máte 4 pokoje. Takže 1, 2, 3, ale ten jeden pokoj bude teď pronajmutý jednomu dělníkovi anebo dělníkovi a jeho manželce s dítětem a budete mít tady podnájemníka. Tohle to bylo v 50. letech. A to dělali soudruzi. A dneska to dělají samozřejmě neomarxisté. A dělají to už tady u nás. U vás ještě možná ne, ale to není vůbec žádná legrace. Takže to jenom tak na okraj, hned na začátku jsme začali pěkně z ostra. Takže Vítku, ty to uvedeš a pustíme se do tady toho tématu. Že?
5: My tady budeme trošičku jako na orloji, protože my jsme samozřejmě informovali už před, jak se říká, před více jak 10 lety o migrační krizi. Byla tady migrační krize několik let. Potom začaly lesní požáry, Amazonie, obrovské simulované jak jsme se později dozvěděli, to byla Greta, že jo, rok 2018-2019, to bylo vlastně po migrační krizi 2 roky, pak začal covid 20 až 22, pak začala válka na Ukrajině 22 až 26. Po fiasku v rámci, já nevím, co to bylo, malárie, nebo ne, nějaký virus na té lodi, který byl, o tom jsme se bavili před několika měsíci, to zjevně nebyla ta správná karta, takže znovu začíná tedy 26 až nekonečno, možná do příštího kola nějaké Ukrajiny, Bůh ví, co bude, tak začíná znova jako na orloji migrační krize, tak jenom abychom si to trošku jaksi sesumírovali dohromady, jak vlastně postupují ty agendy v řadě za sebou. Migrační krize, ekokrize, covidokrize, válkokrize a zase migrační krize znovu opět. Oni asi nic jiného v rukávu nemají. Ale abychom tady nebyli právě, abychom to neřešili úplně stejně, možná to VK vezmeme trošku z jiného úhlu, kdo to instrumentalizuje, nebo kdo to orchestruje. Samozřejmě neziskovky jsou, řekněme, statisté, kteří jaksi servisují tu celou operaci, ale ví se, kdo nějakým způsobem, protože oni se nemohli zvednout všichni dohromady a jenom tak hurá do Evropy. To muselo být nějakým způsobem.
2: Je to samozřejmě organizované, už o tom, bude to všechno v článku, protože to nejde prostě dělat všechno s takovým způsobem, jako bychom se tvářili, protože to by byla taková jako urážka našich posluchačů. Oni samozřejmě vědí, všichni víte, kdo je hlavním konstruktorem těchto procesů. Samozřejmě sionistické procesy řízení kontrolované z Londýna. To znamená, cílem je takzvaný The Great Replacement, velká výměna. Velká
5: jasně,
2: výměna.
5: Ale to je prostě evropský. Takový vágní, jo? Já se omlouvám, že to skáču, takový
2: ale
5: vágní.
2: Já vím, že to je vágní, ale pokud jste nebyli na Marsu dosud ubytováni a teď jste nepřiletěli, tak si musíte uvědomit, co se děje v Evropě. Proč všichni politici ženou Evropu do války s Ruskem? Kontrolní otázka. Obrovský hřev, nebo ne obrovský, ale od některých čtenářů takový hřev, že co jsem si to prý dovolil říct minule v našem pořadu. Že prý co jsem si to dovolil, jak jsem měl tu poznámku, že? Že pokud začnou lítat rakety, pokud Evropa vstoupí do válečného konfliktu s Ruskem, takže já mám připravené kufry a s manželkou letíme za rodinou zpátky do Spojených států, protože tam máme rodinu, děti, že jo. Takže tohleto je zkrátka, že jak je to prý možné, nebo co? To znamená, musíte si uvědomit, že já nebudu s ženou tady čekat prostě v Evropě na to, až nás prostě TCK, nebo ženu ne, ale prostě mě prostě odtáhnou prostě někam na frontu do války proti Rusům. Snad takový debil nejsem. Musíte si uvědomit, nebo vy nevidíte, co se děje na Ukrajině. Že tam ti, kteří neutečou z Ukrajiny, ti skončí v mobilním masomlínu na Donbasu. V ruském mobilním masomlínu. Nikdo jiný nepřežije. Nikdo jiný. A víte, kdyby aspoň ta situace byla nějakým způsobem manažovatelná, že by v Evropě byli politici, kteří by chtěli prostě mírový proces, kteří by chtěli, aby mír byl de facto prosazovaný jakožto politické řešení toho konfliktu a nejenom konfliktu na Ukrajině, ale mír, aby byl prosazovaný na Blízkém východě. Aby tamní sionisté nevyhlazovali Palestince, aby se nesnažili o, aby nezabíjeli iránské ajatoláhy, aby nehořel Perský záliv, aby se nezdražovaly pohonné hmoty, aby se svět takzvaně nesměřoval, aby nebyl mířen ke své vlastní záhubě a k vlastnímu zničení. To znamená, pokud by byla někde nějaká šance, kdyby byl někde nějaký politik, nějaké politické hnutí, ale když se podíváte, co se prostě děje v Evropě, tak každý, kdo je zodpovědný, tak musí mít připravený záložní plán B. Já nemám evakuaci z Evropy jako plán A, že už tady už mám zbaleno a zítra letím a to ne, tak to nefunguje, ale ve chvíli, kdy začnou padat rakety na Berlín, začnou padat tam u vás, no, na Holešovice, že jo, tam jak je ta továrna ukrajinská, jak vyrábí drony, a na různé cíle začnou padat v Evropě, tak v tom okamžiku je celá Evropa ve válce, začnou mobilizace, začnou mobilizační povolánky, začnou přicházet jednotlivým ročníkům. Je jasné, koho vezmou, protože my máme v redakci nějaké informace, máme samozřejmě neveřejné, ale plán je takový zhruba, že mobilizační vlny by byly dvě. Jedna by byla ta první, která by brala všechny lidi do 55 let. A druhá, ta doplňující, ta by brala lidi do 60. To by byla až druhá, jako nouzová, kdyby se to vyvíjelo špatně, tak by brali každýho do 60 let. První vlna by byla do 55 let. Každýho. A musíte si uvědomit, že ta válka by v nějaké chvíli se transformovala do termonukleární výměny mezi Východem a Západem. Nezlobte se na mě, na něco takového já s rodinou, já čekat nebudu. Nebudu. A to si musí každý udělat sám. Někteří lidé samozřejmě nejsou světoběžníci, nejsou kosmopolitně založení, nikdy nebyli v cizině, nemají jazyk, nemají angličtinu, nemají němčinu, nemají španělštinu, nemají jiný světový jazyk, já to chápu. A nikomu to nevyčítám. Ale je jasné, že lidé, kteří zůstanou ve válečném prostoru, tak budou v tom nejlepším případě budou trpět jako psy, ale v tom horším případě to nepřežijou. Ani oni, ani jejich děti. To je šílené. A kdo to chystá, kdo to připravuje? Naši evropští politici chystají a plánují tuto konfrontaci. Všude v médiích mluví o tom, musíme se připravit. Musíme se připravit na rok 2030. Rusové zaútočí. Už v roce 2030 musíme se připravit. Musíme zbrojit, musíme se připravit, musíme zbrojit. Pořád dokola. Mluví o tom neustále. Pořád. Každý den. Akorát, že lidé už jsou trochu otupělí a nevnímají to. To je chyba. Protože když o tom mluví pořád, tak to znamená, ne, že by se jako toho báli, ale je to součást tvorby informačního pole. A o tom jsme už mluvili tolikrát. Jak fungují globální procesy řízení. Než chcete cokoliv provést, než chcete cokoliv nabídnout veřejnosti, musíte utvořit a sformátovat informační pole. Jako při práci na počítači. Máte počítač, abyste mohli na něm něco dělat, máte ho úplně novej, musíte sformátovat pevný disk. Že? Nebo dneska už nejsou pevný disky, dneska už jsou nějaké ty SSD disky a podobně, ale zkrátka obrazně musíte prostě sformátovat systém a to je tvorba informačního pole. Vy si zkrátka vyškatulkujete procesy řízení v informačním poli, ovládnete média a ta média začnou takzvaně posunovat žádaný narrativ. A to, co vidíme v Evropě, je žádaný narrativ přípravy na válku s Ruskem. To není o tom, že teď by se někdo ptal, a jak to bude s tou válkou? To jí začne Evropská unie, ta jí začne proti Rusku, nebo to bude obráceně a Rusko začne proti Evropské unii? A já vám na to odpovím. To je úplně jedno. Na tom vůbec nezáleží, kdo tu válku začne. Jestli tu válku vyprovokuje Evropská unie a Rusko bude to, které se bude bránit, anebo to bude obráceně, že Rusko bude vyprovokováno, jako v roce 2022, a Rusko provede nějaké propagační údery na Evropskou unii a to bude záminka pro vyhlášení mobilizace a to bude záminka pro článek 5 a to bude záminka pro nastavení válečného stavu a tak dále, a tak dále. To znamená, to je úplně bezpředmětné. O tom se vůbec nebavíme. Bavíme se o tom, co budeme dělat? My, občané, obyčejní, co budeme dělat? Víte, největší tupost člověka je, nedokáže-li se poučit z vlastních zkušeností a ze zkušeností jiných okolo sebe. Chceme-li se poučit, jak bude ta válka vypadat, podívejme se na Ukrajinu. tak se podívejte na videa na Telegramu. Protože na mainstreamu je samozřejmě neuvidíte, ale na Telegramu vidíte každý den, jak to tam probíhá. Mobilizace násilná, brutální, vytahují řidiče z kamionu, vytahují řidiče autobusů, cpou je do busíku, že jo, busifikace, protože už nemají lidi. Všichni vojáci ukrajinské armády již umřeli za ty 4 roky. Už nemají nikoho. A tak berou důchodce. Oni už dokonce prolomili hranici 60 let, berou 70-leté starce, odchytávají na ulici, prolomili hranici 60 let, už nikoho to nezajímá. Berou 70-leté chlapy. Chápete? Myslíte si, že v Evropské unii bude ta mobilizace během války s Ruskem vypadat jinak? Že se budou brát ohledy na lidi? Že to bude jiné? Že evropské TCKčka, evropské odvodové komise a ty skupiny, že jo, v ulicích, že se budou slušněji a lépe chovat, že nebudou odchytávat lidi na ulici. Ve chvíli, kdy zařve na frontě s Ruskem celá aktivní česká armáda, úplně celá, kompletně i s generálem, co myslíte? Koho budou brát? Oni si sednou a řeknou, nevyšlo to, tak před Rusama kapitulujeme. Ne. To skončí jedině tak, že ti Rusové přijdou znovu do Prahy, přijedou znovu do Berlína, nastaví nové systémy řízení a všude okolo bude radiací zničená země, protože to bude trochu vypadat jinak než v roce 45. A jestli vůbec přijedou, protože jestli vůbec budou chtít přijet, protože pokud se jenom trochu díváte na ty výroky, jakým způsobem se vyjadřují na adresu Evropské unie, tak teď, co tam zaznělo od Medveděva, v Evropské unii není už vůbec nic, jenom dluhy a migranti. To je ten výrok. Už nic, jenom dluhy a migranti. A samozřejmě, že to je nekorektní výrok, protože v Rusku samozřejmě mají tolik migrantů ze zemí bývalého Sovětského svazu, že tady s těma výrokama by Medveděv a další měli být velice opatrní, protože to jsou takové příměry, které jsou spíš střelbou do vlastní nohy, ale samozřejmě, že v Rusku teď je před volbama, že jo, do Dumy 20. září, takže tam teď je dovoleno všechno. De facto, ale to je na jinou diskuzi. Každopádně, že to, co vlastně probíhá ohledně migrace, tak ty migrační toky, které jsou nastartovány, tak de facto jsou součástí onoho procesu. To znamená, mluví se dlouho o takzvaném velkém nahrazení obyvatelstva, the great replacement. To znamená, bílé obyvatelstvo, které je v Evropě, podle proroctví, že talmudických proroctví, má být samozřejmě zničeno v rámci likvidace Edomu. O tom hovoří jednotliví rabíni, sionističtí rabíni. Máte o tom video, mnohokrát už jsem ho dával do článku na Aeronetu. Znáte to video, tam to je ten kompilát, ta kompilace těch několika rabínů, kteří tam mluví o tom, co je to Edom, jak Edom musí být zničen, jak Hašem se stoupí na zem a zničí celý Edom v obrovském ohni. O tom, jak Evropa a Severní Amerika je součástí takzvaného poslední říše, posledního Edomu, který musí být prostě zničen, který musí být úplně zlikvidován a již více ho nebude. To znamená, tohleto je součást o něch talmudických proroctví a protože ta proroctví jsou samo naplňující, oni je realizují, sionističtí je realizují, tak už vám to skanat musí skutečně dojít. Je plánem, je cílem uvrhnout Evropu znovu do války, do zničující války. Je to plánem, je to součástí plánu. To znamená, kdyby to nebylo plánem, tak by nikdo z evropských politiků do té války s Ruskem neburcoval. A oni burcují. A oni burcují. A pořád burcují. A pořád do války. a pomáhají Ukrajině střílet rakety dlouhého doletu a drony dlouhého doletu do Ruska na jejich cíle, aby Rusové byli vyprovokováni. Aby byli vyprovokováni. Vyprovokováni. A podívejte se, včera spadla ruská raketa do Polska. Raketa, ta H-110, že? A teď hned velký řev, hned si předvolali ruského velvyslance ve Varšavě, co se to děje, co slučilo, že tam ta spadla ta raketa a ona spadla nějak za hranici, nějak nedaleko a tak dále, tak dále. Hned byl z toho řev, ale to nebylo to, co oni chtěli. Oni samozřejmě chtěli, aby ta raketa zlikvidovala nějaký podnik v Polsku. To bylo cílem. Tohle to byl spíš nějaký omyl, ale chápete, jakmile skončí v Rusku volby, tak se může stát úplně cokoliv. Jakmile bude zvolená nová Duma, budou se dít obrovské věci. Samozřejmě, že všichni to popírají. Medveděv to včera popřel. Stejně jako Peskov to popřel. Úplně stejně, jako popíral speciální vojenskou operaci 20. února 2022. Do dneška si to pamatuju, jak Peskov měl tiskovou konferenci a 20. února říkal, že všechny informace o tom, že Rusko vtrhne na Ukrajinu, jsou lživé, jsou to dezinformační nesmysly šířené Spojenými státy a evropskými nepřáteli, že nic takového se nechystá, že žádná invaze na Ukrajinu nebude. O 4 dny později to bylo všechno jinak. To znamená, není to tak, že byste mohli úplně věřit všechno, co říkají ruští představitelé. Předtím bych opravdu varoval. Tak to nefunguje. Ve válce totiž se samozřejmě používají úskoky. V každé válce se používají lsti, používají se dezinformace na zmatení systémových procesů řízení nepřítele a tak dále. S tím se musí počítat. To je zcela normální. To dělají úplně všichni. To dělají Američani, dělají to Rusové, dělají to všichni. Ale pravda je taková, že sami Rusové vědí, co se teď říká v celém Rusku. Bude mobilizace. Bude mobilizace. Chtějí vzít 500 tisíc Rusů. 500 tisíc. Už ne 300. 500 tisíc Rusů chtějí vzít. Chtějí vzít a chtějí otevřít novou frontu na Černigivskou oblast. Z Brenské oblasti na Černigiv. To znamená, chtějí. Rusové chtějí východní Kyjev obsadit. Chtějí půlku Kyjeva, východní Kyjev na východním břehu. To je proces, který teď se spustil. A po volbách, co se začne dít v Rusku, Ježíš Maria, to si vůbec ani nechci představit. To znamená, oni vědí, co se začne dít po tom 20. září. Evropčiky. A teď si to musíme probrat. Protože bude o tom zřejmě hovořit i Pjakin, v příštím pořadu. A já to můžu načnout. Ve chvíli, kdy se chystá tahleta operace, kdy se chystají tyhle ty procesy, tak je nejlepší doba, když je Evropa oslabená, nasunout co nejvíce migrantů. Co nejvíce překreslit mapu Evropy a co nejvíce ji zevnitř destabilizovat. Jak destabilizujete gojské země? Jak destabilizujete Evropu? Jak destabilizujete Edom? No, rozbouráte bezpečnost v ulicích. Nahrnete migranty, rozbouráte bezpečnost. Začnou pobíhat po ulicích černoši z Afriky s nožema. A kdokoliv to bude kritizovat, půjde sedět. Kdokoliv nakreslí nějakého černocha s nožem na plakát předvolební, budou ho soudy, soudcokracie ho takzvaně zahájí. Že? To znamená, takhle je to nastavené. A co je hlavní, co je zásadní, že vždycky, pokaždé, když chcete rozbít jakýkoliv současný, existující, jestvující, proces řízení, tak se to vždycky dělá tak, že první rozvrátíte systém a proces řízení, který vychází z první priority, světonázorově vzdělávací. Jak se to udělá nejrychleji? No, do země, která je křesťanská, přitáhnete muslimy s kinžálama a s nožema, aby začali podřezávat nevěřící. Takhle se to dělá. Takhle. Takhle, přesně takhle se to dělá. To znamená, destabilizujete proces řízení v daném národním státě. A Někteří politici v Evropě si začali uvědomovat, jak je migrace nebezpečná, samozřejmě s křížem po funusu. S obrovským křížem po funusu, protože takovéhle uvědomění měli mít před 11 lety, v roce 2015, ne v roce 2026. Dneska je to s křížem po funusu. To znamená to, že migranti prolomili bariéry ve španělské exklávě v Ceutě, že na severu Afriky vedle Maroka, že tam prolomili ty bariéry, že odplavali okolo a že vstoupili na španělskou půdu a jich tam 60 tisíc a dalších nějakých 72, 70 je na cestě z Rabatu do Ceuty. To znamená, to je proces, který byl vlastně spuštěný díky tomu, že celá Evropa je momentálně takzvaně rozšněrovaná, obrazně řečeno, je rozpolcená, protože řeší spoustu problémů. Řeší problémy.

jak destabilizovat společnost a spustit migrační vlnu a urychlit proces rozpadu evropského křesťanského Edomu. Je to ten nejlepší způsob. Když je totiž nepřítel oslaben, tak tím, když destabilizujete jeho ulici, tak rozpad procesu řízení urychlíte. Je to naprosto logické. Proto oni to udělali, proto oni to spustili. Proto pracovníci neziskových organizací včera dostali povel, pokyn, dát signál a spustit tu operaci. Je to jednoduché. Takhle to funguje. Jeliko byla raněná, je nejsnazší vzít nůž a podříznout jí krk. Protože ona nebude kopat, ona se nebude bránit, respektive bude se starat o spoustu dalších problémů, které má kolem sebe. To znamená, takhle to funguje, takhle je to nastavené. A co je hlavní, je, že část politiků, která vidí trochu dál, jenom o kousek dál, než je volební období, a takových politiků není moc, to si přiznejme, většina politiku se jenom dívá, co je a co bude do konce volebního mandátu dál, se nedívají. Ale ti, kteří se dívají trochu dál, tak je musí jímat hrůza toho, co se děje v Evropě v posledních několika letech. Protože není-li zájem o ukončení války na Ukrajině, není-li zájem o jakákoliv jednání, není-li zájem o reflektování reality na bojišti, není-li zájem o vyřešení příčin toho konfliktu, proč vůbec vznikl, protože to je nejzásadnější, tak to znamená, že ta Evropa chce tu válku, aby pokračovala. A pokud někdo chce, aby válka na Ukrajině pokračovala, tak tím současně říká, že zároveň usiluje o eskalaci a prohloubení té války, aby ta válka se rozšířila z Ukrajiny i do Evropy. A to, že spadne někde nějaká raketa jedna, singlovka, včera, jak spadla v Polsku, tak na to se můžete dívat prostě z té pozice poloprázdné a nebo poloplné sklenice. Poloprázdné v případě, že řeknete, no byl to omyl, byla to náhoda, někomu asi ulítla ruka při zaměřování. A z pohledu poloplné sklenice je to varování. Vidíte, Rusové už vystřelili první raketu, vysílají první signál, aby bylo jasno, že to myslí vážně, dámy a pánové. Zatím jenom propagační raketu, zatím nemířila na žádný sklad, ale vidíte, první raketa, ruská raketa už dopadla na území Severoatlantické aliance. A kde jsme, dámy a pánové? Jsme v té části sklenice, která je poloprázdná, nebo už je poloplná? Jak se na to budeme dívat? To znamená, a dokonce, protože v Rusku budou ty volby do Dumy, není to dokonce nějaké takzvané flexing muscles, to znamená ukazování svalů ruské armády, aby ukázala voličům, my se nebojíme střílet naše rakety na zemi Severoatlantické aliance, i když zatím jenom propagačně, někam do pole, někam do louky v Polsku. Signál vyslaný takzvaně synapticky, to znamená, aby to vzala veřejnost, aby si domyslela, jaká je souvislost, že takzvaný, by se říkalo, ruský vojensko-mediální chozrasčot, že? To znamená blahé, neblahé paměti 80. let, nebo konce 80. let. To znamená, posílají se nějaké signály, nějaké vzkazy, které jsou natolik primitivně konstruované, aby veřejnost si je uměla vysvětlit. Aby si veřejnost řekla, aha, ono je to takhle. Sice nikdo nám to neřekl, ale aha, ono je to takhle. Proto znovu říkám, to, že Evropa se na něco chystá, to znamená, že pořád říkají, že generální tajemník NATO
mluví o tom, že v roce 2030 bude Rusko schopné zaútočit na Evropu a do roku 2030 musí být celé NATO připraveno na válku s Ruskem z toho důvodu, že Rusko zaútočí v roce 2030. Když tohle to říká náš náčelník generálního štábu Bundeswehr,

0: západu úplně to samé, že musíme se připravit na rok 2029 anebo 2030, protože Rusko bude připraveno zaútočit. Když to říká vrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě, vrchní velitel NATO, že v roce 2030 bude Rusko schopno zaútočit na Evropu, to znamená všichni tyhle tři hlavouni říkají totéž, no tak asi to bude to, co mají na mysli. To znamená, není to náhoda, není to, že by to někdo vytáhl z šuplíku a ostatní by to dementovali, že to není pravda. Ne, ne, ne, všichni to mají takhle naplánované. Všichni říkají úplně to samé. Všichni se chystají úplně na to samé. To znamená, šílenství Evropy, které nechce ukončit válku na Ukrajině a chce pokračovat ve válce, znamená, že ta Evropa se rozhodla lajznout si, risknout si termonukleární výměnu mezi Východem a Západem. Protože oni musí vědět, že když tu válku takzvaně vyvolají, Rusy vyprovokují, vytáhnou medvěda takzvaně z díry, donutí ho, aby bojoval, jako ho donutili v tom roce 2022, aby vytáhnul na Ukrajinu. To znamená, oni když to udělají, tak kdo tam bude bojovat v té válce? Migranti, které oni si natáhnou sem do Evropy? A nebo místní obyvatelé, my, gojím, my, křesťané, my, Evropané, kdo myslíte, že půjde do té války? Já doufám, že znáte odpověď, že nejste tak tupí. Věřím, že nás poslouchají jenom bystří a chytří lidé, že není třeba, abych jim na to odpovídal, protože vědí, jak to bude, jak to dopadne. Migranti budou ti, kteří budou nová sorta Evropy. Ti, kteří budou novými majitele Evropy. A staří majitelé, my, Evropané, pro nás, oni, sionističtí plánují pochod do zničující války proti ruské mobilní válečné mašině. Takhle to mají naplánované. A kdokoliv si chce namlouvat něco jiného, tak si lže do své vlastní kapsy. A pokud někdo nemá záložní plán B připravený, pokud někdo se nepřipraví na tady tu situaci, a byli bychom všichni rádi, kdyby nenastala, ale kdokoliv sleduje politické procesy, musí už dávno mít připravený plán B. Dávno. A to je moje výzva, to je moje varování. Protože já myslím, že za ta léta poslouchání našich pořadů už byste měli nabrat trochu konceptuální gramotnosti a měli byste vědět, že politici v Evropě se rozhodli pro válku s Ruskem. A že už byste měli konečně pochopit, co to znamená pro vás, pro vaše rodiny, pro vaše děti, pro vaše rodiče, prarodiče. Protože přesně to, co oni chystají, už si takzvaně střihli na Ukrajině. A tam vidíte, jak to funguje. Tam máte vzor. Ve chvíli, kdy se to rozšíří do Evropy, tak to, co teď vidíme na Ukrajině, se rozšíří do celé Evropy. Bylo by krásné, bylo by nádherné, kdyby najednou nějací politici vystoupili v televize a řekli, protože se blíží válka s Ruskem a my chceme té válce zabránit, s okamžitou platností zastavujeme veškeré státní i soukromé dodávky zbraní a munice na Ukrajinu. Zakazujeme vývoz veškeré naší munice na Ukrajinu a kdyby to udělala i Evropská unie a jménem Evropské unie by zakázala veškeré další dodávky munice na Ukrajinu, v tom okamžiku válka na Ukrajině by skončila. A vidíte, že nikdo to neřekne. Nikdo z politiků. Mluvil jsem o tom minulý týden. Nejzásadnější vůbec pořad, který jsme měli za několik posledních let, minulý týden. Nejzásadnější. Znovu si ho poslechněte. Protože není-li v Evropě nikdo, kdo by skutečně a autenticky chtěl konec války na Ukrajině, není ochoten nikdo zastavit dodávky soukromých zbrojovek munice a zbraní na Ukrajinu nikdo, naprosto nikdo, tak to znamená, že pochodujeme a směřujeme do války s Ruskem. A teď je úplně irrelevantní, znovu opakuji, irrelevantní, kdo tu válku nakonec rozpoutá. Jestli Rusové vtrhnou a zaútočí na Evropu, anebo obráceně Evropa provede nějaký útok na Rusko a Rusko se bude bránit, to je naprosto irrelevantní. To nás vůbec nemusí zajímat, kdo bude viníkem. Stejně jako dneska to nezajímá Ukrajince a rodiče a matky a otce, ti, kteří přežili, ti, kteří nebyli mobilizováni, a jejich prarodiče, že jejich potomci jsou likvidováni v bratrovražedném boji mezi Ukrajinci a Rusy někde na Donbasu, někde na východě. Ve válce, která začala v únoru 2014 státním převratem na Majdanu v Kyjevě. Válka vyprovokovaná, státní převrat vyprovokovaný Spojenými státy a Velkou Británii. Tehdy v roce 2014. A pokud někdo chce takzvaně přežít v procesu tohoto šílenství a pokud lidé vidí, co se děje a ve chvíli, kdy Rusové už nebudou schazovat na Polsko propagační rakety do polí, ale nějaká ta jejich raketa spadne na polský výrobní závod, nějakou zbrojovku v Polsku, tak v tom okamžiku musí být lidé připraveni přijmout těžká rozhodnutí. Protože v tom okamžiku bude jasné, že ti, kteří řídí Evropu, se rozhodli rozšířit proces z Ukrajiny na celou Evropskou unii. V tom okamžiku se rozhodli, že tak to bude. Se všemi důsledky. To, co dneska provádí TCKčka, Ukrajincům budou podobné odvodní a mobilizační komise provádět s občany zemí Evropské unie. Ve chvíli, kdy bude vyhlášený válečný stav a všechna média budou říkat, byli jsme napadeni a jsme ve válce s Ruskem. Takže je třeba se na to dívat tak, že zatímco v roce 68, ještě se vrátím k tomu, jak někomu prostě se takzvaně dekluje nebo ekluje to, že prostě někdo prostě emigruje, že jo, tak lidé jako Karel Kryl a mnozí jiní a Ivone Přenosilová a další, kteří emigrovali v roce 68, tak emigrovali z politických důvodů. A my můžeme se dneska bavit, jestli z politického hlediska to bylo správné, jestli třeba Karel Kryl se raději měl nechat zavřít do kriminálu za svoje písničky, nebo jestli měl někdo prostě začít kolaborovat s režimem a vstoupit do strany a podobně. To je spíš morální kázání a snaha o nějakou morální výsledovku, na kterou my nemáme právo zpětně. Ale pokud dojde k vypuknutí konfliktu mezi Evropskou unií, potažmo mezi NATO a Ruskem v následujícím období, a to je jedno, jestli to budou měsíce nebo roky, kdy k tomu dojde, tak už to nebude o té otázce, jestli člověk, ten daný konkrétní, emigruje kvůli politice, protože to už nebude o politice. To už bude o uchování vlastního života, protože kdo neuteče, nepřežije. Tohle to říkají dneska Ukrajinci. Všichni ti, kterým se podařilo utéct, kteří utíkají přes rumunské hranice, říkají, že ten, kdo neuteče na Ukrajině, nepřežije. Všichni budou nakonec v tom letě v ruském mobilním velkokapacitním masomlíně. To říkají Ukrajinci, to neříkám já. A tohle to teď platí pro Ukrajince. Ve chvíli, kdy vstoupí Evropa do války s Ruskem, bude to platit pro všechny Evropany. A na to já se svojí rodinou čekat nebudu. To nikdo ani po mně nemůže požadovat. Takže takhle bych jenom odpověděl na některé ty e-maily, které přišly, a aby lidé si uvědomili, že se to nedá srovnávat s rokem 68, protože v roce 68 šlo o politické emigrace, ne o záchranu svého vlastního života. Takže takhle bych na to reagoval. No, Vítku, pokud máš nějaké doplňující otázky, tak ještě zodpovím, a když tak se pustíme do dalšího tématu, pokud máš.
1: Dáme samozřejmě tématu, které jsme měli naplánované jako první, než do toho vstoupila migrační krize právě spuštěná. A podíváme se na Anthony Fauciho, na farmaceutickou lobby, protože to je velmi důležitý a myslím, že to hýbe sociálními sítěmi a veškerým zpravodajstvím nebo tím zahraničním zpravodajstvím. Senátní fraška ve Washingtonu potvrdila obrovskou moc farmaceutické lobby. Anthony Fauci odmítl vypovídat o Wuhanu, financování i roli CIA a raději zvolil pátý dodatek, který opakoval neustále dokola. Fauci se dokonce odmítl i podívat za sebe na stojící oběti covidového teroru v Americe. A co v Česku? Kdy začnou tribunály a slyšení s českými fašisty, terorizujícími obyvatelstvo během covidu? Na tom je velmi zajímavé to zarámování. Určitě si VK procházel některé zpravodajské outlety v České republice a ten framing, v podstatě zarámování, kde se to snaží posadit do té roviny, že v denících Anthony Fauciho se našlo něco, že tam prý špatně psal o Donaldu Trumpovi, a to je úplně ta nejhlavnější zpráva v českých médiích, jak se odsouvá na vedlejší kolej. To vlastně hlavní, že tam probíhá opravdu obrovská diskuze a vůbec terorizování během covidové mašinerie.
0: Ano, ano, ano.
1: A česká média to takto neuvěřitelně posunou úplně na jinou úroveň. Jo?
0: Ano, samozřejmě, protože ta média byla součástí onoho spiknutí proti lidu a proti národům. Oni byli součástí, samozřejmě, to je veřejně známé, že brali peníze od farmaceutických společností za reklamu. Ty reklamy na očkování, které byly na velkých českých zpravodajských serverech, ty byly placeny farmaceutickými společnostmi. To samé tady v Německu, úplně to samé. Tady byly reklamy na Comirnaty 500, že? Na tu vakcínu od Pfizeru. Tady byly úplně všude. To bylo v novinách, to bylo v tisku, to bylo v časopisech, to bylo na internetu. Banéry vyskakovaly na webových stránkách. Ale na jakých webových stránkách? No, na webových stránkách hlavních zpravodajských deníků. Chápete? Takže oni jsou součástí toho procesu. Oni jsou součástí toho biznesu. A Ursula von der Leyen, která narychlo ze svého služebního telefonu v rozporu se zákonem vymazala všechny soukromé SMSky s Albertem Bourlou, to znamená se šéfem, že no, samozřejmě, že jo, židovský šéf Pfizeru, tam ona si s ním dohadovala soukromně vakcínky, soukromně, kolik za kolik, kolik se bude platit, tohle to všechno. A když se začalo vlastně zjišťovat, jak to tenkrát bylo s objednáváním těch vakcín, mnoho z nich se vyhodilo, mnoho z nich se vylilo, zlikvidovalo, spálilo, že jo, protože nebyly využité, lidé to nevyčerpali takzvaně, a nevyčerpalo se to hlavně kvůli tomu, že vypukla válka na Ukrajině v únoru 2022. To znamená, skončila covidová éra, najednou zůstaly obrovské sklady šmakulády, že jo, na skladech, takže všechno se to spalovalo ve spalovnách. A prostě obrovské vývary tam byly, začalo se to vyšetřovat, ona to všechno smazala, tím se dopustila ničení důkazů, hned několik paragrafů bylo vyjmenováno, že ona porušila, ale nikdo ji nezahájil, nikdo ji neobvinil, nebylo dovoleno. Chápete? Je nedotknutelná. Porušila zákon, je nedotknutelná. Fauci alibisticky přijde ke slyšení k vyšetřovací komisi amerického senátu a tam použije pátý dodatek, že nebude vypovídat, protože se odvolává na pátý dodatek. Pátý dodatek, všechno na nic. Více než 70krát použil tu frázi o tom, že se odvolává na pátý dodatek. Více než 70. 70krát. To znamená, to je neuvěřitelné, ale kdokoliv to sleduje, tak to nikoho prostě nepřekvapí. takhle je to nastavené. To znamená, je jasné, že média nechtějí mluvit o tom, o čem se tam hlavně mluvilo, to znamená o tom, jak vůbec vznikl ten virus. Jak je možné, že ten virus pochází z amerického výzkumu, který probíhal ve Fort Detrick a v roce 2014 ty viry byly přesunuty do čínského Wuhanu. Jak je to možné? Jak je možné, že se potom tvrdilo, lživě tvrdilo, že ten virus má přírodní původ? Jak je možné, že to nebylo odkryto a odhaleno? Jak je možné, že k tomu převodu toho nelegálního výzkumu do Wuhanu dal souhlas přímo Fauci? To znamená, ten virus pocházel z amerických laboratoří. Jak jsme o tom psali na Aeronetu? Tam máte článek, se na to podívejte, jak tam o tom píšu, že z vysokou pravděpodobností jde o americký virus. Vidíte, ten, kdo říkal, že to je prostě dezinformace Aeronetu. A je to teď pravda? Teď je to pravda po 5 letech nebo po kolika. Chápete? To znamená, takhle to funguje. A oni nechtějí přiznat, česká média nechtějí přiznat, že Aeronet měl zase pravdu. Oni by museli totiž si vylít pekáč špíny na hlavu, museli by si pomazat hlavu máslem, oni to nechtějí dělat, takže oni to raději odsunou stranou, řeknou, že se tam bavili o nějakých prostě nepěkných věcech, které Fauci napsal prostě o Trumpovi a podobné bláboli a žvásty. Prostě mainstreamová média, škrtněte, vypněte, polijte benzínem, zapalte, zapomeňte, zrušte, hoďte do koše, zakopejte pod zem a čtyřikrát proklejte a už se nikdy k ním nevracejte, tak je to úplně nejlepší. Takhle prostě fungují prostě ta média. Pokud jste dneska viděli ten takový ten miniskandál, jak byla tisková konference ministerstva zahraničí a pan Macinka tam nepozval prostě nějaké novináře z nějakého toho deníku N, nebo jak se to jmenuje, a jakože tam nebyli pozváni a syndikát novinářů prý vyzval k bojkotu tiskových konferencí českého ministerstva zahraničí. Prostě chápete, to jsou organizované skupiny, je to organizovaná skupina, oni píšou někde podle nějakého zadání a v době covidu psali podle zadání farmaceutických korporací. Proto během covidu mainstreamová média ztratila 60% svých čtenářů. To je statistika, která vyšla tady v Německu, ve Spiegelu. 60% německá mainstreamová média ztratila během covidové éry ze svých čtenářů. 60%. Proč? No, protože ti lidé zjistili, že všechna ta mainstreamová média psala propagandu. Pro očkovací, pro farmaceutickou propagandu. Chápete? Takže hotovo, vymalováno. Takhle se na to musíte podívat. Vítku, mě už skoro úplně zaskočilo v krku, vyschlo v krku, já se musím občerstvit, něčeho se napít, protože jsem z toho úplně vynervovaný ze všeho. Doufám, že teda naši posluchači se nebudou zlobit, že to tady zapíchneme o 4 minuty dřív, protože já jsem úplně vyřízený dneska. Takže doufám, že teda jsme to probrali úplně všechno. Dáme si přestávku, Martin nám najde nějakou písničku nebo dvě a hned potom se pustíme do telefonických dotazů. Určitě lidé už jsou připraveni a budou to zajímavé, pěkné dotazy. Prosím jenom o jednu otázku, protože dvě většinu nestihneme.
1: Nestihneme VK, s těmi médii je to úplně stejné, jako jsme hovořili o Joe Bidenovi, že má mentální postižení a tak dále. Všichni jsme byli dezinformátoři a potom najednou všechna média, hurá, začala informovat o Joe Bidenovi. Ale jestli ještě zvládneš takovou bleskovku s tou von der Leyen, tak se tě chci zeptat, přece to vůbec nic neřeší, když ona smazala SMSky, jenom taková opravdu bleskovka, jo, já tě nebudu trápit, taková bleskovka, když ona smazala ty SMSky na svém mobilním zařízení, to přece nic neřeší, však ten operátor pro boha si všechny SMSky uchovává na cloudových serverech, sledují každý pohyb, na tož každou
0: SMSku. Ano, ano, tak já, tak je to pravda, je to pravda, Vítku, je to pravda, ale pouze jenom po dobu 6 měsíců. Operátoři podle evropských předpisů mohou skladovat
1: data pouze 6 měsíců.
0: Pouze 6 měsíců, to je takzvaná retenční doba, retention time. Takže retenční doba je 6 měsíců a jedině v případě, že přijde soudní příkaz o třeba zadržení nějaké informace, tak tam je potom doba neomezená. Ale k tomu musí být soudní příkaz. To znamená soudní příkaz na dané telefonní číslo a zadržet informace od této chvíle na celou dobu. To znamená, kdyby v roce 2022 tam byl takový příkaz, no tak až do dneška by to bylo všechno zálohované. Ale ne, tam to bylo jinak, protože oni dohodli, nebo ona dohodla s Bourlou v prosinci 2022 a tohleto se začalo řešit až teď nedávno, to znamená už to dávno bylo smazané od operátora a jediné místo, kde ty SMSky byly uchovány, byl její mobilní telefon, služební telefon, ne soukromý, služební telefon na služebním čísle Evropské unie. Ona má své vlastní číslo, Uršula, jo, svoje unijní číslo. A ona ho normálně smazala. To znamená, ty SMSky, co tam měla v tom mobilu, tak prostě fyzicky smazala, dopustila se ničení důkazů, trestný čin ničení důkazů, potom zneužití datového spojení nebo připojení, to jsou ty speciální předpisy. No zkrátka asi 4 nebo 5 paragrafů tím porušila, ale nebyla obviněna, nebyla zahájena, zkrátka se to přišlo mlčením a zkrátka, chápete, je chráněná, je nedotknutelná, že? Je chráněná, nedotknutelná, nikdo se na ní nedostane, takže takováhle je realita, takhle to prostě funguje. A na to se prostě lidé prostě musí jako dívat z toho pohledu, že prostě někdo je rovný, ale někdo je samozřejmě rovnější. No, takže takhle bych na to reagoval a dáme si teď tu přestávku.
1: Samozřejmě známe i její napojení na BlackRock, že od roku 19 a tak dále, všechny organizace v rámci smluv, které podepsala na životního prostředí a tak dále, Tak Martine, dáme si písničky, zahrajeme si.
2: Dobro, jdeme na to. Nuž, tak já se optám, zdeli VK a Vítek, jež jsou napojení, občerstvení a nachystání. Jo, a technická, já se mi ozvou, dámy a pánové. Dneska je to Studio Kadaň, takže budete volat na WhatsApp. Na WhatsAppové telefonní číslo 775-829-812 zůstává stále stejné, ale nevolejte na mobilní číslo, tedy volejte přes WhatsAppovou aplikaci. Když už to Pavel nastavil, tak to rovnou tady pokřtíme a vrhneme se na to. Než někdo zavolá, mám tu dotaz prý, zeptám se, co je prý pravdou na tom, že Alexandr Vondra a Petr Pavel mají finanční podíly ve zbrojařských podnicích s tím, že to propálil někdo na Slovensku v televizní diskuzi, jak tam byl Sáša Vondra a on tam byl, teď nevím, jestli tam byl s Romanem Michelkem nebo s někým a on přece Saša Vondra u texty a diskuze, že tam nebude poslouchat, tak jestli ne, VK má je nebo Vítek.
1: Ano, to je pravda, protože když tady ještě byly informace ohledně pražského radaru, amerického radaru v Brdech, to bylo ještě v roce 2007-2008, tak už od té doby vlastně loboval Alexandr Vondra právě za americký radar, protože on měl nějaký podíl ve společnosti Dutko World, respektive Ami Communications, což byla vlastně, ano, hned pustíme vás, což byla vlastně česká firma, která měla na starosti PR a marketing a on vlastně loboval za ty pandury, rakouské pandury, což bylo vlastně přes rakouskou firmu, tuším Šter, se
2: ano, slyšíme.
1: A byla to, ano, slyšíme se, hned vás pustíme, jenom chviličku.
2: Vydržte.
1: A to byla právě, to je velmi důležité, a to byla právě americká firma, americká korporace Dutko World. A to byl právě Saša Vondra, který v podstatě vystupoval za tuto firmu. VK, máš k tomu ještě nějaké krátké doplnění k tomuto?
0: Prosím vás, to je nošení dříví do lesa, bylo by to velice naivní. Všichni politici samozřejmě mají svoje všimného zbrojařů. Naposledy jsme viděli, co se začalo dít ve chvíli, kdy jedna skupina lidí, respektive skupina vlády okolo Andreje Babiše a ministra zahraničí a té oficiální delegace na summit NATO, chtěla vyšplouchnout druhou skupinu, která se nachází okolo Pražského hradu a Petra Pavla. Jak nebylo dovoleno, jaký křik, dokonce jak museli honem rychle večer volat na ústavní soud, aby se soudci v nočních hodinách, aby zasedali, aby se sešli. A nad ránem rychle honem, aby se psali předběžné opatření, aby Babišova vláda byla povinna vzít do Ankary Petra Pavla. Takže to mě nepřekvapuje, ale pojďme se pustit do prvního volajícího.
2: Jdem se na ní pustit. Tak, slovný vysílač, konečně se nám to podařilo, ale nemůžu vás vzít do zákulisí, takže můžete položit dotaz.
3: V první řadě vám chci poděkovat celému týmu za skvělou práci. Těším se, až bude toto, řekl bych, vzdělávací pořad v každé rodině, jestli se toho dožijem. Ale mám jednu otázečku už delší dobu, chtěl bych se zeptat pana VK, aby na ní odpověděl. Adolf Hitler nesnášel Židy a ve velkém je samozřejmě hubil, ale zajímá mě jedna věc, zdali to byl už nějaký boj uvnitř židovské komunity, anebo jestli to bylo něco, co vedlo Adolfa Hitlera jakékoliv pomstě, jelikož v podstatě ze začátku je jasné, že sponzoři banky a firmy patřili zrovna židovským rodinám. Děkuji.
0: No, já děkuji za dotaz.
1: Budeme krásně slyšet. Tak.
0: Já děkuji za dotaz. Já jsem o tom už několikrát hovořil, mám o tom dokonce i na Aerotu několik článků. A je to velice komplikované téma, velice rozsáhlé, protože se to celé vlastně vztahuje zpátky k roku 1934 a ke smlouvě Havara, kdy vláda Adolfa Hitlera chtěla vyřešit takzvanou židovskou otázku ve spolupráci s londýnskou Rothschildovou bankou, která byla hlavním sponzorem operace Havara, a cílem bylo v podstatě poskytnout všem Židům tady v Německu možnost vystěhování do Palestiny, kde od britské a Brity a Rothschildem kontrolované tehdejší britské Palestiny měly být nakoupeny pozemky pro přestěhování tady německých Židů směrem do Palestiny. Celé se to zhroutilo ve chvíli, kdy začal útok Luftwaffe na Velkou Británii, kdy začala britská operace bombardování Británie. V tom okamžiku ta smlouva padla a celý ten plán se zhroutil. A s ním se zhroutilo i financování Německa pro další operace, které byly naplánovány v žoldu zahraniční londýnské nebo zahraničních londýnských bank. Protože není žádným překvapením, že Adolf Hitler byl přivedený k moci díky penězům pařížské Rothschildovy banky, pařížské pobočky. Ta zafinancovala vzestup NSDAP k moci. To byly peníze z Paříže, od Rothschilda. To znamená, Rothschild dostal k moci tady v Německu Adolfa Hitlera. Rothschild. To je to strašné tajemství, které věděl Rudolf Hess, a proto až do své smrti nebyl propuštěn z věznice Spandau v západním Berlíně, jenom kvůli tomu, aby nemohl psát paměti, aby nemohl mluvit o tom, jak to tehdy bylo, jak bylo financování Německa z Londýna vzestup k moci, jak vlastně byla dohodnutá Mnichovská dohoda, protože Mnichovská dohoda byla plně zafinancovaná bylo rozhodnuto tedy v Londýně, že takhle to bude rozhodnuté, a tam byli bankéři Rothschildovy banky, kteří rozhodovali o takzvaném oškubání republiky, o území, to znamená, oni byli sponzoři toho procesu Mnichovské dohody. Tohle to všechno. A to je zásadní, to je klíčové. A o tom to se mohl mluvit pouze Rudolf Hess, který tehdy vyletěl v tom letadle bez vědomí Adolfa Hitlera, doletěl do Velké Británie, byl zatčen a namísto toho, aby dojednal s Rothschildy nějaké pokračování financování Německa a německé provenience havara, tak místo toho byl zatčen. A následně se začalo řešit, jakým způsobem tedy ty majetky, které byly plánované, že budou v podstatě financované skrze Rothschildovu banku, válečné tažení proti Sovětskému svazu mělo být financované z majetku, který byl prodán tady místním židům, kteří místo toho měli být odsunuti do britské Palestiny. Ve chvíli, kdy Německo začalo válku s Velkou Británií, tak odsunutí německých občanů, německých židů do Palestiny, do britské Palestiny již nebylo možné. A tam začal proces, který vedl k tomu, co oni potom začali připravovat, to znamená náhradní řešení židovské otázky. No a to potom víte, jak to dopadlo. Koncentrační tábory, vyhlazovací tábory a další, že? To znamená, to je komplikované téma a jediný člověk, který o tom věděl, že to takhle fungovalo, že takhle to bylo, byl Rudolf Hess. Proto, přestože on nikdy nikoho nezabil, on nikoho nezavraždil, on nikoho neposlal na smrt, on nebyl soudce, který by vynášel rozsudky, to znamená, ale byl vysoký pohlavár strany, byl vysoký pohlavár NSDAP, a spojenci, přestože Rusové tehdy nebo Sověti tehdy s tím neměli problém, tak Velká Británie, jakožto jedna z vítězných mocností, vetovala návrhy na jeho propuštění v 80. letech. Rudolf Hess vetovala všechny návrhy na jeho propuštění. Nechali ho v Špandau zemřít, aby nemohl mluvit o tom, kdo zafinancoval vzestup Adolfa Hitlera k moci, a kdo zafinancoval plán útoku na Sovětský svaz a kdo v podstatě vedl ty procesy řízení, které v Německu tehdy v roce nebo v těch letech, 40. letech, byly tedy vedeny k takzvanému náhradnímu řešení, když nebylo možné odsunout v rámci operace Havara německé židy do Palestiny, tak byl zavedený jiný proces. Takže já jsem o tom psal článek, mám o tom několik článků, takže si to můžete vyhledat, tam to všechno máte, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobře, zatím, že nejní. Tak, ale nevadí.
1: Martine, lidi se tě bojí, protože jsi zakázal, aby volali telefonem, oni se tě bojí.
2: No, tak na telefon zkouším furt.
1: Jo,
2: tak to zkusíme. Tak, svobodný vysílač, hezký večer, zkuste to přes telefon.
4: Dobře. Vidíme se?
2: Ano.
4: No, výborně.
2: Tak můžete.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych som chcel začať o jednej téme, o ktorej sa dosť málo hovorí, a to je to, že Ukrajina alebo Zelenský zaútočili na Irán a na iránsku loď v Kaspickom mori. Irán obvinuje Zelenského, že konal v mene Izraela. Ďalej iracký poradca pre národnú bezpečnosť dal rozhovor, v ktorom prezradil, že na vládne iracké budovy v Bagdade, ale aj v iných mestách, chytili teroristov, ktorí boli, alebo prezradili, že sú napojení na Ukrajinu. Pán Zelenský, pán Reka, tu sa teraz pretínajú dve vojny. Zelenský chce začať niečo s Iránom a je veľmi symbolické, že Zelenský aj Netanyahu sa stretli v ten istý deň v Bielom dome s Trumpom. A obidva hovorili o rusko-iránskej vojenskej hrozbe.
0: Já ještě zůstaňte na telefonu, já se vás schválně zeptám, jestli tušíte, nebo jestli, já myslím, že to víte, k čemu to vede, když je snaha z Izraele rozšířit válku na jinou zemi, na Perský záliv, na Irán. Co to je snaha? O co? No je to samozřejmě snaha o vyvolání světové války. To je proces snaha o internacionalizaci války na Ukrajině. Přesně o to jde. Takže já děkuju za dotaz. Jo? Děkuju za dotaz. Na tady to je třeba se dívat tak, že všechno to, co provádí Zelenský, tak snaha Zelenského je samozřejmě splnit přání svých mecenášů a svých vládců a vůdců z Londýna. A ti usilují o jednu jedinou věc. O přelití té války z hranic Ukrajiny do celého světa. Minimálně do Evropy, ale pokud se to podaří rozlít i na Blízký východ, i do Iránu, no to by bylo úplně fantastické, protože to by bylo internacionalizované. Ta válka v tom okamžiku by měla internacionální charakter, byla by skutečně světová, stala by se světovou válkou. A přesně o to Zelenský, respektive, abychom byli přesnější, na pokyn Londýna Zelenský usiluje. Protože tohle to není z jeho hlavy. To nejsou jeho rozhodnutí, že Zelenský se ráno probudí, řekne, kam bychom ještě mohli zaútočit, tak zaútočíme na Irán, na jeho loď v Kaspickém moři. Ne. To jsou instrukce z Londýna, MI6. Funguje to jednoduše. Zelenský je v Kyjevě. Jednou za dva měsíce za ním přijede nějaký hodnostář z Londýna. Přiveze kufr. Vždycky, když za ním přijedou, mají sebou kufr. V tom kufru je kokain, tam je koks, tam je kokeš. Vždycky na dva měsíce mu to vydrží. Dostane instrukce a potom následující dva měsíce plní zadané úkoly. Pak přijedou za dva měsíce, vyhodnotí, znova mu přivezou další kufr a takhle se to pořád opakuje. Vždycky po návštěvě britského nějakého vrchnostáře se podívejte na to následující večerní video po odjezdu vrchnostáře. Vždycky se na to podívejte, jak má podlité rudé oči Juchačenko, jak si dal pořádný lajny z nového balíku koksu, který dostal. Takhle to funguje. Proto oni ho tak milují. Když si můžete koupit komedianta v roli prezidenta za hrst koksu, tak jste vyhráli jackpot, protože ta figura, ta marioneta drogově závislá, vám bude zobat z ruky a bude dělat a bude vám plnit všechna přání. Klidně na vaše přání vyvolá třetí světovou válku, klidně provede internacionalizaci války na Ukrajině, jakékoliv přání. Takhle to funguje. A není to tak u všech politiků. Některé politiky takhle jednoduše nemůžete ovládat, i když oni se dají ovládat jinak skrze peníze a skrze vyhrožování a kostlice ve skříně a další věci, ale takhle snadno pomocí kufru s koksem to opravdu jde jenom v případě Zelenského. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Nemám tak rychlý ruce, nevím, co tam dělá ten volající, že to neustále padá. Tak.
1: Tak uvidíme, předchozí posluchač ho slyšet velmi dobře, zdroje to mi to bylo telefon. Tak. Uvidíme, co tady bude lepší. Každopádně zkuste, lidé, prosím, mají milí posluchači, potrápit WhatsApp. Zkusíme třeba příště pouvažovat, kdyby třeba Martin nebyl dobrý i Messenger, protože hodně lidí má Facebook, Messenger, tak i to by šlo třeba, ale nevím, jestli to je technicky možné.
2: Teď jsem byl dost rychle, abych to stihnul vzít, tak svobodný vysílač. Jestli se slyšíme, hezký večer, můžete položit dotaz. Dobrý večer, trošku na hlas, poprosím, trošku na hlas.
5: No, ještě raz?
2: No, tak, můžete teď, položit teď dotaz.
1: Zkuste křičet na nás.
5: Dobré, Nika zo Slovenska, dobrý večer. Já by som sa ešte ohľadom tej otázky Ježíša Krista chcela opýtať, že teda všetci ľudia, ktorí sme momentálne tu, na zemeguli sme tí, čo sme doteraz boli veriaci. Že tieto duše sa zachovali, keď odpočítam tie úplne nové duše, ktoré sú tu trebárs prvýkrát. A minule som sa ešte pýtala, že či je možná aj taká variácia, že v priebehu života neveriaci človek sa prepracuje k tomu, že bude veriaci. To sa akceptuje. Ďakujem pekne, pekný večer všetkým, dopom.
0: No, já děkuju za dotaz. Podívejte se, zase, abychom to uvedli na pravou míru, protože někdy prostě jako si něco řekne a lidé si to vysvětlí trochu jinak. Spasení skrze Ježíše Krista je cestou splynutí s Bohem, který teda má to označení Jehova, JHVH a tak dále, to znamená, ty názvy jsou různé, ale jedná se o splynutí s Jehovou. To je konec konců ta poslední knížka moje, Kanon okulty, tam to máte. Tam, pokud potřebujete, tak tam opravdu si objednejte a tam máte úplně všechno. To je zásadní. Co se týče jiných náboženství, tak v podstatě oni po své smrti jsou konfrontováni s tím samým, s tou samou Jehovou, s tím samým prostorem, který představuje jakousi valhalu, jakýsi tunel, jakýsi chrám, jakousi halu s vysokými sloupy po stranách, s různými názvy. Někdo, když to vidí, tak okamžitě ví, že to je valhala. Někdo, kdo to vidí, tak to je jako nějaký tunel světla. Podobně. To znamená, je to stejné pro naprosto všechny lidi. Všechny lidské bytosti je to úplně stejné, ale pro různé víry jsou různé archetypální prostředky ke splynutí s Jehovou. A co je zásadní, co je zajímavé, co je děsivé, je, že ten zaručený způsob onoho spasení, onoho splynutí je pouze skrze Ježíše Krista, skrze tento konkrétní archetyp. Protože jenom co je to archetyp? Archetyp je v vtělení. Vtělení Boha do fyzického těla, tedy do těla Ježíše Krista. To znamená vtělení. A tenhle ten archetyp je nejsilnější. Má největší moc, má největší sílu a tím, a teď zároveň odpovídám na tu druhou otázku, jestli v průběhu života, když je člověk nevěří celé průběhu života, věří nebo uvěří v Ježíše Krista, jestli to je možné a tak dále, a tak dále. Ano, samozřejmě ano. Člověk může kdykoliv přijmout Ježíše Krista. Jakýkoliv člověk může přijmout Ježíše Krista.
1: Takzvaný akt křtu,
0: když je někdo se narodí, je křtěný a že ten, kdo není křtěný, zkrátka, že nedojde prostě spasení a tak dále, tak dále. Prosím vás, to už jsou církevní manuskripty, to jsou církevní katolické postuláty, které já bych tady vůbec nechtěl rozebírat a já osobně bych ani se o ně nějak úplně až tak maximálně neopíral, protože to důležité je to, co řekl Ježíš Kristus, to znamená, skrze mě dojdete spasení. Nikoliv skrze církev, nikoliv skrze křest, skrze něco jiného, ne. Skrze víru ve mně, skrze mě. To je důležité, to je zásadní. Proto jenom paní říkám, ano, je to tak, jak se myslí, nebo myslela, že i lidé, kteří nevěří, ale uvěří skrze v době života, někde v půlce života, nebo před sklonkem, před smrtí Krista, tak mohou být spaseni úplně stejně. jako kdyby byly křtění a pokřtění a tak dále. Přičemž samotný křest, prosím vás, znovu, to není nějaká propustka, že jo, křtění a běžmování a další a zpověď. To nejsou nějaké propustky k tomu, aby člověk byl spasen. I když samozřejmě zpověď svatá má nějaké své úkoly a tak dále a tak dále. Je to na dlouhé povídání a to opravdu nemáme čas, ale to zásadní, to hlavní je, že když člověk skutečně uvěří v Ježíše Krista, uvěří, tak v podstatě navazuje komunikaci přímo s ním, tedy skrze něj směrem k Bohu. A nepotřebuje k tomu žádnou církev, nepotřebuje k tomu kněze, nepotřebuje k tomu faráře, nepotřebuje k tomu biskupa, ani arcibiskupa, ani papeže. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Tak já jenom technická připomínka, my nemáme ještě možnost, protože WhatsApp je poměrně čerstvá novinka, kterou zavádíme do vysílání a nemáme možnost vás vzít jaksi mimo vysílání a domluvit se s námi, abyste počkali na telefonu. Takže když zavoláte na WhatsApp a uslyšíte přímo ze sluchátka, na které voláte pana VK, že hovoří, tak vězte, že už jste v rádiu a my vás slyšíme, takže opravdu počkejte, prosím, my se nemáme jak s vámi domluvit mimo vysílání, aniž bychom nerušili přímý přenos odpovídání pana VK, tak pokud ho uslyšíte v telefonu, tak vězte, že už jste ve vysílání, takže stačí jenom počkat chviličku, než pan VK domluví a už vás vezmeme 100% na WhatsAppu, takže to jenom technicky, slyšíme, že tam je nějaká paní posluchačka, Martine.
2: Děkuji Vítku, protože někdo tady halo, tak halo, tak se můžete optat, jste ve vysílání.
6: Já vás všechny zdravím, já bych akorát doporučil možná trošku ještě vyladit ten WhatsApp, je tam slyšet ozvěna a není slyšet zpětná vazba, o čem si tam kluci povídají. Takže člověk neví, jestli je na WhatsAppu, jo. Nebo...
1: Aha, to mě neslyšíte, ale slyšíte nás, to je zajímavé.
6: Hlavně, čeho by se člověk měl bát, je to napsáno v knih a je tam napsáno, že v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. Takže toto je to kritický. Hezký večer.
2: Dobře, děkujeme. Hezký večer o té ozvěně. Už mi to tady taky někdo psal, první volající, že se slyšel asi třikrát. Tak nevím, jak jsme to s Pavlem odladili, tak budeme muset ladit ještě.
1: Ještě, jsme těsně před cílem, je to perfektně slyšet ten WhatsApp, je to paráda. Jinak.
2: Propracujeme se k tomu postupně. Tak Slovensko volá, tak teď ho vezmu napřímo, svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme se.
7: Haló, počujeme se?
2: Ano.
7: Dobrý, já bych se chcel opýtať. Zase já jsem počujem.
1: Zkuste si
7: ale Evropa si systematicky zničila svoje výrobné kapacity. A to preto, lebo si Spojené štáty americké mysleli, že budou predávať zbraně Evropě, ona ich za to bude kupovať. No a to potom, ako si predstavuje Evropa, že půjde do vojny, keď sama nie je schopná vyrobiť zbraně a Spojené štáty americké tiež majú veľmi výrazne znížené výrobné kapacity na zbranie, nakoľko tam každý, kto má peniaze, tak ich investuje do finančných služieb a nie do výroby zbraní alebo vôbec do priemyslu. Preto tá priemyselná výroba v Amerike padá. A zároveň v Európe je budovaný kult metrosexuálnych mužov, ktorí nemajú vôbec záujem o nejakú manuálnu prácu, už vonkoncov neísť na front, nakoľko keď sa neosprchujú, tak za dva dní skolabujú. A nie je absolútne záujem ísť bojovať. No tak ako potom Európa chce ísť do vojny s Ruskom, keď nemá na to výrobné kapacity, keď nemá vojakov a migranti nebudú vstupovať do armády. A potom ešte druhá taká otázka, keď sa dá, ako chápete to, že Rusko umožňuje Severnej Koreji vlastniť jadrové zbranie, respektíve nenamieta a Pravdepodobne táto otázka sa si musela veľmi nepačiť Číne a prípadne ako to zhorší vzťahy medzi Ruskom a Čínou, nakoľko podľa mňa uzavretím tej spojenecké zmluvy režim Severnej Kórey získa veľmi významného spojenca a trošku sa môže vymaniť spod moci Číny. No, tak ďakujem. Do počutia.
2: Dobře, dobře, děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. Samozřejmě, co se týče Ruska, tak Rusko se snaží nebýt úplně závislé na Číně a respektive vyvažovat, to znamená vyvažování moci. Čína disponuje obrovskou silou a jakési spojenectví mezi Pekingem a Moskvou je čistě z vypočítavosti a ta vypočítavost je v podstatě na obou stranách. To není nějaké přirozené přátelství. Naopak obě dvě velmoci jsou spíše jako de facto, dalo by se říct, protivníci. To znamená, sledují své vlastní cíle a své vlastní zájmy, takže to je naprosto zjevné. A zkrátka, to není ani žádné jako překvapení. Co se týče té otázky ohledně toho, že Evropa nemá zbraně a tohleto. Pozor. Tady je třeba rozlišovat. Podívejte se. Co dneska, jaké zbraně se dneska používají k útoku na Rusko? No, používají se drony. Žádné jiné zbraně. Občas teda Ukrajinci vystřelí nějakou západní raketu, jednu nebo dvě, nebo něco, co prostě smontujou z plynových trubek v těch závodech podzemních v Kyjevě, nebo v Gostomelu. A vypustí na Rusko, ale většina těch útoků, to jsou všechno drony. A ty drony jsou vyráběny po celé Evropě. Jenom pánovi řeknu, není pravda, že Evropa nezbrojí a nemá čím bojovat. V Evropě se vyrábějí každý den skoro, no, to bylo to číslo, které bylo minulý víkend na ruské televizi. V celé Evropě se každý den vyrobí přes 18 000 dronů, z nichž všechny končí na Ukrajině. 18 tisíc. A všechny jsou vypouštěny na ničení Ruska. To znamená, jenom tady je asi nepochopení toho, co se myslí válkou, nebo jakými prostředky se povede válka. No, povede se drony. To znamená, Evropa začne, pokud vypukne konflikt, bude útočit na Kaliningrad drony. Bude útočit na Petrohrad drony. Na Moskvu drony. Všude budou drony. Protože dronů vyrábí Evropa obrovské množství. Ničeho jiného nevyrábí skoro nic. Ale co se týče dronů, vyrábí obrovské množství dronů, které teď končí všechny na Ukrajině. Takže já chápu, že lidé si představují dneska válku, že válka se vede ve chvíli, kdy Evropa má dostatek tanků, dostatek bojových vozidel pěchoty, dostatek obrněné techniky, dostatek helikoptér, dostatek stíhaček, dostatek houfnic, dostatek dělostřeleckých granátů a tak dále a tak dále. Ale prosím vás, to jsou koncepty staré války. To, co se dneska válčí, nebo to, co předvádí kolektivní západ v úderech na Rusko ukrajinskýma rukama, tak jsou všechno dronové útoky. To jsou škody způsobované drony. A dronů má Evropa obrovské množství, respektive v obrovské množství dodává na Ukrajinu. Takže tohleto je třeba takhle vnímat, že ve chvíli, když začnou tyhle ty útoky, tak hádejte, co udělají Rusové. No, Rusové pustí na Evropu také drony a v nějaké chvíli, když je to přestane bavit, tak udeří kinžálama, zirkonama a orešníkama na velké výrobní závody v Evropě. A budeme krůček od termonukleární výměny. Protože na odpověď na ruské balistické rakety Evropa nemá. Evropa má v zásobě na odpověď aby Evropa tvičála jenom v podstatě balistické rakety s jadernými hlavicemi, to znamená Francie a Velká Británie. A nemá jich moc, má jich pár. A ono by ani nešlo o to, kolik jich má nebo nemá, protože pokud platí to, o čem hovořím, to znamená, že cílem je zlikvidování Evropy v rámci The Great Replacement, to znamená výměny obyvatelstva, vehnání národů Evropy do války, tak nezáleží na tom, kolik má Evropa zbraní, kolik má tanků, kolik má děl a kolik má bomb nebo jaderných bomb, ale záleží jenom na tom, kolik lidí pošle do války s Ruskem, kolik jich zničí ve válce s Ruskem. A to je ten hlavní leitmotiv, o který usilují ti, kteří řídí procesy v Londýně. To znamená, pozor, je to důsledek konceptuální války, to znamená válka, která je vedena mezi dvěma domy globálního řízení, to znamená mezi domem Sion a domem Chabad, a ten, kdo má být zničen, jsou ti, kteří se nacházejí mezi těmito dvěma domy. To je komplementární válka a o tom hovoří všechna proroctví, všechna hebrejská proroctví hovoří o tom, že takhle to přesně bude. Válka mezi Evropou a Ruskem, to znamená Gog Magog zaútočí na Evropu a tak dále, že k tomu dojde ve chvíli, kdy Evropa bude zaplavena.

0: som to ešte zase ja. Len to je presne to, čo som aj hovoril, že teda Európa nemá vojakov, ktorých by tam poslala. A tým pádom, keď by malo dôjsť ku nejakej termonukreálnej výmene, tak má, alebo teda, keď tak, tak potom akože sa má viesť tá vojna len vo forme bombardovania rakiet. Navyše podľa mňa krajiny ako Slovensko, Bulharsko, ono v podstate napríklad aj Česká republika, tu bola Veľká Morava a Rusi k tomu majú istý sentiment. Myslím si, že to nie je pravdepodobné, že by išli predovšetkým tou cestou, že by išli bombardovať teda krajiny, ktoré sú do isté miery kultúrne a nábožensky s nimi spriaznené. A koniec koncom to, že sú napísané proroctvá, predsa neznamená, že k tomu aj dôjde, veď koniec koncom Donald Trump zložil prísahu Chabadu, Chabad ho poslal bojovať do Iránu, všetci to rozporovali, kopec generálov, admirálov muselo by dobrovoľne, nedobrovoľne odísť. A výsledok je aký? No žiadny. Že budú musieť jednoducho vypadnúť z Perského zálivu. To znamená, že to, že oni niečo naplánujú, to ešte neznamená, že sa to aj stane. Takisto aj COVID. Áno, urobili strašne veľa zla, ale ten celkový výsledok, aby zredukovali počet obyvateľov minimálne o polovicu, no to im nevyšlo. Ale potom by som mal ešte, prípadne na to môžete reagovať, ale ja by som sa potom ešte chcel opýtať, ak teda dôjde k tomu, že teda nedôjde k spinutiu s tým svetlom, s tou žehovou, tak a my ideme teda do tej siene, kde si máme vyberať nejaký osud, tak ja len ako, že ako to funguje, lebo a prečo si niekto potom vyberie osud prostitútky a niekto si vyberie osud napríklad vedca, ktorý dostane Nobelovú cenu. Alebo teda ten výber osudu je čisto postavený len na našej vôli, alebo je postavený aj na základe iných skutočností. Alebo prečo si niekto vyberie osud masového vraha, alebo to je na našej vôli, že aj keď si zvolíme nejakú cestu a nejaký osud, tak ho potom môžeme transformovať.
1: Jasne. Ja vám na to odpoviem.
0: Teda naše zatratenie, alebo nejakú ďalšiu návštevu tej siene, kde si znova vybereme nejaký ten osud na naše
1: oči. Dobře, já vám odpovím,
0: ano. Tak toho zlého.
2: Dobře.
1: Dobře, to velice, velice rychle. Tohle to jsou věci, které jsou zodpovězené v té knize Kanon okulty. Je to moc komplikované na to, abychom tady rozebírali. Takže jenom pánovi velice rychle. V takzvané síni Valhaly si člověk nevybírá svůj, je-li tedy odsouzen k reinkarnaci, nevybírá si to, jakým dalším životem projde podle toho, jak se mu to podle jeho vědomí a svědomí zdá nejlepší. Ne, tak to nefunguje. O tom rozhoduje váš karmický status, který vás přitáhne k vašemu druhému osudu. A vy si vybíráte několik cest, které vás tím karmickým osudem a takzvanou cestou nápravy provedou. To znamená, ten karmický systém je takhle nastavený. To znamená, jestliže máte potřebu vaše entita, nechci říkat psyché, protože psyché, o tom se hovoří pouze v případě, že se jedná o takzvané vyšší vědomí, a tak nechci do toho příliš zabíhat, by se to nekomplikovalo, ale pokud zůstaneme u té duše, tak ta si v podstatě vybírá to, co je potřebné pro ní, pro její růst. Takže jestliže pro její růst je potřebné, aby projevovala větší soucit a lásku, dejme tomu chudým, tak daný člověk se narodí v podmínkách naprosté chudoby, v podmínkách naprostého soužení, protože tím životem má projít a naučit se soucitu a lásce k chudým lidem. Říkám příklad. Jiný příklad. Osoba je, nebo daná duše potřebuje získat větší odvahu, potřebuje získat větší průbojnost, větší sílu, větší stabilitu rozhodování, tak v takovém případě se ta osoba narodí do vojenské rodiny a stane se z ní generál, dobyvatel, nějaký hrdlořez a podobně.

0: takhle ten systém karmického řízení probíhá. To znamená, to si nevybíráte vy, to za vás vybírá karma. Karmické pojítko. Vy si nevybíráte nic, ale to, že se to jako vybírá, je, že vy si vyberete v té galerii, vy si vyberete rodinu, která vám bude nejlépe vyhovovat pro dosažení té cesty, dosažení toho cíle. To znamená, dostanete nabídku třeba 12 nebo 15 různých rodin v různých zemích, v různých časových iteracích, na různých planetách, různě umístěných ve vesmíru, v projektovaném vesmíru. To znamená, jednou se narodíte, dejme tomu, ve Španělsku na planetě Zemi v 16. století. Po druhé se narodíte na Alpha Centauri, na jedné z planet a žijete tam prostě život nějakého výzkumného vědce. Poté se narodíte zase někde jinde a narodíte se na sklonku poslední doby ledové zase u nás na naší planetě. To znamená, je třeba se na to dívat tak, že projekce jsou vždycky stanovené tak pro danou osobu nebo danou duši, kterou zrovna potřebuje ta osoba si projít. A pokud mluvíme o osobě, je to tak jako nejlepší mluvit o osobě, nejedná se o osobu jako fyzické tělo, ale jako o duši, ale mluvme tedy v té rovině jakoby osoby, jako si představíte osobu, že by si někde něco vybírala. V podstatě si vybírá cestu, ale nevybírá si cíl. Cíl si nevybírá, respektive úkol cesty si nevybírá, ale vybírá si formu. To znamená, vybere si, jestli to bude tahle rodina, tamhle ta rodina, bude to tohle časové období, jiné časové období, tahle ta planeta, tamhle ta planeta, to si ta duše sama vybírá. Takže abyste tomu rozuměli, já vím, že je v tom prostě trošku zmatek, trošku chaos, ale skutečnost je taková, že pokud nedojde ke splynutí s Žehovou, pokud nedojdete ke spasení, to znamená nesplynete se světlem po své smrti a jste odsouzeni k reinkarnaci, tak projdete právě do této galerie, kde vaše karmické pojítko vás předurčí k nějaké cestě v nějaké roli a vy si vyberete rodinu, ve které rodině tu roli budete plnit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Je připojen svobodný vysílačský večer, můžete položit dotaz.
2: No, dobrý večer, jsem rád, že jsem se dovolal, odkud funguje. Já jsem se chtěl jenom zeptat ohledně vlastně toho, dá se říct, Ježíše Krista. Jestli bychom se teda měli stotožňovat vlastně s tím, aby jsme byli ukřižováni, obřezáváni, podřezáváni a košerováni, protože mi připadne, že vlastně celá Bible je jenom zbraň manipulační, vytvořená Židy, aby nás na ten kříž dostali, mohli obětovat krev naši podzemnímu bohu Jahvemu, který krev potřebuje a vždy žádá. Takže rád bych teda slyšel, jestli se máme nechat ukřižovat a tím se necháme
0: spát. Ne, prosím vás, děkuji za dotaz. Dobré, ale tady se jedná o zaměňování pojmů, to znamená přece víra v Krista není nic o tom, že se člověk musí nechat ukřižovávat, ani o tom, že si prostě ubližuje a nějaké sebetrýznění nebo nějaké obřezávání a podobně. To prosím vás, to je jako motání, nezlobte se, 5. přes 9. Jo? Víra v Ježíše Krista je víra ve spasení a osvobození se od věčného a nekonečného reinkarnování do dalších útrpných životů, které žijeme. To je ten hlavní cíl. Osvobození se z reinkarnace skrze Ježíše Krista. To je ten hlavní cíl. Takže někomu to nevadí. Někomu je to jedno. Někomu je jedno, jestli bude reinkarnován a bude v příštím životě třeba nějakým vědcem, který bude mít krásný život a zažije strašné utrpení, protože přijde o rodinu a přijde o děti a zažije strádání, ale bude slavný a bude mít peníze a podobně. To znamená, projde si nějakou zkušeností. Někdo to vidí jako prostě něco, co je ochotný prostě provést, zopakovat si, vyzkoušet si. Mimochodem je mnoho duší, je mnoho entit, které po tisících a milionech reinkarnacích v podstatě propadají v jednotlivých inkarnacích více a více a více a více zlu, až nakonec se stávají stělesněním zla a jejich duše se mění v démonické struktury. To jsou ale situace, kdy po mnoha tisících, milionech reinkarnací prostoupení ke zlu je tak hluboké, že je neodčinitelné, je nenapravitelné a dobrovolně oni propadají v podstatě do struktury takzvané, no, plně se vlastně odají negativní entitě a tak dále, ale o tom tady nebudeme teď hovořit, to by bylo se na jiné téma. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Máme tu ho pustit, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
3: Dobrý, tak to jsem zase já. A potom s ohľadom teda na to, čo ste už uviedol, podľa vás, aký osud stihne Lindseyho Grahama? A ešte len taká... Že ten dôvod, pre ktorý Lindsey Graham zomrel, nebola napríklad vakcína, že, lebo on mal nejakú výduť aorty. A to je teda... pravidelný dôsledok očkovania a preto sa teda akože tvária, že teda v zatvorené rakve a tak ďalej, aby nemuseli priznať, napríklad v kontexte toho, čo sa teraz dialo v kongrese pri vypočúvaní Fauciho, že to je vlastne smrť v dôsledku očkovania a teda je to tak významná osoba, že teda slúžila by ako príklad toho, aby sa ľudia teda nedali ďalej očkovať. Ďakujem, do počutia.
0: No, já děkuji za dotaz. Takže, no, co se týče teda Lindseyho Grahama, tak pokud on teda nesplyne s Žehovou, jakože asi zřejmě asi ne, tak bude v příští reinkarnaci pravděpodobně tady karmicky si projde životem, kde zopakuje některý z životů lidí, které on nechal zabít. Které nechal zlikvidovat, vybombardovat. To znamená, projde si některým z životů, který jeho činy pomohl zmařit. To je velice pravděpodobné. To znamená, není vyloučeno, že se narodí někde v nějakém časovém prostoru, kdy mu nějaký válečník nebo nějaká armáda mu zabije ženu, matku, děti, on to přežije, zůstane sám, nebo bude zmrzačený do konce života, bude na tom hodně špatně celý život. To znamená, projde se něčím takovým. To je velice pravděpodobné. No, ten druhý dotaz, co se týče očkování, vakcinace, podívejte se, já jsem přesvědčený o tom, že on, jak byl na té návštěvě v Kyjevě, tak tam se prostě něco stalo, tam se něco odehrálo. A jestli na něho spadla ruská bomba, ruská raketa, nebo něco se stalo a on zemřel prostě někde, prostě tam navštěvoval to si tu fabriku, on se tam nechal fotit s těma dronama zrovna v ten den, když tam Rusové tu fabriku bombardovali. Nikdo tu rakev neviděl otevřenou, je možné, že se jedná o ostatky rozmláceného ruskou raketou roztrhaného Lindseyho Grahama. Není to vyloučené. Prostě zařval při návštěvě Ukrajiny a protože by to byl obrovský skandál, že Ukrajina ho nedokázala ochránit, že Rusům se podařilo zlikvidovat Lindseyho Grahama, tak to udělali tak, jakože nejprve odletěl do Spojených států a potom večer se mu udělalo špatně a zemřel. Časově to dokonce ani neodpovídá, protože se ukázalo, že cesta do Spojených států trvá nějakých 12 hodin, cesta vlakem z Ukrajiny taky nějakých, prostě kolik hodin se to spočítalo, kolik to je. No a když to analytici počítali ty hodiny, tak se ukázalo, že on vlastně v podstatě, že to bylo prostě celé podezřelé, že vlastně to oznámení toho, že jako zemřel, tohleto, že, jako, že časově jak prostě nevycházelo, že to nesouhlasilo, zkrátka, že se to nedalo prostě stihnout takhle rychle na to oznámení a na ten odlet, jako kdyby byl skutečný ten odlet a kdyby ten odjezd byl skutečný a skutečně jako by měl odjet nejprve vlakem z Kyjeva do Varšavy a z Varšavy potom letecky zpátky do Washingtonu. Je tam mnoho u toho otazníků, velmi mnoho otazníků. A tím, že ani oni Američani mimochodem rekve často neotevírají, to je zase další věc, aby se to dalo na pravou míru, že to není úplně tak, že by vždycky měli otevřenou rakev. Američané nemají často otevřené rakve, protože u protestantů se nezvykne, není zvyk otevírat rakve. U katolíků ano, katolíci mají vždycky rakev otevřenou, protestanti to nedělají, velmi často to nedělají. Některé baptistické skupiny mají otevřenou rakev, některé to odmítají. To znamená, musíte do toho brát i tu otázku toho, že ve Spojených státech až na nějaké malé výjimky, třeba v New Yorku, nebo ve Washingtonu, kde jsou malé katolické kongregace, tak to jsou jenom výjimky. Celé Spojené státy jsou tvrdě, brutálně protestantské. Tam je protestantství. Jo? Takže pozor, nezaměňovat to. Tam jsou jiné zvyky, jiné liturgie. Tak není to tak úplně zcela jednoznačné. Takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího, který bude úplně poslední.
1: Jo, máme 21:00, tak zatím nikdo nevolá, tak to můžeme, teda 22:00,
4: tak to odpískáme.
1: Tak to můžeme.
0: Dobře, tak v pořádě, takže já se s váma loučím, doufám, že se vám to líbilo, že to nebylo moc negativní, loučím se s tebou Vítku, s tebou Martine, díky za pěkný písničky, no a se všemi našimi posluchači, že jo. Doufám teda, že jste si z toho něco odnesli, no a příští týden v pátek opět po 19:45 přineseme další témata z domova i ze světa. No, užijte si samozřejmě dovolené, užijte si krásné teplé dny, že jo, když bude teplo, tak ať je teplo, a když bude pršet, tak ať prší. No a my se uslyšíme opět za týden a pro tuto chvíli já vám přeji buď teda krásný pěkný večer, anebo dobrou noc.
4: Já se s tebou taky loučím, VK, mě se moc hezky s tebou, Martine, všechno to proběhlo perfektně, nebo téměř perfektně. A samozřejmě s vámi, milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaši přízeň. Ještě se chci omluvit závěrem za umístění na kanálu Odyssey, kdy minulý týden došlo k problémům s renderováním, procesováním videa a nebylo to akt naší lenosti, nebo řekněme znak nějakého známky flákačství nebo něco podobného. Bohužel tam došlo k tomu, že se video stále procesovalo, renderovalo a objevilo se potom na Odyssey až zhruba za 2 hodiny po vysílání, myslím. Já jsem to tam nechal na noc, asi po hodině, protože už jsem neměl jednak nervy, jednak ani energii, protože jsem v tu dobu byl na nohou od zhruba 4 hodin ráno. A nechal jsem to tam na noc s tím, že to v sobotu ráno znovu nahraje a vydá. Už jsem se zbudil někdy v 5 hodin v sobotu ráno, už to tam bylo, takže nevím, kde se tam přesně umístilo na Odyssey. Každopádně aspoň se to tam umístilo, doufejme, že dnes už to bude v pohodě, že to byla nějaká, řekněme, přechodná chyba, přechodný bug, kterým se podařilo opravit. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Tak, nebyl jsi sám, mě to taky dělalo minulý víkend problémy, ale co, dost velký, no. Až přes noc se to nahrálo někdy nad ránem, jak jsem nechal zapnutý počítač, jak jsem odpadl. Takže to zkrátka někdy to neovlivníme.
5: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální nedělní poetický stream s panem profesorem Staňkem. Vítejte, pane profesore, dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý.
0: Já jsem moc rád, že jste si udělal čas a potěšil jste nás právě v neděli. A protože je to samozřejmě vždycky příjemný a velký zážitek pro nás, pro všechny. A slovy Václava Moravce, což býval kdysi moderátor známého pořadu. O jakých otázkách se po dnešním pořadu začne mluvit?
1: No, budeme mluvit o tom, že padají poslední bariéry jakékoliv slušnosti, logiky a rozumu a nastupuje svět totální hlouposti. A tohleto si uvedeme na ukázkách, které budou demonstrovat konkrétní podobu dnešního světa. No nebude to hezký obrázek, i když je neděle a i když jsou teď prázdniny, ale musíme si otevřeně říct, že jak se říká, čas nečeká a ten vývoj se děsně zrychluje. Takže můžeme začít o těch otázkách.
0: Pane profesore, je to samozřejmě na vás, je to, my jsme všichni načešení. Naši stovky diváků už se právě těší na informace, které se jinde nedozvíme. Tak prosím, máte slovo.
1: Děkuji pěkně. No první věc, která je, jako kdyby padaly poslední bariéry a poslední masky účastníků světového vývoje. Podívejte se na nejnovější usnesení Evropské unie, která praví, že můžou náklad ropu a ostatní věci, které vemou z takzvaných zadržených tankerů stínové flotily jednotlivě evropské země prodávat ke svému prospěchu. No někdy by se tomu říkalo pirátství nebo dokonce kaperství, ale v každém případě to znamená totální porušení všech norem mezinárodního práva, námořního práva a podobně. Oni si totiž skutečně v tom Bruselu myslí, že si můžou dovolit cokoliv chtějí. Pak tady máte další bariéru. Teď se tvrdě bombardují nejenom vojenské objekty v Ruské federaci, ale už se bombardují i turistické a rekreační tábory. Ten nejnovější útok stál 11 mrtvých, 104 děti. Zřejmě v tom turistickém táboře byly schovány protiletadlové rakety. Pak tady máte další konstatování, kdy pan prezident Trump prohlásí, že může doslova zhabat iránské zadržené rezervy a z nich bude financovat to, co bude chtít. Tak už nestačí těch 300 miliard, které zmrazili v rámci Evropské unie, Eurocleeru a podobně, ale už to musí být taky dalších 22 miliard, které zmrazili Iránu. No a pak tady máte další základní skutečnosti, kde se jde koalice ochotných v Paříži, mají velice vážné tváře, mluví o válce, ale v konec konců, jak se říká, hora porodila myš. Ať vás trafí šlak, vážení propagandisti, který prohlašujete, že to bylo vynikající setkání s obrovskými závěry. Vůbec nic. A naopak ukazuje to velice jasně, že klesá podpora Ukrajiny i v rozhodování evropských zemí. Konec konců všechno to, co vidíme teď ve světě, ta otázka narůstání konfliktu na Blízkém východě, kdy Spojené státy bombardují 12 dní iránská zařízení, Iránci odpovídají a zničí americké základny v rámci Blízkého východu, dokonce se poškodí u Saudi Aramco klíčové technologické zařízení, které zpracovávají ropu a umožňují produkovat už kvalitní ropné produkty, tak najednou zjišťujeme, že tohle to všechno je prý otázka míru. Na druhé straně probíhá obrovské množství cvičení na severní hranici NATO v Pobaltí, ve Finsku, v Norsku, ve Švédsku a v rámci mírových snah chcete rozmístit jaderné pumy 30 kilometrů od ruských hranic na finském území. No nepochybně asi četli klasiku, to znamená, když chceš mír, připravuj válku, ale tohle to ještě není všechno. Najednou zjišťujeme, že dochází k obrovskému nárůstu problémů v samotné Evropské unii. Teď si vemte jenom skutečnost, co se děje v Německu, jako v motoru Evropské unie, kdy se měsíčně ztrácí více jak 17 000 pracovních míst, ale všichni se tváří, že to je v pořádku, že se nic neděje. Dokonce směřujeme k úspěšné prosperitě. Hlavně, abychom zvýšili ještě větší podíl alternativních energetických zdrojů a dostali se do ještě větších problémů, než máme teď. A všichni se tváří, že je to v pohodě, že to je v pořádku. A teď si představte další základní skutečnosti. Ukazuje se, že celková situace Evropské unie je ve skutečnosti katastrofální. Vždyť jenom za Německo emigrovalo z Německa přibližně 288 tisíc Němců. Chápají, že Německo již pro ně neznamená perspektivu života. Samozřejmě přišli tam imigranti, ale nepochybně tihleti imigranti nahradí tu kvalifikovanou německou pracovní silu, která odchází jednak do Spojených států, jednak do Číny, do asijských zemí a podobně. Ale my se všichni budeme tvářit, že to je v pořádku. A nejlepší je závěr Evropského statistického úřadu, který konstatuje, že míra reprodukce v evropských zemích je katastrofální, pohybuje se od 1,1 po 1,3. Jistě víte, že na jednoduchou reprodukci populace je třeba 2,1. No samozřejmě, možná jsme si vybrali za cíl Jižní Koreu, kde v Jižní Koreji je míra reprodukce 0,8 a největší problém jeho korejských domácností je nákup kočárků pro psy. Slyšíte to dobře? Pro psy. A dokonce teď máte zvířecí tarot, kdy přijdete se svým pejskem ke věštici, pejsek ukáže labkou na jistý znak a pak vám ta věštice vyloží, co ten pejsek tím myslel. Prosím vás, když tohle to vemete jako vážně, tak si pak říkáte pro Boha, kde ten svět směřuje. No a samozřejmě máte tady umělou inteligenci, která je hlavním hýbatelem do budoucna, jenomže na produktivitě podniků se kurňa ta umělá inteligence neprojevuje. A těch 7 klíčových podniků, které se zabývají umělou inteligencí a kterých tržní kapitalizace se pohybuje v řádově bilionu dolarů, najednou zjišťuje americký kontrolní finanční úřad, že používají něco jako Ponziho schému. Jedna firma si objedná třeba z Anthropic u Microsoftu výpočetní čas za 30 miliard. A pak se Microsoft obrátí na OpenAI a objedná si další. A další si objednají u Palantiru. A najednou v tohoto máte krásný roundtable, kdy se pohybují objednávky mezi firmami navzájem v sumách desítek a stovek miliard. Protože například teď je to Microsoft, který mluví o 142 miliardách objednávek výpočetního času pro Palantir. No jenom drobná chyba lávky, jak si ty peníze ty firmy nemají. No a pak normálně by ty finanční úřady amerického akciového trhu měly zasáhnout, ale na pokyn pana prezidenta Trumpa, jelikož umělá inteligence je klíčem ke světu budoucnosti, tak nezasáhnou. No a pak tady máte další pokračování skvělých bariér, kdy ještě před několika měsíci Palantir publikoval své memorandum o 22 bodech a teď to ještě rozvinuli a máte tady memorandum o 6 bodech, které znamená, že již poprvé jaderné odstrašení již nemá žádnou váhu a jaderné zbraně patří na smečiště dějin. Po druhé, již neplatí žádné zákony korektnosti a podobně, ale platí zákon síly. Kdo je silnější, tak ten má právo diktovat těm ostatním. Po třetí, všechno bude řídit umělá inteligence a budou to algoritmy, které umělá inteligence bude využívat. Lidský faktor je zbytečný. A po čtvrté, pro jistotu, aby nám armáda nerebelovala, tak pro jistotu válečné operace budou řídit jednak Mythos, jednak Grok, jednak Thalassa a další systémy umělé inteligence a bude to přímo skvělé, budeme vládnout celému světu. No a nejlepší na tom všem je jedno, že ta mlčící většina se tváří, že se nic neděje a druhá věc, ty důvěryhodná média objektivně informující o dění ve světě, kde jsou prosím vás ty informace o těch bouřích v Irsku, Skotsku, Walesu, Velké Británii, o těch obrovských protiimigračních bouřích, o tom, jak se vyhrocuje tahle ta situace, o tom, co se děje na Blízkém východě. A opravdu už neplatí dvojí metr, to je dvojí kilometr, který se používá v mediální frontě. A vy si pak položíte pouze jedinou otázku, ta míra blbosti v tom Bruselu, ta míra prodejnosti médií, kde má své hranice? No a najednou zjišťujete takové nádherné věci, jako Brusel se zamýšlí nad tím, že vzhledem na potřebu elektrické energie pro cloudová úložiště data umělou inteligenci výpočetní čas, by bylo rozumné vzít elektřinu domácnostem. Takže na jednu stranu přijímáte usnesení o tom, že musíte využívat takzvané dynamické ceny elektřiny, čili zapnete pračku ve 2 hodiny v noci, kdy je podle odběrového diagramu cena elektřiny nižší, ale pro jistotu vám v noci vypneme tu elektřinu, abyste nám tady náhodou nebrali elektřinu z cloudového úložiště dat. No a vrcholem vší dokonalosti jsou pak ty úvahy pro zemědělce, kdy se zjišťuje, no sankce vůči Bělorusku a Ruské federaci nemůžeme odstranit, vývoz močoviny z Hormuzského průlivu se úplně zastavil, umělých hnojiv bude málo, no tak to vymyslíme prostě. Ať zemědělci hnojí kravským hnojem. Jak si jsme pozapomněli, že jsme nejdřív zdecimovali stáda krav, aby nám negrgali a nebrděli, neprděli metan. No a kdyby to náhodou nestačilo, tak budeme to hnojit lidskými exkrementy. Konec konců v Číně to používají stovky let a vyhovuje to. No takže nakonec v rámci celkového růstu Evropské unie můžete očekávat, že budete odevzdávat lidské exkrementy a demižon moči, abyste splnili své povinné dávky. Kdysi to byly dávky obilovin a mléka, no a teď to budou dávky prominutím hovna a močoviny. Tak jestliže tohleto je důkaz civilizačního posunu, nárůstu inteligence, společnosti a podobně, tak pak už nevím, kde to má směřovat. A tohleto všechno se děje v situaci, kdy všichni vědí o totální zadluženosti nejenom států, ale zadluženosti obyvatelstva. Už všichni zapomněli na to, že zadluženost obyvatelstva ve většině evropských zemí se blíží rozpětí od 85 po 130% HDP. Nebo si opravdu myslíte, že ty dluhy těch domácností se smažou nějakým zázračným řešením nebo inflací nebo něčím jiným? A to nemluvíme o dluzích států. A nejlepší na tom je teď poslední geniální ukázka mimořádně dlouhého strategického myšlení a posledních bariér logiky, kdy Evropská unie zavede sankce vůči 14 čínským podnikům, které prý dodávají výrobky dvojitého určení. No a pak tady přijdou sankce reciproční z Číny, které čirou náhodou zasáhnou vojensko-průmyslový komplex v Evropské unii, jako je Rheinmetall nebo italské a francouzské podniky, a všichni se budou divit, že ten vojensko-průmyslový komplex, který se ještě neprobral z té hibernace posledních 20 let, tak najednou dostane ránu do šňupáku tím, že vlastně Čína zamezí vývoz komponentů, zamezí vývoz vzácných surovin a dalších prvků a zřejmě si je budeme muset kreslit, abychom nahradili chybějící čínský dovoz. A tohleto v situaci, kdy samotná Evropská unie a osobitně Německo si uvědomuje, že jestliže se bude trvat na dlouhodobém realizování elektromobility a snížené konkurenceschopnosti německého automobilového průmyslu, tak je ohroženo 788 tisíc pracovních míst. A budeme pořád tvrdit, že to všechno zvládneme? Nebo pro nás bude důležitější nějaký Pride pochod v Berlíně, do kterého islamský fanatik vrazí autem a ještě se pak ohání mačetou? A tohleto všechno budete nazývat obrovský nárůst inteligence světa, obrovský informační vodopád skvělých informací od různých médií a najednou zjišťujete, že například i v té Velké Británii nebo v Spojených státech mainstreamová média mají důvěryhodnost na úrovni 20-30%. Proboha, to se tam nikdo nezamýšlí nad důvody a příčinami tohoto jevu a tohoto procesu? Nebo opravdu jsme si již všichni pomátli a pravda je označena za lež, lež je označena za pravdu, světlo je označeno za noc, noc je označena za sluneční den a všichni se budeme tvářit, že je to skvělé. No ale je tady příroda, která má zvláštní zámysl. Teď se podíváte na příští týden a podle prognóz meteorologů by opět nad Evropou měla se usídlit velice silná teplotní kupole. Takže už mluvím nejenom o 40 stupních ve Francii, v Řecku, ve Španělsku, ale už mluvíme o 45 stupních teploty a možná právě proto, aby se nám náš mozeček trošičku uvařil a možná se vrátil k normálnímu selskému rozumu. A paradox je, že výpočty většiny evropských institucí, které se zabývají důsledky extrémního teploty, ukazují, že největším problémem je kombinace tepla a sucha a abychom to zvládli, bude to vyžadovat investice v řádech stovek miliard euro. Dobře slyšíte? Ale tyhle ty investice přece nedáme do tepla. Teplo nám bude proto, jak budeme federovat vojensko-průmyslové komplexy, vyrábět zbraně a podporovat všechny investigativní novináře, kteří budou neustále řvát o potřebě války proti Rusku. Na poslední poleva na dortě. Jelikož ekonomist potřeboval vědecké zdůvodnění nedostatečné ochoty evropského obyvatelstva k podpoře války, tak si pozval jednu nejmenovanou profesorku, která vysvětlila, že by bylo žádoucí poslat nějaké vojenské oddíly na Ukrajinu, aby byly zničeny, protože tohle to pak vytvořilo psychologickou podporu válečného řvaní v Evropské unii pro místní obyvatelstvo. No tak opravdu ve světle těchto skutečností si říkám, no počeš pánbu, asi se všichni zbláznili. A docent Chocholoušek bude muset poslat nejenom jednu sanitku, ale rozhodně celý konvoj sanitek. Haló? Haló? Haló? Haló? Haló? Haló? Haló?

0: Tak, slyšíme se, pane profesore? Haló? Prdele.
1: Ano, pane, prosím. Profesore,
0: slyšíme se, tady nám to vypadlo.
1: Ano, slyšíme se.
0: Tady to vypadá.
1: No a kdy to vypadlo? V které části?
0: No, před... Jak je to dlouho? Tak já nevím, asi no chvilinku.
1: Teď jo, tak to je dobrý. Takže slyšeli všechno, co jsem říkal.
0: Ano, akorát je...
1: Dobře, dobře.
0: To je nějaký zase erupce.
1: Jo, erupce hlouposti, které se pohybují rychlostí tsunami po planetě.
0: No. Bohužel.
1: Tak.
0: Zdraví vás tady Karel Horák ze Stockholmu. Držme se zarytě. A zarytě.
1: Jo, s tvrdým i s měkkým. Jo.
0: Tak,
1: abychom to tvrdé a měkké nemuseli odevzdávat v prospěch Evropské unie na hnojení našich zemědělců.
0: Můžu navázat teda, pane profesore?
1: Ano, samozřejmě, pokračujeme.
0: Já bych tady navázal teda s Vojtou, který píše, a nejdřív teda chci poděkovat tady Josefovi za příspěvek. Josefe, díky ti moc. Tak, pane Staněk, co si myslíte, že se stane, až Rusko vypálí na Kyjev jadernou bombu? Jaká bude odpověď na to a jak se máme zachovat my v České republice a na Moravě, potažmo na Slovensku? Za A teda mě zajímá, jestli vůbec jako se o tom, jestli to tenhle scénář je jakoby spíš okrajovej, nebo o tom někdo vážně uvažuje. A na druhou stranu, teď jako vojensky jsem slyšel ve spoustě těch, že Ukrajina má čím dál větší problém jako udržet se v té linii vojenský, tak nevím, no. Jak to vidíte?
1: Můžeme to vzít v několika rovinách. Poprvé, i na ruské, i na straně NATO se uvažuje dost intenzivně o použití takzvaných taktických jaderných zbraní, které znamená jaderné pumy o síle 3 až 10 kilotun. Dokonce uvažuje se o tom, jaká je míra destrukce. Odhaduje se, že je to buď 5x5 kilometrů nebo 10x10 kilometrů. Ostatní části by zůstaly intaktní s tím, že po výbuchu jaderné pumy zhruba podle zkušeností a testů do po 20 až 30 minutách můžou obrněné jednotky projít přes kontaminované území. Znamená to, že se výrazným způsobem snižuje práh ochoty k použití taktických jaderných zbraní. Konec konců o tom se mluví taky v amerických vojenských kruzích, kdy iránská jaderná zařízení nemůžete zničit ani booster bombami. Jediné pokusy o zničení by mohlo být použití speciálních jednotek, které by zaminovaly vstupy do podzemních továren nebo použití taktických jaderných zbraní. Jistě víte, že NATO uvažuje v rámci své jaderné koncepce o takzvaném preventivním jadrovém úderu, které by byl zaměřen na velitelská stanoviště, koncentrace vojsk Ruské federace a podobně. Druhá věc, jestliže začnete veřejnost připravovat na to, že vlastně ta jaderná puma není tak hrozná, a dokonce teď se mluví o tom, že nové gravitační pumy Spojených států 61-12, 61-13, vlastně zaměřují negativní destrukční energii především do půdy a způsobují umělá zemětřesení, tak by to vlastně nemuselo být takové hrozné, kdybychom je použili. Konec konců, jistě víte, a ti, kteří byli na vojně, vědí, že existuje jaderné dělostřelecké střelivo, existují různé druhy dopravních prostředků pro dopravu jaderných pum, nejenom Mirage a podobně. A tohleto všechno jako kdyby směřovalo k tomu, že vlastně nebojte se jaderné války, konec konců bude snesitelná. Druhá věc, která tady je, ovšem, diskutuje se o tom, že v podstatě Německo se znova zaměřuje na výrobu vlastní jaderné pumy. Je v tomhletom ohledu pracuje 8 významných německých výzkumných institucí a univerzit na přípravě německé jaderné pumy. Už by to tedy bylo nejenom Francie, 200 jaderný pum, Velká Británie, 230 jaderný pum, ale už by to mohlo být i Německo, které by se odhodlalo k výrobě jaderné pumy. No a kromě jiného pokračuje to ještě dál v tom slova smyslu, že Dnes se ví, že střelní bavlna je zpracovávána v jediném podniku v Evropské unii a ten podnik je ve Francii, pardon, v Polsku. A pak je tady zpracování výbušnin, které je ve dvou podnicích. Jeden podnik je Semtín, Česká republika, a druhý podnik je ve Francii. No a hlavní problém je v tom, že většina střelní bavlny se dováží z Číny. No, mnoho chemických látek pro výrobu munice se vyrábí taktéž a dováží z Číny. Čili může se velice rychle stát, že dostatečné zásoby munice nebudou, ale ty jaderné pumy by mohly být použity, když vezmete ještě souhrn jaderných pum amerických, které jsou umístěny v 6 evropských zemích na leteckých základnách. To všechno směřuje k tomu, že poprvé musíte psychologicky připravit obyvatelstvo, že takové jaderné údely nejsou přímo světová katastrofa. Po druhé, uvědomíte si, že v oblasti konvenční výzbroje máte obrovské mezery a problémy. Teď jsem uváděl právě ten problém například dopadu sankcí čínského vedení vůči dovážení komponentů do Evropské unie. No a po třetí, tyhle ty jaderné pumy omezeného rozsahu by mohly být určitým nástrojem pro takzvané umravnění protivníka. Diskutuje se hodně o tom, že v podstatě použití jaderné pumy například na eliminaci Slezského tunelu by bylo dokonalým řešením. Již teď značná část ruských útoků na logistická zařízení na západní části Ukrajiny směřuje k výraznému omezení dovozu pohonných hmot, střeliva, munice a potravin na Ukrajinu. Více jak 60% šlo přes přístavy, jako je Oděsa, Izmail, Južnomorsk a podobně. A tam jsou tyhle ty přístavy systematicky ničeny, potápěny lodě, které přivážely zbraně na Ukrajinu a podobně. Takže jako dopravní trasy zůstává pouze železnice, Slezský tunel, anebo železnice z území státu hraničící s Ukrajinou. To ale pak vytváří poměrně významnou rizikovou stránku pro tyhle ty země. A jestli si pamatujete, že ruské ministerstvo obrany a zahraničí publikovalo 18 míst v Evropě, kde se vyrábí drony a munice pro Ukrajinu a které by v případě jistých, nazvíme to slušně, preventivních úderů, mohly být zničeny, aby se zamizilo dovozu dalších zbraňových systémů na Ukrajinu. No a v České republice to byly 2 místa, která by mohla být zasažena. No a samozřejmě pro Slovensko je z toho další problém, protože ČOP, Černá nad Tisou a podobně, je koncové místo pro překladiště na železnice na Ukrajině. S tím, jak se zostřuje konflikt, jak Ukrajina zběsile útočí už nejenom na energetické komplexy v Ruské federaci, ale útočí dokonce i například na sklady Wildberries a podobně, aby se vytvořila občanská nespokojenost. Útočí se na rekreační zařízení, nejenom na Krymu, Jaltě a podobně, ale už teď i na území jiných regionů Ruské federace. Vytváří se snaha doslova vyhrotit válečnou situaci a tím, jak více Ukrajina prohrává na linii kontaktu, jak se frontě eufemisticky říká, tak můžeme očekávat totální vyhrocení války. V takovém případě, tak jak u všech velkých válečných konfliktů, čím déle trvá válečný konflikt, tím větší zuřivost na obou stranách válčících se zvyšuje. A poslední zábrany, které byly, řekněme, ve vazbě na civilní obyvatelstvo nebo nemocnice a podobně, padají. V tomhletom ohledu, vzhledem na rostoucí ztráty na ruské straně, jednak ve vazbě na zásobování Krymu, ale taky oběti, které vznikají útoky na civilní zařízení, na sanitky a podobně, teď máte poslední ukázku, kdy Rusové přinutili přistát jeden americký dron Hornet a když analyzovali datovou základnu umělé inteligence, zjistili, že vlastně to bylo naprogramováno pro útoky na civilní vozidla a civilní objekty. Znamená to tedy, že když vezmeme základní skutečnost, že většina satelitních informací pochází od amerických satelitů, většina odborníků, kteří programují drony, je ze západoevropských zemí a z Ameriky. No tak pak se nemůžete divit, že jednoho dne se někdo rozhodne na ruské straně použít radikálnější řešení a zlikviduje, řekněme, hlavní producentské systémy dronů. Tam máte zvláštní situaci. Posledního půl roku se Ukrajina rozhodla uzavřít množství smluv se západními státy a západními firmami s tím, že se vyrábí například drony v Holandsku, v Velké Británii, v Německu a podobně. Pak se tyhle ty drony dopravují na Ukrajinu a používají k válečným operacím. Vypadalo to jako dobrý manévr. Jenomže teď se najednou ukazuje, že mohlo by dojít k útoku na tyhle ty továrny produkující drony v západní Evropě. Na to dokonce Američané prohlásili, že kvůli některým továrnám nebudou zahajovat jadernou světovou válku. Tak zároveň se ukázala další zvláštnost, že teď znova se uvažuje o investicích například Rheinmetallu nebo některých jiných německých firm do vytvoření podniku na Ukrajině, kde by se montovaly drony už z komponentů vyrobených v západní Evropě s tvrzením, že tyhle ty drony jsou vlastně vyráběny na Ukrajině, takže Rusko nemá právo morálně ani jiné útočit na západní Evropu. Bohužel tenhle ten způsob myšlení je velice nebezpečný, protože jednak tak, jak teď Rusové ničí všechny produkční kapacity nejenom pro rakety Flamingo, ale i pro další drony na území Ukrajiny, to znamená postavení nějaké fabriky bude okamžitě analyzováno a když bude fabrika dostavěna, tak bude smetena z povrchu zemského, nejenom Iskandery nebo Zirkony alebo Orešníkem, ale v každém případě velice dobře bude známo, odkud pochází komponenty a po druhé, kdo dodává klíčové satelitní informace. A v tomhletom ohledu se nemůžeme divit rostoucí snaze Ruska a Číny na eliminaci Maskova Starlinku, který je hlavním poskytovatelem satelitních informací. A jistě víte ty informace o tom, že existují technologie i na čínské, i na ruské straně, které můžou znemožnit příjem informací ze satelitních systémů. No a to ještě, aby to bylo přímo dokonalejší, tak zároveň probíhá nesmírně ostrá konkurence mezi Orange, Jeffa Bezose, mezi Starlinkem, SpaceX, Elona Muska a Rheinmet a dalšími americkými koncerny o to, kdo získá kontrakty na let na měsíc a vybudování měsíční základny. A jak si skutečnost, že například teď chtěl Elon Musk umístit dalších 21 satelitů na oběžnou dráhu pro komunikaci válečných institucí, tak najednou ta raketa selhala a explodovala. No, dokonce cynicky hlasové prohlašují, že dochází doslova k tvrdé nemilosrdné konkurenci v rámci firem soukromých, které vyrábí možné raketové systémy pro vesmírné projekty, aby získali obrovské kontrakty od Pentagonu. No a toto všechno vytváří totální, řekněme, kosmickou mlhu a dronovou mlhu, s tím, že samozřejmě teď se objevují nové geniální nápady například na ruské straně, kdy otázku GPS a ostatní věci Rusové nahradili jednoduchým systémem za $2 a magnetickým kompasem, který zabezpečuje skvělou přesnost při zásazích dronů. Takže ona, ta tvořivost vojenská, pokračuje dál a vzniká jenom otázka, ti velcí, kteří mluví o potřebě jaderných zbraní, si skutečně neuvědomují, že pak velice rychle může dojít k tomu, že to nebude detonace taktických jadrových zbraní, ale použití třífázových kobaltových jednomegatonových pum. No a tohle to všechno ukazuje na šílenou hloupost, protože jestliže spustíte ten proces agrese a eskalace válečných operací, tak bude mít pravdu nejenom profesor Meyer-Zammer a profesor a Scott Ritter a další, že pak už se to stane nezastavitelným. A všechno to začne malými pumami a skončí to kompletní jadernou výměnou. A v tomhletom ohledu pak už bude úplně jedno, jestli máte v Čechách dva podniky, které můžou být potenciálním cílem, nebo ještě další, protože pak už začne jaderná výměna obidvou seskupení a pak už to nikdo nezastaví.
0: Pane profesore, provokativní otázka od Lubice Zapletalový, která píše, a děkuju, Lubico, za tvůj příspěvek. Někteří lidi tvrdí, že jaderné zbraně neexistují, protože neexistuje jaderné štěpení. Co vy na to?
1: No tak prosím vás, jaderné zbraně neexistují. Tak to znamená, když neexistuje jaderné štěpení, tak asi ten Černobyl byl zásahem malé ampule s antihmotou, která způsobila tuhletu jadernou explozi a následné množství jaderného záření, že? No a když už tvrdíte, že nemáte jaderné pumy a jaderné zbraně, tak si vzpomeňte jenom na minuloročnou sérii jaderných explozí, které provedla Severní Korea. Nebo si opravdu myslíte, že to byly vagóny TNT, které explodovaly jakožto náhrada jaderného štěpení? A vy jste úplně zapomněli, že existuje množství druhů jaderných zbraní. Máte nejenom klasické uranové pumy, máte vodíkové pumy, které používají termojadernou syntézu, která probíhá na Slunci, ale máte třífázové kobaltové pumy o síle 1 až 10 megatun, kdy jaderná exploze vytvoří teplotu přibližně 1 milion stupňů, následně na to vytvoří proud neutronů, které zahájí termojadernou štěpnou reakci přeměny vodíku na helium při teplotě zhruba 18 milionů stupňů, a následně na to se vytváří obrovský proud neutronů, který aktivuje kobalt na radioaktivní kobalt s tím, že poločas rozpadu tohoto kobaltu je 11 800 let. No tak můžete se nádějit tím, že nemáte jaderné pumy, jenom že ty jaderné pumy existují, jsou v tisících kusech. A pro vaši informaci, když vezmete takzvané systémy MIRV, čili multihlavice umístěné například na raketách, které jsou uloženy v jaderných ponorkách raketonosných, tak si musíte uvědomit, že jedna jediná raketa veze 8 až 16 multihlavic. Každá z těch hlavic má sílu několika desítek nebo stovek kilotun explozí a znamená to, že jedna jediná raketa může dosahovat explozivní síly kumulativních náloží v řádech desítek megatun. A když už tvrdíte tuhletu hloupost, tak jste zapomněli na největší explozi jaderné pumy v lidské historii doteď, takzvaná exploze Tsar Pumy, kdy na Nové Zemi Rusové odpálili nejsilnější termojadernou zbraň o síle 56 megatun. Ten otřes třikrát oběhl zeměkouli, vznikal jaderný hřib vysoký 60 kilometrů, ve vzdálenosti 1000 kilometrů to vymlátilo okenní tabule a všechno ostatní a účinek zbraně byl tak děsivý, že nejenom akademik Sacharov byl vyděšen, ale především Chruščov sám zastavil práce na takhle silných superzbraních. A když už mluvíte o tom, že nejsou jaderné štěpné zbraně, tak se zkuste jenom zamyslet nad tím, co Američané nazývají broken arrow, zlomený šíp. Je to ztráta jaderné zbraně. A ti, kteří jsou starší, vědí, co se stalo v roce 1961, kdy nad Palomares se zrazil C-130 tankovací s B-52, která měla na palubě 3 1-megatunové třífázové kobaltové pumy. Dvě pumy se vylovily, jedna bohužel zmizela někde v mořských propastech. No a pro tu vaši bezpečnost v roce 68 v Pensylvánii startoval bombardér P-52, který měl tři nukleární pumy, jednomegatunové na palubě. Letadlo začalo hořet, tak letci nenapadlo nic lepšího, než ty pumy schodily. Nakonec jednu pumu nenašli vůbec, ta zapadla do obrovského močálu, ale jedna puma dopadla nedaleko jedné farmy. A každá z těch pum má 7 jistících blokačních mechanismů. U té pumy, která spadla u toho farmáře, 6 mechanismů selhalo. Poslední mechanismus zadržel termojaderný výbuch o síle 1 megatuny, která by z amerického středozápadu udělala velice poklidno území na dobu několika tisíc let. A ještě pořád budete mít představu, že jaderné zbraně neexistují?
0: Přátelé drazí, já vám tady ukazuju teďka právě webové stránky Atom Muzeum, což je v Brdech bývalej právě sklad jaderné zbraní. Oblast, tak je to Javor 51. A tam máte veškeré informace o jaderných programech, nejenom našich, ale i respektive teda toho, co bylo u nás uskladněno, ale právě i třeba o té zmíněné carbombě a tak dál s úžasným výkladem. A můžete si projít přímo ty bunkry, kde ty zbraně byly skladovány. A můžete tam najít i například tam je vyfocen vzadu motor z jedné z těch raket, který uměli míst jaderné zbraně. Je tam spousta materiálů, spousta poučných, naučných věcí. Takže je to Atom Muzeum v Brdech, Míšov, Javor 51, web je atommuzeum.cz a můžete si všichni zjistit informace, můžete tam přijet, můžete se na to podívat, anebo se podívejte na tenhle kanál, kde přinášíme rozhovory a reportáže právě z těch, z tohoto Atom Muzea, minimálně dvě nebo tři už tam máme a myslím si, že to je, že to člověka až zamrazí potom, jako když vidíte, a tady máte i dobový dokumenty a prostě výstavy, že jo, tam máte, tady vidíte třeba vzduchotechniku a tak dál, prostě těch materiálů je tam celá řada, takže toť k tomu, jestli něco, to, že to někteří popírají, o těch popíračů je víc, že jo, tady se tvrdí, jak země je placatá a podobně, někdy to prostě, jak říkáte, pane profesore, ty zábrany nám nějak jako chybí ve spoustě věcí. A tady další, jak je možné, píše Méďa Béďa, že nám

se ptali, jak mohla padnout Byzantská říše, která byla největší říši ve své době, měla obrovskou armádu, která ovládala velké části přední Asie a podobně. A ta Byzantská říše padla. No a svého času, i když teď budu označen za přívržence Ruska, tak dokonce Ruská pravoslavná církev zaplatila jednu obrovskou výzkumnou studii. To dospěla k zajímavému závěru. Míra korupce, míra amorálnosti, rozpadu tradičních hodnot a další skutečnosti vedly k tomu, že převážná většina populace v Byzantské říši ztratila chuť žít. Dobře slyšíte. Ztratila chuť žít. A pak už to byly jenom ty útoky například Turků, porážka u Manzikertu a podobně, které v konečném důsledku spečetily osud Byzantské říše. Když vezmete Řím, obrovskou velmoc tehdejšího světa, tak když se korupce, ztráta jakékoliv morálky a skutečnost, že císař získal absolutní moc i díky dohlížecím systémům, císařské gardě a podobně, tak to vedlo pak k těm zvrácenostem, které prezentoval Caligula, Nero a další. Dokonce viděl jsem teď krásnou americkou studii, která analyzovala symboly římského císařství a současnou Ameriku na čele s prezidentem Trumpem, kde většina symbolů římského císařství byla v té Americe splněna. Včetně vydání mincí z podoby znovu prezidenta Trumpa. No a pak si položíte jednu základní otázku. Všichni mluví o korupci, o musíme ji potlačit, ale ta korupce nám bují úplně perfektně a podle samotné analýzy Eurostatu znamená roční ztráty pro Evropskou unii v sumách 4 až 5 bilionů euro vážení. Ale přece bojujeme proti korupci. Pak tady máte další věc. Máte organizovaný zločin, vůči kterému prý taky bojujeme. Jeden paradox. Jestliže jste starší, pamatujete si, že v 90. letech byly publikovány obrovské materiály o struktuře organizovaného zločinu, o nejenom Cosa Nostra v Kalábrii a podobně, ale byly to i materiály o Drangete, o jakuze, o čínských triádách, byly to materiály o indické mafii, bombajské a tak dále. A byly podrobně popisovány směry jejich činnosti, vůdcové, struktura a tak dále. Zhruba po roce 2005 většina informací tohoto typu zmizela ze všech médií, neobjavila se ani v studiích a podobně, kromě několika specifických monografií, jako je monografie McMafie, od jedné nejmenované americké profesorky Kleinové. No a pak tady máte další věc. Ukazuje se, že jako kdyby elity, které jsou připravovány například i v těch nejmenovaných institutech, jako je Aspen a podobně, vybírali záměrně lidi, kteří jsou, no řekněme, jiní. Existuje skvělá polská studie významného polského psychologa, který dokazuje, že abyste se stal šéfem velké firmy, musíte být psychopat. A on to na faktech dokazuje. No samozřejmě mluví pouze o korporátě. Ale tenhle ten mechanismus funguje i u politických struktur. A právě proto se nemůžete divit, že na čele Evropské unie máte takovou paní von Lélovou, že německý kancléř Merz se chová tak, jak se chová, že francouzský prezident Macron už ho nazývají jako novej malej Napoleon. A vidíte, že vlastně ty elity v jednotlivých zemích, a nebudu jmenovat elity v Čechách, se skutečně chovají jako psychopaté. Nezajímá je názor veřejnosti a lidí, vidí sami sebe jako centrum všeho. Dokonce prezident Trump prohlásil, že na něho neplatí žádná morální kritéria, protože on má morálku sám v sobě. A konec konců je císař planety. No, já mám obavu, že v tomhletom případě bude mít pravdu těch 30 amerických psychiatrů, kteří prohlásili, že v tomhletom případě je to výslovně nebezpečná situace, kde jaderný kufřík ovládá někdo, který není svéprávný. Ale na druhé straně si musíte položit otázku. Teď konspirační. Skutečně tyhle ty politické idioty
vybírá

0: výbor 300, nebo je vybírá takzvaný superclass, o kterém mluví David Rotkopf. A právě proto, že jsou to svým způsobem psychopati, tak jsou schopni plnit jakékoliv nelidské příkazy. Klidně budou mluvit o jaderné válce, konec konců oni do té války nepůjdou, nepůjdou ani oni, ani jejich rodinní příslušníci. A ti ostatní, ti mlčí. Problém totiž je v tom, že nejenom máme psychopaty na těchto funkcích, ale ti tam můžou být a dělat jenom to, co chtějí, právě proto, že většina mlčí. Pamatujte na ten známý výrok. Politici můžou dělat jenom to, co jim dovolíme. A jestliže většina lidí mlčí, nebo dokonce je ovlivňována různými mimovládkami, takže se z nich stanou doslova vymleté mozky, tak pak se nedivte, že tihleti psychopati jsou u moci a budou vám z vašeho života dělat peklo. A ještě jim to dělá dobře. Já sám se přiznám, jsem měl vždycky potíže pochopit lidi, kteří dělají zlo. Až si mě jeden známý psychiatr poučil, že bohužel jsou i lidé, pro které dělání zla, i když to oni nemají, je životním posláním. No a když tyhle ti lidi náhodou se dostanou k politické moci, no tak pak se nebudete stačit divit tomu, co se děje. Ale bohužel, ještě jedna věc, tihle ti blázni můžou fungovat pouze proto, že mají obrovskou armádu přísluhovačů. Přísluhovačů v oblasti bezpečnostních orgánů, soudnictví, ale dnes mimořádně významnou oblast představují média. A jistě víte, která například česká média úplně objektivně informují o dění ve světě i v České republice. A já se ptám, ty redaktoři těch médií jsou normální? Nemají morální kompas? Nejsou schopni vidět objektivně události? Jsou ochotni zaprodat svou duši za ty římské denáry a budou psát, co se po nich bude požadovat? No a na to existuje skvělá monografie bývalého šéfredaktora Frankfurter Allgemeine Zeitung, významného německého média, který popisuje technologii ovlivňování novinářů. Přes udělování grantů, novinářských cen, vytváření prostoru médií a bohužel velká část novinářské branže se nechá koupit. Tahle ta knížka Koupení novináři, skutečně bych doporučoval si přečíst tu knížku. No a jelikož je to o německém mediálním trhu a jelikož je to Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak klidně český čtenář si to může přečíst, je to konec konců v češtině a nemusí mít hemungy, jestli se to týká některých českých médií, jako je Respekt a podobně.
1: Tak samozřejmě podobnost jmén a událostí je čistě náhodná.
0: No, svět je plný náhod, pane Bureš. Já dokonce tvrdím, že náhoda by měla být vyučována jako klíčový předmět na univerzitách, protože by vysvětlila většinu jevů a procesů kolem nás.
1: No něco na tom je, pane profesore, těch náhod je kolem celá řada. Až konspirátoři potom nevědí, co dřív. Na druhou stranu zase ten zlotřilý Trump teďka, že ho si dovolil teda opravdu hodně. On údajně hodlá, nebo možná už s tím začali, nevím, vypisovat granty pro národní média a média v Evropské unii, kteří budou šířit hodnoty právě MAGA a podobně a budou proti unijní, takže $2 miliony pro začátek do toho chtějí vrazit, takže to je taky jako zajímavý, že oproti teda těm původním narrativům teď jako Amerika otáčí a bude financovat pro změnu tohleto. Já jsem strašně zvědavý, jak třeba Člověk v tísni nebo Evropský hodnoty teďka se přejmenou na protievropský, jo, a budou teda žádat ty granty teďka jako za opačným účelem.
0: No víte, tak vždycky peníze byly hybatelem, vždycky, jak se říká, dokonce Diokletián prohlásil, že peníze nesmrdí, víte proč. No a v tomhletom ohledu skutečně jako to bude veliké lákadlo na takzvanou obrátku o 180 stupňů, A ovšem ty 2 miliony dolarů je relativně málo, když vemete, že oficiálně Brusel přiznal, že na podporu klimatické agendy pro mimovládky a média dal 230 milionů euro, aby správným směrem ovplyvnili veřejnost. A teď si vemte další desítky milionů, které jsou investovány do podpory proevropských hodnot. A já se ptám, jaké jsou to ty proevropské hodnoty? Válka, vojensko-průmyslový komplex, rozšiřování velkých svých názorů, protože všichni ostatní jsou tupí a sprostí? Nebo jaké hodnoty to chce ta Evropská unie prezentovat? No a samozřejmě Brusel ví velice dobře, že PR a mediální politika může radikálním způsobem ovlivnit velkou část veřejnosti, no tak vrazí do toho pár stovek milionů euro a nebudeme se stačit divit. Černé je bílé, bílé je černé, to, co je pruhované, je bodkované a všichni budou vykládat, že to přece každý vidí. No, problém je v tom, že ti, kteří chtějí vidět, tak vidí blbost, no a ti, kteří nechtějí přemýšlet, tak budou přitakávat tomu, co tu je. A to je bohužel jedna z věcí, která je typická. Přizpůsobení. A to přizpůsobení velké části veřejnosti se pak projeví v tom, že všechny tyhle ty nesmysly budou prezentovány v médiích a dokonce část veřejnosti jim bude věřit. No, bohužel. A kromě toho máte technologie, které používaly projekty, jako je Monarch, jako je Majestic a podobně, a ovplyvňování veřejného mínění. A jako kdyby všichni zapomněli na oficiálně přiznané technologie, kdy pomocí podporového ovplyvňování přes televizi a mediální systémy dokážete inkorporovat žádoucí myšlenky do velké části populace. Kurňa, všichni jste na to zapomněli? A nebo je to, jak se říká, nevhodné připomenutí technologií PSIOPS na správné formování vědomí a názoru veřejnosti? No a teď jedna malá ukázka. No, to jsem se zabavil. Evropská unie hodlá zásadním způsobem zdražit lety mimo Evropskou unii. Paradoxně, podle statistických průzkumů Eurostatu, velkou část letů mimo Evropy využívají mladé ženy a mladé dámy. No a to jsou shodou okolností hlavní podporovatelky mnoha evropských hodnot. No a tímhle způsobem se dokonce mnozí evropští rozumní představitelé diví, proč si Evropa podřezává větev pod sebou, protože tohle to byly ty fanatické podporovatelky Evropy, vítačství, imigrace a tak dále. No a ty své hlavní podporovatele naštvete tím, že jim zdražíte možnosti cestování mimo Evropskou unii. No, ale když vezmete jiné geniální závěry, které přijímá Evropská unie, Evropská komise, Evropský parlament, tak tohle to je jenom polévka a je to jenom poleva na dortu. Ta třešnička.
1: No, je pravda, že Evropská unie se kope do vlastních nohou a podřezává si ty větve pod sebou. Seč může docela jako mílovými kroky a svět se tomu udiveně někteří přihlížejí, jiní se tomu rovnou smějou. A mě třeba pobavilo to, jak tady všichni jásali nad tím, jak Rusko, že jo, má problémy s rafinací ropných produktů díky jako tomu, jak ta Ukrajina zasadila a co si tohleto, támhleto. A to Rusko, světe div se, že si objednalo tu práci, tu rafinaci a tyhle věci z těch svých produktů v Číně, ne, v Indii. Indie předběžně, přednostně, takhle přednostně vyhověla Rusku, protože Rusko tam dlouhodobě, že dodává suroviny.
0: A za zvýhodněné ceny?
1: Na základě toho, ale oni mají, že jenom určitou kapacitu těch rafinérií, tak o to víc snížila předpokládaný vývoz rafinovaných produktů, jako je právě benzín a nafta a tak, do Evropské unie.
0: No ale vidíte ten strategický, logický záměr Evropské unie? No kdybyste se chtěl praštit po vlastní hlavě, tak to dokonale i nevymyslíte. To musíte uznat. To jsou přece koumáci v tom Evropském parlamentu a v komisi.
1: Já teda samozřejmě, já bych nechtěl, aby to vyznělo nějak jako... Já si myslím, že mě tak napadlo, jestli zatím není skrytá jakoby ta podpora té elektromobility, že vlastně si tady sami snížíme nebo uděláme takovýhle nedostatek paliv a že vlastně těm lidem nic jiného nezbyde, že ten elektromobil teda koupit a na splátky a ještě platit úroky a tohle a čekat na to, až nám pustí prout, aby jsme to...
0: No, to pane Bureš, máte možná pravdu, protože teď vychází na povrch úvahy Evropské komise o tom, že všechny systémy by v evropských zemích měly přejít na elektřinu. Elektřina by měla být hlavním energetickým hýbatelem všeho. No a mělo by to nahradit dovoz fosilních paliv, ropy, plynu a podobně. A bylo by to přímo skvělé, bylo by to ekologické, super. Jenomže pak si udělali energetickou bilanci a zjistili, že všechny stávající zdroje by nedokázaly vytvořit dostatek množství elektrické energie. A kromě jiného, alternativní energetické zdroje, například fotovoltaika nebo vítr, víte, že jsou nepravidelnými dodavateli elektrické energie? A ty pravidelné dodávky, které zabezpečovaly jaderné reaktory, najednou narážejí na nedostatek vody na chlazení a podobně, tak se uvažuje opět o obnově jaderné výstavby a podobně. No, ale vy máte před sebou další paradox. Slovenská republika uzavřela smlouvu s Westinghouse o výstavbě jaderného reaktoru v Jaslavských Bohnicích a rozvoji malých jaderných reaktorů SMR. No, jenomže najednou se ukázalo, že Westinghouse po 30 letech tvrdého umravňování jaderné energetiky nemá ani specialisty, ani produkční kapacity, dokonce nemá ani licence na oprávnění stavby 1200 megawattových reaktorů. A konec konců na světě jsou pouze dvě země, které vám pro energetiku dodávají výstavbu reaktoru, jeho výrobu, jeho financování, jeho údržbu a dodávku jaderného paliva. No, a můžete třikrát hádat, které země to jsou. Ano, je to Rusko, Rosatom, a je to Čína. Žádná jiná země, včetně Westinghouse, není schopna zabezpečit nejenom výrobu a výstavbu, ale už vůbec ne financování za zvýhodněných podmínek. A pak se divíte, proč Rosatom staví ve světě 66 reaktorů a Čína výrazným způsobem zvětšuje svůj vplyv na výstavbu jaderných reaktorů v celé Asii. A opět si položíte otázku. A proč teda pro Boha se chceme odstřínout příští rok od dovozu jakéhokoliv jaderného paliva? Vždyť ty reaktory, které stojí v Evropě, byly postaveny Rusy. A byly postaveny na technické dimenze ruských jaderných paliv. A Francouzi, kteří postavili největší blok jaderných elektráren, 56 reaktorů, tak mají obrovský problém, protože EDF, které je vlastní, má potřebu modernizačního dluhu těchto jaderných elektráren ve výši 53 miliard euro a zároveň má zadlužení 63 miliard euro. A bez státních pomocí nebude schopná rekonstruovat ani stávající jaderné reaktory. A tohleto všechno vám znova klade otázku. Je to pouze náhoda, tohleto debilní rozhodování? A nebo je to zatím nějaký účel, zatím neznáme jaký, protože nemá ani logiku, ani finance, ani nic. A musíme si uvědomit, že svět zažívá renesanci jaderné energetiky, protože i když budou zuřivě štvát ekologičtí aktivisté, tak nejčistší vyrobená elektřina je z jaderných elektráren. A za normální podmínek by si Němci mali tlouct hlavu o zeď, že zlikvidovali své jaderky, teď budou stavět plynné elektrárny. A jestliže Evropská unie skutečně prosadí, že všechno má být na elektřinu, no tak pak 100% můžete, vážení občané, počítat s tím, že v noci vám vypnou elektřinu i v létě, i v zimě, protože jej bude třeba nejenom pro cloudová úložiště dat umělé inteligence, ale i pro běžnou provozní strukturu společnosti.
1: Pane profesore, a teďka Havlíček u nás, ministr průmyslu, že jo, slavnostně s, myslím, Ježišmarja, s Rolls-Royce, nebo s kým to podepsal, tu dohodu právě o výrobě a dodávce malých modulárních reaktorů, tak ty Angličani už jsou dál třeba než Westinghouse, nebo je to pořád jenom výzkum?
0: Ale vůbec ne, vůbec ne. Ve světě máte několik zemí, které se zaměřily na vývoj malých modulárních reaktorů. Jsou to i Angličané, ale to všechno je velice v etapách, které ještě nevedou k mohutnému masovému produkování. Právě proto i Westinghouse chtěl v těch jaslavských bolnicích postavit zkušební malej modulární reaktor. Dnes v podstatě malé modulární reaktory reálně vyrábí pouze Ruská federace. Dokonce je umístňují i na lodě, se kterých zásobují elektrickou energii, například na Čukotce a podobně. A třeba si otevřeně říct, že ty malé modulární reaktory by mohly být skvělou regionalizací energetických systémů, ale zatím v podstatě je to jenom Čína a Rusko. Žádný Rolls-Royce, ani žádní Angličané, ani ostatní věci. No a Angličané zaspali v jaderné energetice stejně jako Spojené státy, které posledních 30 let nedělali nic zásadního v jaderné energetice. A bohužel, když to nechcete přiznat, tak prosím, můžete zavídat oči na tohleto skutečnosti, ale pokud se zeptáte MAE, Mezinárodní jaderné organizace, tak zjistíte, že ani ten Westinghouse nemá skutečné licence na výrobu 1200 MW reaktorů. Tam je jiná zvláštnost. Thoriový reaktor, který nepotřebuje na chlazení vodu, čili to, co se stává problémem francouzských jaderných reaktorů, že musí snižovat výkon, protože nemají dost vody na chlazení, tak u tohoto thoriového reaktoru to není. Tam se používá na chlazení úplně jiné médium. Můžete thoriový reaktor postavit na poušti a jistě víte, že Číňané už uskutečnili komplexní funkční systém elektrárny, včetně paroplynných generátorů a všeho ostatního vycházející z thoriového reaktoru jako funkčního systému. A právě tenhle ten systém, nezávislý na chlazení vodou, chtějí dávat jako ponuku asijským zemím. No a při současném vysychání bude tahle ta technologie jedna zo špičkových. A podívejte se na evropské teritorium, podívejte se na analýzy vysoušení evropského teritoria a pak si představte otázku, že tady postavíte jaderky na chlazení vodou a že tady postavíte gigantická kloudová úložiště dat, která taky mají být chlazena vodou. No tak potom vážení asi budou pro vás nutné, pro obyvatelstvo, ty speciální technologie, které vyvinuli pro získávání vody na poušti, kdy rozložíte speciální bal umělé hmoty, ta v noci koncentruje vodní páru a ráno máte několik litrů vody. No, problém je v tom, že tohle to funguje na poušti, ale nebude to fungovat v evropském teritoriu. Musíte si totiž uvědomit další věc. Jedna z mála věcí, která se potvrdila, je významné zmenšování evropských ledovců. Evropské ledovce mají zásadní vplyv nejenom pro vodní elektrárny v Rakousku, v Francii, v Alpách, v Švýcarsku a podobně, ale mají obrovský vliv jako vodní zdroj. Kromě toho jsou klíčovým napájecím zdrojem pro mnohé řeky, jako je Rýn nebo Dunaj. Jestliže se ale tyhle ty alpské ledovce roztopí a výrazným způsobem sklesne zásobování vodními zdroji těchto veletoků, tak například u Dunaje dojde k výraznému snížení nasycení vodou po Dunajské nížině, co je jeden z největších rezervoárů ve střední Evropě. A pak můžou nastat obrovské další problémy. A právě vtip je v tom, že jako kdyby nám ta příroda právě systémem extrémních teplot, extrémního vysoušení, extrémních nároků na energie v lidské společnosti ukazovala střed klíčových parametrů, které jdou proti sobě. A tohle to všechno by si rozumní lidé, dokonce lidé se selským rozumem, museli se sakramentsky uvědomovat. A tam vidíte debilitu dnešních lídrů, osobitně v Bruselu, kteří si tohle to vůbec neuvědomují a rozdělují jednotlivé jevy a procesy tak, jako kdyby je mohli zvládat izolovaně. Problém dneška totiž je v tom, že stejně jako v společnosti v přírodě dochází ke kumulaci více procesů a právě proto ta zničující síla je tak obrovská.
1: No, pane profesore, já se možná obávám toho, ale samozřejmě jsem konspirátor a tohle je konspirační médium, proto byste se na něj neměli nikdo dívat. Tak se obávám toho, že ty v uvozovkách elity si to uvědomí sacramentsky dobře, ale jejich jediný návod, jak tohle všechno vyřešit, je válka.
0: No, máte úplně pravdu, protože v případě války a válečného stavu neplatí žádné občanské slobody, neplatí nic, všechno je podřízeno takzvanému vítězství ve válce, jakýkoliv odpor je okamžitě eliminován a potlačen a v tomhletom případě pak rozdělování potravin, rozdělování vody, rozdělování zásob je přece posvěceno mimořádným stavem. A kromě jiného, prosím vás, vážení posluchači, nezapomínejte na jednu zásadní věc. V případě rozsáhlého válečného konfliktu nebo krizové situace kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou Evropskou komisi a národní vlády nemají žádné právo ani právo veta, ani nic. Čili i z tohoto hlediska, pokud bude ohrožena pozice mocenská těch 40 tisíc úředníků v Bruselu a té Evropské komise, tak rozhodně sáhnou k vyhlášení mimořádné situace, válečného stavu a podobně, aby si udrželi mocenskou pozici. No a právě proto někteří konspirátoři a cynici prohlašují, že ta válka musí být, aby tyhle ty dnešní elity zůstaly u moci. Jinak je smete další volební cyklus, ve kterém pronárodní strany nepochybně nabývají mohutně na síle ve většině evropských zemí.
1: No právě tohle to se mi zdá jako jeden z scénářů, co se jim honí hlavou, protože oni nic jiného než válku vlastně nemají jako v programu a těžko jako otočí o 180 stupňů a řeknou, doteďka jsme vám věšeli bulíky na nos, nebo jsme se mýlili, nebo to už jedno, jak by to zabalili a tak nám to promiňte a teď poslouchejte další naše bláboly. Tak, že oni opravdu jako nemají jinou alternativu.
0: Skutečně a musím ovšem říct, že například paní von Leyenová dokonce učinila takzvanou sebekritiku, když prohlásila, že odmítnutí jaderné energetiky bylo strategickou chybou. No, možná to bylo v dočasném pominutí smyslu, nebo zatím byly další úvahy o lobbystických zájmech, ale v každém případě to prohlásila. No a dnes vidíme, že dochází k renesanci jaderné energetiky. Na druhou stranu, ale ta hloupost, nebo řekněme flexibilnost diplomatický politiků, se projevuje i v mnoha dalších zemích a oblastech. Nejenom v Evropské unii, Spojených státech, ale máte tam taky Indii, máte tam další jihoamerické země, argentinský prezident a podobně. No a to se pak nestačíte divit, odkavať se bere tolik hlouposti. No a pak skutečně v odpovědi na tu první vaši otázku, no, když chcete být významným politikem, musíte být dostatečně hloupí a nesmíte mít žádné morální zábrany. Pak vaše politická kariéra bude zabezpečena.
1: Děkuju, pane profesore. Pojďme na další dotaz. Technik se ptá. Dobrý večer, pane profesore, chci se zeptat, jak nebo zda vůbec se dá léčit schizofrenie? Děkuji za odpověď.
0: No bohužel zatím v podstatě můžeme jenom utlumit některé aspekty a symptomy schizofrenie. Veliký výzkum probíhal v Montrealu, byl to výzkum, který byl zaměřen především na dvě oblasti, to znamená psychologické poruchy, včetně ADHD, bipolární poruchy a schizofrenie. A pak to bylo snaha léčit Alzheimera a Parkinsona. No, dokázali například symptomy Alzheimera a Parkinsona po půlročním léčení potlačit na 60-70%. U schizofrenie bohužel ty efekty nebyly tak úspěšné, Podařilo se potlačit některé symptomy schizofrenie zhruba na 30-40% a vyšlo skutečně jediné řešení celoživotní používání léků, které utlumují excesy spojené so schizofrenií. No, rozhodně nechceme jít tou cestou, kterou šli američtí psychiatři a neurologové od 30. let, která se nazývala lobotomie. Zasáhli vám do mozku, způsobili určitým způsobem chirurgické zásahy. No, bylo to skvělé. Schizofrenie se ztratila, ale z těch pacientů se stal salát. To znamená, ztratili svou osobnost, přestali existovat jako inteligentní bytosti a podobně. No, trvalo to dlouhých zhruba 50 let, než to konečně v 80. letech zakázali. Stále existují psychiatři, kteří si myslí, že schizofrenii je možno vyléčit tím, že uděláte lobotomii a zasáhnete do struktury neuroplastické mapy. Ale tohleto se bohužel nedaří. Zůstává jedině léčba léky. A když je ta léčba vhodně nakonfigurována, ten člověk v podstatě může fungovat normálním způsobem. Samozřejmě musí ta medikace pokračovat a bohužel pokračuje celý život.
1: Děkuju moc, pane profesore. Ono, čím to vlastně může být způsobený? Je to jako vrozený, nebo tam jsou nějaký i vnější faktory, který vlastně ten mozek jako ovlivňují negativně, řekněme?
0: První, je tam několik teorií. První teorie, která říká, že je tam určitá genetická předdispozice, to znamená, když se to objevilo u vašich rodičů, tak se to objeví i u vás. Druhá skupina teorií říká, souvisí to s tím, jakým způsobem probíhají metabolické procesy v organismu, čili předpokládalo se, že například změnou stravy nebo změnou různých jednotlivých enzymů můžete utlumit tuhle tu nemoc. No a pak je tam třetí skupina, která říká, že v podstatě schizofrenie vzniká v důsledku přeprogramování neuroplastické mapy, přičemž to přeprogramování může být v důsledku nějaké obrovské stresové události a podobně. Faktem je ale, že převážná většina vychází z genetických předpokladů, to znamená, dochází k určité deformaci neuroplastické mapy, propojení jednotlivých neurálních synapsí a podobně. A na rozdíl oproti Alzheimeru a Parkinsonu, kde se mluví především o amyloidním plaku, o prionech, které utlumují pronikání signálu v rámci nervové struktury, tak tady je to spíše anatomická deformace, která způsobuje, že jisté druhy signálu nepronikají nebo pronikají deformovaně. No a to potom vede k různým schizoidním jednáním. Bohužel zatím se nepodařilo vyřešit otázku léčby a vyléčení, spíše utlumení projevu schizofrenie. Samozřejmě to pak závisí na odpovědnosti každého člověka, jestli dodržuje medikaci a dodržuje všechny předpisy, které mu byly doporučeny. Ale zatím to tak vypadá, že spíše převládá ta genetická předdispozice.
1: Děkuju moc.
0: Abyste to bral tak, je to potenciální možnost, ale možná některé věci jako traumatický efekt, zážitek a podobně může ten potenciální produkt aktivovat. To by nejlépe vysvětlovalo ten vývoj téhleté nemoci.
1: Děkuju. Pane profesore, tady Svatroskilde, no, zdravím vás, zajímá mě, jestli se už někdy pan Staněk vyjadřoval k peptidům. Tak peptidy, co to je, můžou nám nějakým způsobem, tady čtu, že to jsou malé řetězce aminokyselin, spojené peptidovou vazbou, slouží jako stavební kameny bílkovin, v těle
0: funguje
1: jako
0: hormony
1: či signální molekuly, dělí se na kosmetické, výživové a medicínské typy.
0: Jo, přesně. Jenomže vtip je v tom, že samotné peptidy se dnes stále více propojují s mnoha dalšími věcmi, jako je například aktín F, který způsobuje obnovu jednotlivé architektury DNA při reprodukci buněk, nebo se spájí s takzvaným SPIR6, který znamená vytváření molekulární stavby ve vnitřku buněk, anebo s takzvanými problémy, které souvisí s takzvaným architektonickým řešením vnitřku buňky, kdy se původně myslelo, že buňka samotná má nějaký ten obsah, buněčnou stěnu, máte tam mitochondrie, máte tam nějaké peptidy a bílkoviny, a najednou zjišťujeme, že je to nesmírně zložitý vesmír sám o sobě. Že dokonce existuje takzvaná architektura fibrínů, které posouvají různé druhy bílkovin a peptidů v vnitřní konstrukci buňky a vytváří různé vnitřní architektury, které umožňují například, aby jednotlivé druhy mitochondrií fungovaly v určitých specifických podmínkách. A nezapomeňte, že mitochondrie jsou klíčovým parametrem výroby energie v buňce. Mitochondrie zároveň jsou ovplyvňovány dalšími látkami, bílkovinami, enzymy a podobně. A jejich dostatečná nebo nedostatečná reprodukce pak působí oxidační stres, nedostatek energie s následnými dopady na celkovou buněčnou strukturu. A vemte jenom takzvaný systém, který se nazývá mitofágie, což je struktura eliminace poškozených mitochondrií z buněčné struktury přirozeným způsobem. A zase tam máte další enzym a další peptidové struktury, které zabezpečují, aby skutečně tyhle ty vadné mitochondrie byly vyloučeny z buňky a podobně. Ale peptidy jsou důležité nejenom pro bílkovinovou skladbu, ale jsou vázány taky na funkci mikrobiomu. A dnes velká část medicínského výzkumu je zaměřena na výzkum mikrobiomu, protože mikrobiom ovlivňuje nejenom metabolické procesy ve vašem trávicím traktu, ale nejnovější výzkumy dokonce ukázaly, že mikrobiom ovlivňuje váš emocionální stav. Dokonce ovlivňuje míru synaptických propojení v neuroplastické mapě. No a vlastně velká část procesů bílkovin, peptidů a chemických látek, které probíhají v trávicím traktu a které jsou mapovány takzvanou mikrobiopštinou, která má 430 tisíc systémů a kombinací, tak ty jsou hodnoceny astroneurony, co je specifický druh neuronu, a informace takto získávané jsou předávány do prvního nervového centra kolem trávicího traktu a druhého nervového centra, který máte v hlavě jako mozek. Čili ano, tyto peptidy hrají obrovskou významnou roli, ale zatím stále jsme ve fázi objevování nových důsledků propojení struktury a významu peptidů na jednotlivé procesy biochemické i jiné v rámci struktury organismu.
1: Děkuju moc. Pane profesore...
0: Omlouvám se, jestli to snělo složitě, jenomže skutečně ty vazby, ta architektura souvislosti je mimořádně komplikovaná.
1: No, tady jste mi nahrál, Pavel Roman se ptá, prosím, něco o vitamínech a co doplňky zdraví pro tělo. Tak, doplňky, co byste doporučil?
0: No, vtip je v tom, že nemluvíme o lécích, mluvíme o potravinových doplňcích, jako je serapeptáza proti zápalům, jako je Essential Multi na dodávání klíčových 27 minerálních stopových prvků na optimalizaci metabolických procesů ve vašem těle. Mluvíme o dalších a dalších potravinových doplňcích, jako jsou některé, řekněme, látky, aby jsem nebyl označen za reklamního agenta, které opravují vaše mitochondrie, opravují vaši DNA a podobně. Je fakt, že dnes je trh zaplaven různými druhy potravinových doplňků. Jedni vám podporují paměť, jedni podporují energii, jedni podporují růst a zahustotu kostí, další podporují imunitní systém a podobně. Jenomže musíte být hodně opatrní. Velká část těch potravinových doplňků je ve skutečnosti PR akcií pro farmaceutické firmy. Na druhé straně účinek některých věcí, jako je například amygdalin, který je koncentrovaný v jádrech broskví nebo meruněk, skutečně působí jako silný protinádorový prostředek. Taktéž například olej z černušky seté, Black Sea Oil, nebo některé další druhy speciálních doplňků, které zabezpečují kvalitní reprodukci buněk, opravují DNA těchto buněk a podobně. Ale když chcete mluvit o potravinových doplňcích, zkuste se zaměřit na to, abyste aktivoval vlastní samoopravné mechanismy, které máte ve svém těle a kterými nás vybavila příroda. To je ten obrovský průzkum, o kterém jsem mluvil, japonský profesorů Oshimu Suzukiho a Ishikavu, který se zabývali výzkumem reprodukce a samoopravných mechanismů ve vazbě na dlouhověkost. A tam máte to doporučení, například poslední jídlo byste měli mít 16 hodin, nejpozdějíc, nové jídlo byste měli jít nejdřív 8 hodin příštího dne ráno, a právě tahle ta pauza v zatěžování organismu stravou vede k aktivaci těchto samoopravných mechanismů, které nejenom opravují strukturu vaší DNA a RNA, ale paradoxně podle těch japonských výzkumů dokonce vedou k zastavení zkracování telomer, které jsou typickým procesem stárnutí buněčné reprodukce. A znamená to tak, že stejně jako oni zkoumali například otázku spánku, nejenom délky spánku, ale kdy máte jít spát, kolik máte spát, taktéž je to otázka nemateriálních faktorů, které odstraňují psychický stres a které umožní socializaci a podobně. A tohle to všechno vytváří podmínky pro zdravý, dlouhý život. No a toto je jedna z věcí, která se ukázala jako univerzálně platná nejenom na Okinavě nebo v jižním Japonsku, ale taky v jižním Řecku, jižní Itálii, v jihoamerických zemích a podobně. A jde zřejmě o základní fundamenty zabezpečení zdravého dlouhého života. No dlouhý život, když jste upoután na přístrojovou bázi, tak není o ničem. Ale tohleto je právě výzkum zdravého dlouhého života. No a v tomhletom ohledu ty potravinové doplňky vám můžou pomoct, ale nezapomeňte, nemůžete...
1: Tak vypadlo nám spojení. Lovíme znovu. Tentokrát... Už to bude rychlejc. Tak, vteřinku. Přátelé, díky za vaše příspěvky, za vaši pomoc tomuhle kanálu.
0: Ano, už tak. Jsme napojení.
1: Ano.
0: Čili můžete skutečně předpokládat, že kombinace mnoha věcí, toho spánku, odstranění stresu, potlačení zápalových procesů, optimalizace struktury mikrobiomu a podobně, může být podpořena i těmito potravinovými doplňky. Čili například, jestliže Argin Plus vám opravuje střevní mikroflóru, jestliže optimalizuje činnost trávicího traktu, tak je to jedna možnost. Jestliže používáte například Hepadrink na obnovu funkčnosti a regenerace buněk vašich jater, tak opět je to doplněk, který může optimalizovat činnost klíčového orgánu vašich jater a zlepšení funkce jater snižuje riziko rakoviny pankreasu, rakoviny žlučníka a v konečném důsledku zabezpečuje optimální fungování vašeho organismu. Stejně tak, jako dnes týmus, který byl chápan jako takový malý nepodstatný orgán, najednou zjišťujeme, že to je klíčová univerzita vzdělávání vašich imunitních buněk a existují způsoby, jako podpořit funkci týmosu, o kterém lékaři dlouho tvrdili, že v podstatě v dospělosti se začíná zmenšovat a jeho funkce se zastavuje. Vůbec ne. A právě proto je třeba si uvědomit, že ty potravinové doplňky jsou pouze doplňky komplexního jiného přístupu k fungování vašeho organismu. A skutečně, když se začnete zabývat holisticky s opravnými mechanizmy vašeho organizmu, tak jste přímo šokován výsledky medicínského výzkumu v posledních 5 až 8 letech.
1: Děkuji moc, pane profesore. Jdeme na další téma, které tady teďka navrhuje Jára Siky. Děkuji ti za tvůj příspěvek finanční tady, za tvůj dar. Jak asi ovlivňují ty stovky v uvozovkách větráků nebo větrných elektráren v Evropě proudění vzduchu? Vždy to musí být stovky kilowatt odběru energie z těch proudů, ne? Děkuji. Já jenom upozorním třeba, že pan docent Pokorný upozorňuje, že vlastně i díky právě větrákům ze severu, kteří jsou na moři, tak vlastně proudění vlhkého vzduchu od Severního moře nebo a Baltu a tak, tak vlastně se zmenšuje ta jeho intenzita a proto tady máme čím dál větší sucho. Že to je jeden z těch faktorů.
0: Co vy na to? Ano, je to pravda, můžu to potvrdit. Potvrdili to i další německé studie, kde jednoznačně se zabývali větrnými farmami až 60 km od pobřeží, které způsobují, že odpařování mořské vody vzhledem na nárůst teploty, které by mělo vést k většímu uvolňování vodní páry a jejich přenosu na kontinent, naopak je utlumeno. A kromě toho máte některé další kanadské studie, které ukazují, že v okolí větráku dochází k vysoušení půdy v rozsahu zhruba 10 km. A další paradox, ať zuří větrníci, jak chtějí, ale dochází k ovlivňování struktury mikrobiomu v půdě, takže ta půda není schopná vázat vodu v tak původním rozsahu, jako to bylo předtím. Kumulace těchto skutečností pak vede k tomu, že vlastně skutečně posilňujete sucho v teritoriích, kde jsou větrníky, a tvrzení, no ale to je přece skvělé, to vyrábí levnou energii. Víte sami nejlépe, že když se udělají analýzy kompletních úhrnných nákladů na větrníky, tak to vůbec není levná energie a vůbec není ekologická. No, jenomže teď vidí někteří podnikatelé před sebou pouze vidinu dotací z Evropské unie na alternativní energetické zdroje. Zapomínají ale na jednu drobnost. Tyhle ty dotace nebudou poskytnuty na alternativní energetické zdroje, ale budou poskytnuty na financování zbrojních programů Evropské unie a na naplnění toho 1,5 bilionu euro potřeby na 800 miliard zbrojních programů, 150 miliard válečné Schengen, 100 miliard na dronovou stěnu na východě Evropské unie, 120 miliard na obnovu kapacit civilní obrany, včetně zdravotnictví, na přijímání 100 tisíců raněných z válečných operací a tak dále. A protože Evropský parlament nemá peníze, no tak bude vymýšlet sice různé nové způsoby, jako získat tyhle ty peníze, ale to nebude stačit při enormních zbrojních výdavcích. No a ostatně bude velmi zajímavá jiná věc. Když jsem o tom mluvil před 5 lety nebo 3 lety, tak se všichni smáli, že u elektromobilů bude zavedena daň z odježděných kilometrů. Tu daň už máte, už platí. No a vzniká otázka, kam se použijí výnosy z celoevropské elektromobility. Na ekologické projekty nebo na finance do zbraňových projektů. A velice rychle uvidíte, kam ty peníze ve skutečnosti půjdou. Takže když si někdo myslí, že když si postaví větrníky, tak bude dostávat stovky milionů dotací z Evropské unie, tak můžu s pravděpodobností hraničící s jistotou konstatovat, že spláče nad vejdělkem.
1: No, to ani nebudeme se bavit o těch vesnicích, které jsou potom zblbnutý, zmanipulovaný, kde si oni pronajmou ten pozemek a ty vesnice pak mají na svý náklady to uvízt do původního stavu.
0: Jo, po 20 letech fungování větrníku musí vlastník půdy uvést půdu do původního stavu a Francouzi to spočetli, tak na jeden větrník to vychází kolem 220 až 250 tisíc euro nákladů.
1: No s tím, že se to odveze do Čech, teda, no, ale tady se to pak skládkuje v kravínech, ale to je realita. Zatím je to ještě trestný, ale Evropská unie teďka řeší, že připravuje novou směrnici o jednotném evropském trhu s odpady, takže brzy už to trestný nebude, takže se konečně na evropské úrovni ukáže nějakým špendlíkem na mapě, kdeže je ta evropská skládka a pro nás to bude určitě znamenat nemálo zajímavých pracovních míst, kde budou tak jako jinde v Asii, třeba že někteří, kteří žijou na těch skládkách a přebírají ty odpadky od rána do večera. Tak asi už se to myslí i u nás takhle. Ale když jste nakousnul i tu válečnou výdaje na obranu samozřejmě a tak dál, na výrobu a výzkum a vývoj ekologických zbraní a podobně, tak tady Josef se ptá, dobrý večer, nějak se nemluví o smlouvě o amerických základnách na našem území, co si o tom myslíte, pane profesor? Teď jako proběhla nějaká notická, ale jak to bude dál?
0: Jednou už existovaly na území Čech a Slovenska takzvaná dočasně umístěná spojenecká vojska. No, pak jsme to v těch začátkem 90. let slavnostně i díky panu Kocábovi uvítali, když odcházeli poslední vojenské jednotky z našich území a bylo to vyřešeno. Samozřejmě teď to bude opět dočasně umístněná cizí vojenská zařízení. Můžete být úplně klidní, i když víte, že jednotka dočasnosti je jeden furt. No a vy si pak položíte otázku, proč. Neviděli jste poslední návrh strategie NATO o případném konfliktu s Ruskou federací? Kde má být hlavní těžiště, nazvíme to, první linie podpory fronty? Nemá být náhodou ve střední Evropě a středoevropských zemích, které mají vytvářet tylo frontové linie? No a protože v tom tylu musíte mít taky sklady zbraní a soustředíště vojenských jednotek a potřebujete tam válečné základny a podobně, tak vám asi dochází, proč se začalo potichu mluvit o tom, že by v Čechách mohly vzniknout dočasně umístněné základny cizích jednotek. Má to ještě jeden bonus. Kdyby náhodou potom nějaká politická elita chcela vycouvat z NATO, tak by s tím byl veliký problém. A kdyby náhodou vznikly nějaké nesrovnalosti mezi domácím obyvatelstvem a těmito cizími jednotkami, no tak ty cizí jednotky by to spacifikovaly. A už vidím, jak budou zuřivě řvát všichni přívrženci nových základní na území Čech. A možná to nebudou americké základny, ale pod heslem NATO to budou, řekněme, německé základny. A kdyby náhodou to někomu něco připomínalo, tak podobnost je čistě náhodná.
1: Ano, těch náhod se děje poslední dobou nějak přes příliš. Pane profesore, nakolik je, dokážeme, troufnete si odhadnout, nakolik je pravděpodobný teda, že to Rusko nějakým způsobem teď už začne přitvrzovat vůči Evropské unii a že třeba se může opravdu stát to, co jste říkal předtím, že nějaký, řekněme, rakety dopadnou na nějaká konkrétní místa v EU, neboli ve státech NATO, a nebo se čeká na volby, teda, které budou a až po volbách, že se jako přitvrdí. Slýchám to v různých takovýchhle variantách, jakože někteří říkají, že se počkáš po volbách, někteří, že prostě ty hlasy, které tam sílej v Rusku po nějaký účinný odvetě a jako klepnutí Evropy přes prsty, nabývají na síle a ukazují Vladimíra Vladimiroviče jako ve světle jakoby slabocha, tak co vlastně myslíte si, která varianta je blíž realitě?
0: Paradox je, jestliže chce Putin vyhrát volby, tak musí zvýšit tvrdost. Ty hlasy jsou už nejenom Solovyov na Cargradu a podobně. Tam už ty úvahy o tom, že vlastně svou smířlivou politikou podporuje agresi Američanů a NATO vůči Rusku, jsou už na úrovni ruské dumy. A to už jako každá sranda přestává. Teď na to reagovala ruská vláda tvrzením, že vždycky v historii největší silou Ruska byla jednota ruské společnosti a každý, kdo ji podkopává, je zrádcem Ruska a podobně, takže jakákoliv kritika vedení nesmí existovat. No, jenomže to už jsou nejenom váleční blogeři, kteří komentují příliš lpění na duchu Anchorage, ale máte tam i kopec zvláštních vyjádření, kdy minister Lavrov prohlásí, že hovorce prezidenta Peskov říká bludy. Ano, to zaznělo. Zároveň vidíte, že se Lavrov setká s Rubiem, ale to výsledné memorandum je takové zvláštní, jako že duch Anchorage je i není pryč. Minister zahraničí Lavrov prohlásí, že prostě není možné už v žádném případě důvěřovat jakékoliv dohodě se Západem, protože vždycky Západ použil proti Rusku. Na druhé straně prezident Putin přijímá emisary Trumpovi, Kučer a další. No a vzniká taková zvláštní úvaha. Všimněte si. Začíná se stále intenzivně mluvit o tom, že strana podle dohody v Rusku, která potřebuje uzavřít mír za každou cenu, aby se dostala k vlastním majetkům, které byly vyvezeny z Ruské federace, tak má stále vysoké zastání i na nejvyšších kruzích. Můžete to nazývat jakkoliv chcete, ale mnohé náznaky, které se snaží utlumit informování o různých útocích na ruské rafinérie, ruské civilní objekty a podobně, ukrajinskými drony, kdy se zakazuje publikování informací o těchto skutečnostech, taky o něčem svědčí. No a pak tady máte vyjádření některých skutečně objektivních amerických expertů, kteří konstatují, že Rusku už nezůstává moc času, aby reagovalo tvrdě, a tihleti experti mluví o časovém intervalu podzim 26, jaro 27. No a to je pak otázka další. Jo, Rusové postupují každý týden o několik kilometrů, obsadí další vesnice a města a podobně. Ale vzniká stále otázka. Je to produkt toho, že vyčerpání zdrojů NATO a Ameriky bude rychlejší než nárůst nespokojenosti v ruské společnosti? A nebo je to ve skutečnosti jenom neochota razantních kroků a řešení? Něco se ale děje. Podívejte. Kompletní zničení přístavných zařízení v Oděse, Izmailu, Jušmaši. Další věc, tvrdé zesílení útoku na západní Ukrajinu, kterou prochází dodávky zbraní, pohonných hmot i všeho ostatního pro ukrajinskou frontu. Třetí skutečnost, je pravdivá ta informace o mobilizaci 360 tisíc obyvatel do armády, anebo ne? Anebo ta mobilizace bude až po volbách? Protože narůstá skutečně nespokojenost nad mnoha podivnými jevy. Vemte jenom skutečnost, kdy došlo k výrazným ztrátám lodní flotily v Azovském moři po útoku ukrajinských dronů na flotilu ruských tankerů, které měly dodávat ropu na Krym. Jak to, že to proběhlo nepřipraveno, bez ochrany, bez koordinace jednotlivých klíčových ministerstev a podobně? A diskuse o tom, proč nebylo zřízeno jedno speciální ministerstvo pro protivzdušnou obranu, které by koordinovalo všechny aktivity na ochranu proti dronům, se objevuje pravidelně a opakovaně v klíčových oblastech a diskuzích, nejenom v rámci médií, ale i v rámci Ruské dumy.

0: Časový interval je tedy podzim 26, jaro 27.
1: Takže, no, právě já jsem tady čet, že vlastně po skončení voleb do Ruské Dumy prý Kreml chystá mobilizaci až 500 tisíc mužů pro otevření nové fronty a rovněž opět dojde k zapojení vojáků z Koreje. Takže tvrdí to Zelenský a jeho rozvědka.
0: No tak Zelenský, ten tvrdí všechno, včetně toho, že země je placatá a že Ukrajina vítězí a ukrajinské tanky stojí před hranicemi Moskvy. No tak musíte Zelenského brát s rezervou.
1: No to už samozřejmě bereme, ale to je... On je... Ale zase říkám, no tak jako když to říká Ukrajina, tak musíme to přečíst, že jo? Tak tady máme... Chtěl bych se zeptat pana profesora na jeho názor na SPDR družstvo ROT, či co si o tom myslíte, je to naděje do budoucna?
0: Prosím vás, já už jsem na to jednou řekl, i když mě pak představitelé rodu označili za životního nepřítele. Je to podvod. Nic víc, nic míň. Můžete na to naletět, je to vaše rozhodnutí, ale je to podvod. Konec konců asi víte, že čelný představitel rodu na Slovensku byl vyšetřován policejními orgány.
1: Dobře, děkuju. Jdeme dál. Tady. Jak se zapojuje Švédsko do zbrojení, kde má výrobu výbušnin, dronů a další zbraně? No, úloha Švédska vlastně v tomhletom zapeklitém konfliktu je vlastně jaká?
0: No, Švédové dlouhá léta těžili z toho, podobně jako Finové, že byli neutrální. Pak, když se rozhodli vstoupit do NATO, tak neutralita odešla a dneska Švédové prohlašují, že musí být připraveni na ruskou agresi. Otázka zní, ale kdo vlastně vytvořil podmínky pro to, aby Rusové uvažovali o nutném protiúderu vůči švédské armádě? Kdyby to bylo Norsko, které pravidelně zjišťovalo prý ruské ponorky při svém pobřeží a podobně, tak bych to tak jakože chápal. Ale Švédsko? No a v tomhletom ohledu bohužel Švédsko se zapojilo do mohutného hnutí mysli, které začíná pobalskými čivavami, Lotyšsko, Litva, Estonsko, pokračuje přes Finsko, Švédsko, Norsko a dnes se severní křídlo NATO, včetně Švédska, chápe jako jedna z klíčových útočných formací vůči Ruské federaci. No a jelikož zatím jenom Finsko schválilo možnost umístění jaderných zbraní na svém území, předpokládám, že něco podobného se stane i ve Švédsku, ale Švédsko je takové zvláštní. Víte, že Švédsko bylo původně jednou z nejbezpečnějších zemí Evropy. Pak to bylo známo tím, že bylo velice tolerantní k imigrantům do Švédska. Ještě vemte 70., 80., 90. léta. Dneska je Švédsko chápáno jako jedno z výstražných příkladů rozvrátu tradiční společnosti imigrační vlnou. Ty drogové války, gangové války ve švédských městech, ta skutečnost, že Švédsko je na čele využívání mladistvých při kriminalizaci, no protože vědí, že nemůžou být trestně právně stíhaní, je varováním pro ostatní země. No a myslím si, že dnes má Švédsko přehršl vlastních vnitřních problémů. A společenský konsenz, který existoval v 60. 70. letech a byl znám jako takzvaný sociální stát, tak bohužel je pryč. A vnitřní pnutí

0: ve švédské společnosti je obrovské. A vzniká otázka, jestli tohleto všechno již nezačalo za premiéra Olafa Palmeho a pak se to zrychlilo za dalších vlád švédských socialistů, až to dospělo do dnešní roviny, kdy máte v mnoha švédských městech no-go zóny, kde nechodí ani švédská policie. A dnes si s tím švédská vláda a švédské orgány neumí rady. No a z tohoto hlediska je celkem logické, že jelikož mají obrovské vnitřní problémy, tak velice aktivně nevystupují ve vazbě na severní křídlo NATO a přenechávají iniciativu třem pobaltským čivavám, čili Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Samozřejmě pak ještě dobíhá Finsko.
1: No, opět vlastně není znova to strašení Ruskem. Snaha přebít ty, aspoň mediálně u nich doma, ty jejich vlastní starosti, který mají, že vlastně ho předhodí lidem prostě falešnou vějíčku a nedívejte se, co, že vám hoří vaše auto pod oknem, ale koukejte, to zlý Rusko nás chce tady a tohle. Jo, že to je vlastně pro mnohý vlády, který ať za Merkelový nebo prostě to jedno přijali a navozili sem miliony migrantů a ty jejich země se jim rozpadají pod rukama, od Anglie přes Německo, Francii, Dánsko a tak dál a tak dál, tak že tohleto vlastně takové na jednu stranu až řekněme, jak to mám říct, Hergot, jako že by takový jako kýženej nějaký téma, jo? Že prostě...
0: Náhradní téma, které má odvést pozornost od klíčových problémů vnitřního státu. Ano, je to pravda, protože něco podobného volí i prezident Macron. Viděli jste ty etnické nepokoje a všechno ostatní ve Francii, ale hlavním problémem je posilnění jaderného deštníku Francie nad západní Evropou, zvýšení zbrojních výdavků pro francouzské vojensko-průmyslné podniky a v konečném důsledku zásadní zvýšení pozice francouzské armády v rámci koalice ochotných. A když pak mu generální štáb prohlásí, má v podstatě jenom dvě bojeschopné jednotky. Jedna je takzvaná třetí obrněná divize a pak je to cizinecká legie. No tak okamžitě tyhle ty kritické hlasy Trump, Macron smete se stolu. Ale je to jedna z možností, protože například dnes ty obrovská bažina iránského konfliktu pro Spojené státy najednou má být nahrazena úspěšnou vojenskou operací Spojených států vůči africké Mali. No, Mali dlouhá léta spravovali Francouzi, měli tam své koloniální jednotky, pak došlo k tomu, že si nová vláda v Mali podepsala smlouvu s Ruskem a jsou tam ruské jednotky, které umožňují a podporují boj proti povstalcům. Ale najednou Spojené státy zjišťují, že by bylo žádoucí v duchu slobody, demokracie a ostatních věcí podniknout leteckou ofenzivu, nejdřív a pak pozemní ofenzivu vůči Mali. No a jelikož tam máte zlato, uran, vzácné kovy a podobně, tak je celkem pochopitelné, proč najednou prezident Trump upřímil pozornost ne na Kubu, ale na Mali, protože bohužel na Kubě žádné vzácné nerosty nejsou. Ale takové obsazení Mali s jejich nerostným bohatstvím, podobně jako Venezuela, by velice posílilo pozici republikánské agendy před volbami, které budou o 100 dní. No a pak si skutečně, přesně jak říkáte, položíte otázku, kolik takových zástupných vojen a konfliktů má nahradit neřešení vlastních domácích vnitřních problémů. No a pak zjistíte, že to je moře těchto problémů, protože například Turecko desítky let má problémy s Kurdy, Tak pro istotu podpoří, aby Kurdové bojovali proti Iránu s americkou podporou, ale ani Kurdové nejsou padli na hlavu a nebudou dělat černocha v rámci amerických a tureckých snah a zůstávají opatrní. Ale Turecko by tímhletím vyřešilo mnoho problémů, včetně problémů kurdských milicí a podobně.
1: Že by je nahnali jako kanonen futr teda Iránu do chřtánu, jo?
0: Jo, protože pak by to nebyli padlí američtí vojáci, ale byli to jenom Kurdové a to by nějakou americkou veřejnost nevzrušovalo před volbama, které budou v listopadu.
1: Já ještě se chci zeptat, to Mali je trošku specifický, že jo, tak oni se tam pomaličku zmátořili, ale jsou tam ty Wagnerovci, že jo, pořád ještě. Myslíte si, že Rusko opět udělá to, že vyklidí pole a ať už to nazveme čím jakkoliv, tak prostě nechá Americe volnou ruku v Africe?
0: Myslím, že ne, protože hodně kritiky na ruské vedení prezidenta Putina spočívá v tom, že nechali padnout Sýrii, nechali padnout Venezuelu, nějak výrazně se neaktivizovali ve vazbě na podporu Iránu, kromě informační a technologické podpory. A ztráta dalších pozicí v Africe, především v krajinách Sahelu, by byla hodně nepříjemná, protože jistě víte, že část ruských jednotek se ze Sýrie přesunula do Libie. No, ale zároveň v západní části Libie, tamní část velení, tak vyskytla a poskytla prostředky pro vybudování vojenských základen Ukrajinců. A Ukrajinci z těchto základen napadají ruské tankery ve Středozemním moři. No a samozřejmě pak máte ještě Nigerii a máte ještě další Středoafrickou republiku a podobně, které vytváří pás sahelských zemí, kde klíčovým parametrem jsou ložiska uranu, molybdénu a vzácných surovin. A po těchto ložiskách poškoluje strašně mnoho států. Včetně Francouzů, kteří přišli o levné dodávky uranu a dneska mají platit za uran trhovou cenu. Ale to všechno je ještě lepší v tom, že většinu palivových tyčí pro jaderné elektrárny vyrábí Ruská federace. Takže kdyby Rusko zablokovalo dodávku jaderných tyčí pro americké jaderné elektrárny, tak americké jaderné elektrárny mají obrovský problém. Takže víte, ono to je, já tomu říkám, proudnice pod povrchem řeky. Až když víte, jak fungují jednotlivé proudnice pod povrchem řeky, můžete říct, že tu řeku znáte. Ale drvá většina expertů a médií a podobně se těmito proudy nezabývá. Jim stačí jednoduché řešení na první pohled.
1: No, každopádně jsou to šachy. Tady jenom upozorním, že podle západních serverů Washington dal v Moskvě volnou ruku na Ukrajině. Putin i hned uspořádal válečnou poradu, kde hovořil na tiskovce a teď mě zapte, jak se jmenuje ten pán. Rubio! Tak, Rubio řekl, budeme muset najít nové návrhy a nové nápady pro řešení konfliktu na Ukrajině a dodal, že dřívější návrhy, které Ukrajina odmítla, se už pravděpodobně nestanou pro Kyjev přijatelnějšími a prohlásil, že dohody z Anchorage nebyly dohodami, tudíž nejsou platné a to značí, že Rusko už není vázáno, že si nepřivlastní i další území Ukrajiny, než jak to bylo v Anchorage dohodnuto. A to značí, že Rusko má nyní volnou rukou na Ukrajině a protože představa, že by vítězící Rusko nyní snížilo své mírové požadavky s Anchorage, se zdá absurdní. Tohle to řekl Rubio v Manile, takže Tady to
0: no, zároveň... jenom jiný problém je tam. Ukrajina používá americké drony Hornet na útoky ve hlubokém vnitrozemí Ruské federace. Bez satelitních informací a amerických expertů by nebylo možno programovat všechny tyhle ty útoky dronů. Takže na jednu stranu Rubio prohlásí to, co jste řekl, a na druhou stranu Američané pokračují v intenzivní podpoře útoků ukrajinských dronů na hluboké zázemí Ruské federace. A to je přesně ta obojetnost politiky, která byla typická, o které se vyjádřil Lavrov, že už nemůže věřit žádným západním a americkým návrhům. Ovšem, proč pak skutečně prezident Putin přijal americké emisáry Witkoffa a Kushnera? No a znova se mluvilo o duchu Anchorage. A přitom Lavrov prohlásil, že dohody v Anchorage byly jasně formulovány a najednou Rubio prohlásí, že tam žádné jasné návrhy nebyly a bylo to jenom takové obecné formulované memorandum. Tak kde je pravda? A znova máte to, co jsme začali dnes. Masky padají, jenomže ten pohled na tváře pod těmi maskami nějak pozitivní není.
1: Pane profesore, ještě tady mám jednu otázku, která mě samotného zajímá. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Staňka, jaký je váš názor na smrt Lindseyho Grahama na Ukrajině, což byl ten senátor, myslím, válečný podporovatel velký, že jo, a teď je jako spousta jako zajímavých momentů, kdy teda samozřejmě oficiálně se tvrdí, že teda zemřel náhle po přejezdu do zpátky do Ameriky, ale někteří teda zlí jazykové tvrdí, že se stal obětí přesného raketového náletu na jeho hotel, kde on byl. Tak, a
0: no, první tak, věc. Významné americké médium, nebudu ho schválně jmenovat, udělalo časovou analýzu, jestli se mohl vrátit do Spojených států a pak 3 hodiny po tom návratu zemřít. Sledovali letecké linky, sledovali železniční linky, protože musíte vědět, že všichni zahraniční návštěvníci odchází z Ukrajiny železnicí, přichází do polského Řešova a odtud letí vojenskými letadly do Spojených států. Tak když spočítali čas, kdy byl na návštěvě toho podniku na výrobu dronů, možného odchodu vlaku do Řešova, do Polska, dobu letu z Řešova do Spojených států, do Washingtonu, a pak ještě 3 hodiny po příletu, kdy měl zemřít, tak to fyzicky není možné. Vychází tam velice jednoznačně, že by do Washingtonu dorazil 4 hodiny po své smrti. Z toho vyplývá jednoduchý závěr. Pravděpodobně byl v tom podniku na výrobu dronů v Kyjevě, které právě zasáhla ruská raketa Iskander. No a možná to je něco podobného jako mnoho významných představitelů vojenských NATO, kteří se vybrali na procházku po Alpách a najednou se zřítili do propasti. Dostali infarkt. Nebo se ztratili na procházce. No a můžete si o tom myslet, co chcete. Faktem zůstává, že věřím tomuto americkému médiu, že přesně spočítány analytické časy ukázaly, že nemohl se vrátit do Washingtonu v čase, o kterém jsme mluvili. Z toho vyplývá jediný závěr, byl tam dopraven až po své smrti. Aby to vypadalo slušně, tak zemřel na infarkt. Protože pak by jiná média mohla začít vykládat, že Rusi uskutečnili pomstu a největšího válečného štváče, který propagoval 500% cla na každého, kdo obchoduje s Ruskou federací, byl zlikvidován jako vstyčený prst pro ostatní. Takže to je můj názor, souhlasím s ním.
1: Tak děkuju moc. Přátelé drazí, čas náš už vypršel. Díky vám všem za dnešní účast. Díky za to, že jste s náma vydrželi v takové hojnosti. Díky za vaše lajky a věřím, že ještě nějaký dáte, než půjdete. Díky za vaše komentáře. Dali jste 1081 lajků. Díky za vaši podporu, kterou dáváte tomuhle kanálu. Bez vás by to prostě fungovat nemohlo. To víte, nemáme žádné jiné financování. A tak děkujeme všem, který i sdílíte tohle ty videa dál a šíříte tak informace. Samozřejmě dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. A tu kujeme 95 tisíc odběratelů, tak brzy doufám se dožijeme těch 100 tisíce a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tak pane profesore, děkuju vám za všechno.
0: Já děkuji všem, i vám pane Bureš, přeji všem lidem dobré vůle, hezkou noc, pěkné sny a nenechte se rozčilovat hloupostí. Pamatujte, že hloupost je sice nekonečná, ale váš rozum je větší. Děkuji za pozornost.
1: Pane profesore, nenapadá vás nějaký vtip na závěr?
0: No, tak pak mě napadá takový vtip o blondýnách. Jede blondýna a najednou vrazí do stromu. Vyjde celá úplně uřícená a říká, prosím vás, jak je to možné, já jsem přece troubila. Nebo ještě jiný slušný vtip. Dvě blondýny plavou na nafukovacím kole na jezeře. Jedna spadne do vody a utopí se. Ta druhá blondýna vyjde na břeh, celá zuřivá a říká, já to nechápu, vždyť měla lodičky.
1: Tak jo, přátelé, to byl dnešní pořad. Díky vám za všechno, mějte se krásně a zase někdy nashledanou. Ahoj.
0: Nashledanou.

Hezké odpoledne anebo večer, záleží, kdy zrovna posloucháte. Je tady léto, svobodný vysílač a právě proto nejlepší čas pro prázdniny s písničkou. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka, nuže tedy vzhůru do prvního bloku s japonskou skupinou Apsaras.

Zrekapitulujeme si skupiny, které jsme slyšeli v prvním bloku prázdnin s písničkou. Byl to od konce Brian Proterow, Doors, Santana, Olympic, Deep Purple, Bonnie M a úvodní skladba patřila skupině Apsaras. Pokračujeme nyní v naší hudební paletě písniček známých i těch méně známých.

A je tady opět čas zrekapitulovat druhý blok našeho hudebního vysílání. Slyšeli jsme Paul Winter Consort spolu s Dmitry Pokrokovský Ensemble. To byla sovětsko-americká spolupráce. Předtím Beatles Fool on the Hill, Karel Hála, Five Young Cannibals, Vladimír Vysocký s písničkou K věršině, Stone Temple Pilots, Paul Simon, Joan Osborne, If God Was One of Us, Ivan Mládek a druhý blok jsme uvedli písničkou Michaela Frankse, Antonio's Song. A pokračujeme dál blokem třetím.

nás drahtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

A to byl Johnny Cash, kterého jsme právě doposlechli, předtím Waldemar Matuška, kapela Police, Beatles, skupina America s písničkou Magic, Daniel Landa a úvod třetího bloku patřil skupině ABBA. Čeká nás poslední díl hudebního vysílání Prázdniny s písničkou.

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky

I písnička může promluvit názorem. V posledním bloku jsme slyšeli Janu Kratochvílovou, JJ Kayla, Jarka Nohavicu, kapelu Journey, Eltona Johna a Karla Gotta. Tento pořad se jmenuje Prázdniny s písničkou a najdete jej jednak v archívu Svobodného vysílače či na serveru Odyssey. Rozloučíme se písní, jejíž text složila a zpívá Aja Suková. Jmenuje se Pojď a miluj a s ní se též od mikrofonu loučí Michal Kyselka. Naslyšenou někdy příště.

Vážení přátelé, vítejte u kalendária číslo 169, které bude rozloučením s měsícem červencem. K tomu jsme vybrali archivní nahrávku, pořízenou již před léty s kolegy ze stanice Vltava v rámci pořadu Muzikafé. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

Hezké prázdninové odpoledne všem, kdo posloucháte dnešní Muzikafé s podtitulem Děti července. Začali jsme tak trochu z hůry gregoriánským chorálem Pange Lingua, chvála slova v transpozici Jiřího Robka, varhaníka z kostela svatého Jakuba. 1. července 2022 by se dožil 100 let. Mezi jeho žáky patří například jazzman Milan Svoboda či Michael Kocáb. A vážnou muzikou budeme pokračovat o 10 let a 6 dnů později. V červenci roku 1932 se totiž narodil rakouský skladatel a hudebník s polským jménem Joe Zawinul.

To byla skladba Barbary Coast za vinulových Weather Report, kde jsme krom jiných slyšeli na basovou bezpražcovou kytaru Jacquesa Pastoria. Zůstaneme ještě chvíli u jazzové, i když již možná méně vážné hudby. V červenci 1924 se narodil Vlastimil Hála, jenž se dožil pouhých 61 let. Stihl však napsat spoustu především filmové muziky, ať již to byl Limonádový Joe, Světáci či Starci na chmelu, anebo slavné sci-fi s Janou Brejchovou a Jiřím Sovákem v hlavních rolích s názvem Zabil jsem Einsteina, pánové.

a od filmového swingu již jen krůček k sketu. Ten implikoval do jinak spíše bluesrockového stylu skupiny Can't Heat její téměř nevidomý frontman Alan Wilson, dítě července, jenž se roku 1970 připojil ke klubu 27, aby v nebeském báru usedl ke společnému stolu s Janis, Amy, Jimem, Brianem a Kurtem. Jeho příběh najdete v archivu Vltavy pod názvem Led a náraz slepé sovy.

0: Dalším hostem, narozeným v červenci roku 1921, je teplický rodák Felix Holzmann. Většina z nás asi zná jeho scénku s akváriem, kde skleněné stěny jsou ze skla, mimo jiné také proto, aby z něj nevytekla voda. Dvě z nich jsou kratší než ty druhé dvě, které jsou delší, akorát nahoře stěna chybí a tak dále, a tak dále, a tak dále. Málo kdo však slyšel od autora tuto historku v němčině, pochopitelně jak jinak než s jeho typickou Felixovou ledabilou samozřejmostí. Nejen hudba, ale i humor je mezinárodní.
1: Das sagt man nur so Herrenzimmer, sagt man. Und in diesem Herrenzimmer hatte ich am Tisch so ein Aquarium stehen. Ungefähr so großes Aquarium hatte ich da. Und in diesem Aquarium, nee, warten Sie mal, so groß war das ungefähr. So großes Aquarium. Und in diesen, nein, was nicht, doch nur so groß konnte es schon sein, so großes Aquarium war das, und zwar viereckig war das, vier Seiten hatte das, so zwei längere und zwei kürzere Seiten.
0: Všimli jste si, jak se s tím pan Holzmann nemazlí a s nějakým hrdelním R si vůbec nedělá starosti? A podobně to řešil i náš další v červenci zrozený umělec, rovněž německého jména, Karel Gott, jenž v někdejší NSR vydal spoustu LPček. Málo se ale ví, že naspíval, pochopitelně v češtině, píseň pro Jana Palacha a také, že jedním z jeho skalních fanoušků byl Josef Bigu Vondruška, zakladatel undergroundové kapely Umělá hmota. Zlatý Slavík měl také velké štěstí na textaře, například Jiřího Štajdla, který uměl ušít slova přesně na míru k náladě a melodii, jako v tomto případě u skupiny Creedence Clearwater Revival a jejich písně s nádechem soulu, která se v originále jmenovala Down on the Corner.

Vydáme se teď na tenčí led. Joy Division, divize radosti, termín pronucenou prostituci v koncentračních táborech za nacismu a zároveň také název kvartetu se zpěvákem Ianem Curtisem, narozeným kdy jindy než v červenci, přesněji 15.7.1956. V textu písně Wilderness z roku 1979 polemizuje jak s organizovaným náboženstvím, tak také s hříchem samotným.

A máme tu první zástupkyni něžného pohlaví. 9. července, to jest ve znamení raka, se narodila zpěvačka a manželka Kurta Cobaina, Courtney Love. A takhle pojala a stvárnila dílko skotského písničkáře Donovena, nazvané Čas čarodějnic, The Season of the Witch.

V tajemné, neskuli čarodějné atmosféře ještě chvíli zůstaneme se skladbou basového kytaristy z desky The Super Session Harveyho Brookse, dítětem července zrozeného v roce 1944.

jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo.

0: se cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Tak vás drtí západní medicína. Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám o všem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
1: Přesně tak. Tak já vás všechny zdravím. Vítám vás u pořadu dneska naživo po delší době. Protože a zkrátka jsem si tady pustil znělku. To je připravený pořad jeden, který by byl, kdybych to byl býval, nestihl. Takže máme sobotu 1. srpna, 1.8. A teď mi to úplně vypadlo, jak tomu říkáte vy na Slovensku, ale to je úplně jedno, vy to víte, jaký máte 8. měsíc. No a dneska máme spoustu zajímavých témat, bude se to týkat jak záležitostí, které už známe, nebo případně, které si přiblížíme z trochu jiných úhlů pohledu, taky nějaké aktuality si asi řekneme, takže vítejte. Tady na Midgardu máme docela pohodu, předvídali, že bude pršet. Já jsem teda byl dneska na motorce v Luhačovicích a zpátky a jednom jsem pár kapek chytil, když jsem se vracel naspět v Olomouci. Jinak to bylo všechno úplně super, takže svítilo sluníčko, byl nádherný den, ještě pořád nádherný den, takže pokud jste si ho ještě neužili, tak si ho pochopitelně užijete. Nemusíte se bát, o nic nepřijdete. My se teď podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Oscarové. Dneska slaví Oscar. Každý, kdo se jmenuje Oscar. A s ním všichni, kteří se s ním znají a přátelí a mají ho rádi. Neboť Oscar je zajisté atraktivním jménem, které má v češtině nádech extravagance. Pozoruhodný je také výklad jména. Muž jménem Oscar má být dle výkladu svého jména doslova kopím v rukou božích. Nositelem jména byl český hudební skladatel Oscar Nedbal. Jméno nosil i slavný irský spisovatel Oscar Wilde nebo rakouský malíř, grafik a spisovatel Oscar Kokoška. V současnosti jméno náleží například k českému hudebníkovi jménem Oscar Petr, který mimo jiné skládá hudbu a texty pro Davida Kollera, Anuka, Leonu Machálkovou, Helenu Vondráčkovou, Dana Bártu a jiné. Oscar je také označením pro sošku rytíře s mečem stojícího na cívce filmového pásu. Ta je symbolem americké ceny akademie filmového pásu.

a kloudný film bych tak řekl, ocenění nedostane. Mužské křestní jméno Oscar pochází zřejmě z islandštiny. Vykládá se ze staroislandského jména Asgeir. Překládá se jako boží kopí nebo oštěp boha. První část jména As má význam bůh. Druhá část jména Geir má význam kopí. Některé teorie výkladu hledají původ jména v němčině. Jméno by pak bylo odvozeninou starogermánského jména Ansgar. Jeho význam by bylo opět boží kopí. Ans, bůh, ger, kopí. Stejný význam by jméno mělo i v případě, že by pocházelo z Indie. Někdy je totiž vykládáno prostřednictvím staroindického Osgar. No, ať je to tak nebo tak, těch nositelů je 970. Čili máme 970 Oscarů a k tomu býval ještě jeden Oscar a to byl mobilní operátor. Ten už pochopitelně se přejmenoval, dneska je to Vodafone. 178. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Takže já teď popřeju Oscarům, milí Oscarové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, mnohé promořování a také pěknou oslavu, hezky si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakého toho Oscara, tak mu nezapomeňte popřát, neb mu nadělíte tou radostí vyšší imunitní potenciál a tomu prodlouží život. Takže fakt, můžete pro ně udělat mnohokeré. To je takový jméno, mnohokeré jako všude zdejší. Jo? To jsou takový krásný, taková krásná popis, nebo takové krásné popisné výrazy, tak bych to řekl. Všude zdejší je všude. To jsou nádherné výrazy. Já jsem měl to štěstí, že jsem se včera sešel s jednou dámou, už 70 plus paní. Ona je dlouholetá, řeknu, novinářka. Nejenom, že píše, ale také pochopitelně spolupracuje s československým, dnes tedy s českým rozhlasem. Takže moderovala mnohé vojenské přehlídky, moderovala spoustu akcí pro rádio, poskytovala spoustu důležitých informací z různých leteckých dnů, navštívila také Ameriku, měla tu čest pobývat v mnoha zemích. Dala mi tip na několik naprosto skvělých knížek a když jsem se s ní bavil, tak mi to hřálo, protože ona používala, jinak to je paní učitelka čeština a dějepis, ale učila pouze a jedině v mateřské školce. Ale shodli jsme se na tom, že ten dějepis je teda výrazně jiný ve skutečnosti, než je v knihách. Na politice jsme se neshodli, tam jsme byli úplně každý jinde. Ale to vůbec nevadilo. Když jsme se bavili o některých věcech, jako koncentrák Auschwitz, nebo když jsme se bavili o různých zajímavostech, tak mě fascinovaly výrazy, které ona používala. Prostě takové ty už dneska nepoužívané, takové ty přežité, ale naprosto krásné. Takže to mě lahodilo do ucha. A byl jsem za to rád, že jsem se s touto ženou mohl potkat a snad se mi podaří s ní udělat rozhovor, byť je to až tamhle u Třeboně. Takže musím to jenom dobře naplánovat a přinesu vám s ní nějaký pěkný rozhovor. A my už tady máme lekci dějepisu, dějepravy. Přehled krátkých agenturních zpráv. Moskva je znepokojena společnými jadernými

cvičeními Německa a Francie, uvedl velvyslanec Ruska v Německu Nečájev. Třístranná schůzka mezi Putinem, Xi Jinpingem a Trumpem na summitu APEC v čínském Shenzhenu je naprosto realizovatelná, uvedl zvláštní vyslanec ruského ministerstva zahraničí Berdiev. Tady bych podotkl, že to by byl velký průlom ve vyčištění Evropy a ukončení bojů na Ukrajině s tím, že by následně po této schůzce byla provedena totální kapitulace Ukrajiny a spustily by se jiné procesy, které by pomohly tedy k očištění celé Evropy a zbytku světa od nacistických zrůd. Tak pojďme dál. Počet obětí při zřícení uhelného dolu v Pákistánu dosáhl 34. Záchranné práce pokračují, informuje televizní kanál Geo. Trump prohlásil, že bylo dosaženo dohody o úplném odzbrojení formací Hamásu. No, to jsem zvědavý. Trump prohlásil, že si není jistý v uvozovkách, zda Spojené státy udělí Ukrajině licenci k výrobě munice pro systém Patriot. To je důležité. V Rusku bylo v prvním pololetí vydáno rekordních 147 tisíc pracovních povolení pro cizince, informují Izvestia s odkazem na data systému EISS. Trump je ochoten dát šanci mírovým jednáním s Iránem, pokud dojde k příměří, píše New York Post. Západní politici se již dříve pokoušeli od Zelenského odebrat kontrolu nad korupčními toky. Nyní probíhá nová fáze boje, uvedl Mirošník. Záleží, kdy ho budou chtít odstavit. Pak se to teprve dá do pohybu. KSIR informoval o útocích na hangáry stíhaček, sklady vybavení a systémy satelitní komunikace na letecké základně Ahmad al-Jabir v Kuvajtu. 10 horolezců zmizelo poté, co se nahoře Broad Peak na hranici Pákistánu a Číny uvolnila lavina, píše deník Daily. 7-metrový pitón v Indonésii zcela spolkl muže, informoval portál Lad Bible. 7-metrový pitón spolkl muže. No, tak ten muž byl, dejme tomu, necelá třetina, skoro čtvrtina. To by mohl, no. To byl pěkný kousánek. Přibližně 40 tisíc lidí se mohlo nelegálně dostat do Souty z Maroka, informuje El Confidencial s odkazem na chviličku, to musím probrat.

Maroka píše, se jmenuje, myslím, že to Indie. Kde to je? Provoz. Přibližně 40 000 lidí se mohlo nelegálně dostat do Ceuty z Maroka, informuje El Confidencial s odkazem na odhady španělské civilní gardy. Počet obětí zemětřesení v Japonsku dosáhl 35, dalších více než 120 lidí utrpělo zranění, oznámili úřady prefektury. Ve Francii počet zatčených kvůli lesním požárům přesáhl 300 osob, z nich 120 je nezletilých. No, to je paseka. Ruské ozbrojené síly během jednoho týdne převzali kontrolu nad 12 obydlenými místy, oznámilo Ministerstvo obrany Ruska. Provoz jaderné elektrárny Pakš může být na několik týdnů přerušen kvůli nízké vodní hladině Dunaje. Uvedl premiér Maďarska Magyar, informovala agentura Reuters. Žádná země Evropské unie nemůže sama o sobě vyloučit jinou zemi ze schengenského prostoru nebo pozastavit její účast v něm, prohlásil Borrell. Přibližně 60 000 migrantů dorazilo do města Ceuta, oznámil starosta města. Už jsme si o tom četli. Téměř 25 000 migrantů se dobrovolně vrátilo ze Ceuty do kam? Do Maroka, píše deník El Paris s odvoláním na ministerstvo vnitra. Indie zaslala Rusku pozvánku na zářivý summit BRICS, informoval zdroj z vlády agenturu TASS. NATO, zabraná honbou za Pokémony a pohádkami o ruské hrozbě, pohádkami o ruské hrozbě přehledla skutečnou invazi do Ceuty, prohlásila Maria Zacharová. Jak se ukázalo, všichni muži Evropské unie měli pravdu. Pardon, všichni kdo? Lídři Evropské unie měli pravdu, když mluvili o nevyhnutelné invazi. Pouze se mýlili ve dvou věcech. V směru a v subjektu. Čekali na Rusko z východu, ale útok přišel z jihu, ze severní Afriky. Celkové ztráty ukrajinské armády během speciální vojenské operace se odhadují na 1 až 3 miliony vojáků, včetně těžce zraněných, uvedli zdroje z ruských bezpečnostních složek agentuře TASS. Gianni Infantino je blízko odchodu z funkce prezidenta FIFA, uvedl novinář Roman Molina. Tak, to jsou jedny. A teď, já se napiju, dáme lekci historie. V 1770 se odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev rusko-turecké války, bitva u Kagulu. Ruská armáda pod velením Petra Rumjanceva, která čítala přibližně 17 až 27 tisíc mužů, rozdrtila obrovskou osmanskou armádu vedenou Halil Pašou, která měla více než 150 tisíc vojáků. Vítězství bylo skutečnou senzací. Rumjancev použil odvážnou taktiku, rozdělil síly do několika sborů a zaútočil na přesilujícího nepřítele na široké frontě. Turci nevydrželi tlak a začali prchat, přičemž nechali za sebou dělostřelectvo a tábor. Tato bitva posílila prestiž ruské armády v Evropě a otevřela cestu k dalším úspěchům ve válce. Za Kagul obdržel Rumjancev titul generála polního maršálka a řád svatého Jiří první třídy.
Tato bitva nám připomíná, že číselná převaha nemusí vždy rozhodnout o výsledku boje. Rozhodují vůle, umění a víra ve své vojáky. Kagul navždy vstoupil do kroniky ruské vojenské slávy. Tak. Ještě tady něco. Teď z území Čech. 1832 začala pravidelná doprava koně s přeškou na trase České Budějovice Linec. 1914, 1.8. tedy. V Českých Budějovicích byl po necelých 5 letech ukončen provoz první generace trolejbusové dopravy. 1936 byl uveden do provozu první československý fototelegraf. 1973 v Bohumíně byl ukončen provoz tramvají. 1983 Výchřice zničila památnou Tchořovickou lípu. 1.8.2005 byla vyhlášena chráněnou krajinou oblastí, byl vyhlášen Český les ze světa. 1291 uzavřením smlouvy o věčném spolku mezi Švízem, Uhry a Unterwaldenem vzniká Švýcarská konfederace. 1708 byl sezdán budoucí císař Karel IV. S princeznou Alžbětou Kristínou Brunšovicko-Wolfenbüttelskou v Barceloně. Císař Karel VI. Proto s princeznou Alžbětou. Tak. 1798 napoleonské války námořnictvo Velké Británie a Francie se utkaly v bitvě u v bitvě u Aboukíru. 1831 proběhlo slavnostní otevření mostu London Bridge. 1894 vypukla první čínsko-japonská válka. 1907 začal první skautský tábor na ostrově Brownses, vedený Robertem Baden Povelem, považováno za počátek skautingu. 1920 zahájení provozu na nejvýše Tak, 1912 zahájení provozu na nejvýše zbudované zastávce v Evropě 3454 metrů nad mořem na Jungfraujoch společnosti Jungfraubaun ve Švýcarsku. 1976 Niki Lauda havaroval na německém Nürburingu. Tak to bylo 1.8. pane jo. A 2008 v pohoří Karakoram na hoře K2 zahynulo 11 osob při sérii čeho? Nešťastných událostí. 2020 ve Spojených arabských emirátech byla spuštěna jaderná elektrárna Baráka, první jaderná elektrárna na území arabského světa. Včera byl Karlův most očištěn od lásky. Přesněji řečeno, dělníci odřezali všechny zámky lásky, které zamilovaní nechávají na nešťastném bříži s vyobrazením svatého Jana Nepomuckého. Cizí láska v tomto projevu památku poškozuje. Z městského rozpočtu jsou každoročně vyčleněny. Co? Peníze na to, aby se most těchto zámků zbavil. Znamená to tedy, že se teď všichni rozvedou? Tedy pokud jsou tak pověrčiví, píše se tady. No tak já si nemyslím, že to zrovna takhle dopadne, ale to má úplně jiné příčiny a úplně jiné důvody. No.
Máme 17.25, dáme si asi písničku, si myslím, a pak se pustíme do dalších záležitostí.

0: To byla sanitka. No, teď se přeneseme, se přemostili do toho zdravotního sektoru. Přemostíme se teď do období covidových událostí. Víme, že ty největší gauneři se snaží vymlčovat za všech okolností a všechno. A Fauci byl opět slyšen v Senátu a choval se jako typický gauner, snažil se využívat právo nevypovídat a dělal ze sebe úplného blbečka. To je právě ten okamžik, kdy oni si myslí, že když budou mlčet, takže nebudou proti ním důkazy. Jo? A já si myslím, že těch důkazů je obrovské množství a že si stejně budou muset nějakým způsobem zodpovědět všechny ty věci. Víme tu linku. Fauciho NHI financovala GOF program, který by na území států, myslím, že Ameriky, nemohl být realizován, protože na území USA je zakázáno vyvíjet biologické zbraně. Tak to posunuli dál, oni nevyvíjí biologické zbraně, představte si, že oni vyvíjí obranné prostředky proti chemickým a biologickým zbraním. Takže oni nejdřív nasimulují ty zbraně a potom proti ním jakoby vymýšlí, jak by se měli tím, tedy čím by se měli jak si bránit. To je všecko skrytý vývoj biologických a chemických zbraní, hromadného ničení a proto několik zemí už a států rozhodlo o tom, že COVID jako takový byl laboratorně vyvinut jako biologická zbraň. Zatím se nešetří ten široký význam, široký rozsah té aktivity, která měla jaksi navodit situaci, že když lidé umírají po celém světě, tak když v Rusku jich bude umírat 10x tolik, takže jako se nic neděje významného. Prostě ty Rusové asi byli málo odolní nebo co. Takhle vlastně chtěli z území Ukrajiny a také už několikrát jak na území Ukrajiny, tak na území Běloruska byly zjištěny stopová množství v odpadních vodách nebo ve vodách vůbec. To znamená, že lze z toho vyvozovat a jediný způsob, jak se to mohlo dostat do přírody, že bylo aplikováno na nějakém území a bylo zkoumáno. To znamená, že vývoj nebyl jenom v laboratoři, ale vývoj byl také mimo laboratoř, přímo tedy na civilním obyvatelstvu, aniž by bylo varováno nebo jakkoliv komunikováno v této věci. Čili nedobrovolně se lidé v Ruské federaci a v Bělorusku, ale i na území Ukrajiny, těch původem ruských jaksi regionů, tak byly tyto věci aplikovány, tyto biologické zbraně. Víme, že ten útok měl být vedený v rámci celého světa, zejména na genetiku slovanského typu. Ovšem, Rusko mělo být napadeno velice tvrdou formou a variantou těch biologických zbraní a by to vypadalo jako covidová úmrtí. Jenomže Rusové se pochopitelně na to dobře připravili a nejenom, že si připravili vakcinaci jinou, než jak si byla dopravena do Evropské unie za finančně neznámých podmínek, ale za strašné peníze, bez jakékoliv zodpovědnosti za cokoliv. Americký senátor za stát Missouri, Josh Hawley, tedy zpovídal Fauciho, který spolu s Gatesem nese nejvýraznější odpovědnost za vývoj biologických zbraní mimo území USA a za jejich aplikování a za různé jiné biologické zbraně aplikované aerosolem nebo jinými prostředky. To jsou dneska už nezvratitelně doložená fakta. že tyto zrůdy jsou za tyto věci naplno zodpovědné. A to, jak se choval Fauci při slyšení v tom senátu, nevím, jestli by se dalo nazvat jako skandální. Takže děkuji, pane předsedo, za slovo, říká senátor. A my budeme, my si to dál budeme přehrávat.
1: Thank you, Mr. Chairman. Well, nothing says honesty like taking the fifth, huh, Doc?
0: No nic nevypovídá o poctivosti tak, jako odmítnout vypovídat. Zkusme něco. Jaký je dnes den v týdnu? Otázka na Fauciho. Na radu právního zástupce s úctou odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy, říká Fauci. Jakou barvu kravaty máte na sobě? Na radu právního zástupce s úctou odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. Jakou barvu má koberec před vámi? Na radu právního zástupce s úctou odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. Uveďme jinou věc na pravou míru. Protože vám byla udělena milost, jak moc dobře víte, což nejvyšší soud vlastně prohlašuje už celé století dále. Brown versus Walker 1896. Když mu byla udělena milost, nemůže se odvolávat na své výsady, to víte. Až právníci sedící teď za vámi se nervózně vrtí na žiry. Ti to vědí, že tady nejde o ústavu, tady jde o tímto orgánem. O pohrdání americkým lidem, ale myslím, že vím, proč to děláte. Je to proto, že nechcete odpovídat na otázky, je to proto, že jste dělal vše možné hrozné věci. Je to proto, že během pandemie jste zbohatnul, nebo snad ne, zbohatnul jste zatímco lidé umírali. Stovky tisíc Američanů nakonec přes milion a vy jste bohatnul a nejen to. Využíval jste federální zaměstnance za peníze daňových poplatníků, abyste pro sebe osobně žádal a scháněl peněžní odměny pro vás osobně. Peněžní odměny v celkové výši přes milion dolarů, tohle všechno jste dělal během pandemie, že ano? To je otázka. Na radu právního zástupce s ústou odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. Vzpomínáte si na Georgea Fulkerse? Kdo to byl? Na radu právního zástupce s ústou odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. Vaše šéf kabinetu, to je odpověď. Vzpomínáte si na Patricii Conradovou? Kdo to byl? Na radu právního zástupce s ústou odmítám odpovědět na základě svých práv. Aha, byla to vaše osobní asistentka. A co tyto jedinci dělali v nejtemnějším období pandemie v listopadu 2020, kdy miliony Američanů trpěli covidem? Co dělali? Řeknu vám, co dělali. Fulker s vaším jménem scháněl a schromažďoval informace pro finanční odměnu. Pojďme se na to podívat. Máme jeho e-mail přímo tady hned za mnou. Fulker říká, pracuji na této nominaci. Na Dan David Prize pro Fauciho. Musíme vylepšit tu část ohledně covidu. Máte peníze, které byste mohli sdílet, na které popisuje, jak jsme novým způsobem reagovali na covid. Tohle posílá několika federálním zaměstnancům. Co byla Dan David Prize? Pamatujete si to, doktore? Na radu právního zástupce s úctou odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku smlouvy ústavy. Byla to peněžní odměna ve výši 900 tisíc dolarů. Tomu využil federální zaměstnance. A tohle nebylo jediné ocenění, že, doktore Fauci? Ve skutečnosti jste požádal a získal nejméně 8 dalších peněžních cen, které v pracovní době pro vás vyřizovali federální zaměstnanci s využitím federálních zdrojů. A tady jsou hned za mnou. Kromě Dan David Prize to máte. Partnership for Publicity Service. Máte tu ocenění Národní akademie medicíny. Máte tu nadaci. Ve skutečnosti jste ze svého personálu udělal stroj na žádosti na plný úvazek. Doktor, dokonce jste psal lidem, myslíte si, že bych možná mohl mít nárok? A kasíroval jste za každou z nich peníze a nešlo jen o jednoho nebo dva zaměstnance. Ve skutečnosti jste využil 8 různých federálních zaměstnanců pro v pracovní době za použití federálních zdrojů tomu, aby pro vás žádali o peněžité ceny. Není to pravda? Na radu právního zástupce jsem si to odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. A směr se debil. Tady jsou všichni za mnou lidé, které jste využil federální zaměstnanci, abyste mohli získat peníze a ta nejveselější část je, že vám nestačilo jenom zatáhnout do podávání žádostí o všechna ta peněžní ocenění. Potom jste je poslal za etickými agenturami a etickými hlídacími psy, aby vy mohli, že tyto peníze dostat můžete. Tak to je, máme to ve vašich e-mailech. Vaši pracovníci a zaměstnanci v pracovní době za použití federálních zdrojů, placení federálních peněz pro vás skáním peníze a pak se otáčí a říkají agentuře. Nechceme jen odpověď, potřebujeme váš souhlas, protože Fauci ty peníze chce. Chce je, potřebujeme váš souhlas a souhlas vyžaduje čas. A je to opět vaše šéfka kabinetu, která používá federální e-mail k vyvíjení tlaku na etické zaměstnance agentury, abyste mohli dostat peníze, abyste mohli zbohatnout. A to je porušení zákona, že, doktore Fauci, že ano, porušení zákona, že? Ano, to je otázka, můžete odpovědět. Do toho, na radu právního zástupce jsem to odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. Federální zákon, jak moc dobře víte, zakazuje žádat o peněžní odměny nebo jiné osobní výhody pro federální zaměstnance a už vůbec zakazuje k tomu využívat vlastní zaměstnance. 5 CFR oddíl 2635205B. Stojí to tam černé na bílém, nemůžete používat federální zdroje, federální peníze, federální zaměstnance, federální kanceláře, federální e-mail, federální pracovní dobu k vyřizování peněžních cen. A vy jste to udělal všechno. A to nejhorší je, že zatímco jste to dělal, tisíce lidí umírali, měl jste být národním lékařem a hrál jste ho v televizi. Ale tohle jste dělal se svým časem, není to pravda? Na radu právního zástupce jsem se odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy, jako malý magor debil. Jo, chápu proč, rozhodně chápu proč. Víte, co tak úplně nechápu? Je, proč jste tím byl tak posedlý, když jste už bohatý? Chci tím říct, že vaše čisté jmění představuje 12 milionů dolarů, v době covidu jste získal přes milion dolarů. V peněžních odměnách během covidu. Během 12 měsíčního 24 měsíčního období covidu jste schrábil milion babek za použití federálních zdrojů. Using federal resources. Now you're worth teď má vaše jmění hodnotu přes 12 milionů dolarů. Máte penzi, která vám v prvním roce nesla přes 400 tisíc dolarů ročně. Milion mrtvých lidí, vy bohatnete milion mrtvých lidí. A vy využíváte federální zaměstnance k získávání peněžních odměn pro sebe. Milion mrtvých lidí. A vy tu odmítáte vypovídat, protože nechcete přiznat, že to, co se celou tu dobu skutečně odehrávalo, byla měsíce a roky trvající malá domů na úkor druhých. Není to pravda, doktore Fauci? Na radu právního zástupce jsem to odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. No nic, mlčení je přiznání a tady je to hlavní. Nakonec to vlastně nebylo jenom penězí, že? Šlo hlavně o touhu pomoci, chtěl jste být nejslavnějším vědcem na světě. Byl jste tak soustředěný na získání každého ocenění a každého halíře jen proto, že jste chtěl být v televizi. Chtěl jste být vědeckým bohem slunce, chtěl jste být tím chlapíkem, který má všechno pod kontrolou. Chtěl jste svalovat vinu na Trumpa, chtěl jste se ujistit, že vám nikdo jiný neukradne pozornost. Chtěl jste být tím vyvoleným, pouzovat v časopise InStyle, na to jste čas měl. Tohle jste dělal se svým časem, pouzovat v časopise InStyle. Na to jste čas měl, ale na odpovědi americkému lidu čas nemáte, na pouzování v časopise InStyle čas máte, ale tady odmítáte vypovídat. Pouzovat v časopise to ano a získat milion dolarů v peněžních odměnách, ale teď se spolknul jazyk. Vsadím se, že ano, řeknu vám, co z toho všeho vyvozuji. Celou tu dobu šlo vlastně jen o vás. Někde po cestě jste ztratil směr. Možná jste kdysi býval dobrým státním úředníkem, to nevím. Když si teď čtu vaše e-maily, když se dívám na to, co jste dělal, jak jste zneužíval své zaměstnance, tehdy se to celé začalo točit jen kolem vás. Stal se z vás narcis, megaloman a lhář. A lhal jste americkému lidu a lhal jste tomuto orgánu. Zhanobil jste svoji profesi, nazval jste se nejslavnějším vědcem na světě. Poškodil jste vědu víc než kdokoliv jiný. A doufám, že půjdete domů a napíšete si to do deníku. Děkuji, pane předsedo. Senátor Fetterman. Tak. No, dost mě to připomínalo vystupování těch SSáků a těch nácků při norimberském procesu, kdy taky většinou ztratili řeč, anebo neustále opakovali něco furt dokola. On tohleto využívá kdejakej šmejt, protože když si vzpomenete, tak Fialova vláda byla složena z takovýchhlech nějakých existencí, které taky, když nakonec se usvědčují a jsou usvědčovány z rozkrádání, z podvodů, z různých kauz, ve kterých figurovali a bohužel tam i umírali lidé, tak oni mlčí. Kolikrát byl Fiala, když byl ještě premiérem a jeho ministři, kolikrát se zúčastnili té schůze, kde jaksi se měli zpovídat. Ke všemu mlčeli. A oni si myslí, že to vymlčejí. Ne. Prostě jde jenom o jedno. Je potřeba je usvědčit a oni můžou využít právo mluvit a ospravedlnit se, nebo dejme tomu vyvrátit tu vinu, ale pokud dobrovolně se rozhodnou mlčet, tak to znamená, že nemají k tomu co říct, nemají argumenty, kterými by vyvrátili to, co se proti ním jaksi namítá, to, z čeho jsou viněni. To právo nevyjadřovat se má svá pravidla. A to je sice hezké, že bude mlčet, ale jediné, čeho se dopouští, je, že se zbavuje výsady, privileje, možnosti se nějak ospravedlnit. No a protože se nemá jak ospravedlnit, tak je vinen v plném rozsahu. Pak bude muset přijmout to, z čeho je viněn. Oni si myslí, že budou mlčet a že ono to vyšumí. Ne, ono to nevyšumí. Nevyšumí to ani v případě Fauciho, nevyšumí to ani v případě Primuly, ani v případě toho Zrska s Kocourkem. Nevyšumí to u nikoho. Dřív nebo později se budou zodpovídat. Protože ti, kteří je dneska chrání, prostě nevydrží v těch funkcích a budou nějakým způsobem vyměněni. No, dneska se mi dostalo pozdravu od jednoho slovenského umělce a já mu za to děkuji. A pochopitelně nervozita byla vyjádřena, proč ten Babiš to tam nečistí. Jo? Proč to nečistí? No, máte dvě možnosti. Můžete přijít a začít lidi vyhazovat a tím se zbavíte možnosti je usvědčit a učiníte zodpovědnými řádnou cestou. To, že někdo někam přijde a povyhazuje lidi, to je většinou výsledek toho, že je chce, jak si chce to zamést pod koberec. Prostě vyhází ty lidi, oni sejdou z očí, sejdou z mysli, pak se to nějak zahraje jakoby do neutrálu a to. Ne, naopak, to, že Babiš nedělá čistky, nedělá je proto, aby nemohla ta opozice říct, že on ty lidi jen tak pro nic za nic vyhazuje. To takhle nejde. Musí být každý řádně usvědčen a řádně potrestán. Bezhlavé vyhazování, to je politická cesta, takhle by to bylo pojmenované. A to s tou legislativní nemá nic společného. Mají 4 roky na to, aby ty lidi usvědčili. To, že ty lidi budou páchat ještě nějakou neplechu, jo, to budou. V řadách policie, v řadách soudců je spousta gaunerů, kteří tam jsou prostě nasazení proto, aby kryli různé ty případy, to, co by mělo být vyšetřeno. Ale je tam spousta zase slušných lidí a je tam spousta lidí, kteří konečně dostanou příležitost, aby to předtím museli sklánět hlavu, nesměli se toho dotýkat, nesměli to řešit, nesměli, museli respektovat nařízení z hůry, tak teď konečně to budou moct z těch šuplíků povytahovat a budou je moct usvědčit. Ale řádnou cestou. Ne nějakým politickým nějakou politickou splašeností. To je špatně. Takže všeho do času. Nebuďte nervózní. Chce to taky nějakou podporu. Jo? Ono, přesně, my se dostáváme, já jsem předtím varoval, prostě neočekávejme, že začnou úřadovat a hned se všechno změní. Má to velkou setrvačnost. Dneska ty kriplové z té bývalé vlády, já to fakt říkám, to jsou kriplové, protože pokud někdo, a zase, tady musím říct, že musí přijít na hrubý pytel hrubá záplata. Pokud Stanjura a spol. Sestavili rozpočet a ten rozpočet dokonce podepsal prezident a ten rozpočet je úplně špatný, protože vychází z vymyšlených čísel a ten rozpočet vůbec nemá tu příjmovou stránku na to, aby kryl ty věci ostatní, tak všichni, kteří to vytvořili, jsou pachatelé a všichni, kteří to připodepsali, jsou spolupachatelé. Tečka. Co jako o tom nemá smysl vůbec diskutovat. Jestli prezident podepsal zákon, ve kterým nesedělo má dát ti dál, což se dá jednoduše ověřit několika součty, no tak asi šel na ruku někomu, kdo páchal zločin a jednal proti zákoně. A oni teďko mají tu drzost vyřvávat, že ten Babiš, on tady má takovýhle schodek. Ale ten schodek je díky tomu, jaký zákon oni vlastně, co oni vytvořili, kam oni ty peníze poslali, jakou díru v té kase oni udělali. Takže když se to vezme, jak oni udělali rozpočet, pak se vezme to, co oni zapomněli, jak si tam do toho dát. Když se to sečte, tak je to nějakých 360 miliard. Schodek. Až 390, záleží zase na to, jak započte. No a Babiš to má asi 312, ne, nebo kolik? Tak je evidentní, že musí vykrýt to, co oni vyrozpočtovali a zákon je zákon. Ten rozpočet je zákon. Tak holci na to budou muset půjčit. To, že se chcou dostat na nějakých 150 miliard schodku, ano, dostanou asi v nějakém roce. Třeba to bude v posledním rozpočtu, který budou navrhovat. Ale to, co teďko oni napadají, to je z dílny Fialovy vlády a za to by měli nést plnou odpovědnost a to i právní odpovědnost, včetně všech důsledků. A tady si myslím, že si připravuje současná vláda si připravuje pohřební řeč a připravují si na ně ty otepy, na kterých je usmažej. Protože byli by hloupí, kdyby to na sobě jen tak nechali a Stanjura by byl velký king a Fiala by byl velký king. Já bohužel jsem se potkal, jak jsem říkal, s velmi moudrou paní, ale i ta mi řekla, že ta Fialová vláda, co oni všecko udělali, jenom to neuměli komunikovat s lidmi. Jak na tohle může naletět člověk po 70, to nevím. Bohužel. I to se stává. No, tak to je život prostě každý nějaký. Vrátím se k tomu Faučimu. To, že bude chlapec mlčet, tomu nezachrání kožich. To jenom mlží a jaksi zpomaluje to vyšetřování. On si myslí, že když podrží Gatese a další, tak že dobře mu bude. On si neuvědomuje, že když bude mlčet, tak nebude odměněn sladce nějakýma jaksi těšínskými jablíčky. Jo. Ne. Oni ho brzy odstranějí, aby už nikdy nepromluvil. Tím, že nemluví, nebude mít za zásluhy jaksi krásný důchod. Ne, bude odstraněný. Protože potenciálně je nebezpečný. To, že zatím drží basu a nemluví, to je jenom otázka času, kdy si někteří uspořádají věci tak, aby k tím nevedly nitky a pak Fauci jak si bude mít nehodu. Sadím se s váma. Spousta lidí okolo covidu už mělo nehody. Zemřeli za zvláštních okolností. Fauci nebude výjimkou. A myslím si, že bych se skoro vsadil, že bych uhodl, kdo v tom bude mít prsty, kdo bude tím, kdo bude odstraňovat tohoto potenciálně nebezpečného zrádce, který by mohl začít mluvit. Je to jedna z klíčových osob. Naštěstí to všecko, co on chce vymlčet, je zdokumentované. Je to vyplývá to prostě z těch účetních dokumentů. Tam to všecko je. Je to zmapované. Jde jenom o to, že on se nehodlá zatím přiznat. Protože kdyby se přiznal, tak by musel odpovídat na nepříjemné otázky, s kým to páchal. Takže proto zatím mlčí. Myslí si, že když podrží tyhle ty lidi, tak oni se mu odvděčí nějakým způsobem, že mu třeba zaplatí. Ne. Myslím si, že v tohle on už nevěří. Myslím si, že mlčí a používá tu větu hlavně proto, že je vydíraný a že už dneska mu je vyhrožováno. Jestli promluvíš, tak tě odstraníme. Ale on, protože si myslí, že je s nima kamarád, netuší, že tak jako tak odstraněný bude. Protože je nebezpečný určitým lidem. Proto bude odstraněný. A stejně dřív nebo později se k těm ostatním, všem ostatním, to vyšetřování dostane. To, že Gates je gauner non plus ultra, že páchají pokusy na dětech, na chudým obyvatelstvu Afriky, úplně stejně, jako páchali pokusy za druhé světové války v koncentrácích, na lidech dělali pokusy, protože měli lidi jako pokusný materiál, jako biologický materiál. Dělali pokusy, při kterých ti lidé prožívali obrovská muka, bolesti, umírali v obrovských bolestech a umírali třeba kolikrát dlouho. A oni to zkoumali a oni se tím bavili. Odkud pramení spousta jakýchsi léků, léčiv, spousta velice, velice výnosných stimulantů a podobně. No z tohoto vývoje, z nacistického, satanistického týrání lidí, pokusu na lidech, zbohatly firmy, jako je IG Farben, dneska BASF a další, to už je velký konglomerát, Monsanto tam patří dneska do IG Farben. IG Farben to je zločinecká organizace vedená nacistickými pohlaváry. Do dneška. Už v době druhé světové války si založili filiálky v Americe, aby měli kde pokračovat. Oni moc dobře věděli, že nestanou před žádným soudem. A to jsem si myslel asi Fauci a spol. Oni si mysleli, že stejně jako náckům v 49. to prošlo u Norimberského procesního tribunálu válečného. Protože tam místo těch klíčových osob nastrčili nějaké osoby, které prostě vydávali za ty SSáky a za tyhle ty. Však jsem o tom v pořadu xkrát mluvil, jakým způsobem usvědčovali, kdo je kdo. Nikdy nepoužili detektory, nikdy nepoužili otisky prstů. Nikdy. Přestože už to byly metody velice, velice vyspělé a pokročilé na to, aby je využívali oficiálně v Americe a i v Evropě, i v Německu pochopitelně, v kriminalistice. A je zvláštní, že u Norimberského tribunálu k usvědčení toho, kdo je kdo, to nebylo nikdy použito. Dalo se na nějaké hysterické milenky, dalo se na nějaké prsteny na ruce, dalo se na nějaká prohlášení grafologů a tak podobně. Ale nikdy ti lidé nebyli konfrontováni. Göring, který se údajně otrávil ve své cele, nikdy oficiálně ta mrtvá nebyla ohledána podle pravidel, že to je vězeň. Bylo konstatováno, že vězeň v celé, tedy tam, kde byl Göring, spáchal sebevraždu, otrava jedem a hotovo nazdar. Vynesli ho, přišel lékař, zkonstatoval, že to je smrt, ale neidentifikovali a jaksi neprokázali, že odnesli tělo Göringa, odnesli tělo vězně, z Göringovo cely. Odnesli mrtvolu. Kdo to byl? No, nebylo to oficiálně, při tom ohledání nebylo to... Vyvodilo se, že to byl Göring, ale neproběhla jakákoliv autorizace, když takhle řeknu. No jo, no. A oni si myslejí, že to bude zase takhle nějak. Nebude.

No jo, jasná zpráva. Tak, ona totiž celá ta agenturní vojenská operace covidová má veliký rozsah, protože byla vyplánovaná velice dokonale a důkladně, čili bylo to konečně, takhle, byl to začátek konečného řešení. Rusko mělo být napadeno biologickou zbraní, měly tam být způsobené obrovské škody, chaos, zmatek, v tu chvíli by se na Rusko udeřilo, Rusko by pochopitelně nebylo bojeschopné, nebylo by akceschopné a v podstatě Rusko by bylo velmi brzy dobito. Byly by tedy dobity energetické zdroje a surovinové zdroje tak, jak o tom vlhce sní spousta lídrů, SS-manů, SS-áků, pohrobků těchto zrůd, které se dostaly pochopitelně nějakým způsobem do řídících struktur zemí Evropy a kolektivního západu. O penězích nemluvme, to jsou takové ty třešničky na dortu. No,

ať to bylo zanesení určitých toxínů do těch těl. Takže ten první rozměr byl infiltrace nanotechnologií do lidských organismů. To poprvé. Po druhé, pochopitelně přepis DNA u těchto bytostí z lidských na nelidské, čili na ovládané, řeknu, vlastněné maso. Protože ten, kdo vytvoří nějakou genetickou strukturu, tím, že nějakou stávající přetvoří na nějakou úpravu, kterou si patentuje, tak mu náleží a je vlastníkem nejenom toho patentu, ale je vlastníkem všeho, co na základě toho patentu vznikne. To znamená, je to jednoduché, když si Gates mRNA vakcínama vytvoří, nebo IG Farben, když si vytvoří Pfizer, to je taky jedna z těch firm, když si vytvoří geneticky upraveného člověka, tak už to není člověk, je to geneticky upravená bytost a náleží, je vlastněna. V plném rozsahu je tento genetický výtvor vlastněn vlastníkem patentu. Vlastník patentu může pochopitelně přikázat různá omezení, může zbavit toto vlastněné maso, může zbavit volebních práv, může s ním nakládat podle svého. Proto se necítí být jakkoliv omezování a to teprve vyjde všecko jakoby najevo při těch procesech. Jo. Necítí se být jakkoliv ohroženi tím, že vpravili do tohoto jejich geneticky upraveného masa nějaké ovládací technologie. Chápejte, to je jejich maso. To je jejich bytost. To není už přírodní člověk. Má přepsanou DNA. To znamená, je to jejich výtvor. V plném rozsahu ho vlastní. Na etiku, na to zapomeňte. V Africe vraždí děti, těhotné ženy, koho chtějí. Nacisti vyřezávali matkám těhotným neporozené děti z břicha, přibíjeli je bajonetem na vrata. Co od těch jako chcete očekávat, že se budou někomu zpovídat z nějakých etických pravidel? To snad nemyslíme vážně. Oni vlastní maso a oni si to maso budou ovládat tak, jak oni chtějí. Ovladače jsou jasné. Mikročipy, které jsou buď v tekutých podobách, byly implementovány na blány, které jsou mezi mozkem a tou zadní částí, kam vám vstrkali ty špejle. A pak je tu grafen. Grafen, který obsahovali ty mRNA vakcíny. A já tady mám takový článek, který vlastně ukazuje, co ten grafen vlastně, co on je zač. Jo? Takže smiřme se s tím, že lidé, kteří dostali mRNA vakcínu, tak dostali, tak se jim s největší pravděpodobností přepsala genetika a stali se majetkem majitele patentu. Jako takový můžou dostat ovladač, kterým budou ovládáni, motivováni nebo omezováni. A potom může být rozhodnuto o ukončení jejich bytí, tedy o tom, jestli jejich život bude trvat nebo nebude trvat. To má takové dva rozměry. Buď to udělají ti tou technologií, která je ovládá, ona totiž také ovládá životní funkce, respektive ovládá imunitní systém,

A nebo pro jistotu některé ty šarže, protože těch přístupů jakoby k řešení této problematiky si oni potřebovali otestovat několik, tak další je Hydra vulgaris, kterou nacházíme v tělech některých očkovaných lidí. A ta Hydra vulgaris se živí pochopitelně tím, co máme v těle. Hydra vulgaris roste tak, jak je programovaná, tak jak ji umějí programovat. A kdo měl štěstí, tak tu Hydru vulgaris má třeba jako vřet na noze. Kdo má menší štěstí, tak se mu ten vřet udělá třeba v mozku. To jsou ty rychlé rakoviny. Turborakoviny. To je přemnožená Hydra vulgaris, která ucpe, vytvoří obrovské tromby, které ucpou v podstatě přísun krve do některých orgánů, buď do mozku, nebo do plic, nebo do srdce. Proto se nesmělo pitvat. A když se pitvá, tak se zjišťuje, že v tepnách, v cévách těch lidí jsou jakési dlouhé šlahouny, dlouhé propletené, jakási pletiva, jakési cucky, jakési zvláštní útvary jako sraženiny krve, ale nejsou to sraženiny krve. Je to Hydra vulgaris. Já už jsem o ní mluvil, v době covidu. Hydra vulgaris je takový prvok, nebo jak bych to nazval, prostě je taková, můžete se vygooglit, vypadá to strašně hnusně. No, možná ještě budou jiní parazité, kteří byli zapouzdřeni a v reakci na určitý podnět, který je třeba nějaký vibrační, může to být přes 5G sítě, může to být různými způsoby, ten impuls vydán, tak ten kok, ve kterým je, tak se rozpadne, otevře a ta hydra se dostane do toho organismu jako takového a začne fungovat. Může tím, kdo odpouzdří tu hydru, může být třeba taky grafen. Já vám tady něco přečtu. Grafen je živý a počůvá. Ní je to statická částice. Pohybuje se, krůti se, reaguje na příkazy na externé frekvencie, jako by byl naprogramovaný. Grafen oxid, který je obsáhnutý v injekcích, které dostali miliony lidí, se zpráva jako živá anténa v těle. Signál a reorganizuje se. Co se stane, keď vysílají správnou frekvenci, tvoja krv, tvoj mozok, tvoja budoucnost? Nedali ti len injekci, nainštalovali ti hardware. Už to není len teorie. Tvoje tělo možno už čaká na příkazy. Je tady k tomu obrázek, takové videjko, kdy mají tady grafen jako takový a podrobují ho nějakým rezonančním příkazům a on opravdu tady se pohybuje, cvičí a tak dál. No tak grafen, tak grafit, jo, to je přeci uhlík. Uhlík jako takový je obsažen v uhlíkových formách lidských těl, takže uhlíku tam máme dost. A to, co se chová jako živá anténa, a také může pochopitelně se zhluknout do útvaru, který ucpe třeba přísun krve do mozku, ale spíš bych řekl, že je to jakýsi vykonavatel příkazů, který
který transmutuje určité typy frekvencí, přenáší na do řídící nervové soustavy toho člověka. Takže ten člověk se stává řízeným biorobotem, vlastněným tou firmou, která má ten patent na změnu té genetiky. No a to je právě ten další rozměr, o kterém jsem mluvil. Takže toto připravili v silných uvozovkách vědci typu Gates a všichni ti vědátoři, Fauci a všichni ti vědátoři placený královsky v těch různých biologických laboratořích. Toto vymysleli tekuté čipy a toto není žádná novinka, to jsou staré věci, toto je pouze dovedeno do jakýchsi vrcholných technologických forem, kdy nikdo už nebude moc, až se celá ta pravda vynese jakoby na povrch, tak geneticky modifikované maso si nebude moc stěžovat. Protože prostě mu to právo na to stěžování si bude odejmuto. Buď mu bude odejmuto tak, že nemáš nárok, anebo mu bude odejmuto tím, že on se nebude chtít s nikým soudit, protože bude vnitřně řízen. Bude řízen k tomu, aby byl poslušný a nestěžoval si. Pokud si začne stěžovat, umře, bude mít turborakovinu. To je realita, to není sci-fi. To je realita. Dneska dejte si dohromady jedna a jedna, že jsou dvě a máte to na stole. Vždyť je to tak jednoduché. Někteří ty názory těch lidí, když je posloucháte, no lidí, bývalých lidí, když je posloucháte, tak se nestačíte divit. Proč? No, protože jsou ovládáni, jsou řízeni. To je výsledek zneužití vědy ve vrcholných formacích, ve vrcholných formách. Kdo tomu unikl a víte co, já když nastal covid, tak jsem měl na výběr. Buď to budu všemožně brzdit a blokovat, protože jsem tušil, pak už jsem věděl, a budu o tom mluvit otevřeně a říkal jsem si, dokud budu moc mluvit, tak o tom budu mluvit otevřeně, kdo ví, co potom bude, čili byl to určitý risk a já jsem ho podstoupil, protože jsem si říkal, lidé potřebují informace. Nebyl jsem sám, pochopitelně těch lidí bylo víc, ale myslím si, že mně se dařilo docela o tom mluvit v souvislostech a hlavně v těch výhledech pro budoucnost. A do dneška mi od vás, od některých, chodí poděkování, že jsem vám zachránil rodinu, že jsem vám zachránil život. Ano, já jsem za ta poděkování rád, to neříkám, ale pro ta poděkování jsem to nedělal. Řekl jsem si, že když mně ty věci došly, tak proč bych se s tím neměl svěřit vám ostatním, abyste si mohli udělat na to, máte svobodnou vůli, abyste si na to mohli udělat svůj názor. Když nastane situace, ve kterým vás všichni strachem ženou do kouta, tak každý názor, který vás ubezpečuje, že vaše intuice vám funguje správně, a že to naciťujete správně, že to je podvod a že to není tak, jak oni říkají a že rozhodně žádné očkování nemůžete podstoupit. Každé slovo, které vás v tom utvrdí a které vás v tom podpoří, tak vím, jak funguje, je to velice účinné.
prostě když v tom zůstanete sami a začnete se domnívat, že ty věci takhle jsou, ale nikdo vás v tom, vám to nepotvrdí nebo neutvrdí vás v tom, tak je to strašně složitý a strašně těžký. A je to potom velice zranitelná pravda, kterou vám leckdo vyvrátí. Setkáte se se svým lékařem, setkáte se prostě s lidmi, kterým důvěřujete v mnoha jiných věcech a oni melou úplně to samé, co ten Primula a co ten zrzavej hajzl. Jo. Bodat. A nejstrašnější je, když ty mámy, šílený mámy, nechali obodat děti. Zabili svoje vlastní děti. A ty děti za to nemohly. Oni se nemohli ty děti rozhodnout. Chápete, to je to nejstrašnější. Nicméně já věřím tomu, že když ta duše si vybírala ty rodiče, takže věděla, že ta máma je taková, že zavraždí své vlastní dítě. Byla to lehce pro všechny. Takže šli do toho s tím, aby se maminka předvedla. Aby nesla tu karmickou odpovědnost za to, že nechala obodat svoje dítě. A úplně nejšílenější jsou těhotné matky, které se nechali obodat. Vzpomínám si na toho blázna v Jablonci. Tam naštěstí narazila na nějakého lékaře, který jí to nedoporučil a prostě nechtěli vovočkovat, protože nechtěli nést odpovědnost za tady tu maminku, tak ona si na ně stěžovala, udala je, stěžovala si na ně a vymohla si to v liberecký nemocnici, aby oočkovali, přestože v největší pravděpodobností to... To, že ona si ponese následky, je její věc, ale proč ty následky má nést i to děcko? Třeba došlo k tomu, že toho dítěte se to nedotklo. Kdo ví? A nebo taky jo. Asi záleží, jak to tam bylo nastaveno, ty ochrany, co se týká těch duchovních ochran před tím poškozením. Ale dostali jsme se do toho tématu velice hluboko a tolik mluvení okolo jako a teďko, jestli si lidi budou moc uplatňovat nebo nebudou moc uplatňovat, to jsou všecko ve světle toho, že vám někdo přepíše genetiku, stanete se jeho majetkem, a už si nesmíte stěžovat, protože ztratíte práva člověka. Lidská práva ztratíte. Tak to je nejzrůdnější, co jako lze udělat. Jo. To, že většina vzestupujících lidí správně pochopila a stačilo jim to, že to slyšeli třeba na tom Midgardu, nebo že jim to někdo řekl, že to tady jsme skritizovali a že rozhodně neočkovat. Tak to bylo dobře, protože tím vlastně to celé nenastalo. To, že temňáci takto popraví spoustu svých lidí, to je prostě pravda. Takže tak, jak infiltrovali temňáky mezi standardní kristovskou populaci, který sebrali tu starou víru a začali násilně přeučovat na nějaké křesťanství a podobně, tak to je jedna věc a ty infiltráty, když to takhle řeknu, a důsledky těch infiltrací, což byli ti bioroboti a lidi, kteří jaksi neměli zastupný potenciál a tak dál, tak těch se sami začali zbavovat, sami je začali popravovat, protože ti to nebyli vybaveni tím selským rozumem, tou intuicí. Někdo to může říkat boží jiskra. Nebyli vybaveni tady tím a
prostě podlehli tomu marketingu, podlehli té propagandě a nechali se voočkovat. No a tím pádem se s nima stane to, o čem tady teďko já právě mluvím. Spousta těch lidí umírá, turborakovina a tak dál. Oni po chvíli zatím nedávají do souvislosti turborakovinu a očkování, nechcou to dávat do souvislosti. Petr Kutlar o tom už mluví. No, Soňa Peková chce kandidovat do Senátu, chápu jí, protože si myslí, domnívá se, že jako senátorka bude mít větší možnost a větší šanci řešit ty věci okolo covidu. Jo. A takže moc bych jí přál, aby byla zvolená. Nevím teda, za koho chce kandidovat. Někde jsem to viděl, jako že to někdo odsuzuje. Ještě jsem to nenačet, nechci to ani rozebírat. Jenom to vemu z obecného principu a hlediska. Jako senátorka Soňa Peková může udělat víc, stejně jako Zvirtek Hamplová může udělat víc, než jako advokátka, může udělat víc jako advokátka senátorka. A jestli Soňa Peková by se stala senátorkou, no tak může v rámci těch covidových věcí pochopitelně udělat mnohem víc. Může vzniknout na její popud, může docílit toho, že vznikne vyšetřovací nezávislá komise mimo parlamentní. Nebo dokonce parlamentní, to je otázka. A to jsou všechno věci, které se vyvíjí správným směrem. A oni si myslí, že zatím budou mlčet, lidem se přepíšou, protože oni nebudou chtít až do poslední chvíle odtajnit, že přepsali lidem genetiku. Oni tvrdí, že to není pravda, že jsme si to vymysleli. Ale potom se o to naplno opřou. A budou říkat, jací lidé? To nejsou lidé. Jak se chovali k těm židům, jak se chovali k těm cikánům, jak se chovali k těm komunistům, jak se chovali k těm svým odpůrcům, jak se chovali k těm zajatým ruským vojákům v těch koncentrácích. Oni je taky zbavili veškerých, škrtem pera je zbavili veškerých lidských práv. Vydání na pospas, jejich řádění. I to už tady bylo. Jenom teďko udělali, protože si spočítali, že budovat koncentráky, byť jako na Ukrajině ty koncentráky jsou, budovat koncentráky, jednak už tady bylo, je to prokouklý, takže to asi není správná cesta, ale toto je modernější, oni ty lidi nemusí živit, rozumíte? Ta levná pracovní síla bez těch práv se bude živit sama, bude bojovat o svoje přežití sama. Takže oni jim dají nějaké prostě peníze, aby si mohli je utratit za nějaké jejich chemické jídlo a oni pro ně budou pracovat na tom, co oni určejí. Už jsem tady o tom mluvil, já jsem byl se podívat v budoucnosti, jak by to dopadlo, kdyby to NVOčko tady oni zavedli. Jsem o tom mluvil v jednom pořadu. A to není jako o tom, že bych měl navštívit nějakého lékaře. To je o tom, kam oni to chtěli dostat. Vytvořit totální chaos, dostat lidi do totální deprese, boje o přežití, potom nechat velkou část lidstva pomřít, něco převychovat, něco postřílet, popravit. No a to, co zbyde, tak bude blažeností, naprosto vyšinuto z toho, že mají kde bydlet, mají se kde množit a mají co jíst. A pracují pro velkou firmu, která je zachránila. To všecko přesně podle Orwella. A k tomu vlastně ty nutné kroky, které k tomu musely být jaksi podstoupeny, byla právě doba covidová. A my si po písničce
řekneme, kdo jim do toho hodil vidle a jak to je naprosto skvělý.

Ozzy Osbourne, to je satanisty vytvořený, satanisty, jaksi pro satanisty pracující, jako řada dalších. V podstatě troska, který když zpíval tuhle písničku, tak z těch drog a z toho všeho byl už velkou troskou. Ale proč jsem pustil tu písničku? Ona jednak, ona je hezká, ona je taková líbivá, ale vlastně, když se zamyslíte na tom, nad tím, proč, tady bych řekl, jako kdyby Osbourne ke konci svého života z toho delíria drog, chlastu a vlivu těch satanských energií, jako kdyby se mu rozsvítilo makovici a nenápadnou formou chtěl sdělit. Jo. Ta písnička je celá nafrázovaná jako jeden velký otazník. Jako když si ji poslechnete, tak on to celé zpívá s otazníkem. V takové tázací formě. Ta písnička je pořád má otevřený všechno, jak to zpívá, tak s otevřeným koncem v dotazu. Jako kdyby. A to je to, co on tam ukryl, jako všechno s otazníkem. To znamená všechno, co tady ode mě slyšíte, všechno, co je se mnou spojený, všechno je to s velkým otazníkem, tedy není to úplně tak pravda a není to úplně tak, jak vám říkají. Tohle to jsem si tam našel já, protože ta písnička byla obrovsky hraná svého času. Přitom, když se nad tím zamyslíte, co hrál Black Sabbath po většinu své kariéry, tak to byly strašný tvrdárny, typicky satanistický reje. A pak vznikne takováhle písnička, která je hodna spíš jako Lennona, a tam ty drogy taky víme, jak to fungovalo. Ale to nebylo tak dlouhé období životní. Přijde mi, že někteří ti, kteří byli lapeni tím satanem a sloužili mu, tak v určitou chvíli z toho svého života, jako kdyby to celý pochopili a snažili se to nějak vyjádřit, že to byl celý omyl. Jako. Celý můj život byl v podstatě sen. Dreamen. Jako. Muž snu. Jo. Život snílka, který nakonec byl jedním velkým omylem. No, pojďme od toho. Takže těch vlivů, pochopitelně tady máme chemizovanou potravu, máme tady chemický potenciál v lécích, je to strašné, jako to všechno má pozor. Do toho pochopitelně ještě ty větrníky. Jo. To, jak to má negativní důsledky na proudění vzduchu okolo planety, to už se dneska ví, prostě, že oni úplně narušili to proudění, protože sebrali z toho proudění tu energii. To není tak jednoduchý, jako když prostě seberete tu energii tomu větru. Ona mu chybí. Jestli tam uděláte nějaký gigawaty, tak ty gigawaty té energie prostě tomu proudění odejmete, vy mu je vemete. Když odsajete té přírodě, odsajete sluneční energii a přetvoříte ji na elektřinu, tak je to taky problém, ale nemá to tak hluboké projevy, protože spousta toho záření slunečního se odráží zpátky a vlastně od té ionizované sféry, tam se to někde udržuje a pak se zpátky jako vrací k Zemi. Je to takový rezervuár toho slunečního svitu. Když ho odejmete, tak také chybí. To vůbec není jednoduchý. Energie se přeci takhle vůbec vyrábět nemá.
nemůžeme krást energii slunci, nemůžeme krást energii větru. Účinky větrných parků. Negativní účinky větrných parků na lidské zdraví. Větrné turbíny působí na člověka doslova jako likvidační mechanismus, především kvůli přítomnosti pulzního technického infrazvuku. Obrovské lopatky, široké 5 až 7 metrů, tedy myšleno obvod asi, které se na svých koncích otáčejí rychlostí až 360 km v hodině, myšleno tedy obvodová rychlost, jo, vytvářejí silný podtlak vzduchu. Tento infrazvuk se šíří a má destruktivní účinky do vzdálenosti 10 až 20 km. Kolik je minimální odstup? 1 km od prvního stavení by to mělo být, že? Obydlená zóna. Konkrétní zdravotní dopady. Narušení buněčné rovnováhy. Infrazvuk narušuje stálost vnitřního prostředí buněk, což znamená, že přestávají správně fungovat základní fyziologické procesy, jako je dýchání, přenos kyslíku krví do tkání či přenos nervových vzruchů. Kardiovaskulární problémy. U lidí se prudce zvyšuje krevní tlak a dochází k poruchám kardiovaskulárního systému, včetně srdečně-cévních onemocnění. Poruchy imunity a metabolismu. Snižuje se obranyschopnost organismu, přičemž u velké skupiny lidí se v důsledku toho objevuje cukrovka, respektive se jejich stávající stav výrazně zhoršuje. Psychické a neurologické obtíže. Dlouhodobé vystavení tomuto hluku a infrazvuku způsobuje těžkou nespavost, neurózy, chronickou únavu, vyčerpání, podrážděnost a silné bolesti hlavy. Chronický stres. Lidé žijící v okolí jsou vystaveni permanentnímu stresu, na který se následně nabalují další různá onemocnění v závislosti na jejich individuálních predispozicích. Negativní účinky větrných parků na zvířata. Stejně jako na lidi mají infrazvuk a vibrace ničivý vliv i na živočichy. Hospodářská zvířata, dobytek a drůbež. Byl zaznamenán extrémní stres u zvířat. Krávy v důsledku stresu a poškození buněk ztrácejí mléko. U farem s nosnicemi po spuštění větrných parků klesla produktivita snáška vajec o 90%, přičemž slepice ze stresu nedokázaly spát 4 dny, dokud nebyla farma přestěhována na jiné místo. Prodloužení gravidity. Podle studie se u hospodářských zvířat prokazatelně prodlužuje březost až o 20%, což naznačuje závažné zásahy do fyziologie a možné změny až na genetické úrovni. Volně žijící zvěř. Anglická studie analyzovala srst volně žijících zvířat a zjistila až 267% nárůst stresového hormonu kortizolu, který způsobuje těžké záněty, prudké snížení imunity a předčasné stárnutí. Studie byla opakována 5 let po sobě se stejným výsledkem, což vyvrací mýtus, že si zvířata na hluk zvyknou. Ptactvo. Turbíny nezabíjejí ptáky pouze fyzicky, ale šířící se infrazvuk jim způsobuje masivní dezorientaci. Ptáci opouští své přirozené prostředí, nehnízdí a nerozmnožují se. Například v Rakousku za posledních 20 let klesl počet ptáků o 46% a z některých území zcela vymizely velké druhy ptactva. Původní živočichové. Větrné parky likvidují také živočichy žijící v půdě. Byl zaznamenán pokles populace žížal o 40%, což negativně ovlivňuje tvorbu humusu a celkovou úrodnost půdy. No, to je jenom takový nástřel, jo, tohohle všeho. Protože za každým tím konstatováním můžeme rozvíjet do podskupin a můžeme se bavit o tom všem. Je to něco, co do přírody prostě nepatří.
Víme a známe, jak fungovaly ty velké trouby, kterými rozbořily hradby. Tedy víme, že zvuk, sonický projev nějaký, ultrazvuk a podobně, mají negativní důsledky. No, já jsem k tomu přihodil ještě předtím to kradení té energie z té přírody, to vykrádání té přírody, jo. To nemůže mít dobrý důsledek. Takže oni zase jak to udělali? Vylhali klimatický problém. Zavedli rychlá opatření, která opravdu způsobují klimatické problémy, tak, aby po dobu toho lhaní, kdy se rozumní budou snažit vyvracet ty problémy, tak oni potom bez toho, že by řekli, že to je v důsledku solárních elektráren, že to je v důsledku větrných turbín, budou tady opravdu mít skutečně podložené změny klimatu. A to už potom nebude jakákoliv vratka. Takhle to mají vymyšleno. Po nějakou dobu lhát, vymlčovat, jet propagandu, uplácet vědce a tak dále. No a potom, až to bude mít svoje ovoce, tak pak na tom ovoci budeme dál stavět a budeme říkat, vidíte, to je přesně to. A vy jste říkali, že to není pravda. Ne, ne, ne, ona to byla vždycky pravda. Ale nebudou to lidi dávat do souvislosti. To samý s tím covidem, jo. Nedává se do souvislosti nárůst turborakoviny s tím, co jsme si tady předtím říkali. S očkováním. To se vůbec nedává do souvislosti. Záměrně. Protože se bude mluvit o těch důsledcích. Na tom se to celé staví. A to je ta zločinnost. NVO mělo být zavedeno podle Orwella v celé planetární společnosti a měl vzniknout nový světový řád. Vladimír Putin a 4 stateční se domluvili, že to takhle nenechají a pro nás založili novou civilizaci BRICSu. Civilizaci zemí BRICS. Civilizaci, která jednoznačně směřuje svým pojetím a ve svých detailech vytváří to, čemu jsme byli zvyklí říkat država. Tedy to, co dneska řeší země BRICSu a ty země, které se do BRICSu přidávají, tak programově vytváří zásady, schéma, bych to řekl, protokol državy. Oni k tomu postupně spějí. Oni k tomu ty země tím, jak spolu vytváří ty projekty různé, zaměřené na mnoho oborů vedení a řízení a fungování společnosti, tak vlastně BRICS je předzvěstí a budovatelem državového uspořádání. To je nová lidská civilizace. To je to, co tady je vedle toho upadajícího kolektivního západu, který je veden záměrně veden k tomu úpadku, proto tam byli dosazeni ti, kteří tam jsou, buď jsou to vydíraní debilové, hlupáci, amatéři, uplacení a posléze vydíraní, anebo jsou to vychytralí, satanistický, nacistický pohrobci, kteří to dělají z přesvědčení a využívají ta monstra a využívají ty chorobné existence k tomu, aby nám to tady zavedli. Aby uvrhli ten svět do chaosu a z něho, aby se narodilo to, co popisoval Orwell. Vladimír Vladimirovič Putin, Modi, předchozí prezident Číny, vedení
vedení severoafrických, no, severní Afriky a vedení teď mi vypadlo, no, Brazílie. Brazílie, ta furt lezla Británie, Brazílie, tak založili novou civilizaci. K tomu vytvořili systémově vše pro uskutečňování platební výměny mimo struktury stávajících satanistů a budují a budují a budují. A přijde den, kdy budeme šťastni, že nás do této civilizace přijmou. Budeme šťastni, že jsme se vymanili z vlivu satanistů, nacistů, těchhletěch antilidí a že jako lidé budeme moci pokračovat ve společnosti, která je rovná, dává příležitost všem, kdo chtějí upřímně budovat, jsou tvořiví, nejsou zkažení, jsou oddaní práci pro druhé. To je to, co se dneska buduje pod názvem Země BRICSu. Zmapoval se vám dneska v podstatě důležitou etapu, důležitou etapu pro ovládnutí lidské rasy, ukončení její existence a nastolení otrokářské společnosti zrobotizovaných bývalých lidských bytostí. Takže takhle to měli vymyšleno a to, že Fauci a další budou mlčet před tím tribunálem, tak ať mlčej, tak budou pověšený a o toho nazdar. Holce nevyjádřili, no tečka. Těch důkazů proti ním je spousta, čili já si myslím, že je na základě čeho je soudit, je na základě čeho je odsoudit, je nabito, abych tak řekl, je nabito. Přátelé, to je asi všechno. My pochopitelně děláme s Jiřím, s Išou, s Míšou, tak děláme všechno pro to, abyste si ty věci dokázali uvědomit, dohledat, najít, abyste se v tom zorientovali a abyste také udělali opatření, díky kterým, jak se říká, vás nedostanou. No a to je to asi nejcennější, co vám můžeme dát. Zbytek je vaše svobodná vůle, vaše rozhodnutí, vaše iniciativa a to všecko, pro co se rozhodnete, tak vám pomůžeme zrealizovat. To je ode mě všechno tady z Midgardu pro teď. Zahraju vám jednu hezkou písničku a potom už vás předám do péče dalšího studia. Mějte se krásně, přeji vám pěkný sluníčkový víkend i celý týden. Pokud máte dovolenou, tak si ji užívejte. Já se taky snažím, proto je hodně repríz, ale já si myslím, že každý máme nárok na to si odpočinout. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí jinak než Petr Václav.

0: Nuž, hezký podvečer, dámy a pánové, zdraví vás a vítám zde na svobodné vysílači CS, studio Kraně nachystáno. Nuž, a my se koukneme na to, co to proběhlo před týdnem skoro, a dáme si k tomu další články, takže hlavně větráky, větrná energie, větrníky, další srágory, VTEčka, tedy já bych to nazval přímo válkou proti lidem, přírodě a zemi vůbec. Tak, koukneme se na Ivana Noveského, já toho tady musím vytáhnout. Kde pa ho mám tady schovaného? Kde už jsem ho stáhnul, tak to nemusím stahovat po druhé a sám jsem to ještě neslyšel. Ivan Noveský měl pořad u Tomáše Lukavce na zákonech bohatství. Vyšlo to minulou nedělu, bylo to velmi aktuální, s tím, že vláda rozhodne a občané nic netuší. Elektrárny na úrodné půdě a za vaším domem? No, tak to je spousta přeci zajímavých a důležitých otázek, takže Ivana Noveského tady já ty dávám do fronty. Má to 44 necelých minutek, tak se na to podíváme, pustíme a zaměříme a pak k tomu budu mít další články, vyjádření, reakce a komentáře. Když tak samozřejmě můžete si pak nastartovat, já nevím, po 20. hodině nastartovat své vašapy na mobilních telefonech nebo i na počítačích, stejně jako já, a můžete k tomu buď něco napsat svého, anebo přímo říci do vysílání, jak vy se díváte na větráky a tak dále. Uděláme to interaktivní i s vámi. O nic nepřijdete. Takže Ivan Noveský, energetik, expert a poradce, inženýr Ivan Noveský. Takže jdeme na něj. Já to jdu pustit.
1: Jdeme na to bez nata.
2: Ano, to je nejlepší, no.
1: Byli diváci, sledující, kritici, vítejte v tomto, možná si dovolím říci, exkluzivním rozhovoru z prostého důvodu, a to je čas. Vy, co sledujete rozhovory tady, tak víte, že zveme vizionáře, outsidery na vaše přání. Nemáme noty zprava zleva, takže nepodléháme žádným korporacím ani žádné politické lobby, a to i díky vaší podpoře, za co vám moc děkuju. A vy víte, že jsme v minulosti navázali na téma větrných elektráren a zazněly tady některé pádné argumenty od různých odborníků, lidí, aktivistů. Věci, o kterých veřejnost, běžní občané třeba vůbec nevěděli. A vy jste nám na to psali krásné ohlasy, že jste za to rádi, protože se to, budu mluvit za sebe, se mi to jevilo tak, že spoustu těch věcí, které se týkají naší krajiny české, obcí, že se tomu nedostávalo mediální pozornosti. No protože kdo by chtěl mít, když to řeknu velmi jednoduše, za barákem větrník, a kdo by si přál, aby o tom ty lidi věděli, dřív než se tak stane, že jo? A já vám chci jenom říct, že já k tomu přistupuju otevřeně. Pokud by se tady měly nějaké

0: protože v České republice jich bylo původně jich bylo 100, až přes 100, nicméně se to zredukovalo na 94 a pak na nějakých 61 v tuto chvíli. A stále ty si jezdil po České republice a informoval si, erudoval si starosty a obce, co to může obnášet. A dneska na to navážeme, milí diváci, takže děkujeme, že sledujete, protože i zítra, v pondělí, se hlasuje ve vládě právě o těch akceleračních zónách. A to hlasování bude velmi, velmi důležité, protože může změnit nejenom teda krajinu v určitých obcích a výstavbu, ale také samozřejmě to nese sebou nějaké povinnosti. A také i pokud by se vám to občanům nelíbilo, tak tam na vás to klade obrovské nároky. Proto to hlasování bude velmi důležité. A my vám děkujeme proto přednostně, že sdílíte tento rozhovor dál, aby více lidí o tom vědělo, aby to sledovalo, jak to dopadne a aby se k tomu případně vyjádřili. Takže moc velké díky. Těchto rozhovorů vzniká pramálo, protože jsem teďka v horách, v Himalájích a většina nebo nějaké rozhovory jsou přenatočené. Tento je aktuální. Sešlo se to časově, takže děkujeme, že sdílíte, protože spoustu lidí o tom třeba vůbec ještě doteďka neví. A odkazy na hosta najdete dole, tak jak je zvykem, na Ivana Noveského. Tam si můžete přečíst i některé články, které publikoval k tomuto tématu, tak se podívejte. Zároveň také, pokud byste chtěli někam odcestovat a odpojit se, vyhlásili jsme se Sandrou nezávazné přihlášky do Indie v příštím roce. Hodně se ptáte, vidíte nádherné fotky na sítích, tak se koukněte, případně na Saharu v tomto roce. 7 nocí na poušti, koukněte se, taky tam všechno máte. A Ivane, tobě velké poděkování za to, že jsi udělal čas v rámci tohoto tématu.
1: Poděkování tobě se tomu věnuješ, protože je potřeba opravdu, aby lidi věděli. Bohužel, jako my jsme zvyklí tady prostě věřit různým zeleným mýtům. Tady ty zelené mýty, já začnu trošku ze široka, on je to potřeba, bohužel. Ty zelené mýty se tady šíří dlouhodobě. My jsme to zažili, ty seš mladý a spousta tvých posluchačů je mladých, ale my jsme zažili už například v roce 1960. Byl mýtus, který probíhal tehdy západníma a východníma médiema. Za 10 let dojde ropa. V roce 1970 bylo to, zase probíhalo všemi médii, za 10 let přijde doba ledová. V roce 1980 byl zase mýtus, za 10 let kyselý déšť úplně zničí půdu a tady umřem hlady. V roce 1990 za 10 let zmizí ozonová vrstva, zhoříme. No a dneska máme takový mýtus, v roce 2026, že dokážeme nahradit 40% elektřiny vyráběné z uhelných elektráren občasnými zdroji solárními nebo větrnými. A ty, že jsou zadarmo, no to je úplný výsměch, protože tyhle ty obnovitelné nebo občasné zdroje podle toho, jak fungují, tak ty jsou v podstatě nejdražší vůbec ze všech, protože upřímně řečeno, pokud se vykupuje elektřina z fotovoltaik z roku 2010 za 16,70 kč za kilowatt hodinu a elektřina z VTE, z těch větrných, se letos vykupuje za 2,90 a z nových VTE se bude příštích 20 let vykupovat za 3,20 za kilowatt hodinu. I když bude třeba záporná cena elektřiny zrovna v tu dobu, protože ty občasní zdroje nevyrábějí podle toho, jak potřebujeme, ale podle toho, jak zrovna svítí a zrovna fouká. A navíc tam je další věc a to je strašně drahá povinnost to zálohovat, nutnost to zálohovat, protože tyto zdroje právě tou občasnou funkcí se neustále musí zálohovat, aby došlo blackoutům. No. My tady dneska, když se na to podíváme, tak dneska tady vlastně máme největší zdroje elektřiny, když to vezmeme podle původu a podle ceny a další. Tak tady máme jádro, to je nesmírně stabilní tam se, a nesmírně laciné, tam se vyrábí za 24 haléřů kilowatt hodina. A je to závislý na dovozu paliva do zásoby. Paradoxně ty zásoby se dají vytvořit klidně na 50 na 100 let, aniž by to někoho zatěžovalo. Je to pouze otázka investičních peněz. Takže většinou se vytvářejí na několik let. Taky u nás ČES má tu zásobu na několik let, což je velmi dobře. Jo? Ale pozor, třeba za první kvartál roku 2026 se z těch 19% instalovaného výkonu v jaderných elektrárnách vyrobilo celkem 34% české elektřiny. Jo? Uhlí je velmi laciný zdroj, stabilní, navíc

0: tuzemský, tam se nic nemusí dovážet. Je taky nejvíce používáno pro právě tu stabilizaci sítě, pro takzvané SVR, nebo i služby výkonové rovnováhy. A z toho uhlí, z hnědýho, protože černý už se bohužel z toho už se nevyrábí, ale z toho hnědýho uhlí vyrábí ČEZ za 41 haléřů, 1 kWh. Jo? A když se k tomu přičte ještě ta cena ceného papíru, oni tomu říkají povolenky CO2, je to v podstatě cenný spekulativní papír, ze kterého se financují třeba důchodci v Německu a nějaký důchodci v Americe, jo? Ty, kteří jako držejí ty, jejich důchodové fondy držejí ty povolenky, tak cena včetně těch povolenek stojí 2,16, takže když si to srovnáte s tím 16,70 nebo s tím 3,20, tak pořád vidíte, že je to podstatně lacinější. Ale pozor, co je nejdůležitější. V prvním kvartálu letošního roku se ze 37% instalovaného výkonu, my máme dneska pořád v tom uhlí 37% instalovaného výkonu, vyrobilo celkem 48%. Slyšíte dobře? 48%, čili téměř půlka. Jo. Plyn je taky dobrá věc. Jo. Ten je, jenomže ten je závislý na plynulém dovozu, což je problém, zvláště dneska, když z východu se to přerušilo, ze západu je to taky složitý díky té invazi do toho Iránu a díky tomu uzavření hormuzského průlivu. Jo. A navíc je plyn velmi drahý, že je nejistý a je drahý. No ale co je teďka nejdůležitější? A to je potřeba si říct, když ty zelení ekoteroristé nám říkají, jak je to všechno perfektní. Z 22% instalovaného výkonu z těch občasných zdrojů, to znamená z fotovoltaiky a z větru, z 22%, jo, se vyrobily 4% české elektřiny za první kvartál. 4%. Jo. Takže vidíte, že opravdu, jako když nám někdo říká, nahradíme uhlí, nahradíme občasnými zdroji, tak vidíte, že je to úplný nesmysl. Jo. I v podstatě, když se podíváte jen pouze na ta čísla. My dneska, když to spočítáme, tak dneska Česká republika má pořád výrobu 62,8 terawatthodiny z jádra a z uhlí a spotřebu máme 59,1. My dneska ještě pořád vyvážíme elektřinu, což je teda na jedné straně super, na druhé straně bohužel si teda likvidujeme tím, že vyvážíme, tak si likvidujeme to uhlí a to uhlí by se nám ještě srdce dlouho bude hodit. Jo? Teďka, co se týká vlastně té staré fotovoltaiky z toho roku 2010. Tak ta stará fotovoltaika by teďka měla v roce 2030 končit a měla by teda skončit tak, že v podstatě by se vlastně měly už rekultivovat ty pozemky, kde to bylo, protože se to často stavilo právě na zemědělské půdě. No, ale a teď se licituje o tom, jestli se to bude končit nebo nebude končit. Ročně do toho stát dává 28 miliard, ne stát, vlastně my, protože kdo je stát? My, kdo platí stát? No my platíme stát, my všichni občani, že jo? Firmy, všichni. Tak bohužel prostě těch 28 miliard, které se do toho každoročně vkládají, protože to se musí dotovat, bohužel ta občasné zdroje nefungují bez dotací. To prostě není schopno ekonomicky samostatného života v žádném případě. Tak těch 28 miliard evidentně to vypadá, a teď se blížíme k jádru pudla, že se bude dávat do těch větrných elektráren, které by v podstatě někdy v příštím, po příštím roce mohly začít najíždět, pokud vláda schválí ty akcelerační oblasti nebo i akcelerační zóny, jak říkal Tomáš. Ono se tomu říká zóny, oficiálně podle zákona jsou to akcelerační oblasti. Jenomže, co je velký problém? A to je ten zásadní problém. Zásadní problém je, že jak já nemusím Evropskou unii, tak Evropská unie, když vytvářela směrnici RED 3, podle který se toto má stavět, tyto větrné a solární elektrárny, mají se vytvářet ty zóny nebo oblasti, tak Evropská unie jasně řekla, že se to musí vytyčovat především na umělých zastavěných plochách, jako jsou střechy, fasády, dopravní infrastruktuře, parkoviště, zemědělské podniky, skládky, průmyslové areály, jo, doly, umělé vnitrozemské vodní útvary, jezera a podobně, městské čistírny, no prostě na znehodnocených půdách, které už nelze využívat pro zemědělství. Cituji doslova Evropskou směrnici z roku 2023. Tato evropská směrnice byla perfektně přetransformována a to musím říct, že to MPO opravdu to popsalo téměř doslova, do českého zákona 249 z roku 2025. No jo, jenomže bohužel to dostala zelená lobby a tam teda musím vyzvednout opravdu jako velmi negativně pana ministra Hladíka, který si na to platil, na MŽP si na to platil spoustu zelených ekoteroristů, ať už se to jedná, já nevím, třeba o, jak tomu říkají, svaz moderní energetiky a podobně, jo, tak si je platil a tam došlo k tomu, že oni už od toho roku 2023 měli smlouvy za desítky milionů, jo, a v utajení před občany a před obcemi stavěli, nevím, chystali vytyčení těch akceleračních oblastí. Jak říkal Tomáš, bylo jich nachystáno přes 100, nakonec ve veřejné vyhlášce z dubna letošního roku jich bylo 94. Jo? S tím, že právě v rozporu s evropskou směrnicí a v rozporu s tím českým zákonem jich bylo 95% na zemědělských a lesních půdách. Pokud někdo v zákoně a ve vyhlášce a teda v evropské směrnici napíše, že to má být především na nezemědělských půdách a oni to navrhnou na 95% na zemědělských a lesních půdách, tak je vám jasný, že je to průšvih. Protože ten návrh likvidace minimálně 12 milionů 356 tisíc metrů zemědělské půdy, z toho dokonce 953 tisíc metrů čtverečních nejkvalitnější půdy jedničky a dvojky. To jsou černozemě, například kolem Mělníka, například na Hané. Jo? Jo, ještě k tomu likvidace dalších 722 tisíc metrů čtverečních lesů. Jo? A k tomu samozřejmě se musí přičíst další tisíce nebo 100 tisíce metrů čtverečních ploch pro komunikace, vysokonapěťový kabely a podobně. Jo? Tak je vám jasný, že to je opravdu zločin proti ekologii. Nikdo nemůže říkat, že tím plníme směrnici Evropské unie. Jo? A musím říct, že nejsmutnější na tom je, že už v dubnu letošního roku MMR a další státní orgány obdrželi návrh na vytyčení právě těch akceleračních oblastí, ať už teda se to jedná o akcelerační oblasti pro soláry nebo akcelerační oblasti pro větrníky, zcela v souladu s tou evropskou směrnicí R3 a zcela v souladu s tím zákonem, jak jsem říkal, 249 z roku 2025. A to dokonce pro třikrát vyšší výkon, než vlastně byl slíbený fialovou vládou někdy v roce 2023, když se schválila ta směrnice Evropské unie. Tehdy se schválilo 3000 MW a ten návrh z toho dubna letošního roku, který obdrželo to MMR, dokonce je na 9200 MW, čili třikrát víc. Ale co je hlavní, ten návrh byl zcela v souladu právě s tou Evropou i s tím českým zákonem bez záboru zemědělské půdy a lesů. To je to nejdůležitější. Bez záboru. Navíc to svým způsobem vlastně ještě chránilo další věc. Chránilo to, že se nebudou muset k těm akceleračním oblastem podle toho zákona a podle té evropské směrnice vykopávat nový připojení kabelový, nebudou se k tomu muset kopat nový silnice, prostě protože to je všechno na místech, kde už jsou připojení mnohde, to jsou třeba bývalé fabriky, jo, to jsou bývalé doly a podobně. Tam všude máte připojení vysokého napětí, tam dokonce někde už jsou ty trafa jsou dneska dost úzký profil vůbec v celé Evropě, jo, kde máte komunikace, k tomu je to napojené na síť, na silniční síť, mnohde dokonce i na železniční, jsou tam vlečky. A to všechno vlastně se tady jakoby hodí bokem a normálně oni to prostě navrhují úplně, neměl bych se vyjadřovat nezdvořil, ale já nemůžu říct jak než zločinecky nebo idiotsky, jo, to navrhují na zemědělskou půdu. A to já považuji za zločin, který opravdu může i do budoucna ohrožovat potravinovou bezpečnost. Jo? Takže já se omlouvám, Tomáši, možná se chci něco zeptat z toho, ale
1: tam je... Povídej.
0: Tam je v tom, že tam došlo ještě k dalším věcem. Ty věci vůbec nebyly konzultovány s jednotlivými starosty. Přestože třeba Evropská unie právě v té směrnici R3 jasně nařizuje, že se to musí projednávat. Veřejně se to musí projednávat s těmi dotčenými, to znamená s těmi starosty. No, tam je prostě porušeno, co se dá. Já bych tady mohl vyjmenovat nějakých 8 základních porušení, jo? Třeba porušení ochrany zdraví, porušená ochrana zemědělského půdního fondu, porušená ochrana krajiny a podobně. Mě třeba úplně jako dojalo, když třeba, aby ty ministerský, speciálně z toho ministerstva pro místní rozvoj, aby mohli vytyčit třeba akcereční oblast v Tehovým Štěpánově, což je tady pod Blanicko, jo? Tak aby mohli vytyčit tu akcereční oblast na Podblanicku, tak museli normálně smazat Blaník, jako horu. Oni prostě vyrušili Blaník, oni řekli, že tam není. Jo? Což je teda úplně úděsný, nebudu hovořit o Řípu, kde na tom Řípu jasně řekli, no dobře, tak se budete smět na Říp koukat pouze ze západu, abyste měli ty věteníky schovaný za Řípem, protože kdybyste se koukali z východu, tak byste asi neviděli Říp přes ty věteníky. Jo? Tohle prostě, když vám jsou ty ministerský schopný napsat, tak se potom člověk nediví, že mohlo dojít k tomu, k čemu došlo teďka, a to je velmi aktuální věc. Teďka v úterý, to bylo tuším 21., tak v úterý byla v Senátu Komise pro rozvoj venkova. Jo? Komise pro rozvoj venkova pod vedením jejího stálého předsedy senátora Jiřího Voseckého, a tam byli teda senátoři, tam byli starostové, tam byli zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva životního prostředí i MPO, a tam vyplynuly některé věci, které šokovaly teda nejenom šokovaly jako ty starosty, ale i ty senátory. A samozřejmě byli jsme tam jako nezávislí odborníci. Jo? Takže tam třeba padlo to, že pokud se bude obec chtít bránit, aby si zachovala pro sebe pitnou vodu, protože tam se vůbec třeba neřešila, v tom návrhu se vůbec neřešila otázka pitné vody, otázka pramenišť, otázka ochranných zón, jo, tohle. Takže 7 obcí, speciálně 7 obcí, které jsou závislé na jednom velkém prameništi v jednom lese, tak do toho lesa jim navrhli akcereční oblast, a když ta obec si bude chtít zachránit vodu pro své obyvatele, tak ta obec bude muset žalovat stát. Pozor, bude muset žalovat stát, dovede si někdo vůbec představit, co je to za zvrhost, když obec bude muset žalovat stát. To je prostě něco úplně šíleného. Jo? Co tam bylo další, a to teda se přiznám, že otřáslo taky se mnou, když státní úředníci přiznali, že vlastně ty akcelerační oblasti neumějí navrhnout ve smyslu platného českého zákona a platné směrnice Evropské unie. Ale že to navrhovali podle nařízení Fialovy vlády z listopadu 2025, jakoby nařízení vlády bylo schopno změnit český zákon nebo změnit evropskou směrnici. Jo. To jsou šílené věci. Jo. Když si to člověk uvědomí vlastně o co jde, tak to je opravdu neskutečný. A pokud my pokud ta česká vláda tohle to schválí, tak já si myslím, že hrozí obrovský sankce ze strany Evropské unie. Čili ne, že když se to schválí, tak si zachováme ty peníze. Já se obávám, že když se to schválí, tak právě to flagrantní porušení té směrnice Evropské unie i toho českého zákona může víc k tomu, že nás to bude stát šílený peníze. Tam jsou různé drobnosti. Tam třeba je potřeba, pokud jsou mezi diváky a posluchači hasiči, tak jim nemusím říkat, co to znamená, když ten věteník 270 metrů vysoký, to je ta horní uvrať té vetule, tak ten věteník má požární výšku 0 metrů. 0 metrů. Ne 270, ale 0 metrů. A pokyn ministerstva vnitra, generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, jednoznačně zní nehasit. Snažit se uhasit, jenom aby nezhořelo to pole kolem, snažit se uhasit, když je to v lese, aby nezhořel celý ten les kolem, ale nehasit. To je pokyn, protože to neumějí to hasit a nelze to v podstatě hasit. Tam jsou potom samozřejmě ještě další věci. Jo? Tam je ohrožení vlastně dopravy, protože i ministerstvo dopravy třeba k tomu dalo připomínky, protože ten odletující let je schopen způsobovat opravdu obrovský problémy třeba na komunikacích. Já jsem to jednou zažil v Rakousku, jel jsem a najednou přede mnou explodoval kus ledu, jo, který se utrhl z té jedné vrtule. Jo, pak mě kamarád řekl, měl jsi štěstí, kdyby se o trošku rychleji, tak už tady nejseš, protože to by projíto nejenom autem, ale i tebou, to je obrovská energie. Ta vrtule má na konci až 300 km rychlost. Ono se to nezdá, ono to vypadá, jestli to točí pomalinku, v klidu. Ale bohužel, jo, teď nebudu hovořit o infrazvucích, protože nejsem lékař, tohle není úplně moje doména, ale co, o čem můžu hovořit, to je to, že jsou tam ty stínové efekty, jo? Ten vlastně ten, to blikání, když přesto svítí sluníčko, tak mnozí z nás, když jedeme třeba alejí, tak víme, jak to může být strašně nepříjemný, že silný boční slunce a jedete alejí a teď vám to bliká takhle do toho, do očí, jo? To jsou prostě věci, o kterých se vůbec nemluví. A teď nebudu hovořit ještě o tom, že se tam měl dělat pořádný terénní průzkum třeba na ochranu ptáků. Jo? Oni udělali průzkum, jako průzkum teda, i pochybuju, že tam vůbec byli, protože ty starostové tvrdili, že u nich vůbec nikdo nebyl a že kdyby tam někdo byl a dělal průzkum, že by to určitě věděli, tak oni místo tříletého průzkumu, který by v tomhle případě byl adekvátní, udělali tříměsíční průzkum. Jo, tam prostě jsou úplně šílené věci a co bude jedna z věcí, která se bude občanů nejvíc dotýkat, to bude to, jak jsem říkal, pokud to opravdu by se takhle schválily ty akcelerační oblasti zítra, v to pondělí, jo, tak pokud se takhle schválí a oni tam opravdu budou stavět vysloveně na té zelené louce, tak říkají, co, protože to jsou pole vlastně, jo, a místo toho, aby to stavěli v těch stávajících lokalitách, tak jenom tyhle ty nový připojení a všechny ty věci kolem toho budou tak šíleně drahý, že občanům progresivně stoupne regulovaná složka ceny elektřiny. Protože ty dispečeři to nebudou, ty dispečeři to, no, já jsem to zavnul, ty dispečeři to nebudou dělat, ty dispečeři, teda ty distributoři, pardon, ty distributoři to nebudou dělat zadarmo. Jo, ty samozřejmě ty investice, které do toho budou muset nacpat, tak ty investice samozřejmě se posléze jednoznačně promítnou do regulované ceny elektřiny. Jo, takže se zvedne třeba o 2 koruny, možná i víc. Jo. To jsou prostě věci, kdy opravdu si myslím, že je potřeba, aby ta vláda tohle to věděla. Někteří to vědí nebo nechtějí vědět, ale pořád ještě je čas zabránit narušení ty potravinové bezpečnosti, který vlastně by se způsobil tím zcela zbytečným a vlastně trestuhodným zabíráním úrodné zemědělské půdy. Jo? Ještě stále je čas vrátit vlastně na to podblaníčko, jak jsem říkal, ten blaník. Jo? Ještě stále je čas dát do souladu ten návrh Ministerstva pro místní rozvoj s tou evropskou směrnicí a s tím českým zákonem a tím zabránit ztrátám 1000 hektarů zemědělské půdy a lesní půdy. Teď to je fakt jako šílený. Tady pod zeleným nějakým tím, pod Green Dealem a tak si vlastně zlikvidujeme naši zemědělskou půdu, zlikvidujeme si, budeme ohrožovat naši potravinovou bezpečnost a samozřejmě tím i energetickou bezpečnost. Protože tyhle ty občasné zdroje, ty jenom destabilizujou síť. Takže to je. Ještě můžu jenom doplnit jednu věc, ještě bohužel s tím trošku souvisí teďka i novela stavebního zákona, kdy ta novela stavebního zákona vlastně říká, že když to někdo tu stavbu postaví i třeba v rozporu jako s určitými předpisy a tak, takže je potom možno klidně tu stavbu zlegalizovat, protože se řekne, že vlastně se do toho už nainvestovalo tolik, že vlastně by byla strašná škoda to zlikvidovat. A jeden ten věteník třeba řádově stojí nějaký 250 až 300 milionů káče, ale oni to stavějí kvůli čemu? Jenom kvůli těm dotacím. Protože kdyby to měli stavět jako investici, která se má vrátit při normálních tržních cenách, jo, dneska ta tržní cena ty elektřiny nějaký 240, 250, jo, na burze, ale samozřejmě mnohdy jsou i ty, jak říkám, ceny záporný, tak v životě nikdo ty věteníky bez dotací stavět nebude, protože to se prostě nikde nezaplatí. To jsou jenom dotace a ty dotace zaplatíme my. To neplatí ani Brusel, ty dotace budeme platit pouze my, jenom v cenách. A budeme to platit minimálně příštích 20 let. A to je potřeba si uvědomit. A tady je potřeba, aby lidi to věděli. A ideální by bylo, kdyby ty lidi to dali najevo a řekli té vládě a dost, slíbili jste nám, že ten Green Deal nebudete zbytečně prohlubovat, že naopak ho omezíte a dneska vlastně v podstatě budeme přicházet o další a další půdu, další a další peníze jenom kvůli tomu, že tady prostě je pár investorů, kteří si chtějí nahrabat. Tečka.
1: Děkuju, Ivane, moc. Diváci, je to zítra. Hlasuje o tom vláda. Pokud to tak cítíte a vnímáte argumenty Ivana jako relevantní i pro sebe, i pro Českou republiku, sdílejte tento rozhovor, dozví se o tom více lidí, to za prvé. Za druhé, Ivane, pochopil jsem, že lidi můžou teďka vytvořit ještě jemný tlak bude silnější tlak. To znamená, napište svým poslancům, napište jim na sociální sítě, napište jim mail, pokud máte, aby oni věděli, že vy o tom víte. Já bych to třeba bez tebe, Ivane, vůbec věděl, že zítra se hlasuje o něčem tak důležitým. Ale to možná proto, že jsem teďka mimo ta česká média, jo, jsem v Himalajích. Ale vy jste o tom věděli, diváci, věděli jste o tom, napište. Prosíme vás, tedy sdílejte tento rozhovor, napište komukoliv na sociálních sítích e-mailem, pokud máte kontakty, vyjádřete svoje obavy. Je tam ještě něco, co můžou teďka lidé, kteří sledují tento rozhovor, udělat, Ivane, pokud sledovali třeba ten obsah tady, anebo sledují tu debatu ohledně větrných elektráren?
0: Můžou, jedině můžou napsat, třeba poslat maila na vládu, jo, poprosit v zájmu České republiky, v zájmu české energetiky, v zájmu české ekologie a české krajiny, prostě poprosit tu vládu, ať zachová zdravý rozum a nenechá se prostě ho s prominutím hloupě přesvědčit na to, že opravdu bychom přišli o nějaké peníze, kdyby se to schválilo ve smyslu té evropské směrnice a českého zákona. Já jsem přesvědčený, že je to naopak. Že naopak tímhle tím, pokud by to schválili takhle, jak je to v rozporu s tím českým zákonem a evropskou směrnicí, že tím vlastně nejvíc budeme riskovat. Protože nám to kdokoliv hodí potom na hlavu. Teďka v současné době probíhá něco podobného na Slovensku, ale tam premiér Fico řekl, my to schválíme, ale nebudeme to potom realizovat. Jo? Jenomže ono se taky může stát, že premiér Fico, říkám, může se stát, a doufám, že se to nestane, může se stát, že za rok a půl při volbách skončí a pak přijdou další zlatokopové a ty samozřejmě toho využijou, že je to schválené a budou tam stavět horem dolem a budou likvidovat krásnou slovenskou krajinu. Podotýkám, že Slováci ještě jsou na tom o něco líp, protože oni nemají, jak jsem říkal, u nás se třeba za první kvartál vyrobilo 48% naší elektřiny český jenom z uhlí. Jo? Oni teda dneska vlastně to uhlí už vůbec nemají, oni dneska mají v podstatě jádro, který my tady jsme zanedbali tu výstavbu a mají teda vodní elektrárny, kde my zase nemáme třeba ten Vách a další takový toky, který ta naše Vltava toho tolik nedá, bohužel. Takže psát na vládu, psát poslancům, posílat maily, prostě maily je asi nejrychlejší věc, jo, ať už přímo adresát na pana předsedu nebo na jednotlivé ministry. Prostě já si myslím, že je opravdu dneska v neděli je hodina 12, možná už je 12:01 minuta, ale pořád se to ještě dá zachránit, Tomáši.
1: Slyšeli jste Ivana, pokud to tak cítíte, napište, stačí si dát, myslím si, že parlament.cz, že tam jsou e-maily na ty jednotlivý poslance, ale nejsem si jistý, když jak někdo z vás, diváci, pokud máte nějaký odkaz, kde jsou jejich e-maily pracovní, tak to prosím nazdílejte si mezi sebou. Ivane, teďka scénář, je to schváleno, pochopil jsem tedy, že začne probíhat výstavba. Ty jsi jezdil mezi starosty, o tom jsme měli ten rozhovor, o který si diváci řekli mnohem dřív. Komunikoval jsi s nima, viděl jsi jejich reakce. Jak oni se k tomu staví? Mají dostatek informací, kdyby to schválila vláda? Jaký nastane scénář, pokud by se vůči tomu ohrazovali a nechtěli ve svojí obci nebo v tom kraji výstavbu větrné elektrárny?
0: Takhle, Tomáši, my jsme jezdili i ještě s Hinkem Beranem, jo? My jsme jezdili a s dalšíma lidma, teda to nebyl jen samozřejmě Hinek Berana, tak my jsme jezdili jenom po těch obcích, kde prostě si nás buď to starosta, který prostě se nenechal zkorumpovat, nebo nějací občané prostě měli zájem o to. Jo? Pozor, ve spoustě obcí třeba o to zájem mají, jo? Jsou obce chudý, jo? Kde prostě třeba ty peníze jakoby jim udělali strašně dobře. Kašlou na to, že jejich potomci budou třeba s tím mít problémy. Jo? Ale teď se jedná o to, že tyhle ty starostové. Takže upřímně řečeno, oni prostě se snažili, bojovali a bojou, pomáhali. Jo? Myslím si, že proto byli třeba i v tom senátu spousta těch starostů. Ale co budou moct dělat? No, budou v podstatě chudáci, protože opravdu budou muset žalovat stát. Já si myslím, že to je úplně scestný, jo? Prostě aby starosta žaloval svůj stát jenom kvůli tomu, aby zachránil životní prostředí, aby zachránil pitnou vodu, aby zachránil prostě zdraví a spokojenost svých občanů. No to je podle mého názoru úplně prostě, to je scestný. A to, že ministerský úředníci přiznají, že nejsou schopni navrhnout ty akcelerační oblasti podle zákona a podle evropské směrnice, no tak to už je doslova bolestný. Co dodat?
1: Já jsem sledoval na sociálních sítích, že spoustu poslanců z vlády se staví na zadní vůči té výstavbě. Jak to ty vidíš, jak to ty vnímáš? Protože určitě to taky sleduješ. Myslíš si, že tam je vysoká pravděpodobnost toho, že to schválí, nebo spíše naopak?
0: Těžko říci. Upozorňovali jsme na to všechny dotčené, všechny, kteří o tom mohou rozhodovat, všichni to vědí. A jestli to dopadne tak, že to přesto schválí, já opravdu těžko odhadnout. Nejsem politik, já dělám energetiku celý život a tyhle ty věci, takže já opravdu to neumím to odhadnout. Já jenom doufám, že zvítězí zdravý rozum a opravdu, že zvítězí zájem České republiky a že se to prostě neschválí. A naopak, že se to přepracuje, protože ten čas ještě pořád je. Dokonce srpna se to musí nějakým způsobem, vyřešit. A dneska v podstatě není žádný problém, když jsme to, co jsme posílali třeba i těm jednotlivým ministerstvům a tak, jo, tak tam vlastně jenom na těch energetických brownfieldech, jo, ať už se jedná o Počrady, Dětmarovice, jo, Hnědouhelný důl ČSA, jo, nebo v teplárně Otrokovice, jo, a tak dál, tak tam jenom vlastně tyhle ty lokace přímo naplňují ty 3000 MW, které jsou potřeba. Jenom tyhle ty lokace. No? A my jsme, když se k tomu přičtou ty ostatní věci, jo? Ty ostatní, ty haly těch průmyslových podniků, když se k tomu přičtou ty střechy škol, střechy marketu, střechy logistických hal, ty střechy parkovišť, to, co prostě předepisuje ta Evropská unie i ten český zákon 249, tak je to, říkám, 9200 MW, což je třikrát víc. Nám stačí ty 3000, je splněno a ty peníze dostane Česká republika, nebo respektive nebude muset vracet, protože já se obávám, že tam tím, že se to financovalo do Národního plánu obnovy, takže by se asi něco muselo vracet. Čili já neříkám, že se nemají schválit ty akcelerační oblasti, já říkám, že se mají schválit podle českého a podle evropského zákona. To říkáme, protože to nám chrání tu zemědělskou půdu, tam není potřeba zábor ani jednoho metru čtverečního, místo těch milionů metrů čtverečních, který by to takhle zlikvidoval. Tam není potřeba zábor jediného metru čtverečního lesa, místo těch 100 tisíců metrů čtverečních, který by to zlikvidoval lesu. Takže já si myslím, že ta vláda má na výběr. I ty poslanci mají na výběr. A teď je otázka samozřejmě, co zvítězí. No, jestli zvítězí prostě ten lobbying těch větrných baronů, jak se říká, nebo jestli zvítězí, nechci některé věci domýšlet, on by to mohlo být i žalovatelný. Ale prostě já pořád doufám, že zákon a zdravý rozum zvítězí.
1: Já si myslím, že není potřeba to dále rozebírat, diváci, a není potřeba klást více otázek. A pokud to tak cítíte, sdílejte tuhletu zprávu dál. Jak jsme říkali, a Ivan to říkal na začátku, hlasuje se o tom zítra, čili v pondělí 27.7. A slyšeli jste možnosti, Ivan to tady nastínil, a pokud to tak cítíte, můžete teďka právě zahájit tu komunikaci, abyste dali na vědomí jednotlivým poslancům nebo poslancům vlády o tom, jak to cítíte. Ivane, na závěr otázka. Jak se diváci nebo občané dozví o výsledku? Je to veřejně přístupný a proběhne to klasicky na úrovni toho, že i média o tom budou informovat, nebo to vnímáš, že spíš je na to určitý druh cenzury? Co ty očekáváš?
0: Já si myslím, že to nějakým způsobem proběhne, protože na pořadu vlády to snad je už. Jo? Já teda jsem ho neměl v ruce, ale bylo to řečeno ústy ministerských odborníků, že to je na pořadu vlády. Jak se to zveřejní, takhle nevím. Vím, že potom ta zasedání vlády jako taková nejsou veřejná, ale potom ty výsledky se dají načíst a dá se i zjistit, jak kdo hlasoval z té vlády, jak kdo z té vlády hlasoval, kdo byl pro to dodržování zákonu a kdo odhlasoval to, že se nemusí dodržovat. Jo? To si myslím, že to se dá potom dohledat, ale jak moc to bude publikováno nebo jak moc to bude těžko říct, ta zelená lobby, vezměme si, já jsem to už tady naznačil, ten ministr Hladík nainvestoval opravdu řádově desítky milionů do toho, aby prostě se lidi obebli, aby se jim vysvětlilo, jak to vlastně vůbec nevadí, že je to takový nic moc a že z toho budou mít peníze a že to nahradí uhlí a podobně, všechny tyhle ty nesmysly. Jo. Takže upřímně řečeno, těžko říct, který ty média jsou uplacený, který, protože spousta těch médií, že to tím pádem propaguje a nebere žádný negativa, jo, a těch negativ je tam hafo, jo, když si to vezmu, jo, ten počínají tím hlukem, konče, tam je třeba taková jedna zajímavost, o které jsem tady nehovořil, ale třeba v podstatě ty zemědělci budou mít obrovský problém při obhospodařování svých pozemků, jo, protože tam se tyhle ty věteníky, pokud budou opravdu umístěny na ty zemědělské půdě, jakože o tom se vlastně zítra hlasuje, tak ty věteníky se musí připojit vysokonapěťovým kabelem. A ten vysokonapěťový kabel má jednu obrovskou nevýhodu pro zemědělce. Podle energetického zákona, to je paragraf 46, tuším, tak podle energetického zákona se nesmí tento kabel přejíždět ničím těžším než 6 tun celkové hmotnosti. A dneska, co jsem diskutoval s jednotlivými zemědělci, oni dneska, pokud nemají starého Zetora, nějakého ještě zapomenutého, nebo starý nějaký východoněmecký kombajn, 512, tak dneska ty zemědělci, co všechno mají, tak všechno je 10 a více tun. A tam poškození toho kabelu, tím přejezdem toho těžkého mechanismu, to může toho zemědělce stát 3 roky nepodmíněně nebo i 6 let nepodmíněně. No, to jako opravdu končí regrese. Takže tam je další omezení. Vlastně to přejíždět se smí pouze se souhlasem distributora. A já jsem zvědavý, když někdo půjde chtít zajet na svý pole, tam to, já nevím, zorat nebo něco sklidit, nebo tam udělat nějakou úpravu, něčím, já nevím, postříkat nebo tak, jak bude vyžadovat souhlas svého distributora, že přesto smí přejíždět. No to je prostě, to je úplný nesmysl. Takže tam jsou i takovéto jaksi věci, jo. Takže ono vůbec to prostě poškozuje tu zemědělskou výrobu. A tohle to by v žádném případě nenastalo, kdyby to bylo podle té evropské směrnice a českého zákona, protože na těch brownfieldech žádný zemědělský pozemky nejsou. Tam se nebudou přejíždět žádný 22 kV kabely, jo, mechanismama těžší než je 6 tun, protože tam vlastně žádný ty kabely nejsou a tam ty tam všechny ty zařízení jsou stávající, ať už je to připojení vysokonapěťový, nebo ať už je to, jak jsem říkal, připojení přes silnice, dokonce někde i železniční vlečky. No. Takže tohle to všechno tomu se dá vyhnout. Všem těm negativům. Tak já vůbec nechápu, že někdo jako je vůbec schopný prostě hájit to, že to může být v rozporu se zákonem evropskou směrnicí a říkat, jak je to zelený. No. Ne, opravdu to nechápu.
1: Chápete to, vy diváci? Napište nám svoje názory, jestli souhlasíte, nesouhlasíte. Víte, že to tady je otevřený. Zároveň vám děkujeme za sdílení dál. Už jsme to tady zopakovali několikrát. Mohli by o tom vědět lidé, měli by o tom vědět lidé. Pokud se chcete zapojit do té aktivity, kterou tady zmínil Ivan, napište jednotlivým poslancům. Je možné dohledat jejich maily, možná někdo z vás jsem dal už do odkaz na pracovní e-maily. Dávejte jim vědět na sociálních sítích. Ivane, tobě patří veliké poděkování za to, že takhle updateuješ to téma, které diváci rádi sledují a díky za to, že jsi přijal pozvání. Máš ještě něco na závěr, co by si vzkázal diváku?
0: Tomáši, my samozřejmě nejsem sám, dělá nás to mnohem víc lidí, jo, prostě, kteří opravdu mají zájem o Českou republiku, o Českou krajinu, o Český, prostě v podstatě o přírodu a všechno. Jo. A podařilo se, některé věci už se podařily. Třeba existuje na to vlastně spolek krajina lidí, který má svůj web, jo, takže tam se některé věci dají dohledat i tam, kde tam jsme psali třeba, jaký se mají dávat připomínky nebo jak to má vypadat. Jo. A je potřeba, prostě lidi se musí v tomhle tom, lidi musí komunikovat, lidi se musí začít trošku združovat, aby jsme si to opravdu ochránili, protože upřímně řečeno, jako pokud si nebudeme tu republiku takhle hájit, tak za chvilku by nám tady z toho pomalu nic nezbylo. Co by se dalo použít a naše děti, naši vnuci a pravnuci nám budou vyčítat nejenom zasypávání uhelných dolů, oni nám potom začnou vyčítat, že jsme dovolili tyhle věteníky šílený stavět v krajině a zlikvidovat krajiny a všechny tyhle ty věci. A to bych teda fakt nerad, aby na nás takhle vzpomínali negativně. Děkuju.
1: Já děkuji jménem divákům, které to zajímá. Já osobně si nedovedu představit, jak jezdím kolem Řípu a hledám ten uhel, kde nejsou větrníky.
0: To je tragédie, přesně.
1: To je tragédie. To je jak kdyby jo, tady, já nevím, nějakýho přírodního divu vystavili, já nevím, stánek, který má 270 metrů a tak se vyfojte z jiné strany, že? No ale to je tak možná trošku z nadhledu ode mě závěrem, diváci. Děkuji, že se o to zajímáte, díky, že debatujete, děkujeme vám za sdílení, děkujeme vám za vaše komentáře. Ivane, tobě velké poděkování, opatrujme se a bděme. Jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Máme ještě teďka čas, vidíme za 2 dny, jak to dopadne.
0: Zítra, uvidíme, jak to zítra dopadne, přesně tak.
1: Dnešek, zítřek, no, tak to bude hustý. No tak když však diváci sledujete, a pokud už teďka třeba jste natrefili na ten rozhovor a je pondělí nebo úterý, tak tam klidně dejte výsledek, poprosím vás, a ať vidíme, jak to dopadne a třeba to téma se zase může vyvíjet dál. Ivane, opatruj se, měj se hezky, opatrujme se a bděme diváci a zase příště v dalších relacích.
0: Děkuji Tomáši, děkuji, že se snažíš a že pomáháš České republice. Díky moc a těším se na viděnou. Díky.

0: Jak moc velké lákadlo pro starosty je vybudování solárního pole či větrníku za obcí na pozemcích spravovaných obcí? Kdo u nich lobuje? A funguje zde korupce, ať už přímá nebo nepřímá?
1: Korupce zde funguje. Příští týden budeme už informovat o nějakých trestních oznámeních, která padají, protože když starosta nechá bez vědomí občanů schválit nějaký plán nějakého investora a staví se to na pozemcích jeho bratra nebo jeho rodiny a několika radních, tak tam už některá ta trestní oznámení začnou padat. A je to zase problém vůbec neuchopení a nedostatku ochrany toho státu. Já bych to přirovnal, když máte třeba AIDS, virus HIV, tak vy neumřete na ten virus. Vy umřete na obyčejnou chřipku. A když ten stát nastavíte tak, že vlastně toho občana nechrání a ten developer, že může všecko, tak je to takový malý AIDS v té energetice. Takže přijde developer nebo přijde obyčejný bacil chřipky a vzhledem k tomu, že nemá žádnou obranu, tak vám totálně vylágruje organismus. Jo? Si představte, že by ta, nebo chřipka, rýma, viróza, no ale viry taky, no. Teď si představte, že by ta chřipka byla nějakým závazkem EU nebo něco takového. No a problém, když to chcete dělat dobře, tak my sami jako energetici vedeme dialog mezi sebou, kolik vlastně těch obnovitelných zdrojů jo a kolik ne. Je to do jisté míry otázka vkusu. Je to otázka vkusu, kam ty zdroje patří. Máme třeba nějaké dobré příklady. Mám jednoho kolegu ve Varnsdorfu, kde si postavili jednu větrnou elektrárnu, sehnali si na to dokonce od státu ten aukční bonus a mají tam elektřinu celé město za korunu 20. To je, že si to postavilo město. A my tady tu komunitní energetiku vůbec nepodporujeme. Kdyby ten pořad byl delší, můžu i vysvětlit proč. Pokud by se posluchači tázali, tak je to především ve špatných tarifech, protože vlastně těmi tarify, které tady má česká vláda nebo ta energetická lobby nastavené, tak se nevyplatí, je to udělané tak, že se nevyplatí sdílet elektřinu v jedné obci na druhou stranu ulice. To je za to zaplatíte víc než za transport zemního plynu od někač z Azerbajdžánu. No a na druhou stranu zase se vyplatí těm větrným developerům postavit něco na poli. Ještě pak to posílení sítí zaplatíme z vlastních poplatků a z toho prodeje na Lipskou burzu oni mají nulový poplatek. Takže je to úplně i zvrácené poplatky. Takže my to máme udělané i tak, aby se to nevyplácelo těm obcím, aby se to vyplácelo těm developerům. A každý o tom ví a ví to schválně. Takže jenom prostě poučení pro obce, nebo máme i spousty třeba takové klientely v odborné společnosti a tazatelů. Není to nic špatného. A když si chcete udělat levnou elektřinu v obci, tak k čemu pro Boha potřebujete toho developera? Ten si jenom odnese peníze. Já jsem to přirovnával, mám takové přirovnání, jako ono v těch obcích frčí, říkám tomu potkani. A oni na to slyší lépe, než na tu energetiku. Představte si, že si chcete postavit obecní pekárnu. Chcete mít ráno chrupavý chleba, rohlíčky, prostě koláčky, ještě s nějakou státní dotací, tak za nějakou dobrou rozumnou cenu, aby to bylo levné. A ty si představte, že nějaké pekárny, takové, která by byla pro tu obec. Vám sem přijde nějaká společnost, dejme tomu čisté pečivo zítřka nebo něco podobného a řekne, a já ti tady postavím velkopekárnu pro Lipsko. No. A my říkáme, že jinak to nejde, jako ta obec, než přes tu velkopekárnu pro Lipsko, ale co to znamená pro tu obec, si potom musí. Za pár korun a možná za pár nějakých výhod nebo i úplatků nebo jiné korupce vzhledem k těm zainteresovaným osobám. Tam bude velkopekárna, musí tam postavit provoz pro kamiony, což když vám chtějí zasíťovat pole, tak tam ty silnice taky budou a nepřejedou je lidi ani kombajnem potom. A budete tam mít, říkám, ty potkany, jo, u té velkopekárny, a budete tam mít i spousty zahraničních dělníků, kteří se vám porvou někde v hospodě. Tak říkám, tohle je pečivo pro vaši obec? To je výprodej toho obecního pozemku pro průmyslovou zónu za pár šupů. A ještě když to vezmeme ekonomicky, teda jestli můžu, tak jedna ta větrná elektrárna stojí 300 milionů, vydělá za celý ten svůj cyklus mnohonásobně více. Jo, ta návratnost je během pěti, sedmi let, jo, tří to by musela být ta dotace ještě větší bez provozních nákladů, ale ta návratnost je poměrně rychlá. No. Takže co vlastně ten developer těm obcím nabízí, tak je 1% z toho, co bude kasírovat on zhruba. Jo, a když si to přepočítáte na ty obyvatele, tady jsme to počítali podle velikosti obce, je to 40 až 400 korun na hlavu v té obci. Necháte si něco takového postavit 500 metrů od baráku? To je otázka.
0: Co znamená pro své okolí větrná elektrárna? Kam ji ideálně umisťovat a kde nemá co dělat?
1: No, zásadně jako všichni říkají, že hovořím proti větrné energetice. Já vůbec proti obnovitelné energetice nehovořím. Je to už pár let a byl jsem vlastně odvolaný z Akademie věd z funkce tajemníka energetické komise asi 10 dnů poté, co jsem hovořil proti dumpingovému exportu uhelné elektřiny a udělal jsem tam na to veřejný seminář ještě se zesnulým doktorem Šrábem. Takže já vůbec proti žádné obnovitelné energetice nejsem. Ta obnovitelná energetika má být akorát tam, kam patří, jo? Kde má ona to správné místo. Takže co k nám určitě nepatří, jsou ty obrovské věže, my tomu říkáme elektrárna typu Frankenstein, které zastěňují celé okolí. Kam to určitě nepatří, nepatří to na zemědělskou půdu. Takže zemědělská půda, nezlobte se na to, ta je na pěstování obilí a ne větráků. A ještě když by to byl ten případ té jedné obce, to je když by jedna obec chtěla být energeticky samostatná, tak uvažuje o jedné, maximálně dvou větrných elektrárnách, ještě nějakého menšího vzrůstu, menšího dosahu, a ne o větrném parku pro nějakého investora o 20 větrácích, kterým tím totálně zničí krajinu. Takže s tou samostatností patří to v té míře, kterou to má být, tam, kde to má být, nemá to být někde, kde to zabíjí ptáky. A v Německu mají jedno pravidlo, takzvané 10H, desetinásobek výšky té věže. Tak u nás, když to chtějí dávat 500 metrů od domu, tak jsou s tím určitě velmi špatné zkušenosti. Působí to v této blízkosti opravdu velkou zátěž na organismus. Když bychom se bavili o třeba těch 10H, tak ty vrtule, které mají být vysoké 250 metrů, tak by měly být umístěny 2,5 kilometrů od lidských obydlí. Což už je něco, o čem se dá bavit. Ale tady zaprvé stavíme věci, které mohou ohrožovat zdraví. Nechci strašit, ale těch studií jsou prostě dva druhy. Jedny říkají, že to nikomu nevadí, a ty, které říkají, že to nikomu nevadí, tak obvykle nemají nějaká statistická data. Ty prostě říkají, že se nic neprokázalo, a ty druhé říkají, včetně francouzských rozsudků, že se prokázalo. Takže jako obě dvě tyhle teorie, no, když byste se po něco takového měli nastěhovat, tak jako si vyberte, když jedny říkají, že to nic nedělá, a druhý říkají, že je to škodlivé, tak si asi vyberete jinou lokalitu. A druhá věc, která je nejhorší jako pro ty, co jsou blízko, když by nedbali na zdraví, tak je ztráta ceny nemovitosti. Takže co dělají německé banky? Oni, když vám postaví větrnou elektrárnu blízkosti domů a máte hypotéku, tak normálně přijdou a řeknou, že vaše nemovitost o 20 až 40% ztratila cenu a že tudíž vám tu nemovitost přecení. Si představte, že máte úvěr třeba na nemovitost za 10 milionů. No a splácíte 8 milionů hypotéku, budete ji splácet celý život a přijde banka a řekne, že ta nemovitost už nemá s tou větrnou elektrárnou 500 metrů vedle cenu 10 milionů, ale třeba 6 nebo 7. A vy máte splácet 8. Takže budete celý život splácet tu 10-milionovou nemovitost, to vám neuberou. A řeknu vám, že ta cena nemovitosti, kterou splácíte, už nezaručuje té bance, takže do toho musíte buď to 1 000 000 doplatit, anebo musíte zastavit byt po manželce nebo po jejich rodičích, abyste měl dostatečnou záruku za tu znehodnocenou nemovitost. A bývají to ještě mnohdy banky, které z druhé strany půjčují na ty větrné elektrárny, tak to se chovají. Takže tam jako upozorňuji, je na to velké riziko. A oni taky máme zkušenosti, že ty v těch obcích, kde jsou nějací bohatší podnikatelé nebo takové ty střední vrstvy, které se třeba stěhují zpátky z města, tak tam je největší odpor. A oni si vybírají a záměrně ty lokality, když se na to podíváte statisticky, tak byly zvoleny jako malé obce, a developeři si vybírají chudé obce. A tam útočí.
0: Rekonstrukce a posílení sítí kvůli masivnímu připojování obnovitelných zdrojů bude stát kolem 476 miliard korun. Kdo to přesně zaplatí? A jaký reálný nárůst účtu za elektřinu to podle vás přinese běžné rodině do roku 2030 až 2035?
1: No, když se ptáte na tohle, pane redaktore, tak jako o tomhle jsme teda publikovali článek teďka v Solárním magazínu, kde je to rozebrané podrobně. Tak já jenom zmíním hlavní ty principy. Cena elektřiny je vlastně dvousložková u nás. Jedna část té elektřiny je za tu vlastní komoditu a druhá je za dopravu té elektřiny. Srovnává se to někdy kolej a vlak takovým nejjednodušším srovnáním. No tak tady jako kolik budeme potřebovat kolejí, že jo? Jestli budeme potřebovat víc kolejí na ty obnovitelné elektrárny. Tam je problém, že kdyby vláda, potažmo teda paní ministryně Mrázová, Ministerstvo pro místní rozvoj, dodržovali zákony naše i Evropské unie a udělali to v rámci toho takzvaného repoweringu třeba na opuštěných dolech, nebo když zavřeli doly, což je taky docela známá historie ještě nedávná. ČES zavřel uhelnou elektrárnu v Dětmarovicích, a následně zavřeli doly a propustili horníky. Na ty Dětmarovice, na tu plochu, se vejde poměrně velká obnovitelná elektrárna, by se vešla. Podobně třeba, když bude Pavel Tykač, když budou zavírat elektrárnu Počerady, tak rozloha je 300 hektarů. Tam se vejde 300 megawattů solární elektrárny nebo hybridní solární a větrné, možná víc, je 350-400 v takovéto konstelaci a už je tam všecko hotové. Máte tam trafostanici, jo, máte tam vedení, dráty, lidově řečeno, v konce tam máte nějakou kancelář, kde si můžete uvařit kafe, když se na to budete chtít koukat, na tu elektrárnu. A co máte v polích? Nic. Takže první problém toho zdražení je, že to vláda staví na poli a ne tam, kde jí to přikazuje zákon. Ta vláda ten zákon nedodržuje. Ta Evropská unie má v tomhle tom pravdu, že to na to pole nepatří. No, u nás to porušují. No takže si představte, že děláte z pole třeba, že si tam chcete postavit továrnu na tom poli. Tak to jsou podobní peníze. Musíte tam k tomu vybudovat infrastrukturu, transformátory jsou taky hodně drahé, silnice, abyste to mohl obsluhovat, dráty. Tam lítají ty miliardy, desítky miliard, stovky. No a druhá věc, kterou potom máte, ta obnovitelná energie u nás není pořád. Rok má 8760 hodin. Když vezmete jadernou elektrárnu, tak ta jaderná elektrárna mám funguje nejméně 8000 hodin. A to jenom proto, že ji občas musíte vyměnit palivo a provést pár týdnů nějakou pravidelnou údržbu. A jede vám pořád. Když byste to přepočítal, na kolik by jela větrná nebo solární elektrárna na plný výkon, říká se tomu doba využití maxima, tak u té elektrárny solární je to 1000 hodin z 8760, 1/8 jaderné elektrárny. A u té větrné je to 2000, někteří říkají 2,5. V Německu je ta větrnost u moře dvakrát taková. Takže tam je to 3,5 tisíce hodin, dejme tomu. No. A teď si představte, že na ty 2000 hodin musíte postavit elektrárnu a dráty k ní, A ten transformátor a prostě ta vedení a všecko, to stojí stejné peníze, jako kdybyste stavěli na těch 8 000 hodin. On vám tohle nic nikdo nepostaví. Takže to připomíná to, že za minulého režimu se stavěly asfaltky papalášům k jejich chatě a tady se staví baronům větrným papalášům, se staví na 2000 hodin, když u té elektrárny normální je to třeba 8 000 hodin a občas to přirovnávám k tomu, že bychom stavěli dálnici pro určitou část obyvatelstva na dovolenou do Chorvatska na 2 měsíce, ale v dálniční známce bychom to platili všichni. Ta dálniční známka by se vám na těch 20 nebo 30 let, co jsem někde počítal, zvedla o 3,5 tisíce korun. Takže zhruba takto se to má. Pokud to posílení soustav budeme platit ze solidárních poplatků a ta vláda na to nikde jinde nemůže vzít, tak jsme spočítali, že to zvedne během těch 10 let, že to zvedne v maloodběru cenu elektřiny asi o 2 koruny. Budete platit víc, jo? Ale je to kvalifikovaný odhad, prostě není to, jestli se mnou někdo bude hádat, že je to koruna 80 nebo koruna 10, záleží to opravdu na těch vstupních parametrech, ale hrubý odhad je 2 koruny to zvedne, když se budou stavět, zasíťovávat ty větrné parky tímhle způsobem. Nehledě na ekologickou devastaci.
2: Milí diváci, zdravíme vás z redakce Svědomí národa a chceme vás požádat o podporu. V tuhle chvíli potřebujeme zajistit prostředky na fungování redakce v další části letošního roku, abychom mohli dál dělat to, co s vaší pomocí a podporou děláme už celých 5 let, to je sbírat informace, natáčet rozhovory a klást otázky, které si jiná média nekladou.
3: Jsme malá redakce novinářů a jezdíme za našimi respondenty po celé České republice. Sami si stříháme, postprodukujeme a každý ten náš rozhovor nás stojí v tomhle malém redakčním týmu 2,5 dne práce. Děláme to rádi, máme rádi, tu činnost je velice zajímavá a moc vám děkujeme, že díky vám ji můžeme dělat.
2: My to vnímáme jako svého druhu službu veřejnosti, i proto jsou ta naše videa dostupná bez nějakého poplatku všem. A o to víc si vážíme těch, kteří to jako tu službu vnímáte spolu s námi a podporujete nás svými dary. Mockrát vám za to děkujeme.
3: Děkujeme.

0: velryby, což je dobře i proti japonskému výzkumu takzvanému. A tady víceméně chtějí dělat výzkum na lidech, co to s nima udělá, když budou mít větrnou elektrárnu 500 metrů od domu. Takže to je tím, že je nějaký trend jakoby o tomto nemluvit nebo toto bagatelizovat. Tam samozřejmě záleží na tom, v jaké lokalitě je ta větrná. Jo, neříkám, že Česká republika je všude plná ptáků a netopírů, ale ono víceméně podle toho, co vidíme na tom svěžím dílku, co teďka vylezlo z dílny paní ministryně Zuzany Mrázové, tak v mnoha lokalitách vidíme, že jim to tam jedno. Dokonce nejhorší, co tam jako tvrdí, a co tvrdili i na tom veřejném projednání, že ty ptáky monitorovali 2 měsíce, někdy na podzim, od září do října. No, tak si představte, že ty ptáci už dávno mají vyvedené mladé, že jo? Když jsou to stěhovaví ptáci, tak tou dobou už někam odlétají nebo odlétli. No, jak to funguje takováhle podjatá studie? Představte si, vážení posluchači, že někdo z vás je nějaký chudý akademik a přijde nějaká vážená společnost, ať už třeba Solární baron nebo i třeba nějaká státní společnost, nějaké podjaté ministerstvo a zadá vám za tuční obolus monitoring ptáků. A zadání je na začátku, aby jich tam bylo co nejméně, aby se toho dalo co nejvíc postavit. Kdy tam půjdete, když tam ty ptáci nejsou. No a co se stane potom? Pak se stane samozřejmě to, že přijde ten celorok, bude tam ten větrák a ty ptáci už tam taky nebudou, protože v horším případě je to rozseká, v lepším případě už tam hnízdit nepůjdou. Takže vlastně budete mít pravdu. Jo? To, co oni počítají, není současný stav, kolik tam těch ptáků je. A pokud jsou to takto krátkodobé dvouměsíční, tak jsou to vesměs podjaté predikce na to, kolik tam bude ptáků, až tam ten větrák postaví. Je to prostě naprosto, naprosto nekorektní. Je to jak Lysenkova biologie, tohle, co tam předvádějí.
1: Jak moc nebo málo se změnilo s motoristy v čele Ministerstva životního prostředí? Filip Turek a část vlády teď mluví o tom, že akcelerační zóny zmenšily a že větrníků budou jen nižší stovky. Je to reálná změna kurzu? Nebo jen kosmetická úprava před volbami?
2: Pozdravujeme.
1: Zatímco pod povrchem běží stejný tlak od investorů a z Bruselu.
0: Jestli dovolíte, budu polemizovat odzadu. Žádný tlak z Bruselu tu není. Opakuju, vážení posluchači, pokud jste to doposlouchali až sem, žádný tlak z Bruselu tady není. To je ta největší lež, která se tady říká. Byl tlak z Bruselu nějaký na solární barony? Nebyl. Evropská unie chtěla jenom, abychom zvyšovali podíl obnovitelných zdrojů, a ne, aby jsme se tady okradli mezi sebou nebo nechali okrást lidi. Druhý. Byl nějaký tlak z Bruselu v roce 2022, kdy byla takzvaná energetická krize. Vůbec s kolegy to říká Ivan Noveský, hlavně polemizujeme s tím pojmem energetická krize. Kdyby byla energetická krize, tak se někde aspoň půl dne nesvítilo. Takže prosím, pokud někdo jako z posluchačů nebo z jiných ví o tom, že někde v Evropě v jakémkoliv městě se z důvodu energetické krize nesvítilo aspoň půl dne, tak ať se přihlásí, rádi se s tím seznámíme. Zatím jsme se ptali, kde jsme mohli a nic takového jsme se nedozvěděli. Byla to sprostá krize lichvářů. Všude se svítilo. A jaké my jsme měli ceny a jaké měli jinde? Když to přepočítáte ve Francii 42 euro, korunu 10, na Slovensku, kde má stát minoritní podíl ve slovenských elektrárnách, korunu 60 a my 12 korun. Takže co nám přikazuje Brusel? Kde přikázal Brusel rekvírovat ornou půdu, aby se tam usídlili větrní baroni? Naopak tato politika je v rozporu s bruselskými, nejenom s tou samou směrnicí, ale je v rozporu i s druhou bruselskou zelenou politikou o ochraně půdního fondu do roku 2030. Takže prosím, ti politici nám lžou. Takže když říká, a nebudu personifikovat Filipa Turka, aby to nebylo jenom, že za to může on, ale i tento, i všichni ostatní politici vám prosím lžou. Evropská unie nás do ničeho takového nenutí. Takže tady nějaká mafie 2 roky připravovala projekt ne pro Brusel, ale pro Větnam.

0: větrné barony, aby lukrativně na těch pozemcích za cenu našich daní vydělali. A tito chtějí tuto loupež zmírňovat. Takže ve smyslu zmírňování loupeže ano, ve smyslu toho, že je to loupež, která tady nemá vůbec být a že je to loupež nezákonná, z hlediska politiky ochrany půdy, z hlediska evropské směrnice, kterou takzvaně naplňují, kde říká, že to máme dát na ty nepotřebné plochy. Podívejte se, kde to mají. Těch nepotřebných ploch, kde se zavírají doly, kde se zavírají elektrárny. A nemusí to být hned. Když ČEZ říká, že zavře uhelnou elektřinu do roku 33, tak to stačí, když to vymezí. Ta akcelerační zóna je, že až ČEZ zavře tu uhelnou elektrárnu, takže si tam může postavit obnovitelnou bez toho, aby zbytečně běhal několik let na stavební úřad. Co my jsme udělali? Ten ČEZ tam nic takového nemá, Pavel Tykač taky ne. A my na orné půdě si může developer postavit u vás za barákem bez toho, aby musel běhat na stavební úřad. Nebo i ten ČEZ. Jo? A na těch pozemcích to nemáme vůbec. Takže politici v tomhle lžou a je dobře opakovat, že lžou, ať s tímhle s tím přestoupí k volbám, co udělali. Nechali tady vykrást zemi a nezákonným způsobem realizovat něco, co vůbec nemá s evropskou legislativou nic společného. Je to český výmysl, ne evropská směrnice. Česká korupce.
1: Zdravím vás, přátelé. Jsem velmi vděčný a rád, že sa problematike tých vrtů sa k nej začínajú pridávať aj odborníci. Toto video sme prevzali z Facebooku zo stránky Za pravdu o veterných parkoch a je to autorské video odborníka vodohospodára pána Tibora Danáča z určitej iniciatívy Slovenské národné prebudenie 2. Ako SNP 2. Tak si ho vypočujte.
2: Slovenské národné prebudenie, pravidelný blok o verejných veciach.
3: Dobrý deň, vážení priatelia. Poďme na to toľko slobované videa. 24.6. tento rok sa v hoteli Tatra neúspešne zorganizovalo prvé verejné prerokovanie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a verejnosťou ohľadne budovania akceleračných parkov, ktoré by ľudovo povedané mali zahŕňať výstavbu veterných elektrární. Tejto problematike som sa ja primárne nevenoval, venuje sa jej mnoho ľudí a nerad by som tým ľuďom tak povedia zliezol do kapusty, ale keďže aktuálne obdobie prinieslo nedostatok vody. Mnoho starostov a primátorov miest a obcí vyhlásilo krízový režim a ja som vyštudovaný vodohospodár, tak poďme si pozrieť, poďme si prečítať stanoviska firmy, ktorá takéto veterné elektrárne stavia. Čo by to teoreticky mohlo priniesť? Aké rizika k narušeniu tokov spodných vod? Poďme na jednotlivé turbíny. Malé domové turbíny do výšky 20 metrov. Myslím si, že to nebude predmetom výstavby na Slovensku. Poďme na stredné a veľké turbíny do 150 metrov. Základ. Najčastejšie sa používa masívna železobetónová základová doska, takzvaná gravity base, ktorá využíva vlastnú váhu betónu na zabezpečenie stability a zabránenie prevráteniu konštrukcie. Vysoké veže nad 150 metrov, to bude presne, alebo to má byť presne to, čo sa na Slovensku chystá. Základ. Na miestach s nižšou únosnosťou podložia sa uplatňujú hlboké piloty. Veža je ukotvená prostredníctvom desiatok hlbokých vrtaných pilotov, niekedy siahajúcich do hĺbky 20 až 30 metrov, ktoré prenášajú zaťaženie do pevnejších vrstiev pôdy. Ešte raz. Prenášajú zaťaženie do pevnejších vrstiev pôdy, hĺbka 20 až 30 metrov. Celé južné Slovensko, celá západoslovenská nížina má tak vysokú hladinu spodnej vody, že prevažná väčšina studní nie je hĺbšia ako 10 metrov. Okolí Nitry, ktorej sa to takisto týka, sú vrtané studne do hĺbky 10 až 20 metrov. Tu ideme robiť piloty do hĺbky 30 metrov. Geologické požiadavky a návrh. Veľkosť základu sa zväčšuje exponenciálne s výškou a výkonom vrtule. Hlavnými faktormi pre návrh sú únosnosť podložia, určuje sa geologickým prieskumom. Hydrogeologický prieskum zatiaľ nikto nepredstavil v lokalitách, kde by sa mali stavať veterné elektrárne. Dynamické zaťaženie. Masívny základ zamezuje vibráciám a prenosu hluku do okolia. Kotviace systémy. Pri moderných vežiach sa osvedčili špeciálne montované oceľové kotiené systémy, napríklad technológia EIKO, ktoré umožňujú presné vyrovnanie veže a robustné spojenie s základovým betónom. A teraz si poďme pre lepšiu predstavu povedať, aké sú objemy betónu, ktoré idú pod jednotlivé stožiare. Pri moderných väčšených parkoch s výškou veže nad 100 metrov a výkonom 3 až 5 MW sú základy masívne. Štandardný objem najčastejšie 400 až 600 metrov kubických betónu na jednu turbínu. Obrie turbíny 7 MW plus pri mimoriadne vysokých vežiach, a u nás sa rozpráva o vežiach až 200 metrov, spotreba presahuje 1000 metrov kubických betónu. Rozmery základu, kruhová alebo 8-úholníková základová doska má zvyčajne priemer 20 až 25 metrov a hrúbku v strede okolo 3 až 4 metre. Hmotnosť takýchto základov dosahuje 1500 až 2000 tón, čo slúži ako gravitačná protiváha proti prevráteniu vetrom. Vážne dámy a páni, máme vážny nedostatok napriek vody len kvôli 2-3-mesačnému nízkemu priebehu zrážok. Pritom Slovensko podľa OSN a United Water, to je organizácia pri OSN, má druhú najväčšiu zásobu vody na Slovensku. Je jasné, že my s ňou nevieme logisticky narábať, ale my si ho doslova a do písmena ničíme a chystáme obrovský zásah do toho, aby sme túto vodu ešte viac zničili. Toľko odborné stanovisko. Poďme na malé politické stanovisko. Začiatkom júna premiér Fico vyhlásil, že Slovensko nebude budovať veterné parky. Citujem, Slovenská republika má na základe plánu obnovy a odolnosti, ktorý bol prijatý predchádzajúcou vládou, určité administratívne povinnosti, opakujem, administratívne povinnosti. Ale ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje, uviedol premiér. Odpor k veterným elektrárňam zopakoval aj na tlačovej besede tento týždeň. No lenže za ním stála pani Saková a bolo ťažko na nej vidieť, ako je jej to proti srsti. A druhý moment, súčasná vláda to zoberie iba ako deklaratívny súhlas, ale budúca vláda to zoberie ako pragmatický súhlas a napriek odporu všetkým to postaví. Takže z tohto pohľadu som maximálne proti tomu. Ďalší ľudia, ktorí sa do toho zapojili, je prezident asociácie Zväzu automobilového priemyslu, pán inžinier Alexander Matušek a Lucia Liptáková, odborníčka na energetiku z Energy Cube. A budem citovať. Pani Lucia Liptáková, celkovo by malo stať približne 207 turbín s výkonom okolo 1449 MW. S tým samosprávy nesúhlasia. Najväčší projekt prechádza procesom EIA pri Hlohovci, zasahujúci aj časti okresov Nitra a Galanta, kde sa počíta približne so 69 turbínami s celkovým výkonom okolo 430 MW, pričom projekt pripravuje pološtátna jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Realizácia sa spomína v horizonte po roku 2026. Veterné elektrárne sú príležitosťou pre priemyselné podniky na uzatvorenie PPA kontraktov. Jeden z najnovších veterných parkov v Engelstadstetene v Rakúsku, 7 km vzdušnou čiarou od Bratislavy, má napríklad kontrakt s výrobcom celulózových vlákien a výrobcom technických plynov. Pripomenula odborníčka s tým, že domáca výroba energie je zásadná pre energetickú bezpečnosť krajiny. Nuž, prečo to napríklad Volkswagen nevyužije? Prečo sa nedohodnú dve súkromné spoločnosti, keď je to 7 km vzdušnou čiarou? Ja viem aj odpoveď, prečo to nevyužije. Rozmýšľajte. A energetická bezpečnosť? Tak si poďme povedať o energetickej bezpečnosti. Oficiálne údaje zverejnené oficiálnymi orgánmi, ktoré sú na to určené. Slovensko v roku 2025 vyviezlo celkovo 18,319 terawatthodín elektrickej energie. Najviac elektriky smerovala do Maďarska, najväčší odberateľ, kam smerovalo takmer 14,75 terawatthodín. Druhý najväčší odberateľ je Ukrajina, kde najväčší partner odobral s objem 2,955 terawatthodín. Treba pre objektívnosť povedať, že väčšina vyvezenej elektriny krajinou iba fyzicky pretiekla v rámci prepojených európskych sietí zo zahraničia, najmä z Česka a Polska, ale Slovensko je čistý plusový, bilančne plusový exportér a čistý vlastný prebytok bol v roku 2025 2,353 terawatt hodin. A prečo to hovorím? Pretože aj ten prezident automobilových zväzov sa obrátil na predsedu vlády, aby to vláda prijala. A ja vám prečítam teraz jeden dôležitý materiál ako vodohospodár, ktorý je úplne oficiálny. Dámy a páni, Jaguar Land Rover 28. júna 2026 vydal obežník informáciu o aktuálnej situácii v Jaguar Land Rover Nitra. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolte nám informovať vás o aktuálnej situácii v Jaguari Land Rover Nitra. Počas tohto víkendu nás dodávateľ energie informoval, že z dôvodu poklesu hladiny a tlaku v potrubiach bol nútený prerušiť dodávku vody pre našu spoločnosť. Doposiaľ sme prijali všetky nevyhnutné opatrenia a informovali dotknutých kolegov. Obnovenie dodávky vody je plánované na nedeľu a neskorších večerných hodinách. O tom, či v pondelok 29.6. bude možné spustiť výrobnú prevádzku, budeme vedieť rozhodnúť podľa aktuálneho stavu. Túto informáciu budeme mať k dispozícii dnes po 21. hodine, preto vás žiadame, aby ste si v tomto čase sledovali vaše e-mailové schránky a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem to čítať celé. Vážené dámy a páni, pán prezident z automobilov premyslu, vy sa starajte a lobujte preto, aby nám automobilky zo Slovenska neodchádzali, neodišli, aby materské spoločnosti dcérám na Slovensku neodoberali modely, ale nekazte nám životné prostredie tým, čo vy neviete využívať. Ohromuje ma ticho pána ministra pôdohospodárstva, ktorý mlčky pasívne sleduje, ako sa na poľnohospodárskej pôde bude sieťovať betónový komplex, ktorý nám zasiahne podzemné toky vody, ktorý zasiahne okolitých obciach, ktoré nemajú vodovod, bohužiaľ, ministerstvo životného prostredia, ktoré nám zasiahnú do zdrojov pitnej vody pre obyvateľstvo. A pani Sakovej odkazujem, že mala by myslieť na svoju budúcnosť. Desí ma, že strana Hlas má dnes v preferenciách ešte 5% plus. Pretože to, čo robí pani Saková a to, čo napríklad robí pán Drucker, by už dávno tá strana nemala byť zvoliteľná. Slováci, rozmýšľajte, pretože Slovenské národné prebudenie, tak ako som avizoval, by malo byť to, čo konečne naštartuje Slovenskú republiku. Dovidenia.
4: Nuž, tak to sme slyšeli tedy naše zajímavé a známe hosty.
1: Ďakujeme. A úplne záverom by som vás chcel pozvať na jediné verejné prerokovanie všetkých 8 akceleračných zón veterných elektrární. Len v jednej, napríklad v Podhajskej, čo je trošku južne od Nitry, kde sú takmer svetoznáme veľmi liečivé kúpele. Má byť 45 tých obrých 270 metrových vrtul. Tak jediné prerokovanie za všetky tieto projekty na Slovensku má byť už po druhýkrát, pretože to prvé bolo zrušené, má byť 9. júla 2026, teraz najbližší štvrtok, v bratislavskej Inchebe. To Incheba Expo Arena, ráno to začína 9.30. Prosím, ak môžete, príďte predniesť svoje pripomienky. Ďakujeme veľmi a vidíme sa tam. Majte sa krásne.
4: Tak, dámy a pánové, to byl tedy naposledy, to byl Daniel Slobodan Máčovský, kterého můžete sledovat na Facebooku. Předtím to byl inženýr Hynek Beran a před ním ještě inženýr Ivan Novesný. A samozřejmě Daniel Máčovský tam dával ještě nějakého toho vodohospodáře. Takže to jsou důležité věci, které se tady dějí. Nevím, jak mainstream na to reaguje. Asi nic moc, takže trošku jsme to přetáhli, ale nevadí, já jsem potřeboval ještě uvařit véču, že ano, pro dety, aby tady nehladověli a pro jáju, takže se za to omlouvám, ale jsem přesvědčený, že ty informace, které tady padly, jsou důležité, jsou pro nás zajímavé a zkrátka vidíme, že si zase papaláši za prachy, za slíbené miliardy z Evropské unie, které jsou vlastně potažmo taky naše původem, takže se to snaží rozkrást a namastit si na tom kapsu hlava, nehlava. Nekoukaj na levo, na pravo, dopředu, dozadu, nahoru, dolů. Ne, zkrátka budou to mydlit, i když jediná pozitivní věc na větrných elektrárnách je zisk samozřejmě pro ty developery a další zmetky a nějaká malá domů pro starosty a když tak uplacené zastupitelé a jejich kamarádi. Tak, to je důležité, aby jsme si uvědomili, jak postupovat dál. Já teď nevím, Tady můžete připojit a zapojit hlavy i vy. Jestli teda jako Daniel Máčovský se tedy hlásí teď k té, k nějaké hladovce, to bude taky zajímavé, abyste se na to koukli, protože zjistit co a jak. Já jsem tady někde měl na Daniela příspěvky, stále jenom příspěvky, já to tady, ne, to není ono. No, my se samozřejmě můžeme kouknout i na další odborníky, ne odporníky, ale odborníky. Tak, máme tady ještě, no, na další, já se ještě vrátím tedy k Ivanu Noveskému, protože na Parlamentních listech vyšlo právě dnes, 1. srpna léta páně 2026, tedy jejichto kalendáře, vyšel v sekci Arena rozhovory. A já myslel, že to je v monitorech, tak vidíte, tak jsem se seknul. Arena rozhovory, tak tady najdete 30 000 podnětů bez odpovědi. Proč nechce Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnit vyřízení zákonných připomínek? A já doufám, že jste se k tomu přidali i vy, když my jsme to tady aspoň třemi připomínkami z tří různých adres a na tři různé identity jsme to tady s naší rodinou aspoň dávali dohromady, vlastně čtyři. Tak, takže to je důležité. Otázka byla, Ministerstvo pro místní rozvoj nechce tedy zveřejnit vyřízení zákonných připomínek obcí a veřejnosti a Ivanovský k tomu říká, těžko se totiž odpovídá na připomínky, které požadují, aby ministerstvo respektovalo bruselské a české zákony. Dále se uvádí, já teď nevím, jak jsem hlasitej, asi snad dobře, dobrý. Další otázka byla, Zuzana Mrázová obdržela přes 30 000 připomínek, na které lidem neodpověděla a vládě donesla v tajnosti svůj návrh. To se nám tu líhne nový model diktátorky, která sama nemá stavební povolení, nepřiznává své příjmy a v utajení snižuje lidem hodnotu nemovitostí. Za takovou stranickou kolegyni by se nemusel stydět ani Klement Gottwald. No uvidíme. Odpověď Ivana Noveského. Ministerstvo pro místní rozvoj nechce zveřejnit vyřízení těch 30 905 uplatněných připomínek podaných do 1. června roku 2026. Proč ministerstvo ignoruje transparentnost a možnost zveřejnit, veřejnosti tedy zjistit, jak byly jejich připomínky vyřízeny? No, proč ministerstvo požádalo v červnu ministerstvo životního prostředí, aby tedy nezdílelo vyřízení včas uplatněných připomínek a s dotčenými obcemi a veřejností? A neb, ať je tedy transparentnost a demokracie. Tady se rozhoduje o budoucnosti mnoha českých obcí. Například zda akcelerační oblast, vytyčená na jejich jediném zdroji pitné vody, zlikviduje obec, která bez vody nepřežije. A obec nemá ani právo vědět, jak její životně důležité připomínky byly na Ministerstvu pro místní rozvoj tedy ani vyřízeny. Takže on odpovídal vlastně Ivanovský také otázkami, to je právě pro vás, abyste to sdíleli se širokou veřejností, protože tohle už není možný. Prachy na válku, ano, prachy na zabezpečení hranic, že ano, teď po co se událo včera v Kueltě, Suelta, Seulta, že ano, ta španělská enkláva na severu Afriky, tam už lidi zjistili, jaký to je. Přesně to je obraz. Já si na tu knihu vzpomenu a děkuji za ní a taky za ní poděkuji, až si vzpomenu, protože já ji mám zase v obýváku. Ostrov svatých se to myslím jmenuje. Tak se na ní můžete podívat a když tak se na to tak někdy koukneme. Takže je to důležité. Na válku prachy jsou, ale na ochranu Evropy, Schengen, že ano, Frontex a další, takže já doufám, že se ještě v průběhu tohoto víkendu, tedy zítra, domluvím s jedním velice zajímavým a exkluzivním hostem, který pro Frontex dlouhé roky pracoval, takže by nám mohl říci i nějaké šmakulády zevnitř. Jo, takže na válku prachy jsou, že ano, na zhovadilosti, green debil, prachy jsou na větrníky, na občasné zdroje energie, na fotovoltaiku, prachy jsou zastavovat zelenou půdu. Místo tedy českých zákonů a evropských nařízení, že to má být na brownfieldech, tedy dvojka, trojka, nebo jak se tomu říká, ty kvality půdy, teda tam, kde už nějaká výstavba byla, ta půda je tam znehodnocená, včetně té spodní vody, tak na to kašlou. Ale na ochranu hranic nebude, na zdravotnictví, na sociální tady nebude nic, že ano. Pro lidi tady nebude nic a vesele budeme pouštět svoji skvělou elektřinu na Lipskou burzu, aby jsme si ji draho mohli kupovat naspátek, jestli bude. Tak, protože oni si ji odkloní k sobě a na nás se samozřejmě vyprdnou. Tak, ale další otázka byla, je tohle implementace tedy evropské směrnice nebo nový český totalitní tedy model? A inženýr Ivanovský na to odpovídal, takovým postupem je zcela popřena evropská směrnice RED 3, která ukládá průběžné projednávání s dotčenými. Rovněž obce na Podblenicku by rády věděli, proč ministerstvo pro místní rozvoj nechce vrátit zcela nepochopitelně odcizený Blaník i se svatým Václavem a jeho blanickými rytíři. Mám pokračovat? A dotaz další zněl. Vidíte za takovým jednáním korupci od větrných baronů a zahraničních bank nebo zelený extremismus ve vládní koalici, která kandidovala s jinou představou voličů? A odpověď zní, část tedy prostředků na propagaci konverze, tedy zemědělské půdy na energetické parky, pocházela přímo z našich daní. Je to velký důvod smutku pro ziskové společnosti, fejky pro klima, společnost pro extravagantní energetiku a ty další marketingové společnosti finančně zainteresované na co největší likvidaci zemědělské půdy a životního prostředí osazováním občasných zdrojů energie doslova hlava, nehlava. Naštěstí se letos snad již úplně zastavily mnohamiliardové penězovody z ministerstva životního prostředí do těchto antiekologických společností. Stále jsou tedy však placeny solárními a větrnými barony a proto v rámci tedy na vzájmu jejich dotačních výnosů tvrdě a draze bojují proti veřejnému zájmu, kterým je bezesporu potravinová a energetická bezpečnost. Likvidací zemědělské půdy a destabilizací elektrizační soustavy, osazováním občasných zdrojů, tedy větrné a fotovoltaické energie, na zemědělských půdách se působí velké ekonomické a národohospodářské škody. Tak, další dotaz zněl, jak je to tedy s těmi procenty snížení akceleračních oblastí? Někde v tisku se uvádí snížení dokonce až na 11%, ano, a to se také doneslo ke mně a hned jsem to musel rozporovat, že to je fake news, tak ale my se na to jdeme kouknout. Ivan Novický k tomu říká, záleží na tom, co se tedy počítá a jak. To je asi z HDP, jako stejný, že ano. No. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo ve veřejné vyhlášce ze dne 14. dubna letošního roku návrh na celkem 94 akceleračních oblastí, který byl 27. července letošního roku snížen vládou tedy na 61 akceleračních oblastí, to znamená o 35,1%, na tedy nějakých 64,89%. No a z navržených 80 akceleračních oblastí větrných vláda dne 27. července schválila 49 akceleračních oblastí pro větrníky. Snížení tedy počtu u větrníků z 80 na 49 je tedy na hranici 61,25%. Bohužel ale 100% akceleračních oblastí větrných je vytyčeno na zemědělské a lesní půdě, tedy právě v rozporu s tou... Teď mi vypadlo směrnicí Evropskou RED 3 a dalšími bruselskými směrnicemi a také právě s českým zákonem zase v rozporu zákonem číslo 249/2025 sbírky zákonů. Počet akceleračních oblastí solárních Na zemědělské půdě se snížil z 9 na 8, to znamená na 88,88% setin, tedy o vámi zmiňovaných 11%. Z toho možná vznikla ta dezinformace. Ale rozpor umístění akceleračních zón solárních na zemědělské půdě, to je tedy s RED 3 a dalšími, rovněž tedy s tím českým zákonem, se naopak zvýšil na 66,66%. Dotaz zněl tak, že tedy žádných 11%, ale jenom snížení o třetinu? Nesnaží se tedy Filip Turek jako vládní manekín odlákat pozornost voličů od pondělního usnesení vlády a svých fanoušků od příšerného stylu jízdy? Na IP Pavlova mu už dokonce postavili pomníček u dopravní značky. No a Ivan Novický na to říká, nejsmutnější na tom je, že navržené nezemědělské plochy, které již v dubnu obdržely příslušné orgány, včetně právě Ministerstva pro místní rozvoj, a které byly specifikovány přesně podle směrnice RED 3 a dalších evropských zákonů a českého zákona číslo 249 z roku 2025 sbírky zákonů, aby nezabírali tedy ani jeden metr čtvereční zemědělské či lesní půdy a byly by tedy 100% v souladu s evropským i českým právem. Navíc by se ušetřili českým spotřebitelům stovky miliard korun, protože plochy, které jsme specifikovali přesně dle evropských a českých zákonů, jsou již připojeny na elektrizační soustavu. Mají silniční a mnohde i železniční připojení a rovněž zbytečné miliardy vždy nakonec zaplatí konečný spotřebitel. Takže nejenom další dotaz, nejenom energetici, ale i nezávislí politici říkají, že tu už nejde jenom o naše lesy a pole a energetický mix, ale o nový nástup totality, když si vláda schvaluje usnesení, která jsou v rozporu s našimi tedy i evropskými zákony. A Ivan Novický na to říká. Důležitější než všechna ta procenta je skutečnost, že česká vláda právě v pondělí 27. července schválila návrh Ministerstva pro místní rozvoj, který umisťuje pouze 6,56% obnovitelných zdrojů, tedy těch akceleračních zón, jak solárních, tak větrných, v souladu, takže je necelých nebo skoro trošku přes 6,5%, jo, fotovoltaiky i větru. V souladu s evropským a českým právem. To znamená, že tedy naopak 93,44% akceleračních oblastí, ať větrných, tak solárních, je umístěno na zemědělské a lesní půdě a je tedy v přímém rozporu se zákony. Vláda to ale nevěděla, samozřejmě to věděla, jak úřad vlády, tak i zúčastněné rezorty, zejména právě Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které to měly od nás od letošního února ve svých datových skránkách. Jak vám říkám, dámy a pánové, ty šmejdi jedou hlava, nehlava. Článek je samozřejmě delší, ale já to tady nebudu, protože pak tady koukám, že zkrátka nebudu to načítat celé, protože tady koukám, že zkrátka pak to tady je zase i to, co bylo v tom rozhovoru, takže to tady necháme. Já to jenom skopíruji a vy se na to budete moci kouknout, že ano, samozřejmě, protože vás to zajímá. Takže já to tady skopíruju, je tam o tom ptactvu a další věci, tak abyste to věděli, abyste mohli tedy čerpat informations, tedy informace i od někoho jiného, než jenom ode mě. Nevím, jak se na to koukáte, ale zkrátka já to vždy tady stejně to máte s odkazy, jo, takže nikdo nemůže říkat, že Martin Marcikán tady ze studia Karel plácá totální hovadiny. Hovadiny možná, ale totální ne. A nebo nesmysl a lži. Tak, to je důležité si uvědomit. Ale on tady byl ještě jeden článek, takže Martin se na něj vrátí. A také od Ivana Noveského pár dní zpátky. Počkat. Neměl by dělat kašpra. To ne. Další článek tady je o větrnících. Když obec řekne ne, větrníky se na Slovensku nestaví. A je to prý výzva k Čechům. A bylo to vyšlo to 30. července, takže se na to hnedka pustíme spustit čtení článku. Aha, to je v aktivním placeném předplatném na Parlamentních listech. O, to já samozřejmě nemám. Tak, ani tady nemáte pořady mé nebo kohokoliv jiného, pokud vím, tak je nemáme nějak tady za předplatné a za prachy. Vždy je to jenom, dámy a pánové, vaše svobodná volba, jestli se znáte, že chcete podpořit buď celý projekt Svobodného vysílače CS, anebo samozřejmě, jestli chcete podpořit vybrané studio. Tak, skopírováno už to teď máte, akorát pořad nemá název, takže jsem to nestíhal. Tak se na to jdeme kouknout. Tedy když obec řekne, ne, větrné elektrárny se nestaví, tak popsala tedy slovenská aktivistka Katarína Ondrušová situaci ve své zemi. Současně tedy vybízí Čechy, aby si podobnou výsadu vymohli na svých politicích ve volbách. A Katarína Ondrušová, ta vystupovala právě, kdy to bylo, kdy jsme to tam byli v Práglu 8. června, že ano, byl ten panel pod záštitou, nebo ten seminář pod záštitou Jindřicha Reichla, a se to tam zorganizovala Lenka Tarabová, takže tímto oba dva zdravím. Z médií jsem tam byl možná tak já a nevím, kdo ještě, ale velká média samozřejmě česká a veřejnoprávní už vůbec, korporátní taktéž ne. No, takže asi tak, abyste si to uvědomili, jaká je tady ohromná lobby. Kolik v tom musí lítat peněz. Slováci tedy dotaz si vymohli zákon, že v akceleračních oblastech mají konečné slovo obce a občané. Můžete čtenářům popsat tedy, jak to funguje, a Katarína jde na odpověď. Pokud je stanovisko obce nesouhlasné, příslušný úřad je tím nesouhlasem vázán. To znamená, že ho nemůže přehlasovat ani ignorovat a vydat souhlasné rozhodnutí, jako by obec souhlasila. Málo kdo si uvědomuje, že když politici mávnou rukou a řeknou, že jde jen o 11% území, uvědomují si vůbec, že pro lidi, kteří tam žijí, je to 100% zásah do jejich domova? Jsme přeci v jedné Evropě, tedy je možné demokraticky postupovat a zjednodušenou legislativu pro větrné barony lidem nenutit. Ano, jsme součástí Evropy, ale to tedy neznamená, že musíme bezvýhradně přebírat všechno nebo dokonce být papežtější než papež. Ministr životního prostředí Slovenské republiky Tomáš Taraba pochopil, že Slovensko je nádherná země s cennou krajinou a že o tak zásadních projektech nemohou rozhodovat jen investoři a úředníci. Rozhodující slovo musí mít také obce a lidé, kteří v daném území žijí, nebo na daném, bych tady dal, protože právě oni budou z důsledky těchto rozhodnutí žít každý den. Tak, dotaz zněl. Vaše rodné Záhorie a Slovácko bude za chvíli tedy jako berlínská zeď. Na jedné straně je slovenská krajina a na té druhé větrná diktatura Babišovy a Fialovy vlády. A Katarína říká, no, pevně věřím, že ne. Přeji si, aby si Česká republika zachovala svoji krásnou krajinu a aby o tak zásadních projektech rozhodovali především lidé, kteří v daném území žijí. Nejde o Slovensko proti Česku, ani o žádnou vládu. Jde o to, aby se rozvoj opíral o respekt k lidem, k přírodě a k demokratickému rozhodování obcí. A už tu máme Káju Havlíčku, dotaz. Karel Havlíček před volbami tedy slibuje, že to v Čechách bude stejné, zatímco vláda schválila takový zákon, že české obce nemohou mluvit skoro do ničeho na vlastním území. Jde tedy o laický, laciný tedy trik před volbami? A Katarína na to říká, pokud jsou to jen předvolební sliby, pak je to vůči občanům obyčejný podvod na důvěře lidí. Občané nevolí politiky proto, aby jim po volbách brali právo rozhodovat o vlastním území. Volí je proto, aby chránili jejich zájmy, krajinu a kvalitu života. Je mi z takové politiky opravdu zlé. Místo dialogu přichází arogance, místo respektu se lidem. K lidem tedy je to rozhodování bez lidí a politik, který ignoruje hlas obcí, je a jejich obyvatel, zapomíná, komu má sloužit. A někdy si říkám, že by u každé větrné elektrárny měla stát pamětní tabule s nápisem. Tento projekt vznikl rozhodnutím politiků, kteří nevyslyšeli hlas místních obyvatel. Pod tím by měly být uvedeny všechny veřejně odpovědné osoby, které pro takové rozhodnutí hlasovaly nebo jej podepsaly. Ne kvůli pomstě, ale protože politická odpovědnost nesmí skončit volební nocí. Veřejná funkce znamená nést odpovědnost za svá rozhodnutí i po letech. A prý, co byste doporučila Čechům před volbami? Katarína říká, probuďte se, přestaňte být lhostejní a dívejte se kolem sebe. Zajímejte se o to, co politici skutečně dělají a nejen o to, co před volbami slibují. Váš hlas rozhodne o tom, jak bude vaše země vypadat. Pokud chcete změnu, nenechávejte rozhodovat za sebe. Jděte k volbám a dejte jasně najevo, že občané nejsou jen statistika, ale skuteční lidé, kterým na jejich domovině záleží. No, dámy a pánové, máme tady ještě jednu otázku, tak si ji dáme i s odpovědí. Otázka zní a jednu trochu humornou otázku na závěr. V obou zemích bývalého Československa je premiérem Slovák a v Česku také někteří ministři. Kdyby se Robert Fico stal premiérem sjednoceného Československa, přineslo by nám to oběma úlevu od větrníků a silnější pozici proti Bruselu? A Katarína říká, obávám se, že ty by nám nestačilo zpívat Kde domov můj ani Nad Tatrou sa blízká. Možná by bylo potřeba složit úplně novou hymnu pod názvem Kde je zdravý rozum? Protože někdy mám pocit, že někteří politici, a je úplně jedno, jestli jsou Češi nebo Slováci, si pletou službu občanům se službou vlastním politickým plánům a cizímu kapitálu. Občanům je ale jedno, odkud politik pochází. Chtějí jen, aby chránil jejich domovy krajinu a dodržel to, co před volbami slíbil. Tak, to je samozřejmě aktivistka, která toho má moc nastudováno, Katarína Ondrušová. Lenka Tarabová ji tam taktéž představovala na tom semináři, takže jste se na to mohli kouknout. Kolik máme? 10 minutek. 10 minutek do konce. Tak já jsem tady ještě tady měla, počkejte, já to tady musím, Hynek Beran, SPD nechce dostupovat. Jinak by nám tady ještě píše zase o větrnicích, ale já bych tady dal ještě zase zpátky toho. Ivana Noveského. Soudit se s Českou republikou kvůli větrníkům. Starostům tedy prý nic jiného nezbývá. To je nadpis dalšího článku, tak to je čtyři z Parlamentních listů. Jak říkám, tady inženýr Ivan Noveský, je to další rozhovor. A já vám tam samozřejmě ještě picnu vám tam samozřejmě ještě Hynka Berana, ten další rozhovor. Víte, že tady ty dva lidé se tomu věnují prakticky naplno. Víte, že s inženýrem Jaroslavem Novákem jsme tady do toho bušili několik týdnů. Teď tedy něco probíhá u Peti Bureše živě taky ohledně větrníků. Takže jsem zvědavý na záznam. Když vysílám, tak to samozřejmě sledovat nemohu. Mám jenom jeden mozek a jeden počítač, sice dva monitory, ale víc toho jsem nenarvu. Tak se jdeme kouknout ještě tedy na Ivana Noveského. Nadpis, nebo ten podnadpis, nebo jak se tomu nadává, nevím. Starostové obcí na jejich katastru byla vytyčena akcelerační zóna pro stavbu větrných či solárních elektráren. Nemají jinou možnost obrany, než se soudí se státem, tedy s Českou republikou. Podle energetika Ivana Noveského to vyplynulo ze schůze Senátní stálé komise pro obnovu venkova. Za přítomnosti samozřejmě ministerských úředníků. A kurňa, článek je placený. No, tak tím jste mi to ulehčili, tak já tady přečtu aspoň první otázku a první odpověď a dál se nedostaneme. Takže dotaz byl, jaký dojem na vás udělal včerejší jednání tedy stále komise Senátu pro rozvoj venkova? To tedy bylo 22. Tak, července. A Ivan Noveský na to říká, to, co postupně vypadávalo z přímých zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, doslova šokovalo nejen přítomné senátorky a senátory, ale i přítomné starosty a nezávislé odborníky. Senátorky a senátoři se zúčastnili tedy v hojném počtu pod vedením předsedy komise senátora Jiřího Voseckého a myslím, že nelitovali, protože či přesto, že některé informace pro ně byly doslova šokující. Asi nejvíce otřáslo přítomnými, že se všichni shodli na tom, že jediná cesta, jak mohou starostové uhájit základní práva a zájmy svých obcí před nezákonně navrženými akceleračními zónami, tedy oblastmi pro větrníky a soláry, je právě cesta soudní. No, dámy a pánové, co vy na to? Více se ze článku nedozvíme, i když já odkaz na něj samozřejmě tady taky dám. Takže to je hnus velebnosti, že by opravdu jeden šel Blade. Musím to fakt říct takhle na ostro. To nejde jako v rukavičkách. Co tyhle zmeci dělají nahoře? Úplně zase odtržený. Furt strašit Ruskem, že ano. Hlavně, že Evropská komise a ty kreténíny tam nahoře v Evropské, z Evropské zhunie. Hlavně, že vás straší Ruskem, odstřihávat Rusky od ruských energií, levných a dlouhodobých stabilních zdrojů a dlouhodobých dodávek a smluv, tak od toho odstřihávat, ale draze tady dělat kraviny, které hlavně budou škodit lidem, přírodě, zvířatům, rostlinám, všemu, vodě, větru, vlhkost, že ano, proč si myslíte, že tady jsou sucha, proč si myslíte, že tady máme my od Rusové, Kadaň, tady ještě Nechranice a Žatec, že je tady srážkový stín, že tady skoro neprší. Vidíte, jaká jsou horka, to jsou ty ohromné parky větrné právě v tom Severním moři a další, které odčerpávají jak tu vodu, tu vlhkost vzdušnou, tak hlavně energii těm vzdušným prouděním, protože to vlastně tlačí do těch vrtulí. Přes Německo těch větrníků je taky 6 půlek, abych byl slušný, 6 půlek, ne 3 prdele, tak jsem to stejně řekl, tak se omlouvám, ono to jinak nejde. Tak zkrátka, tady to vidíte. A pak se dívíme, co tady máme, nebo spíš nemáme. No. Jestli to opravdu bude chtít defenestraci, já vám nevím. Moc optimistických výhledů do budoucnosti nemám tady v tom. Protože lidi zkrátka dovolený, královiny, předtím bylo mistrovství světa ve fotbale, že ano, plánování, ještě před tím plánování už dovolený, předtím zase nějaký podělaný mistrovství světa v hokej a furt nějaký kraviny na rozptylování, Turek, neturek, bouračka, nebouračka, fňukání, proč si myslíte, že i bylo ta handkovačka o kravinách, ten Pepa, že ano, Petr Pavel s Andy Burešem a s dalšíma, že se tady furt handrkujou. Abych to řekl na ostro, ale nemůžu. O Číčovinách, řeknu to slušně a vy si to doplníte. O Číčovinách se tady budou hádat prezident Kolářů, který, že ano, Pepa s Andrejem Hrabišem Burešem, tedy Babišem. O Číčovinách se budou hádat. Novináři tady budou vyzývat a další a 5 demonice tady budou vyzývat, aby Turek okamžitě odstoupil, protože tam sestřel nějakou Fabii na převoz krve a další kraviny. Nikdo nebyl naštěstí těžce zraněn, ani nezemřel, jediné štěstí. Ale vidíte, čím oni se zabývají. Zhovadilostma, kravinama a opravdu důležité věci. To se neprobírá nikde. V České televizi už vůbec ne, protože to si můžete dát Tomáše Pauknera, že ano? Nebo Thomas Paukner. Já jsem to tady vlastně načítal, chtěl jsem mu dneska taky stínout. Paukner. Uvidíme, za jak dlouho ho zablokujou a jestli ho pak najdeme na jiném médiu. Thomas Paukner. Já jsem to tady načítal a načet jsem to vlastně celé, že ano? To jsem měl ten poslední pořad s Jardou Novákem, s Jaroslavem Novákem, jo? Co to je? Proč se na to nemůžu kouknout? Mě neříkejte, že ho zasekli. chci informace, já chci příspěvky. Proč mi ho Facebook neukáže? Ukáže mi jeho profil, ale skoro nic tam nemůžu vidět. A? Události, významné recenze. Já chci dát vše a nic tady nevidím. Že už by ho blokli, to mě sejřej, protože tam měl teď zajímavý články. A on tam psal právě o Hladíkovi, že ano, jak sponzoruje, dává prachy těm zmetkům tady z nějaký tý nadějný energie budoucnosti, já nevím, jak si ty idioti říkají. A jsou samozřejmě bez zkušeností, praktických zkušeností a odborných znalostí. Jsou zváni do pořadů České televize, ale i jinam. Platíme to dvakrát prakticky jako daňoví poplatníci. A panem Hladíkem dosazení tyto rádoby nezávislí, ještě jednou nezávislí odborníci, podle pana Hladíka České televize, se tam vyjadřují k větrníkům a ke všemu. Ano, za prachy naše. Tak, Tomáše Pauknera tady nacházím, ale nic víc k tomu. Takže to mě se jíří, jestli ho teda už zaříznu Facebook, nebo proč já ho tady nevidím. To je fakt, to mě hlava nebere. Tomáš Paukner, já ho tady dám. A zkrátka nic u něj nevidím. Nic se mi nezobrazí. Takže nevím, nejnovější příspěvky, tak asi jo, tak si dáme nejnovější příspěvky Tomáše Pauknera, Tomáš Paukner, jo, aha, tak tady to musíte někde zase nějaký debilotiny. Sudový svět nezávislosti, aneb jak tedy funguje v uvozovkách nezávislý deník N, že ano, se Zdíšou, nebo co to je za paní, že ano. Jo, se Zdíšou samozřejmě, tak si na to můžete kouknout. Politice vám lhali, tvrdí Paukner, vytahuje jejich vlastní dokumenty, to bylo před 9 hodinami, fakt dělá skvělou práci. A všichni novináři a všichni tady ty zdegenerovaný vemena se uplacený se budou ptát, kdo to je. A nikdo nebude šetřit, ani policie, tam je to taky zakázáno. I kdyby se to dostalo před policií až ke státnímu zástupci, tam to bude taky zakázáno to vyšetřovat a dohlížet. A kdyby se i to povedlo, tak ještě to zabijou soudci. A nikdo se tady z těch zmetků, jak tedy samozřejmě, novinářských mediálních zmetků, jsou to prostituti a prestituti, a už vůbec ne těch, kteří by to měli vyšetřovat a odhalovat. Ti nezávislí novináři, že ano, i na České televizi a na Českém rozhlase, tak ty nic, držej hubu a když tak se budou trefovat do Pauknera, vy jste vemená, protože ho čtete a sledujete a takovýhle věci. A nikdo tady nebude řešit. Do prdele práce, když to řeknu takhle na ostro, když ten chlap má pravdu, pojďme je konečně sejmout. To taky musí udělat teda lidi, musíme jít teda do ulic, vyházet to všechno z oken ven, z ministerstev, z jednotlivých úřadů. To se jako tady musí stát z úřadu vlády. To, k tomu to chtějí ty politici dovést. To neříkám já, že to musíme my udělat a já vás tady nevyzývám k nějaké samozřejmě. Ach jo, k defenestraci. Ale podle mě to ty zmetci do toho chtějí dovést. Aby se lidi probrali, protože já už to jinak nevidím. Aby se lidé probrali a konečně řekli ne. Aby jsme zahodili a vykašlali se na veškerý zhovadilosti. Typu že potřebujete mít všechno od cizáků. Že si přece všechno můžete koupit, jak říkali ty vemena na Slovensku. Na co bychom měli mít elektrárny slovenské, že ano. Když si tu energii můžeme kupovat. Když to je přesně debilotina nad debilotinu. A takovýhle lidé rozhodují nejenom na Slovensku, nebo ve Slovenské republice, ale i v České republice. I když nás přejmenovali na Slovensko a Česko. Že z nás udělali kolonie a my jsme to dopustili, aby z nás ty kolonie byly. Tady zase platí to V jako vendeta. Tady je Anděle a vy, to ne? Ale kde mám V jako Vendetu? Teď to tady nemůžu najít, už jsem to tady zase dlouho nepouštěl. Tak to je moje chyba. Kde mám V jako Vendeta, Martine? Já bych vám to tady mohl pouštit, že ano. Výňatek právě z tohoto ikonického filmu, abyste se na něj koukli. Dříve bratrů, dnes tedy sester Vachovských, jo, V jako Vendeta. To je vlastně první ten kultovní film od nich, který já jsem zaznamenal. Možná mají nějaký předtím, jo, já fakt nevím, že jo. A pak už jeli Matrixy. Matrix 1, 2, 3, 4, do toho pak přišli další, pak ještě přišlo super film o tom převtělování a zkoušení si rolí. Atlas mraků, všem vám ho doporučím, to je superový film. A další film skvělý je Jupiter vychází, taky o tom sklízení země, kdy se vlastně oni tam odhalují ty slupky toho světa, toho, co máme my jakože před očima, a nebo spíš co je nám zastínováno. Takže já vám doporučím pak tyto filmy, jo? Tak, koukneme se, na co se koukneme. Tímto to končím a my se teď za chvilku koukneme, až to tady nějak předělím a přenastavím. Tak se koukneme na druhý díl. Druhý díl technofeudalismu, aby jsme si to tedy odvodili. Aby jsme věděli, zda to je nová fáze, tedy nového nebo další fáze nového světového řádu. Je to moc důležité, dámy a pánové, abyste se na to koukli. Protože to je další věc, to je přesně ten koncentrák elektronický. Nová forma světového řádu, takhle nesl ten název článek. Jeden internetový, odkaz jeho máte u prvního dílu. A my se tedy koukneme na druhý díl, zase vám načtu další dva články obšírné, snad nám to vyjde. K telefonům jsme se nedostali, nebo k hovorům samozřejmě přes WhatsApp, ale tak já věřím, že se dostaneme když tak na konci, protože tady budou články Petra Staněka, ten je docela obšírný, a ještě tady bude článek od, počkat, to už ne, jo, ještě Budiš tma místo Budiš světlo, to je tedy asi o Edisonovi a jeho souboji s Nikolasem Teslou, s Nikolou Teslou, tak se na to koukneme, jo? Tak, uvidíme, na co se nám dostane. Když tak zkusím ještě ten článek internetový, ale ten prakticky tak nějak jakoby zjednodušeně popisoval to, co tady v těch dvou dílech, těch 4 hodinách zhruba, co stíhám načíst, takže se koukneme na tedy technofeudalismus. Obrázek už mám nachystaný, takže se na to pustíme a vrhneme. Já vám přeju samozřejmě příjemný poslech, dámy a pánové, zůstaňte s námi, my s vámi, a já tam dám jenom nějakou písničku, zůstaň mým domovem, to jsem vlastně pouštěl, že ano. Ale tak já tam dám V jako Vendeta a dám tam ještě profesora Petra Staněka. Jo, to bude dobrý. A já si tady stupnu nahrávání, abych to mohl předělit. Tak si to tam dáme. Nakonec tedy tady toho pořadu dám V jako Vendeta a to je prakticky ke všemu výřečné.

0: Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že takhle...
1: To je pohotovostní kanál.
0: Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
1: Nech mě přemýšlet.
0: Hádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
2: Kancléř Sattler.
0: Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
1: Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
0: Krutost a bezprávo, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
1: Chce to kamery.
0: Jak tomu došlo? Kdo nese vinu?

0: ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak u bran parlamentu společně ukážeme 5. listopad, na který jistě už nikdy nezapomenou.
1: Jediná věc, která tady pomůže, bohužel, mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí 3 věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí po dobu výkonu funkce, a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Jediná věc, která tady pomůže.

speciálních duchovních vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Prostor pro vás. Tak samozřejmě posloucháte svobodný vysílač, ale CS, ne Česko. Tak já si tady ještě přepíchnu sluchátka, i když se zase asi slyším jenom do jednoho ucha. Nevadí, tak koukneme se na ten druhý díl technofeudalismu. Do záznamu obrazového už dám tedy ten obrázek, aby tam byl. Takže velké firmy jako Páni Len a další. Koukneme se na to, je to moc důležité, aby jsme se na to zaměřili. Tak. Jo, je to Martin tady má, že ano. Tak, koukneme se na nějaké věci. Mě to právě připomíná ten superfašismus. Tak, koukneme se na

0: Adama McKaye. Slovo fašismus vytvořil Benito Mussolini a definoval ho jako spojení států a korporace, nebo korporací. Uvedl též, že přesnějším slovem by to bylo popsáno jako korporativismus. Taková byla i definice ve Websterově slovníku až do roku 1987, kdy ho tedy koupila jedna korporace a změnila ho tak, aby vyloučila jakékoliv zmínky o korporacích, dámy a pánové. To jenom, aby jsme věděli, že ty zmetci furt zasahují a furt to ovlivňují, jo? Takže ten technofeudalismus není vizí vzdálené budoucnosti, ale je totiž realitou, do které se denně probouzejí miliardy lidí. Do světa, který neovládají a jsou v něm monitorováni, ovlivňováni a tříděni. Podobně jako ve středověku byli nevolníci, kteří obráběli půdu pánům, tak dnes tvoříme hodnotu pro technologické giganty, často bez nároku na podíl z jejich výsledků. Pokud chceme tedy uchránit svobodu, lidskou důstojnost, nestát se digitálními podanými, musíme pochopit, v jakém systému žijeme a kdo jsou jeho noví feudálové. To je takový ten podnadpis velký. Tak a my se koukneme tedy dále, koukneme se na profesora inženýra Petra Staněka CSC, znáte ho taktéž, právě tam zazněl, protože jsem ho blbě ustřih, jsem to tady zase dával dohromady, tak jsem to tady blbě ustřih, tak si opustíme nakonec tu změnu systému, ano, nakonec pořadu. Takže Petr Staněk a jeho téma velké firmy jako páni Lén. Při hodnocení lidské historie je možné konstatovat, že vztah technologických firm a finančních institucí se táhne celými lidskými dějinami. Velmi zřetelný se ohledem finančních institucí stává přibližně od 15. století, kdy hlavně v Itálii vznikly první bankovní domy. Od 19. století je vidět nárůst významu londýnského finančního centra s tím, že průběh průmyslové revoluce před dvěma sty lety vedl k obrovské expanzi technologických firem, a to i díky pomoci finančních institucí. Technologické firmy přitom sehrávaly tedy v tomto ohledu vždy druhou roli, protože klíčovým bylo poskytování finančních zdrojů, půjček a úvěrů. No a postupně však docházelo mezi technologickými firmami a finančními institucemi ke stále většímu vyhrocování celkového vztahu. Tak, simultánně samozřejmě tlumočím ze slovenčiny, hej? Takže nějaké přešblepty berte, prosím. A nebo neberte, to je vaše věc. Takže technofirmy se stávají finančně nezávislými. Pokud vezmeme do úvahy jen vývoj, který nastal například v 80. letech v Japonsku, kde tamnější firmy jako Toyota rozeběhly systém robotických technologií, systém just in time, práce bez zásob, jako i systém tedy TQM, což je Total Quality Management, dosáhly tedy obrovského nárůstu produktivity práce, ale zároveň i obrovských zisků, které jim umožnily zavádět nové technologie bez větší závislosti na finančních institucích. A to pokračovalo i v 90. letech, kdy technologické firmy expandovaly nejen v Japonsku, ale v celé jihovýchodní Asii. Obrovský nárůst pak chudoby, který se začal po krizi v roce 1996 a přetrvává tedy, řekněme, v určitých aspektech až dodnes, technologické firmy překonaly a začala se velká expanze firem vázaných na počítače. Známá ta dotcom sféra, že ano, a aféra a bublina. Což zase vedlo k nárůstu kapitálových trhů a výraznému zhodnocování akcí těchto firem. I napříč tomu došlo v březnu roku 2000 k jejich kolapsu. Stáhly se totiž tyto firmy do ústraní a začaly se věnovat rozvoji umělé inteligence a nové generaci robotiky a digitálních technologií. Jejich rozvoj pak postupně začal vytvářet předpoklady pro vznik nové skupiny technologických firm soustředěných převážně v Silicon Valley. Rozvíjela se i nová skupina firem se zaměřením na tzv. Zelené technologie, což zase souviselo s velkým nárůstem významu tzv. Alternativních energetických zdrojů, s revolucí v dopravě, tedy elektromobily a další. Tyto dvě skupiny technologických firm začaly obrovským způsobem i expandovat. Jejich zisky daleko překonaly úroveň firem ze 30. a 40. let minulého století, známých jako sedm velkých sester. Ty byly samozřejmě v oblasti ropného průmyslu, těžby a zpracování ropných produktů. To je asi BP, že ano, Shell, Chevron a další, a co já vím, co ještě je. Tak, no a začalo vytlačování finančního sektoru. Z tohoto hlediska se tedy vytvořila úplně nová situace, ve které se technologické firmy založené na používání sociálních sítí či různých digitálních platform staly lídry klíčových ekonomických procesů. Co se týká tedy finančních skupin, udržely si klíčovou hierarchickou moc. Ta byla vázána nejen na pozici jednotlivých centrálních bank, ale i například na banky pro mezinárodní zúčtování v Bazileji, že ano, tu známe, klíčové finanční instituce založené na Too Big to Fail a 20 klíčových, což je potvrzeno usnesením G20, finančních institucí systémového charakteru, jejichž krach nesmí stát dovolit. Ano, too big to fail. Jsou tak velké, že je nesmíme nechat padnout a budeme je vlastně přeci sanovat z veřejných financí. A to mi připomnělo, co to mi připomnělo demokracii. Demokracii samozřejmě. Diktát versus demokracie, já to tady taky tak zařadím, dáme si to pak i s Peterem Staněkem, jo, tam máte přesně o tom systému neokoloniálním, tady Big Tech, že ano, svobodné volby, máte tam všechno, věznice a tak, a máte tolik firem tak velké, že vyplatíte z veřejných peněz a tak dále, jo. Zase inženýr Radek Novotný, který má Pravda o vodě stránky a věnuje se tomu, jak tady to zaprodali v devadesátkách naši starostové a zastupitelé cizákům naši vodu, tedy konkrétně Veolie a další, že ano, tak to je důležité. Tak inženýr Radek Novotný k tomu říká, nebo jim říká, tomu systému, který oni tady všechno zavádějí, tak je privatizace zisků a socializace nákladů. Jo? Tak, technologické firmy, které získaly množství investic skrz akciové trhy, se však postupně dostaly do situace, ve které začaly finanční sektor nahrazovat oni sami tyto firmy. Došlo nakonec k výraznému propojení akcionářských vlastnických struktur, například mezi skupinami jako je BlackRock, Fidelity či Vanguard, to na jedné straně, a skupinami jako je Harvard Group, ta spojuje kapitál v hodnotě 50 miliard dolarů, je přímo napojena na Harvardskou univerzitu a využívá objednávky od ministerstva obrany skrz agenturu DARPA a získávala ročně 5 až 7 miliard dolarů z vládních zdrojů. To je tedy na druhé straně. V tomto případě tedy přestaly být špičkové technologické firmy závislé na finanční oligarchii a skupinách a staly se přímo navázané na finanční zdroje ze státního rozpočtu a nebo z rozpočtu ministerstva obrany v případě právě Spojených států amerických. Úloha klíčových bank jako JP Morgan či Rockefeller tak nadále ale setrvávala. No a oni vlastně ovlivňují vývoj na planetě, že ano. Tento proces vygradoval až do finanční krize v roce 2008, kdy byla významným způsobem zasažena právě finanční oblast, i když původně zavedené regulace byly postupně potichu zrušeny. To zase vedlo k situaci, ve které byl celý rozvoj ekonomiky financovaný vlastně na dluh, a následně došlo v rámci jednotlivých národních ekonomik při regulované inflaci k podivným vnitřním technologickým procesům a k tektonickým změnám. Výsledkem bylo i odčlenění vývoje finančního sektoru od reálné ekonomiky. Máme zase poznámku od pana inženýra. Například tedy podle Mezinárodního měnového fondu se za posledních 15 let reálná světová ekonomika rozrostla jednou, ale finanční sektor 4x. Konec poznámky. Odtržení finančního základu od reálné ekonomiky se projevilo v oblasti nárůstu spekulativních finančních transakcí, které vedly k pádu banky Lehman Brothers v roce 2008. Postupně došlo k výraznému posilnění finanční pozice technologických firm, což vyústilo v konstatování a zprávy Mezinárodního fondu, ta poslední byla zpřed půl druhého roku, že jsou největším nebezpečím pro světovou ekonomiku, protože zásadním způsobem ovlivňují politická rozhodnutí a vývoj na planetě. A s těmito všemi však souviselo i to, že globalizace výrazně posílila přerozdělení produkčních kapacit na celé planetě. V USA proběhl například proces výrazné deindustrializace, v rámci kterého byla většina produkčních systémů přesunuta do oblastí s nízkými mzdovými anebo energetickými náklady a výrazným způsobem tam převážily tedy služby finančního sektoru a digitálních technologií. Samotný finanční sektor se dostal do situace, ve které vytvářel velkou část HDP, ale reálně výrobky se musely kupovat ze zahraničí, což zase vedlo k trvalému deficitu zahraničně obchodní bilance USA. Skutečnost, že tedy náklady na zdravotnictví a sociální sféru představují 1 bilion a 300 miliard dolarů, na vojensko-průmyslový komplex je to 1 bilion dolarů a na jiné typy výdajů je to více než 800 miliard amerických dolarů. Znamená tedy výrazný deficit příjmů federální vlády ve vztahu k reálným nákladům a potřebám. Dnes velká část podnikatelů neplatí daň z příjmu, protože nacházejí různé možnosti daňových úniků a úlev. Výsledkem je tlak na občany, protože hlavními příjmovými položkami se stávají majetkové daně a daň z příjmu. Toto všechno se však zpětně odráží v koupyschopnosti obyvatel a v minulosti byla velká jejich část orientována na nákup materiálních výrobků a služeb. V současnosti jsou to nákupy tedy výrobků digitálního světa a digitálních služeb. A právě tedy přechod ekonomiky na digitální technologie umožnil ten obrovský nárůst, tedy pozice digitálních firem, ovládající hlavně sociální sítě a internet. Jsou to Meta, Google, Amazon a hlavně firmy Elona Muska, které ukazují současnou i budoucí pozici technologických firem. Takže další nebo hlavní bojiště budoucnosti to prý bude, nebo tím prý bude lidská mysl. Stále tedy větší část zisku technologických firem dnes vytváří jejich spolupráce s vojensko-průmyslovým komplexem. Na rozvoji nových technologií, které si tedy objednává přímo ta americká agentura DARPA, už se spolupracují s univerzitami Břečťanové ligy ve Spojených státech amerických. Jde nejen o vývoj tedy hypersonických zbraní, ale i v oblasti ovlivňování lidské mysli či neurologických výzkumných projektů. Tady udělám poznámku. Už dávno se objevilo x let, možná už to je 10 let. Snad 8-10 určitě. Je patent v USA na iPady, iPady, jak se to jmenuje, ta kravina, ty sluchátka, iPady. Že monitorují myšlenky. Patent na to je. Na monitorování pomocí právě bezdrátových sluchátek myšlenek. Nebo vůbec asi, nevím jestli přímo myšlenek, ale toho mozkové činnosti, jo? A vy se ptejte, jestli něco bez patentu od DARPy a jejich spolupracovníků nemůže naopak místo jenom monitorování, řekněme odposlechu, příjmu těch informací z mozku a mozkové činnosti, jestli to nemohou, neumějí i obrátit, že by ovlivňovali mysl lidí přes tato sluchátka. To se ptejte. No ale jdeme dál. Vyjádření tedy šéfa agentury DARPA o tom, že hlavní bojiště budoucnosti je v oblasti lidské mysli, se stává jedním z hybatelů vývoje nových technologií. Jednou z nejzajímavějších oblastí se stává tedy rozvoj umělé inteligence ve vazbě na technologie rojů dronů, které plní vojenské operace a fungují na principu rozhraní nervového systému a umělé inteligence. Klasickou ukázkou je projekt Neuralink firem Elona Muska, který má vést oficiálně k pomoci lidem postižených tedy úrazy nebo nemocmi pohybového aparátu propojením procesorů lidského mozku. Ve skutečnosti však mají vytvářet základ programů vojáků budoucnosti, tedy kyborgů, řekněme směsí živého lidského těla a robotických nějakých součástek či paží či nohou a tak dále, že ano. Rozvoj v oblasti umělé inteligence je mimořádně rychlý i v aplikování tedy ve zbraňových systémech. Ukrajinský konflikt totiž ukázal obrovskou úlohu umělé inteligence ve vazbě na řízení dronů při vojenských operacích. Z tohoto hlediska je možné do budoucnosti očekávat, že klíčovými se stanou firmy v oblasti umělé inteligence a biomedicínských výzkumů. Schopnost upravovat genetickou strukturu některých druhů, například hmyzu, vytváření různých druhů biologických zbraní, vytváření systémů rozšiřování bojových látek anebo vakcín systémem sprejování, tak to vše vytváří tedy z hlediska charakteru vojenských operací a zasahování vojáků, ale hlavně civilního obyvatelstva, tak to vytváří úplně nové oblasti. Technologie, rozvíjené tedy za pomoci nadace Billa a Meliny Gatesový, že ano, umožňující sprejové rozšiřování vakcín, dokonce bez vědomého souhlasu účastníků těchto experimentů, znamenají tedy jeden směr vývoje. Druhým je vývoj samoaplikujících se a samoreplikujících se vakcín vpravovaných do těla, čím se vytváří zásobník, ze kterého jsou postupně uvolňovány, řekněme, určité látky, fungující nezávisle na rozhodování postiženého subjektu. Znamená to zásadní posun nejen v oblasti vakcinačních procesů, ale i ohrožení civilního obyvatelstva, řekněme, nepřátelské země. No, Japonci to přece zakázali samoreplikující, nebo aspoň tam ta snaha byla, protože už to tam chtěli zavést, že ano. A vy si myslíte, že když Američané mají 3-6 půlek zase biolaboratoří, jak to Tulsi Gabbardová propálila, za což asi byla odvolána, musela tedy odstoupit ze zdravotních důvodů manžela, z rodinných důvodů, že ano, tak si to uvědomte, co tady ty zmeci dělají. No a všechno to souvisí s tajnými projekty. V USA analýzy výdajů státního rozpočtu, ale i Pentagonu, což je ministerstvo obrany, teď války, že ano, ukázali, že v letech 2007 až 2015 zmizelo z rozpočtových výdajů více než 21 bilionů amerických doláčů. Výzkumy profesora Melmana v 80. a 90. letech, ale i dalších amerických ekonomů z let 2015 až 2020 ukázali další zmizení gigantických finančních zdrojů, tedy za posledních 15 let dohromady. Zmizelo více než 45 bilionů amerických dolarů. Potvrzuje se tak původní představa, že je získali technologické firmy a že ty prachy byly použity na tajné projekty. Ukazuje se, že z nich byly financovány obrovské projekty podzemních měst. Odhadem je jich tedy na území jen Spojených států amerických více než 170 podzemních měst. Jakoby se v tomto případě vytvářela určitá záložní struktura umožňující přežití části amerického obyvatelstva v případě rozsáhlých přírodních anebo jiných, řekněme, vojenských katastrof. Dnes je možné konstatovat, že například agentura Elona Muska, která odhalila více než 160 miliard zbytečných rozpočtových výdajů, že dosáhla obrovského úspěchu při úspoře federálních výdajů. Ve skutečnosti je to tedy jenom kapka v moři oproti obrovským finančním zdrojům, které se pravidelně z amerického rozpočtu ztrácejí. Dochází ke stále tedy intenzivnějšímu prodůstání klíčových technologických firem a vládních orgánů, vládních institucí, tam máme ty objednávky kosmických raket americkým ministerstvem obrany a vlastně tou kosmickou agenturou NASA pro průzkum pro tedy soukromé firmy jako je SpaceX, Žano či Space Lab. Paradoxem je, že v tomto případě tyto technologické firmy nepotřebují bankovní úvěry či bankovní záruky. Získávají finanční prostředky přímo skrz státní agentury, což jim umožňuje expandovat. Na druhé straně je třeba upozornit, že jedním z fenoménů současného finančního světa, i když se o něm tedy mnoho nehovoří, je existence státních suverénních fondů. Tyto státní suverénní fondy mají arabské země, ale i Ruská federace, Norské království, Žano a další země, ale hlavně právě Čína. Čína, ta má tedy 11 státních suverénních fondů s tržní kapitalizací přibližně 8,5 až 9 bilionů dolarů, které financují soukromé technologické firmy, jako je například Huawei, a to v oblasti třeba rozvoje 5G sítí. To těmto firmám a státům hlavně tedy umožňuje expandovat a bez ohledu na finanční sektor rozvíjet projekty strategického významu, které posilují vojensko-průmyslový komplex. Pokud by došlo k takovému investování prostřednictvím bankovníků nebo finančních zdrojů, investoři by požadovali zodpovědnost za neefektivní vynaložení prostředků. Bohužel v současné situaci při vazbě technologických firem a státních orgánů to tak nějak vůbec neplatí. Je třeba si uvědomovat, že v současnosti jsou běžné výdaje na zbrojení na planetě mezi 2,5 až 2,7 bilionu amerických dolarů, z toho minimálně třetina jde na výzkum nových zbraňových systémů, a to právě hlavně v Číně, Rusku a USA. Ruský vojensko-průmyslový komplex je tedy z 97% státní. Tamnější technologické firmy jsou teda financovány ze státních zdrojů. V Číně jsou zase financovány ze státních suverénních zdrojů, tedy těch fondů, anebo přímo ze zdrojů ministerstva obrany. Ve Spojených státech amerických jsou projekty nových výzkumných programů v oblasti robotiky, umělé inteligence či vesmírných zbraní a podobně. Ty jsou zase financovány přímo objednávkami anebo nepřímo skrz agenturu DARPA. Toto všechno vytváří úplně novou pozici technologických firem. Zatímco předtím rozhodujícími faktory technologického pokroku byla výroba nových spotřebních předmětů či dopravních prostředků, v současnosti jsou technologické firmy zaměřeny jednak právě na oblast aplikace umělé inteligence, v různých tedy oblastech společenského života či smart technologií a jednak taktéž na rozvoj v oblasti vojenských aplikací. Technologie smart naráží nejen na odpor veřejnosti, ale především vytváří i obrovské energetické nároky. V tomto ohledu vidíme tedy novou renesanci energetických firem, ale i firem věnujících se úsporným systémům a projektům na snížení energetické náročnosti nových technologických objevů. Tedy využití volné energie, Teslův vynález, to je jenom takové Teslův vynález, použití tóriových reaktorů v Číně, dokončení fúzních reaktorů v Rusku a Číně, vytvoření koncepce malých modulárních reaktorů, které umožňují lokalizovat energetické zdroje a snížit spotřebu při velkých přenosových systémech, to je například projekt Westinghouse. Technologické firmy věnující se novým zdrojům technologií v oblasti energetiky jsou tak dalšími klíčovými firmami přímo financovanými státními agenturami a orgány a spadají do oblasti bezpečnosti státu. V mnohých zemích, a je tady Turecko, Egypt, Venezuela a na Blízkém východě a tak podobně, ale i v samotné Evropské unii nebo na území Evropy, Gejropy, dochází k obnovení výstavby jaderných elektráren, což zase znamená obrovský posun v oblasti technologických firm, věnujících se energetickým zdrojům. Dostáváme se tedy do situace, ve které jsou vojenské technologie, informační technologie, biotechnologie a energetické technologie na 80 až 90% financovány ze státních zdrojů, mimo tedy bankovního finančního systému. Co vy na to? Chápeme tedy sami sebe? Ptá se Petr Staněk. Tento základní zlom ve fungování tedy technologických firem zároveň umožňuje jejich klíčovou pozici, nebo určuje, pardon, jejich klíčovou pozici v budoucích technologických a jiných procesech. V konečném důsledku bude tedy docházet k obrovskému nárůstu významu technologických firem a ústupu významu finančních institucí. Právě toto se... Právě toho se soustava bankovně finančního systému a institucí v čele tedy s balzizajskou tu mezinárodní BIS a centrálními bankami jednotlivých krajin, tak toho se zase banky bojí. V tomto případě je klasický tedy bankovní sektor zatlačován do pozadí a je nahrazován novým finančnictvím nebo financováním hlavně přes ty státní finanční zdroje. A toto je zásadní kvalitativní změna v pozicích technologických firem. Bude potřebné začít si tedy uvědomovat, že technologické firmy hrají prim i ve vývoji umělého vědomí. Vždyť i v Ruské akademii věd ukázali celý systém chápání vědomí jako mimořádně složitý a závislý od toku informací a překvapivě i od emoční skladby. Je možné, že přichází tedy doba, o které hovoří například britští výzkumníci, když konstatují, že pokud dáme umělé inteligenci pocity právě na základě senzorických systémů, dali jsme jí vlastně i to vědomí. A zde je právě zásadní výzva v tom, že otázka rozvoje umělé inteligence je jen jednou stránkou. No a my jsme stále nepochopili a přitom ani sami sebe. Uzavírá tedy tento svůj článek profesor Petr Staněk. Já mu za to taktéž moc děkuji. Je to super věc. No a mě vlastně ještě napadlo ty banky a dluhy, že ano. Takže já vám teď pustím banky a dluhy, jestli je tady někde vyštrachám, že ano. To je z filmu The International, no tady to mám. Aby jsme to věděli, uděláme si takový předěl malinkatej. Snad to nikomu nebude vadit, pokud jo, tak je to vaše věc. Tak, jdeme na to, banky a dluhy.
1: Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
2: Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
3: Která je ta druhá?
2: Sunej. Ahmed Sunej.
3: Turecký Aerotech?
1: Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
2: Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. a nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Scarson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
3: Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
2: Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
1: Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
2: Ne. Ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
3: Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
2: Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
4: Dobře, mandáre?
1: Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
2: Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
5: No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery.
0: Tak, jdeme se kouknout na další článek, vidíte v další části, tedy technofeudalismu, aby jsme se na to koukli. Karol Kardoš píše Budiš tma. Od války proudů před více než stoletím jsme se dopracovali k válce zdrojů elektřiny. Zelené versus nezelené. A měl to tedy být boj logických argumentů, ale avšak je to jen teď politický. Neschopní, uplacení či vydíraní eurotajtrníci mají plná ústa diverzifikace zdrojů, že ono, a přitom nebezpečně splošťují energetický mix. Má to svoje také štotemné důsledky. Přichází celoplošná zelená tma. Iberská zkušenost byla tedy plná, nebo ta první vlaštovka. Jak by si řekl tedy expremiér Heger slovenský, obnovitelné zdroje jsou proto obnovitelné, protože se vždy po výpadku energie obnoví. On vlastně ten kreten tam říkal vlastně otěžen. To bylo o protilátkách. Jsou to protilátky, protože jsou to protilátky. Tak to bylo ohledně covidových vakcín. Tak. Příslušnou důvěru v lacinou a obnovitelnou fotovoltaickou energii už mnohokrát kritizovali pro problémy se stabilitou elektrické sítě. Masivní výpadek energie podle španělského deníku El Confidencial naznačuje problémy právě se solárními elektrárnami. Je totiž potřebná stabilita elektrického proudu, kterou mohou zabezpečit jen technologie vyrábějící elektřinu pomocí turbín, jako jsou vodní, jaderné a kombinované elektrárny. Dne tedy 28. dubna loňského roku byla tržní spotřeba pokrytá ze 3/4 solární energií a konvenční technologie anebo turbíny tvořily jen marginální část systému. Tak se pojďme kouknout na ten iberský blackout. Došlo k tomu 3. května, to publikoval Marian Kechlibar, 5 postřehů z iberského blackoutu. Iberský, protože nešlo tedy jenom o Španělsko a blackout na rozlišení od zatmění nebeských těles. To v článku v celém s názvem Setrvačnost, ta mocná síla. o frekvenci setrvačnosti fotovoltaice, propojení sítí a takzvaném startu ze tmy. Kolaps tedy nastal nesmírně rychle a obnova trvala tedy řádově déle. Pojďme se podívat blíže na to, proč se tak stalo. Koncem 19. století totiž vypukla válka proudů. Thomas Edison představoval nebo prosazoval ten jednosměrný proud a Westinghouse na čele s Nikolou Teslou prosazovali střídavý proud. Edison tedy prohrál, protože střídavý proud se o mnoho účinněji přenáší na velké vzdálenosti. Na rozdíl od jednosměrného, neustále kmitá, má tedy frekvenci. Evropská kontinentální síť je 50 Hz, má tedy 50 kmitů za sekundu a pokud se přidá zátěž navíc, frekvence poklesne a pokud je zátěž nižší, frekvence se samozřejmě zvýší. Při nárůstu anebo poklesu frekvence větším než 0,5% z uvedené hodnoty se začnou do sítě nebo od sítě odpojovat zdroje, protože hrozí poškození některých elektronických zařízení. Jenže to může síť dále destabilizovat, což potom tedy vede ke zvýšení rozkmitu frekvence, odpojení dalších zdrojů a o chvíli jste tedy úplně bez proudu. Nebo za chvilku jste úplně bez proudu. Kaskádovité selhání se tomu říká. A to se tedy stalo i v tom tedy loňském blackoutu ve Španělsku, Portugalsku, Andoře a na jihu Francie. Klasické velké elektrárny, jako jsou právě vodní, tepelné a jaderné nebo i ty plynové, používají velké generátory, což jsou vlastně alternátory. A při frekvenci 50 Hz se rotor takové obrovské mašiny musí točit 3000krát za minutu. Ta obrovská mašina má obrovskou setrvačnost, což do jisté míry stabilizuje síť. Pokud nastanou problémy, rotory ještě dodávají proud a jejich frekvence klesá pomalu a předvídatelně. Takže pár sekundové zakolísání dokáží takovéto stroje ustát. Solární panely zase neobsahují vlastně žádné generátory, protože jsou založeny na fotovoltaickém jevu a vyrábějí jednosměrný proud. Jenže spotřebiče i síť fungují na střídavý proud s frekvencí právě 50 Hz. Musíte tedy tento jednosměrný proud přeměnit na ten střídavý. A to dělá střídač, což je taková elektronická programovatelná mašinka, která dokáže vyprodukovat různé frekvence. Na rozdíl od těch obrovských generátorů, střídače nemají žádnou setrvačnost. A pokud máte v systému množství různě starých střídačů od různých dodavatelů, je otázkou, zda tedy v případě nestability dokáží správně systém synchronizovat. Španělskou síť schodili zřejmě právě tedy solární panely, o tom jsme vám říkali už loni, že ano, hned jak to vyšlo najevo. Jen pár dní předtím se Španělsko chválilo, že dosáhlo za jeden den tedy úplného pokrytí svých potřeb tedy z obnovitelných zdrojů. Propojení tamní sítě na zbytek Evropy, to je takové chabé. Z Francie je možné dopravovat asi jen 3% španělské energie, nebo španělské spotřeby právě ve špičce, tedy z Francie do Španělska. A v Evropské unii se za exportovanou kapacitu bezhraničního propojení považuje zhruba 10% spotřeby a konečným cílem je navýšit ji všude alespoň na hodnotu 15%. Je tedy možné, že dostatečně kapacitní spojení do Francie by dokázalo tuto krátkou krizi vykompenzovat a nedošlo by tedy k tomu kaskádovému výpadku. No, pokud máte tedy ale v síti, pokud nemáte tedy v síti žádnou elektřinu, dá zabrat to zase nakopnout zpátky. Hovoří se tomu start právě ze tmy. V tomto případě bylo na takovýto start určeno až 5 výkonných vodních elektráren, jenže co se nestalo, 3 z nich byly právě odstaveny kvůli údržbě. nedostatek kapacity na start ze tmy prý tedy zkomplikoval obnovení dodávek a protáhl blackout právě na hodiny. Je to samozřejmě všechno byrokratický problém a proto není potřebné přebudovávat síť, uzavřel pan Kechlibar. No tak se koukneme na slovenský plán blackoutu. No, vy se ptejte na český. Loni by také mohli tady střední Čechy, že ano. Litoměřicko, Lovosice a část Prahy by tady taky mohli povídat o blackoutu, že ano. Tak, Slovensko. Na stránce ministerstva hospodářství je zveřejněna, cituji, aktualizace integrovaného národního energetického a klimatického plánu na roky 2021 až 2030. A to vyšlo, tedy bylo uvedeno v březnu roku 2025. Tak, tento plán je zpracovaný tedy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. To najdete pod číslem 2018/1999 o řízení energetické unie a opatření v oblasti klima, což tedy tvoří druhou polovinu jeho názvu, no. Ministerstvo plán následně předložilo na jednání vlády začátkem dubna. Už byl i schválený a později odeslaný. Ministerstvo tak tedy odvrátilo hrozbu jednání vůči Slovensku na soudním dvoře Evropské unie, když Slovensko spolu s Belgií, Estonskem, Chorvatskem a Polskem nedodali náš aktualizovaný národní, tedy slovenský, energetický a klimatický plán Evropské komisi včas. A tak Slovenská asociace udržitelné energetiky s názvem SAPI na ten klimatický plán reagovala 6. června tiskovou zprávou, že Slovensko v boji s klimatickou změnou nesplní ani požadavky EU, jen jaderná energie nám nebude stačit. Takže podle SAPI je nedostatečný, bla, bla, bla, citujeme, jak ukazuje scénář prognostického ústavu Slovenské akademie věd, spotřeba elektrické energie bude vlivem dekarbonizace a elektrifikace spotřeby v průmyslu, dopravě a budovách růst. Navíc rozvoj obnovitelných zdrojů energie bude nevyhnutelný i v případě výstavby nového jaderného zdroje. Konec citace, to tedy uvádí se v tiskové zprávě té asociace SAPI, jo, pro udržitelnou energii. Dále tu máme citaci. Vláda Slovenské republiky nejenže schválila tento plán v dubnu s více než 9měsíčním opožděním, ale i cíle, které jsme si stanovili například v oblasti nových zelených zdrojů a úspor energií, jsou nižší, než nám vyplývá z požadavek legislativy Evropské unie. Na to, tedy konec citace, upozornil výkonný ředitel SAPI Jan Karaba. Takže prý Slovensko by totiž podle přijatých závazků mělo do roku 2030 pokrýt tedy 35% spotřeby energií právě z obnovitelných zdrojů energií. No, nebo občasných, že ano, bychom to mohli říct dle tedy Ivana Noveského, já říkám to taky. Jsou to jenom obvyklé občasné zdroje energií. Návrh těch vemen, že jo, toho energetického klimatického plánu, že ano, který zaslal rezort hospodářství komisi, však počítá jen tedy s 25% podílem OZE. Navíc bez tedy odstranění bariér na výstavbu obnovitelných zdrojů či občasných zdrojů energií na Slovensku se stane po roku 2030 závislé tedy od dovozu elektřiny z jiných zemí. I proto by měl rezort hospodářství podle SAPI upravit ten národní blablabla energetický zohledňující toto riziko a stát zároveň přijímat opatření na podporu rozvoje občasných zdrojů energie. Na Slovensku totiž v nadcházejících letech bude poměrně významně růst potřeba elektřiny vzhledem na elektrifikaci technologií v průmyslu, už probíhající přechod domácností na topení elektřinou v rámci využívání tepelných čerpadel a na rozvoj elektromobility. No, cituji, dokonce i analýza státního útvaru hodnoty za peníze, tak se ten útvar jmenuje, hodnoty za peníze, nebo útvar hodnoty za peníze, hovoří o tom, že v případě výstavby nového jaderného zdroje, pardon, budeme na Slovensku potřebovat 8000 MW výkonu větrných elektráren, přičemž dnes jsou v provozu 3 MW. V případě fotovoltaických elektráren je to 9 MW, přičemž jich mají na Slovensku 1100 MW, uvedl dále Karaba. Slovensko by mohlo tedy v roce 2050 i při dosažení klimatické neutrality potřebovat tedy až 50 terawatthodin elektřiny ročně. No a tak scénář vypracoval prognostický ústav Slovenské akademie věd a dnes se roční spotřeba elektřiny například na Slovensku uvádí přibližně na 30 terawatthodinách. Nedostatku elektřiny však budeme i podle tohoto scénáře čelit už dříve, protože říkají, už v roce 2035, tedy o 10 let, nebo za 10 let, teď už za 9, může spotřeba elektřiny vzrůst na téměř 40 terawatthodin, tedy o třetinu více oproti současnosti. A právě obnovitelné zdroje energie by mohly být ty klíčové pro poskytnutí tohoto nárůstu nebo pokrytí tohoto nárůstu spotřeby. Tak toto vysvětluje prognostička akademie, Slovenské akademie věd Martina Repíková. No, v té době totiž už pak nebude dokončený ani vládou avizovaný nový jaderný blok. Podle Karaby je otázné, tedy otázkou, zda bude dokončený tedy vůbec ten blok zdroj jaderný, že ano, do roku 2040. A tak tady dále jdeme na další citaci. Větrné, fotovoltaické a vodní či geotermální elektrárny se dají postavit o mnoho rychleji. Bavíme se o letech, pokud nenarážejí na bariéry v zákonech ani povoleních. I scénář Slovenské akademie věd hovoří, že Slovensko má dostatečný potenciál zabezpečit do roku 2035 elektřinu, tedy z až 2500 MW kapacity větrných elektráren a 7600 MW fotovoltaických elektráren, připomenul zase pán Karaba. Podle něho hrozí závislost od dovozu elektřiny a její zvyšší cena už v nejbližších letech. Přičemž větrné a fotovoltaické elektrárny nespatří k nejlacinějším bezemisním zdrojům elektřiny, čímž pozitivně ovlivňují tedy pokles cen elektřiny pro domácnosti a průmysl. Vláda by měla tedy proto podle SAPy přehodnotit nastavené cíle. Cituji. I v případě snižování spotřeby energií Slovensko poslalo Evropské komisi komisi vlastní cíl, který je už teď o 11% nižší než je cíl, který nám vyplývá z přijatých závazků vůči Evropské unii, dodal pan Karaba. Ten tady silně tedy protlačuje jako v České republice, tedy fotovoltaiku nesmyslnou, předraženou a větrnou energetiku. Tak co je to za bomboše? Nuž. Už tedy z prvních věd, tedy tiskové zprávy SAPy, je zjevné, že nesmyslný boj s klimatickou změnou, snižováním emisí CO2, si neodskáčí jen naše peněženky, protože říká dále, cituji, spotřeba elektrické energie bude vlivem dekarbonizace a elektrifikace spotřeby v průmyslu, dopravě i budovách růst, konec citace. Jinak řečeno, v důsledku klimatického fašismu bude růst spotřeba energie a hrozí, že jí nebude nakonec ani dost. A tak na Slovensku Má výrazně růst spotřeba elektřiny z důvodu elektrifikace technologií v průmyslu, přechodu do domácností na topení elektřinou a rozvoje elektromobility. Tedy zatím stále vybuchující elektromobily mají být tím významným příspěvkem růstu spotřeby. No. A tak SAPI se ve své zprávě odvolává na prognostiky. A prognostický ústav Slovenské akademie věd ve svých zprávách z ledna roku 2024 předpokládá, že náklady na přechod na nízkouhlíkovou energetiku budou vysoké. No, jako společnost se jim tedy ale nevyhneme na Slovensku. Protože, cituji, na dosažení ambiciozního cíle uhlíkové neutrality blablabla je potřebné výrazně zvýšit úsilí a zainteresovat tedy všechny dotčené strany, ať už vládu jako takovou, která nastavuje tedy politiky, normy a celkové směrování hospodářství, ale taktéž i podniky a domácnosti, které mají možnost výrazně ovlivnit spotřebu energie a zdrojů, blablabla. Dekarbonizace bude mít též významný vliv na pracovní sílu, některé pracovní místa nebo některá počesky mohou zaniknout, ale vzniknou nové příležitosti. Například v oblastech zaměřených na výzkum a vývoj, obnovitelnou energii, energetickou efektivnost a udržitelnost. Tak jo, vyházíte půlku lidí z elektrárny a zavřete nakonec elektrárny celé a vyházíte všechny a oni budou dělat do výzkumu a vývoje na obnovitelné energii a energetické efektivnosti a udržitelnosti, aby nás uživili své rodiny, tak to určitě. No, co asi ty Němci, že ano? 140 tisíc pracovních míst tam zmizelo, dámy a pánové. A dokonce Volkswagen a další oznamují, že to dosáhne ke konci letošního roku 300 tisíc pracovních míst zrušených. Protože drahý energie a vstupní komodity, protože prý drahá práce a takový ty keci, ale hlavně nalili desítky a možná stovky miliard do debilní elektromobility. A víte, že to zkrátka, když skončily státní spolkové dotace na elektromobily, tak poklesl nákup elektromobilů, myslím, že asi minimálně o 65%, jo? Ve Spolkové republice Německo, takže bez dotací ani kulový, nikdo to tam nebude kupovat a nikdo to nechce, to si prosím vás uvědomte, a tady taky ne, tady si to koupí jenom magor, který si a pak asi honí pindíka někde leští v garáži, že ano, i když to vejfuk nemá, tak to nebude novej fugo, tak taková teslička nebo jiná krávovina, elektrická hračka, autíčko na baterku, no. Ach jo. Takže podle těchto ze SAPI a Slovenské akademie věd může snaha občanů změnit a přizpůsobit své chování a životní styl, může to vést k významnému poklesu emisí a zlepšení šancí na dosažení uhlíkové neutrality, no ani významná změna životního stylu nepomůže dekarbonizovat Slovensko. Jsou nevyhnutelné změny v tom průmyslu, dopravě a budovách. A až budeme úplně neutrální, tak se ani nenažereme, dámy a pánové, nenajíme, protože rostliny bez uhlíku žít nemohou. CO2 je papáníčko pro kytičky, keře a stromy. Jo? A kdo ví, kolik je obsah CO2, kolik je CO2 ve vzduchu, tak průměrně, dámy a pánové, no, pojďme na to. Víte to, já jsem vám to tady říkal nesčetněkrát. Jsou to 0,4% CO2. Když to klesne na hranici, žádná celá 0,2% ze vzduchu, tak tady končí veškerý rostlinný život. A hned v zápětí končí i lidský život. To si prosím vás uvědomte. Ani ty geneticky modifikované sračky tady neporostou. Jo? To To je potřeba si uvědomit. No, pojďme se kouknout prejže na řešení spoza oceánu. Tak, dne 8. května loňského roku publikovala stránka The European Conservative článek profesora geopolitiky energie. Pan geopolitiky energie, takhle to je, profesor geopolitiky energie, no zajímavý. Jmenuje se Samuel Furfari o tom, že Donald Trump mění ideologické klima, zatímco Evropa zůstává

paliv a návrat k uhlí. Donald Trump označil politiku proti fosilním zdrojům za škodlivou a nebezpečnou, která ignoruje reálné potřeby, tedy světové ekonomiky. Pilíři Trumpovy strategie jsou zrušení dotací pro obnovitelné zdroje, zrychlení povolovacích jednání, revitalizace sektoru uhlí, expanze vývozu LNG, tedy zkapalněného plynu, a těžba surovin z oceánu. Napříč tvrdé kritice ekologických organizací to má přinést 300 miliard dolarů do HDP a vytvořit 100 000 pracovních míst. Donald Trump však neváhá ekologické skupiny označit za ekonomické nepřátele státu. Navíc přijetím zákona Protect USA Act zakázal strategickým podnikům v USA podléhat ESG požadavkům na environmentální, sociální a řídící standardy z Evropské unie. A tento zákon má chránit hlavně fosilní a těžební sektor a posilnit americkou energetickou suverenitu. Trumpova administrativa si podle Furfáryho neodpustila posměch na účet Evropské unie, když například loňského 28. dubna zrušila španělská energetická síť přetížená obnovitelnými. Když se zhroutila ta španělská energetická síť přetížená obnovitelnými zdroji, to je ten iberický blackout, o kterém jsme tady mluvili. Podle autora je fyzikálně neudržitelné, aby síť fungovala bez setrvačnosti velkých rotorů, které však jistí jen tepelné, samozřejmě, a jaderné elektrárny, tak to ještě vodní, že ano, a když tak ty plynové, anebo kombinované. Tak, co na závěrem tohoto článku? V době psání tohoto článku po sociálních sítích kolovala zpráva, že prý nositel Nobelovy ceny za ekonomii Josef Eugen Stiglitz oznámil, že východní Evropa je minimálně dvakrát chudší, než by byla, kdyby nevstoupila do Evropské unie. Tato zpráva kolovala v češtině už v roce 2023, konkrétně v srpnu. V angličtině jsem ji našel jen v jednom odkazu na síti X, tedy z října roku 2024, též zase bez uvedení zdrojů. Napsal jsem profesorovi Stiglitzovi mail s otázkou, zda to opravdu řekl, a jeho odpověď ale nepřišla. Ať tedy tak či tak, nás tato zelená diktatura přijde velmi draho. Mladí lidé jsou dnes už tak naprogramováni, že se běžně navzájem odměňují virtuálními zelenými bodíky. Tak. Taky dobré. Sice to bylo čistě o těch nesmyslech, ale musíme si to uvědomovat a dávat si to samozřejmě do souvislostí. No, a vy se musíte ptát, oni i na tom Slovensku, že ano, všechno na ty větrníky, ale uvědomte si, zase technologické firmy to sem tlačí a další a další a další a další. Tak, máme 22.13. Nevím, tímto jsem to vyčerpal, takže nevím, co bych vám sem pustil ještě dál. Dámy a pánové, nebo čemu bychom se věnovali. Když bych vzal ten článek, který jehož název jsem vlastně použil, Technofeudalismus, nová forma světového řádu, tak bychom se museli kouknout na tyto stránky. Já už to teď kopíruji, tady si to otevřu, aby jsme se na to podívali, i když jako tady máme technologické firmy, že ano, ať už je to Google, Oracle, Facebook nebo Meta, že ano, Spotify, tam máte Amazon a já nevím co, všechno kraviny. Tak, to je taky jedna věc. Další, to nemusí být přece jenom technologické firmy, umělé inteligence a sociálních sítí. Vždyť tu máme Big Pharma, které ovlivňují lidský život. Tady se můžeme kouknout na defocal points, že ano. Viděli jste, nebo jste to možná zaznamenali, že ano, před kongresovým slyšením stál Anthony Toníček Fauci, že ano. No a víc než 70krát se tam odvolal na nějaký

článek 5 ústavy a neodpovídal. Zajímalo by mě, kdy to jeho celé slyšení a ty odpovědi, nebo hlavně ty otázky, že ano, on neřekl prakticky nic, že jo. Tento zmetek, který by se měl už dávno smažit v pekle. Tak byste si měli uvědomit, jaký další miliardy se tady točí právě v bioinženýrství, že ano, máme tady právě Big Pharma, jak jsem říkal. Doktor McCullough v Senátu odmítá. Jsou tady zajímavé věci, ale nejnovější bych asi našel na své e-mailové schránce, že ano, nebo ve své e-mailové schránce, abych to takhle dal. Takže bychom se na to museli kouknout. A Sebastian Peter A. McCullough, NewsGuard Conference, doktor vakcín Blutklot, tady něco máme. Tak, šupky, rupky. To je teda z 2. července, nevím, proč to vyšlo teď, proč mi to teď přišlo do toho. Proč mi to potvora teď přišlo teda do.

0: Akvárie, jo, jo, je tady prvního. Tak teď jsem z toho tady nějaký zmatený. Teď nevím, proč mi ta potvora to nechce přeložit, jo. Dej to pokoj. Aha, tak za prachy zase, tak to nic. To nic, to jenom, že mi to tady teď nechce svinárna přeložit automatikuž překladuš a nevím, jak to tady teď nastavit, no to je jedno. Jo, protože jsem čuť mož, protože to tady přece musíš, Martine. Tady by ti to mělo přeložit, pardon, to byla moje chybička. Jsem se díval, že mi to nechce přeložit, ale to bylo v mailu. Tak, ale my když si to rozklikneme pod pravým odkazem, tak už to tady máme. NewsGuard konfrontuje doktora McCallua ohledně Fauciho krevní straženiny z vakcíny. Je to samozřejmě googlácký překlad, jo? Je to needitováno, neupraveno, jo? Převládající mechanické tedy a klinické důkazy o tom, že mRNA šmakulády COVID-19 vyvolaly žilní tromboembolii vyžadující systémovou antikoagulaci. Je to od doktora Petra A. McCallua. Levicová média, která během pandemie stokrát zmiňovala doktora Fauciho Antonyho Toníčka Fauciu, se však rozhodla obhajovat ho jako hrdinu. Nicméně většina z nich ignorovala jeho plicní infarkt spojený tedy s vakcínou mRNA Moderny, který byl důsledkem plicní embolie. Krevní slaženina vyžadující léčbu vakcínou Eliquis. Není tedy divu, že NewsGuard se obrátil na veřejnost tvrzením, že se nejedná o vedlejší účinek vakcíny. No. Společnost, kterou založili NewsGuard, tedy Stephen Brill a Gordon Krovitz, zaměstnává v úvozovkách anální litiky, kteří ve webovým stránkám přidělují červená nebo zelená hodnocení, přičemž červená nálepka v podstatě funguje jako digitální šarlatové písmeno, jehož cílem je omezit příjmy z reklamy a viditelnost ve vyhledávání pro média, která informují o bezpečnosti vakcín. No, v otázce vakcín COVID-19 se NewsGuard neúnavně zachoval veškeré zprávy o zraněních způsobených kočkováním. Data od Wires popisujících myokarditidů u mladých mužů nebo potlačování protokolů včasné léčby označili za dezinformace. Jejich tedy zpravodajské články se chovají jako tiskové zprávy společnosti Pfizer. Zdůrazňují účinnost vakcín, zatímco bagatelizují nebo přímo ignorují rostoucí množství údajů o nežádoucích účincích. Aktivně spolupracují se sociálními platformami, a jsme zase u toho tady, že ano, technofeudalismus a reklamními sítěmi, na demonetizaci a stínovém zákazu, tedy shadowbanning, nezávislých novinářů, lékařů a výzkumníků, kteří vznášeli legitimní obavy o bezpečnost vakcín. Ironií je tupost. Organizace, která se snaží bojovat proti dezinformacím, systematicky potlačuje právě vědeckou debatu, která má odlišovat vědu od dogmatu. Tak tedy NewsGuard nestřeží zprávy a vlastně tu demokracii, že ano. Střeží falešný narrativ o bezpečnosti a účinnosti a z toho profituje rozvaha farmaceutického průmyslu. Článek jejich se nezmínil, však nezmínil, že několik rozsáhlých recenzovaných studií nenašlo žádné důkazy v souvislosti mezi vakcínou Moderna covidáku a plicními emboliemi. No a doktor Peter McCallum k tomu říká ty dvě studie, které oni uváděli. Tak říká, tyto dvě studie nevyloučily souvislost, ale mRNA vakcinace se žilní tromboembolí. Botton a kolektiv použili francouzský registr s velmi úzkými pozorovacími okny, tedy že doba expozice je definovaná jako 3 týdny po každé z první, druhé a třetí dávky vakcíny, byla rozdělena do 3 dílčích období po týdnu, aby se získaly odhady relativní incidence pro každé dílčí období. Tedy pro ten jeden týden. Zahrnut byl také další dílčí interval odpovídající dní kočkování dnem 0. Všechny ostatní doby pozorování byly považovány za výchozí období. Krvní sraženiny se v reakci na spike protein produkovaný s dlouhotrvajícím účinkem mRNA Sragor, tedy vakcín, vytvářejí se samozřejmě nějakou dobu, ale jakmile se spike protein hromadí v krvi a výstelce cév, z čehož sraženiny se pak vytvářejí. Spike protein se nachází uvnitř krevních sraženin. Když se vytvoří trombus, který může trvat týdny anebo dokonce až měsíce, než dosáhne dostatečné velikosti, aby způsobil přece příznaky. V případě Fauciho způsobila krevní sraženina bolest na hrudi asi 6 měsíců po kočkování. To je v souladu s mými pozorováními z klinické praxe se stovkami podobnýchto případů. Píše tedy Peter McCullough. Takže toto je taktéž velice zajímavé. No, dámy a pánové, tak co vy na to? Co vy na to? Co vy na to? Co vy na to? Těch článků samozřejmě tady na Defocal Points je spousty, takže také se na to můžete přeci zaměřit vy každý sám zvlášť. Nemusíte čekat na Martina. Ježišmarja, tady zase nějaký úchylák, počkejte, já vám ho tady dám, ty vole. John Leake to tady píše, nevím, jestli to samozřejmě je jeho aktuální. A co by nás mělo zajímat? Počkejte, já jsem teda unavený, jo. Ale co by nás mělo zajímat, když se koukneme na ty Big Tech, jo? Tak Nicholas Halscher, samozřejmě ten. Počkej, to je John Fitzgerald, teda John Francis Kennedy Jr., teda Robert Francis Kennedy Jr., žádný americký ministr zdravotnictví, ze své organizaci Children's Health Defense, tedy Health Defense, což je tedy, bychom to mohli nazvat obrana dětského zdraví. Tak, tady má rozhovor, ale on to, je to 6 minut, ale mluvil k tomu i Nicholas Halscher, to je další doktor právě spolupracující s doktorem McCullouhem. Tak se na to tady koukneme, jo? Počkejte, on to tady dám obrázkem, že vám to tady bude běhat tak, jak to vidím já, jak to čtu, nebudu tady zase otvírat na druhém, kde to máme, tady šupky, rupky na druhém monitoru, jo, protože tak se na to koukneme, tady to můžete kouknout, jo, tady to máte celý, tady máte Roberta F. Kennedyho, The Focal Points, máte to tady, nebo Focal Points, Courageous Discourse, tedy odvážný diskurs, můžete se na to kouknout a jdeme na to. Sítě 6G vystaví celé populace do značné míry netestovanému terahercovému záření, umožní vývoj mozkových čipů s umělou inteligencí a dokonce proniknou skrz zeď. Píše o tom, tedy a mluvil o tom Nicholas Halscher, se připojuje k Robu Firentimu v pořadu Newsmax, aby rozebrali důsledky rozsáhlého nasazení sítí 6G bez adekvátního bezpečnostního testování. Dámy a pánové, jak to bylo tady s 5G? Tady se nadstřelilo přece. Je to bude super a film si stáhneš za 3 sekundy a ty možná za 2,5 sekundy a takovýhle kraviny, že ano. Nikdo nemáte počítač ani telefon dostatečně operačně schopnej, aby využil nějakou síť 5G. Nemáte, protože i optický kabel, který nám tady rozvádí Interfernet v Kadani, tak mám to od odborníků. Museli byste mít počítač našlapanej asi tak za 200 tisíc, abyste byli schopni využít přenosové rychlosti optického kabelu pro příjem internetu. A to samé asi bude s těmi telefony a s dalšími kravinami. Jo, to si uvědomte. Takže se ptejte, jestli to vůbec potřebujete. A jestli to využijete, to, že nějaký blbec vám řekne jeden, že jo. A že si každý ráno utře poluci, protože má 5G a teď bude mít 6G, tak... Ale já jsem chtěl vlastně naznačit to, jak to bylo. Nejdřív se řeknu, že jsou tady nějaká pilotní města, průzkumy, že se tady dělají, že se to někde vyzkouší a zavede. Šup, šup, šup, ticho po pěšině. Pár měst tady bylo zmíněno. Půl roku nic. A najednou boom, reklamy. O2 má 5G, Vodafone má 5G, a kdo tady ještě další O2, Vodafone, nerad bych na někoho zapomněl, ještě někdo tady přece. A ty mají taky 5G, že ano, a všichni mají 5G, a najednou to jelo. Veškerá diskuze, debata, nic. 105G stránky tady fungují, že ano. Ale nemá to zase veřejný výtah, tak aby to oslovilo přijmout, aby to oslovilo dostatečné množství lidí, tak to zkrátka takhle je. Ale OK. Cellfony, tedy mobilní telefony. Tak to si uvědomte a to samé bude. Protože jsme si to nechali nasrt na hlavy. Protože, jak říkal i několikrát Jan Campbell, u koho byl? U Peti Bureše před minulý týden, doporučím vám doktora Jana Campbella. On to tam řekl třikrát, minimálně v tom rozhovoru. Všechno záleží jenom, co si lidi, nebo co lidi dovolí. Ne těch pár zmetků nahoře, ultrasatanistů, magorů, který žerou děti a těžej z nich a užívají pak adrenochrom a další svinstva. Ne těch, který ovlivňují samozřejmě hudební průmysl, válečný průmysl a další. A nebo technologické firmy. Ne, opravdu záleží, a Jan Campbell to tam řekl třikrát minimálně, záleží na tom, co, kdy lidi řeknou ne, tohle to už nechceme. A návod jste na to měli ve filmu Nádherná zelená, v tomto krásném, nádherném francouzském filmu. Tak se na něj podívejte, Nádherná zelená. Doporučuji všem. Takže, tak, co tady máme? Doktor Nicholas Halscher. Připojil jsem se tedy Finarty na Newsmax, abych varoval, že sítě 6G nejenže přinesou rychlejší internet, ale dramaticky zesílí vystavení elektromagnetickému poli a zároveň umožní použití čipů s umělou inteligencí v mozku a pokročilých systémech sledování. Mimochodem, jsou patenty a jsou na to i zobrazení. Wi-Fi dokáže skenovat, protože přece ten její signál pronikne tady panelem 10-16 cm širokým. No. A u vás určitě, když jste v rodinném domku tak a máte tam nějakou fifinu, tak taky pronikne většinou baráku. Tak přes 5G Wi-Fi, teda přes Wi-Fi dokážou normálně sledovat, kdo se tam pohybuje. Dokonale určuje rozložení i nábytku a všeho. Takže dokonale naskenovaný váš životní prostor. Jo? Tomu nepotřebují, jak v amerických akčních filmech a seriálech, drony a družice se speciálními filtry, které přece zjistí, kdo je za stěnou a kolik teroristů se samopaly a granáti se ukrývá a kolik tam držejí vlastně rukojmích. Ne, jste napojení na Wi-Fi. A to při zadání správného kódu a entru do správného počítače pošle kompletní digitální obraz toho území, kde ona vysílá. To si uvědomte. A nemusí to být, jak teď sleduji se Akta X, protože chci roznakoukat 11. sérii, tak si 10. dávám znova. Že jsou tady ta nízkoletící malá letadílka, která snímají veškeré elektronické hovory. Tím, že z Evropská unie, Evropská komise a Evropský parlament dále protáhli vlastně chat control jedničku, zase tu výjimku, a až bude dvojka, tak se teprve nebudeme stačit divit, jo? To si zase dejte do spojitosti, no ale jedeme dál. Zatímco sítě 5G fungují na frekvencích v rozmezí přibližně od 6,10 do 48 GHz, očekává se, že sítě typu 6G se rozšíří do terahertzových frekvencí. V laboratorních podmínkách již bylo tedy prokázáno, že terahertzové záření v buňkách a tkáních lidského původu indukuje, a jdeme na to, 6G. Terahertzové frekvence, poškození DNA a signalizace poškození DNA, genomická nestabilita, porucha, profilace tedy nervových kmenových buněk, takže vaše tělo zechradne, zestárne a asi obnova těla nebude možná kmenovými buňkami, narušená aktivita buněčného cyklu, takže apoptóza možná dojde dříve, že ano, a rozloží se vám tělo, změněná genová exprese, mitochondriální dysfunkce, záněty a apoptóza a buněčná smrt. Aha, ono je to tady na konci. Takže asi tak. Tady máte nějaké modílky, šroubovice DNA, bla, že ano, mitochondrie, ty jsou vlastně ty výstojky nějaký buněční, že ano, a ta buněčná stěna, takhle. Odborníci, lékaři a specialisté by mě asi pokárali a tak, tak nějak. Jedna studie zjistila, že expozice tedy terahertzovému záření způsobila poškození DNA, tedy DNA, zhoršenou proliferaci a apoptózu v lidských nervových kmenových buňkách, přičemž silnější účinky byly při vyšších intenzitách a delší době expozice. A teď si vezměte, že to bude zářit pomalu. Z každého vysílače, za chvilku to nadspou do každé lampy veřejného osvětlení, bude pofrčí na tom, bude to přijímat a dále šířit každá Wi-Fi nová a další. Protože budete mít O2 TV, O2 Net, O2 tamto a Vodafone tohleto a tyhle ty tamhleto. A budeme tím prozářený skrz, naskrz. A jak se vyhnete expozici? Půjdete do lesa. A daleko od civilizace. No ale jdeme dále. Účinky se podstatně liší právě frekvencí, intenzitou, strukturou pulzu, délkou expozice a typem dané tkáně. Tyto studie zatím neprokazují, že vystavení 6G v reálném světě způsobí rozsáhlé onemocnění, ale stanovují závažné biologické varovné signály, které vyžadují před nasazením přísné dlouhodobé testování na lidech. Bohužel jen je pravděpodobné, že by tedy multibilionový telekomunikační průmysl dostatečně otestoval chronickou expozici sítí 6G u lidí před masovým nasazením. Stejně jako byla 5G zavedena bez komplexních studií bezpečnosti pro lidi. Přesně o tom jsem před chvilkou mluvil. A máme tady odstaveček nebo článek mýtus o bezpečnosti 5G, předpokládaná bezpečnost, neprokázaná bezpečnost. Nikolas Halšil to sepsal 15. května letopáně 2025 a publikoval. Trump podepsal směrnici o urychlení zavádění 6G pro provoz implantabilních technologií, tedy čipy, Neuralinka, další číčoviny. A očekává se, že infrastruktura sítí 6G bude v mnoha velkých městech v provozu do roku 2030. Politici bohužel zřejmě jen málo chápou potenciální důsledky zahlcení celých populací převážně netestovaným terahertzovým elektromagnetickým zářením. Vzpomenu, že Nicholas Halscher tedy je epidemiolog a správce nadace McCallum Foundation, a můžete je podpořit, anebo vám to samozřejmě, když si dáte tady odběr, tak vám to půjde do vašich emailů, jo? Kolik máme? 35 času, furt hodně, no, ale bych nejradši skončil, protože Amálka už spí a já tady nechci řvát a musím vymyslet, co s 25 minutami. Já si kouknu, co tady Staňka píše, abych tady nemluvil dlouho, nechci být negativní, ale je z toho úniku, jak jsem to říkal, podle zelené, opravdu se lidi, ale to asi dojde tak daleko, že lidi si budou muset tak natlouc ty rypáky. Bude to muset být taková srážka. Přesně jak říká profesor Petr Staněk, že ne, narazit hlavou do betonové zdi. Rozbít si držku o žulovou zeď. Bude to muset být takový impuls, že se většina lidí probere. A pokud ne, tak nám to už pak asi může být jedno a utéct jedině, jak říkám, do lesu. Otevřeně, aby jsme se tomu vyhnuli. A pak bude záležet i na vašem odhodlání, zase uvědomíte, že život není jenom jeden. A třeba i s nasazením vlastního života budete bránit život a zdraví své a pak i své rodiny. Jo? To si uvědomte. To je to samé, co jsem zase říkal, že teda ty ksindlové tlačej tady. I přes ty větrníky a přes všechno ta svinstva, jak jsou lidi blbí a ano, Babiš to tady udělá a Macinka s Turkem to tady udělá a všichni si to tady udělají dohromady a Okamura, že ano, Tomio a další to tady nám udělá a bude se tady žít skvěle. Kůlový. Každý další rok, každá další vláda, každá další čtyřletka je horší a horší a horší pro lidi i krajinu, pro život, pro přírodu, pro všechno. Je to jenom a jenom horší. Když bychom to brali optimálně, tak jeden rok špatné vlády se napravuje minimálně 4 roky. A teď si vente, že ta svinstva tady ty hajzlové dělají od 89. A je jedno pod jakou hlavičkou, pod jakou fanglí a pod jakým ptákem modrým nebo neptákem a třešničkama, netřešničkama, čím se zakrývali. A zase je důležité, že lidská mysl dokáže formovat tento svět. Takže jaké myšlenky tomu dáte? Pojďme, proč se ptát, jako jazda z toho je úniku? Je z toho únik? Když se budeme dávat dohromady, když budeme tvořit komunity a půjdeme mimo tenhle svinský systém. Ano? I proto, já je nechci tady propagovat. Nemám k ním nějaký vyhraněný názor. Dávám to na základě tedy svobodného informování nebo svobody informací, informační svobody, tak vám tady přece zprostředkovávám SPDR a jejich nějaký nový věk. Pak tu máte samozřejmě dlouhotrvající projekt, tedy Poslové budoucnosti, ale ten moc není o tom, že by se lidé spojovali. A zkrátka vy musíte hledat ty způsoby, jak spojovat lidi. Já vím, že to není pro každého, že nemáte možnost, že jste lidé, kteří už jste stáři a tak a rodiny se s vámi nebaví a jste na to sami, ale vy musíte hledat ty, se kterými se musíte spojit a můžete spojit. A co to znamená? No tak prodám tady byt za 3 miliony a půjdu do nějakého starého domečku na vesnici, co nejdál od lidí. Je to změna. Budu víc závislý na sobě a na svých schopnostech? Budu. Bude tam to záření takový? No nebude. Máte otrávené nebe, máte otrávené všechno, že ano, o tom se tady nemluví. Dnes a denně, když si o tom všichni šeptají, jenom blbci si myslí, že my jsme ti blbci, když o tom řeknete. Že my jsme ti blbci s alobalem na hlavách. Když jim ukážete, jak je počmaraný nebe, když lidé setřou ty svinstva ze svých automobilů nebo na zahradách nějakého plastového nábytku nebo kam to může napadat. A ono to obsahuje těžký kovy, je to barevný jak svině, je to magnetické. A oni vám řeknou, no to je písek ze Sahary, vole, 3x za rok tady fouká. No takhle to přece nefunguje. Není to žádný písek, není to z žádný Sahary a vodníka to nefouká, padá nám to na hlavu a padá to po celé světě, kde se sprejuje nebe. No. Tak, ta videa pilotů, kteří potvrzují, že Země je plochá, pilotů, kteří lítají 30, 40 let s dopravními a nákladními letouny, tam můžete najít na sítích, takže zatím to ještě není cenzurováno. Zda to je zase vějíčka odvození vaší pozornosti na jiné, ale zkrátka, jak z toho ven, opravdu máte to v tom filmu Nádherná zelená. Nespotřeba. To jo, tak jo, tak když mladí potřebují každý půl rok nový iPhone, nebo až jim vyjde nový iPhone, nebo jiný phone, cellphone a smartphone a nový hodinky a nový krávoviny a náramky a potřebují platit mobilem a náramkem a prstenem, tak ať si to mají. To je jejich svět. Ale vy máte svůj svět a ten si určujete vy sami, dámy a pánové. Takže a kam zaměříte tu pozornost, ty myšlenky, jestli se necháte strašit Karaganov a jiný Maramanov a Magor Medvěděv, všichni řvou, že už Rusko musí zaútočit jadernýma zbraněma a bu a bojíme se tady v Evropě. Dámy a pánové, pokud by k tomu mělo dojít, tak vám to může být úplně uzádele, abych byl hodně slušný. Protože s tím neuděláte nic. Pokud se tím necháte strašit, ano, tak proč se tím budu zapěhovat? Vy si myslíte, že nějaký Magor skutečně chce tady vypálit zemi? Jadernýma zbraněma? Nebo je to přesně, jak to bylo právě o těch bankách? Tráve jako vendeta. Strach, teror, nemoci. Nebo války, teror, nemoci, uvést lidstvo do strachu, protože když je vystrašeno, tak je lépe ovládáno. To je stejně jako zvířata, tady máte zase ty poučky ze zvířecí říše, máte čerpat a máte se dívat. A zkrátka, když někde není k žití, i v té zvířecí říši, tak jestli chcete přežít, tak se musíte posunout i nám. Ne jak to dělá lidstvo, tak jak nám to říkají tady ve filmu Vědnice Matrixu, že ano. Jak říká agent Smith Morfeovi, když ho tam vyslýchá. Než přijde ta nejlepší scéna z celé čtyřdílné série filmové, teda aspoň pro mě. Když si Neo a Trinity jdou pro Morfea do toho bejškovýho baráku. To, ta scéna je pro mě nejlepší, jedna z nejlepších filmových scén, ještě po scéně, počáteční scéně z filmu, teda Bratrstvo vlků. Ne, Společenství vlků, Bratrstvo vlků, je to ten francouzský film, historický. Doporučím vám ho, tam je přesně o tom, jak církev tady ovládá všechny a zase strachem. Bratrstvo vlků, Společenství vlků, počkejte, já to najdu. Bratrstvo neohrožený vlků. Hon na besty, Bratrstvo vlků se to jmenuje. Film roku 2001, to je tak superový film. Má to na ČSFD teda jenom 64%, ale pro mě tenhle film je jeden z echtovních, já vám doporučím. Bratrstvo vlků, Hon na besty, jo. Kraj Ževodan, hornatý kraj centrální Francie, je sužován děsivou bestí. Oficiálním stanoviskem je, že jde o obzvláště nebezpečného vlka. Tak je tam přírodospitec a se svým parťákem, kterého si přivezl z cest do Ameriky. A ta první scéna, kdy se do toho tedy přírodospitec vrhne do toho boje i s tím indiánem, kdy tam zachrání děvčicu, tak to je taky jedna z nejlepších scén, který jsem kdy viděl filmových, podle mého soudu, aspoň tak tady psychologové si zase možná něco určej. Tak to je návod pro ně. Dámy a pánové, jestli tu máme bouřku jako svině. Tady něco burácí, takže asi stíhačky nám tady nelítají, Iskandery asi nebouchají, takže bych asi řekl, že to je bouřka jako svině tady nad naším územím, co mi to tady píše Interfernet. Tak kdyby to náhodou, ano, silné bouřky zasáhnou Českou, to tady běhá, takže už to tady máme, jo. Germáni nám to sem zase poslali, tohle svinstvo. Takže bratrstvo vlků, hon na besty, to jsem chtěl vlastně zmínit taktéž. Ale o tom, zkrátka, co máme dělat, je to... Tak, ta smečka, která je tam teď, není o nic lepší než ta fialová hrůza, vůbec nemá význam chodit k volbám. O, děkuji, Staňko, zdravím do Otrokovic. Prý mě chce adoptovat jako syna, aby měla normálního syna. V Otrokovicích silná bouřka kolem 19. hodiny. Tak, ano, nemusíme zalívat, ale jestliže někde byly kroupy, tak nám to zase mohlo poničit tu úrodu a zkrátka i ty mrazy, které jsou na jaře většinou, tak taky je nasprejováno jako svině a pak se zase díky frekvencím, na to máte zase HARP systémy a další, tak se to tom modifikuje, aby to udělalo i tou příměsí a i tou modifikací radiofrekvenčních vln, které jsou vysílány zase na nebe, když se to tam rozstříká, tak dokážou ovlivnit, jestli to budou mraky, bouřky, nebo sucha, vedra, bez mraků a tak dále, a tak dále, a tak dále. Dávno počasí není takové, abych se díval na předpověď, jaká jakože bude, protože dávno počasí není přírodní, aspoň tady u nás v Evropě a v USA ne. Kdo se na to chcete kouknout, tak se koukněte zase, je to taky o tom Big Tech, o těch technologických firmách, tak se koukněte na dokumentární.tv. Proč sprejují na nebe, nebo počkat, abych vám tady nekecal nesmysly, ale ty názvy řeknu přesně, jo? www.dokumentarni.tv. Ale jak říkám, nejlepší film, na který se můžete kouknout, je Nádherná zelená. Tak, kde máme počasí, počasí, záhady, věda, války, zdraví, prostředí... Ne, v prostředí, jo. Takže, Earthlings, to je dost krutý film. Takže máte film, co to na svět sprejují, ten je z roku 2010 a z roku 2012 je dokumentární film, proč to na svět sprejují, o geoinženýrství. To máte SRM, Solar Radiation Modification, nebo SMR, teď nevím, Solar Radiation, jo, solární záření, modifikace solárního záření, tak je to. Takže geoinženýrství, u nás bychom řekli chemtrails, je definováno jako umělá modifikace klimatu planety. Geoinženýři navrhují rozprášit 10 až 20 milionů tun toxického hořínku a dalších substancí do atmosféry s deklarovaným cílem ochladit naši planetu. Od té doby, co bylo vydáno v první video, co na svět spirují, stovky lidí z celého světa začaly provádět testy dešťové vody. To, co našli, mnozí nazývají chemtrailsovými stopami po geoinženýrství hliník, bárium a stroncium. Našli tyto stopy v mezinárodním měřítku po celém světě. Kdekoliv vzali vzorky a provedli chemické analýzy deště a vody, ze sněhu například. A tento film se snaží poodhalit, jaká je motivace vlád a korporací, které tyto atmosférické programy provádějí, vyhledává a dokumentuje lokální důsledky takového počínání a zamýšlí se nad těmi globálními, ať již zamýšlenými či nezamýšlenými. No. A jednička? Dnes snad již tady nenaleznete nikoho, kdo by nikdy neviděl oblohu zbrázděnou stopami tryskových letadel táhnoucí se od obzoru k obzoru, které se nakonec slíjí v jednolitý kalný opar. Vrozená inteligence nám říká, že to nejsou jen obyčejné kondenzační stopy. Ale nikdo si příliš neklade otázku, kdo to vlastně dělá a proč? Tento film se to snaží změnit. Nabízí tedy příběh o rychle se rozvíjejícím odvětví tzv. Geoinženýrského projektu, řízeném vědci, korporacemi a vládami s cílem modifikace globálního klimatu a ovládání počasí. Ačkoliv představitelé trvají na tom, že jsou tyto programy teprve v diskusní fázi, existují hory důkazů, že již dávno probíhají. Do atmosféry jsou vypouštěny tuny toxických látek měnících složení půdy, vody a se zničujícími důsledky na pro plodiny, zvířata a i lidské zdraví. Údajně to všechno pro naše dobro. Takže to už je z roku 2010 první díl, jo? To máte 16 let. Garbage Warrior, tady máte najít pozemek, architekt odpadu, má i knihu k tomu, tedy tak se na to můžete kouknout. Michael Reynolds, americký architekt, jak tam bojovali. Jo, octování samozřejmě funguje, ano, ale to by jsme museli provádět ve velkém měřítku. A taktéž cloudbustery změněných trubek a měněných drátů, abyste je měli na zahradě zapíchané do země. A nad těmi cloudbustery se tato svinstva tak nějak rozplynou a nebudou jinam. A hlavně měď je prospěšná pro vás, ale i pro tu hlínu, pro tu zem, pro ty organismy a pak samozřejmě pro plodivost a zdraví těch rostlin, čímž pádem to přenesete i zase do sebe. Proto se doporučuje, asi je to drahý jako svině, s prominutím, nekopat, nerýt do země železnými ocelovými nástroji, ale okopávat, když to chcete zahrádku pro sebe a pro své milované, mít měděné nástroje, měděné rýče, motyky a tak dále, a tak dále, a tak dále. Zkrátka vůbec nehrabat do té hlíny železem. Ano? To se taktéž doporučuje. Tak, to jsme projeli tohle, projeli jsme tamto, projeli jsme všechno zleva, zprava, nahoře, dole. Větrákům se už asi nebudeme věnovat, ale mohli bychom se, ježišmarja, koudelka, a máte, hele, tam je pan Vašek, máte tady nesmyslná procenta na obranu, hrozí pád měny, kalkulačka vojenského historika Fiedlera, to tady máte, ale tady také bylo, tady máte ty větrníky, že ano, ještě tady byly větrníky, že budou v rozporu se zákonem inženýr Hirinek Benán, a. Zase prachy, že ano. Takže, ten je, myslím, ze Žadce, tento pán. Veterán Václav Vašek, odvedli vaši pozornost a toto se mezi tím děje. Oháníme-li se konstatováním, že nás chce Rus napadnout nejpozději, tedy zítra, čím ho přesvědčíme, aby počkal do doby, než budeme schopni nějaké smysluplné akce? Ptá se tedy ohledně termínu dodání v uvozovkách stíhaček F-35, bývalý stíhací a dopravní pilot Václav Vašek. Vrátil se i k nedávnému summitu NATO a mluví také o účelovém rozmetání naší potravinové soběstačnosti či o tom, že voda už není v českých rukách. A říká, zastírací manévr padl pak ohledně rozporu mezi vládou a hradem a došlo i na větrné elektrárny, takže před panem Václavem Vaškem já smekám, protože prakticky mé oblasti tady soustředění a zájmu tady je shrnuto jenom v totom. Takže je škoda, že jsem si toho nevšiml. Více velký střet s Bruslem, připravme se, radí Petr Drulák. Tak tady to máte, dámy a pánové, takže zase parlamentní listy .cz lomí Arena lomí rozhovory a tam si najděte ze 24.7. letošního roku rozhovor tedy s Václavem Vaškem, já vám ho asi vřele doporučím, sám jsem to ještě nečetl, jo. Je to fakt dobrý, nebo tento pán už právě, když se toto se vstyčovalo, myslím, vedle někde žateckého letiště, nebo přímo v Žadci, nebo kde to bylo. A tak tam přednášel před pár lety, měl dost dobrý proslov tento pán a od té doby jsem ho zaznamenal. Takže se vsadím takhle, že ej, co to zase, kam to zase, tento článek je uzamčen. Zase nám to bledne, dámy a pánové, zase je to placená sekce, co se mi teda jako vůbec nechce. A když bych tím podpořil, jakože parlamentní listy, ale platit to nebude, protože parlamentní listy je zajímavý, že teď chtějí podpora a dávají si to do zamčených a přitom už se dostávají do mainstream. Tak to mi zase řekněte, jak to tady jako je. Když by na sebe už mohli dávno upoutat tedy pozornost, jakože upoutávají, tak mi je divný, že už mají články v placené sekci. Tak. No. Taková, jakože zdonucení, že všichni, nebo hero, pojďte to vidět o 2 týdny dřív u nás na hero. Když tím platíte zase ty korporace do prdele. Už i tím YouTubem platíte ty korporace, ale ještě přes nějaký hero. Že tím vlastně krmíte ty zmetky. Přesně ty zmetky, o kterých tady 4 hodiny už bylo povídáno. Ohledně toho technofeudalismu. Tak přesně tím platíte. Vy jim dodáváte ty prachy a oni určují algoritmus a když se jim znelíbíte, tak vás vyškrtnou bez nároku za nějakou stížnost nebo dokonce žalobu. Jste totiž v jejím světě, v jejich světě a musíte fungovat podle jejich pravidel. A tak vaší volbou je svobodnou zase i pro Staňku a pro vás, zda v tom jejich matrixu podle jejich pravidel půjdete. A nebo jestli řeknete tam tadadá, bych mohl říct, že něco zprostí, ale neřeknu. A půjdete jinam, do něčeho svobodného. Třeba na Šťůb, nebo na to Odyssey, i když to je taky. To už taky skoupili cizáci a další. Takže se hledat na Šťůb, jako je YouTube, tak je na Šťůbe, myslím. Teď mi to říkala Renča, tak se na to taky musím kouknout. A přijít tam. No, a jelikož jsme na sítích a na Facebooku a kdekoliv jinde, tak tam platí jejich pravidla a nikde se na nic neodvoláte. Zrušili vás, jako zrušili za covidu vlastně, třeba tomu, že ano. A panu Hrušovskému ze Slovenské republiky, kde měl 100 000 sledujících, před covidem ho zvali do televize, měl tam pořady o zdraví a když on říkal, ne, vykašlete se na roušky a lockdowny a tady to a chraňte se nebo vystříhejte se nějaký vakcinaci, posilujte imunitu, cvičte, choďte do lesa a takhle zdravě se stravujte a zdravě myslete, tak mu to schodili, že ano. A až letos někdy na jaře mu ten kanál vrátili. No. A nedovolá se prakticky nikde ničeho, poškodili ho na x let a takhle to chodí. To je totiž jejich matrix, jejich systém, jejich pravidla, jejich hra, jejich pravidla. Vy si to musíte uvědomit, že ty pravidla si musíte nakonec tvořit sami a hledat právě ty lidi kolem vás, kteří tato pravidla matrixová, ať už je to jakákoliv slupka té cibule, tak které se jim řídit nebudou a budete si hledat sobě pravidla. Že ano. Náš svět, to je taky skvělý film. Sice ten konec je tam takovej, museli se vrátit do civilizace. To samé zase je propojeno v krásném filmu Vesnice od Nighta Shyamalana. Také vám to doporučím. Vůbec tvorbu Nighta Shyamalana vám doporučím celou tohoto režiséra indického původu. To sledovat jeho filmy, to je taky něco super, jo? Tam máte hodně filmů na zamyšlení a zrovna i Čas, nebo jak se jmenuje ten film, myslím Čas, ten jeho film, tak to je taky o zneužívání korporací jedné anomálie a to budete čumět. Já jsem to dlouho o těch většinou jeho filmech neviděl, ale když jsem nějaký marodnej a mám čas čumět, tak vždycky udělám nějakou takovouhle výpravu do něčí tvorby. Ať už bratrů sester Vachovských, nebo Nighta Shyamalana, anebo dalších. A kdo byste neznali, ale určitě znáte třeba pátý smysl, šestý smysl, kecám, šestý smysl, asi s Brucem Willisem, že ano. Tak, ten režisér, který to natočil, má skvělou svoji formu, tvorbu, dáte si do ČSFD tohoto režiséra a vylejde vám veškerá jeho tvorba a můžete zase kukat a kochat a přemýšlet, protože o tom přemýšlení to je. No, máme 23. hodinu, Martin už moc nepřemýšlí. Dámy a pánové, mějte se krásně, vypínám tady, takhle dáme ještě závěrečný obrázek technofeudalismu a zase vám zmíním Elysium filmy a Equilibrium, jo, ještě další filmy, na které jsem si minulý týden nemohl vzpomenout, tak si je na ně kukněte zase. A nebo právě to V jako Vendetta, tam je to taky popsáno velice dobře, jak to celé bude fungovat. Kancelář Sattler a další. Takže jo, dámy a pánové, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc, dobré všechno, dobré kdykoliv. Díky za podporu, díky za pochvaly, díky za pokárání, díky za jakoukoliv tedy zpětnou vazbu. A tedy, pokud vám tyto podhody něco říkají, tak šiste. Mějte se krásně a dobrou noc ještě jednou, dobré cokoliv.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Chyb je totiž v tom nejenom, že někdo schrábne tu obálku korupční do své kapsy, ale v tom, že o to se prodraží veřejný sektor. A o to se nepochybně prodraží i ty náklady do válečných struktur, protože i ten Rheinmetall nepochybně bude zvažovat urychlení všech schvalovacích procesů.
4: A i Němci hovoří o nutnosti přejít na válečnou ekonomiku a dokonce zazní věta, však s tím máme své zkušenosti.
3: Jo, a někdo si pak vzpomene cynicky, no jo, tak to je ten Hitlerův zbrojný plán 33 až 36, že jo, a ty obrovské dluhy, které to nadělal v Německu, a pak Hitleru nezbylo nic jiného, jenom získat externí zdroje táhnutím na jiné země. Kdyby někdo hledal historickou analogii, tak prosím vás, podobnost je čistě náhodná, bez jakýchkoliv konspiračních diskuzí, abychom byli v obraze.
4: A velká úloha Wall Street, velká úloha amerických firm, které tohle...
3: Ne, amerických. Především, kdo poskytl půjčky na obnovu Wehrmachtu? Nebyla to náhodou Londýnská City?
4: Britská královská rodina, jo. A všechny.
3: Takže čili náhodou bude Velká Británie válčit s nacistickým Německem, ale přitom financují vybudování Wehrmachtu a přístup nacistické strany k moci, že jo. A taky Ford a podobně, všechno.
4: Nebo rodina Prescott Bush, že jo. Prescott,
3: jo, a Bush, nebo dokonce zjistíte, že CIA, když v 32. se porouchaly tiskárny tiskovin pro nacistickou stranu, tak promptně dodala technologická zařízení, aby ty letáky mohly být vytisknuty před volbami v roce 33. A pravda, o tom se nesmí mluvit.
4: Kdo to dodal?
3: CIA.
4: Ano.
3: Tehdy samozřejmě jiná firma pod jiným názvem. Teď to zpětně rekognistujeme, abyste věděli, o jakou firmu se jedná.
4: Je to velmi důležité o tomhle hovořit, protože jenom rodina Kennedyů, rodina Bushů v tomhle vydělala ty hlavní peníze právě na druhé světové.
3: Pane kolego, to je náhoda, je to hluboké nedorozumění a jsem hluboce znechucen.
4: K tomu stačí i scenzurovaná Wikipedie, abyste si tohle dohledali. Jo. To není nic.
3: Takže, a to ještě neberte...
4: Skrytýho, jenom malinko zapátrat.
3: Nezaberte ještě do úvahy závěry výboru kongresu amerického pro kontrolu tajných služeb, pro kontrolu Pentagonu a podobně, a dokonce publikované závěry těchto výborů, které se zabývají podivnými operacemi, jako operace plukovníka Nortona. To znáte, co je. Vy nevíte za prezidenta Reagana? Taková krásná věc, která se pak opakovaně používala. Takže, sice se s Iránem v konfliktu kvůli těm zajatým rukojmi, no, ale kupujete od Iránu heroin. Převážíte ho do Spojených států. Policie kontroluje distribuci těch drog. A z toho, co se vydělá, se zaplatí kontras v Nikaragui a v Jižní Americe. Pak to vyšetřuje kongresový výbor, zjistí, že tam nějaký plukovník Norton, který vezme všechnu vinu na sebe, takže prezident Reagan je kompletně z obliga, nic se neděje, je to v pohodě. A vy si pak položíte další otázku. Vyjádření šéfa sboru náčelníků amerického generálního štábu o roli největší vojenské základny Američanů v Evropě, v Kosově. S Afganistanem a Talibanem veleme válku, ale dostáváme od nich drogy, které se transportují do Kosova a tam se distribuují na směr Evropská unie a směr Spojené státy, a z prodeje drog ve Spojených státech se financují operace, které neschválí kongresové výbory pro kontrolu tajných služeb. Jestli je ta podobnost náhodná, nevím, ale probíhalo to normálně. Pak tady máte další otázky. Kdy dneska prezident Trump prohlásí, že bojujeme proti Venezuele, protože je to drogovým králem, ale zároveň se dozvíte, že nejvyšším vývozcem je Kolumbie a s kolumbickým představiteli se představitelé Spojených států setkávají a v přátelské atmosféře diskutují. A pak se dozvíte, že vlastně obchod s drogami slouží na financování těch věcí, které oficiálně národní orgány parlamentu, senátu, kongresu neschvalují, zavírají nad nimi oči, ale vy ty peníze potřebujete, takže z toho zaplatíte barevné revoluce, z toho zaplatíte všechno ostatní a dokonce řeknete, no jo, to sereš a jo, nadáš se, že jo. Ale vy si musíte uvědomit jednu klíčovou otázku. Jestliže tahle ta společnost je založena na penězích a za vším hledej peníze a biznis, pak musíte sledovat toky peněz, toky informací a podobně. No a vy pak si začnete klást otázku, kurňa, když peníze, tak to je jenom ten americký kongres nebo taky někde jinde a jsou nějaké jiné toky peněz a podobně. A najednou si položíte takovou drobnou otázku. Jak je možné, že ty čínské firmy soukromé tak expandují? Kurňa, čím to je? No a pak zjistíte zvláštní věc. Státní suverénní fondy Čínské lidové republiky, je jich 11. Vznikaly z přebytku zahraničního obchodní bilance, přebytkového rozpočtu a tak dále. Roky. Ale použití těchto peněz je přímo řízeno ústředním výborem komunistické strany Číny a slouží na podporu expanze soukromých čínských firm. Například Huawei při prosazování 5G.
4: Ano, to jsme zažívali vy z kauzy. Vy jsi dokonce účast, ta kauza s odposlechy Angely Merkel, Obama. To úplně jsme zapomněli. No to bylo v mainstreamu tyhle věci.
3: No a pak je tady další otázka, že takové fondy má taky Norsko. Takže klidně přišel norský ministerský předseda a prohlásil, no tak když nevemete těch 140 miliard z těch zmrašených ruských rezerv, no tak Norsko dá těch 140 miliard. Odkud? No z toho norského státního fondu, který sice slouží na peníze pro norské důchodce, ale protože ta Ukrajina je důležitější, tak proč bychom je tam nepoužili, kdyby bylo třeba. Ale máte taky státní suverénní fondy, které jsou ve vlastnictví arabských zemí, jako je Saudská Arabie, Katar a podobně. No a pak si začnete vlastně klást otázku, kurňa, a jak je to vlastně s těmi finančními toky ve světě? No, na jednu stranu máte zvláštní věci. Americký Pentagon si objedná speciálně lodě budoucnosti, Zubalt. Má se postavit 6 lodí, celý projekt stojí 63 miliard. Postaví se 2 lodě. No, jedna z nich vyplá.

0: No tak vznikla otázka, jak to zmodernizovat. Dalo se na to více jak 3,5 miliardy a pořád ta modernizace není. A pak se dozvíte, že mohutná raketonosná flotila amerických ponorek, které používá rakety Minuteman 3, které mají drobných 50 let, má být nahrazena novými ponorkami a raketami Sentinel. Bohužel ten skluz je tam minimálně 3 až 5 let. No a pak se podíváte na mohutné diskuze o síle NATO. Pan Rutte prohlásí, že NATO je 25krát silnější než ruská armáda.
1: Pak blízký prohlásí, kamarád našeho premiéra, jo, nového, staronového premiéra.
0: No ale vy si vzpomenete na kontrolní zprávy, nejenom za německý Bundeswehr, ale i armády NATO, a najednou máte takový podivný obraz. Německá armáda má mít 170 tanků Leopard. 70 odevzdali do Finska, do Litvy na tu obrněnou brigádu. Ale z těch zbylých 100 tanků je funkčních 30. Ostatní jsou jaksi nepoužitelné. Totéž se týká obrněných strojů Marder, kdy při cvičení vám 2/3 zmrzly. No a pak se podíváte na Luftwaffe, tedy německé Bundeswehr, letecké síly, a zjistíte, že je funkční 1/3 letadel. No a pak přijde poslední šok. NATO ročně vynakládá 330 až 350 miliard na výzbroj, vojáky, cvičení a podobně. A funguje jenom 1/3. Ruský rozpočet je zhruba 150 miliard a mají hypersonické rakety Bure Vesnik, Poseidon, Avantgarde, Sarmat a všechno ostatní. A kurně, jak to udělali z těch 150 miliard, když 350 miliard nám nestačí? No a pak se podíváte na bojeschopnost té vychovávané evropské armády, tak najednou zjistíte, že vy ani nesložíte 200 tisíc vojáků. Tak jak tam chce na to poslat 800 tisíc vojáků? Nebo to bude 800 tisíc Ukrajinců, které budou bojovat místo jednotek NATO ve válce s Ruskem? Protože jedině oni jsou vycvičeni na dronovou válku. No a pak k tomu přistupuje poslední závěrečná, velice varovná teze. Dlouhá léta Pentagon a DARPA vyvíjeli použití umělé inteligence u zbraňových systémů, ale vždy platila zásadní směrnice, že posledné červené tlačítko musí stisknout člověk. Poslední 2 roky tahle směrnice už neplatí. Čili vyvíjíte autonomní systémy zbraní, řízené do umělou inteligencí, kdy už klíčem není poslední tlačítko člověka, ale teď se podržte.
1: To je naprosto šílen, ale nedivil bych se, když prezident Biden měl elektronické PRO, který podepisoval, bych se nedivil ani tlačítky, ale záměrně, abych jenom připodobnil.
0: Cílem je ekonomičnost války, zničení nepřítele. Čili ta umělá inteligence optimálně zvolí druh zbraňového systému na zničení nepřítele při minimálních nákladech. Samozřejmě můžete mít například ruský robotický systém řízené umělou inteligencí, který se nazývá Terminátor. Je to pasový podvozek, na kterém je 8 druhů zbraňových systémů. Optimálně se vodí podle toho, jaký druh nepřítele, aby byl zničen s minimálními náklady. Skvěle. Pak máte obrázky, jak Čína zahájí masovou výrobu humanoidních vojáků robotických na pásu. Jsou řízeny dronovým systémem, to znamená, dneska máte například stíhačky, které vypustí skupinu dronů, které řídí umělá inteligence a volí optimální směřování jednotlivých dronů, jednotlivé výzbroje, cílu a tak dále na optimální zničení nepřítele za minimálních ekonomických nákladů. Čili i tam se promítá otázka peníze, zisk, efektivnost. Nebudeme mluvit o konkurenceschopnosti, samozřejmě. No a tím se dostáváme k poslední klíčové otázce. Co vedlo k tomu, že Američané prohráli válku nejenom proto, že Severní Vietnam nakonec dokázal porazit spolupráci s Vietkongem americkou armádu, ale především to, že americká veřejnost kapitulovala nad obrazy amerických mrtvol amerických vojáků v černých měších dodávaných do Spojených států. To vytvořilo nepřiměřenou situaci v americké veřejnosti a ta požadovala kapitulaci. Od té doby Pentagon nedovoluje reportérům, aby sledovali americké ztráty. A taktéž i všechny filmy, u kterých dovolí, aby se angažoval Pentagon, nikdy nesmí ukazovat americké ztráty. A právě proto to bude velice výhodné, protože vy pak budete ukazovat robotické vojáky, a protože to nejsou Američané, to jsou jenom robotičtí vojáci, kteří padnou v té válce. Takže je to společensky přijatelné, je to skvělé. A tím totiž psychologicky snižujete prach k válce, k odporu proti válce, který potlačujete tímhle tím způsobem. A my nemluvíme o science fiction, my mluvíme už

0: existující realitě. No a samozřejmě můžete jít ještě dál, kdy například Jihokorejci chtěli, aby robot nabyl vědomí, tak vybavili roboty senzory na vnější prostředí, vnitřní prostředí a tak dále. Bohužel vědomí se nedostavilo, ale na druhé straně spolu s Číňany vyvinuli roboty, kteří mají umělou kůži, nemají mechanické převody, mají hydraulické převody, které se usmívají, mají mimikové tváři, můžou sloužit všechno možné. No a teď přijdou takový hrdinští zástanci umělé inteligence jako Altman a další a prohlásí, no to bude skvělé, budete mít doma pomocnici v domácnosti, která bude humanoidním robotem, no bude vám podávat nádoby, když ho dáváte do myčky nádoby, nebo vám podá kabát a zažela a popřeje vám hezký den, když půjdete do práce a podobně. A vy si jenom díváte na tohleto všechno a začnete si říkat, pro Boha, vždyť přece hlavní postulát umělé inteligence, která se začala vyvíjet a teď se podržte před 40 lety, tak bylo, abychom zefektivnili a zlogičtili lidskou společnost a odstranili tovary, služby a činnosti, které jsou zbytečné. Plýtvají energii, lidskou prací, surovinami, materiálem, vším ostatním. A najednou se dovíte, že výsledkem vývoje umělé inteligence má být domácní pomocník v domácnosti, který bude místo vás uklízet, umývat nádoby a popřát vám dobrou noc. Což vás nevyhnutně povede k jedné zajímavé otázce. Vlastně není umělá inteligence zrcadlový obraz našeho vlastního alter ego? Neukazuje nelogičnost a stupiditu dnešní civilizace v plném rozsahu? A najednou tvůrci algoritmu se diví, že umělá inteligence lže, podvádí a podobně. No, jelikož předpokládáme, že umělá inteligence přečetla všechny knihy, které byly napsány, má všechny informace o chování společnosti, které má k dispozici. Co je základem dnešní společnosti? Pravda? Láska? Humanita? Alebo lež? Podvádění? Vytváření klamného obrazu reality, která ve skutečnosti neexistuje. Ale ta umělá inteligence to vidí, čili bude se logicky chovat tak, jako vidí v těch zprávách, datách. A proto já říkám kacířskou myšlenku. Proč neuspěje umělá inteligence? Opakuji, neuspěje. Protože jsou tam dva chybné východní body. Poprvé, bude mít dostupnost všech databází informací a všeho. Ale my přece ty informace ideologicky transformujeme. Není se odrazem reálného světa, ale světa, který my chceme, aby byl. Ne toho, který je reálný. Pak je tady druhá otázka, na kterou se málo kdo zamýšlí. Temná data. Data, která nemáte. A jelikož nevíte, jestli ty data náhodou nejsou klíčová, tak všechny vaše modelová rozhodnutí a všechny algoritmické systémy budou viset v prázdnu, protože nechápou roli temných dat. No a pak je tady třetí otázka. Některé rozumné kruhy začínají vyvíjet nevědomou umělou inteligenci. Opakují nevědomou. Uvědomujeme si limity, že jelikož my neznáme vlastní vědomí o fungování o podstatu, tak nemůžeme tohleto transformovat taky do robotických systémů. To nesouvisí s tím, jestli se za umělá inteligence sama učí. Protože my zatím o vědomí víme jenom některé aspekty. Například. Uhlíkové nanotubuly ve vašich jednotlivých neuronových sítích a transplantace vaší neuroplastické mapy umožňuje ve změnovém stavu vědomí napojení na morfické pole vesmíru. Najednou Rupert Sheldrake je rehabilitován, jeho teorie morfického pole se začíná akceptovat a najednou všichni zjišťují, že existuje něco jako vesmírná inteligence. Druhá věc, která tady je. Stále více si uvědomujeme, že mnohé aspekty lidského mozku, šestý smysl, intuice, a tak dále, jak si nefungují v stavu umělé inteligence. My nevíme totiž, jak vznikají, jak fungují. Teď máte nejnověji objevený nový systém vašeho vědomí. Viděl jste ten dálkový hmatový systém? Kdy například podle posledního výzkumu japonských vědců a i Caltechu ve Spojených státech, jestliže například do písku nebo do půdy zakopete nějaké předměty a přecházíte rukou nad těmi předměty, vy vidíte, jaké předměty jsou zakopány v té zemi nebo v tom písku. Takzvaný dálkový hmat. A teď máte další kacířské výzkumy, které říkají, že nemáme 5 smyslů, máme 21 smyslů, jenom jsou vypnutý a nechápeme, proč jsou vypnutý a nechápeme, proč například funguje 3D informací podle vašeho emočně logického kódu, který odráží civilizaci a její předpoklady. A my, když tvrdíme, super, většina neurologů, my mozek využíváme na 18-20%. Kurňa, už jste viděli, jak je využitý mozek na 100%. Ale vy klidně řeknete, že mozek využíváme na 18-20%. Další věc. Vůbec nevíme, jak funguje systém, že mozek není soustava procesorů, jak si představují například u Zuckerberga. Ale je to úplně jiná kvantitativní rovina. No a najednou teď zjistujete nejnovější výzkumy Mayo Clinic nebo Stanfordu, kdy o funkčnosti vašeho organismu rozhodují informační signatury, které jsou na jednotlivých buňkách vašeho těla, které váš organismus přečte a které vytvářejí dynamickou rovnováhu informačního algoritmu. Šílená věc. Ale najednou zjišťujeme, že základem toho všeho jsou informace. Buď pronikají, jsou nedeformované a váš organismus funguje skvěle, nebo jsou deformovány například superupravenými potravinami, elektromagnetickým smogem, chemickým smogem a podobně. A pak jsou ty informace deformované, váš organismus nefunguje, dostanete rakovinu, dostanete všechno možné. A všimněte si jednu zvláštnost. Rozplýváme se nad výzkumem umělé inteligence, budeme tady drýstat do všeobecné umělé inteligenci, která bude inteligentnější než celé lidstvo, ale zároveň děláme technologie, které vedou k zhloupnutí lidstva. Doslova k debilizaci dalších a dalších populací. Jedna malá ukázka. Když čtete knížku, váš mozek vytváří abstraktní obrazy, které vyplývají z obsahu té knížky, kombinuje jejich obsah a vytváří nesmírně složité struktury vědomí. Ale když čtete elektronickou knížku Kindle, nic takového nevzniká. Když píšete rukou, vzniká nejenom jemná motorika, ale vzniká nesmírně složitá architektura vašich abstraktních úvah o vědomí, chápaní světa, reality a všeho ostatního. A proč si myslíte, že děti Zuckerberga, Maska a ostatních mají zakázáno používat elektronické knížky, musou číst normální knihy, musou psát poznámky rukama, nesmí používat tablet a podobně. Jenom proto, aby se odlišili. Čili klíčová otázka umělé inteligence dnes zní, je to naše alter ego, ale které v tom zrcadle ukázalo všechny debility dnešní společnosti, dnešního přístupu ke člověku, dnešního nedokonalého vědomí o člověku. A právě ta umělá inteligence by mohla být nesmírně zajímavým pomocníkem a spolupracujícím faktorem, kdybychom si uvědomili, že my neznáme sami sebe. A jestliže teď vezmete jenom objevy posledních 10 let v medicíně, najednou zjišťujete, že všechny trvale platné postuláty vyučované na lékařských fakultách jsou překonány úplně jinými komplexními pohledy na fungování lidského organismu, vztah k prostředí, k přírodě a podobně. Uvedu jediný příklad, co vám říká japonská lesní medicína. Medicína, která ukazuje, že když se procházíte po lese, najednou funkčnost vašeho imunitního systému se zvýší o 30-40%. Znížíte dobu rekonvalescence, znížíte nároky na léky, když jste v nemocnici a koukáte oknem na přírodu. Někdo by řekl nesmysl. Ne. Ty 4 japonské ústavy mají roční rozpočet více jak 3 miliardy dolarů a fungují právě na zkoumání důsledků přírody na fungování vašeho organismu. Ale totež vemte taky výzkum Čínské akademie věd, čínská studie, nebo vemte taky výzkum, který je na Stanfordské lékařské fakultě, nebo na Caltechu a podobně. Všechno se koncentruje na výzkum člověka, samozřejmě z vojenské strany je to koncentrace na výzkum mozku. Protože když ovládnu váš mozek, vaše vědomí, vaše myšlení, tak je z vás skvělý voják, skvělý tupý posluchač všeho, co vám nadiktuje vedení a tak dále. Ale tohle to všechno je nesmírně zajímavé. No ale samozřejmě pro většinu lidí je důležité, no kolik bude stát plyn, kolik bude stát kilowatthodin elektrické energie.
1: Kolik bude stát máslo.
0: Ano, a kolik zaplatím za litr benzínu na pumpě. No a to jsou takzvané ty běžné starosti, které zahlcují dlouhou většinu obyvatelstva. A já pak, když se mě ptali, no když se to změní, když začne náběh na novou společnost. Já říkám až tehdy, a všichni podporovatelé dnešní společnosti, ty služebníci, kteří si myslí, že alespoň nějakou malou lokální moc mají, když budou posluhovat dnešním elitám, až pochopí, že to je cesta do pekla a že vlastně by měli přemýšlet nejenom pro sebe, ale jaký svět chtějí nechat svým potomkům, svým dětem, svým vnoučatům a podobně, jestli to chtějí nechat ten digitální koncentrák, ke kterému směřujeme, od umělé inteligence, digitálního světa, CBDC, bezhotovostní měny a podobně. A nebo chceme zachovat svět, ve kterém si můžete vyjít do přírody, kocháte se pohledem na západ slunce, kocháte se pohledem na dokonalost stromů i všeho kolem vás, No a tohle to všechno samozřejmě pro ty elity, o kterých jsme mluvili předtím, je velice nevýhodné, protože pak jste nemanipulovatelný, neovladatelný. No a to se dneska většině těch elit nehodí. Samozřejmě můžete rezignovat a říct si kurňa, superclass. 8 tisíc lidí, kteří ovládají tuhletu planetu z pozicí vojensko-průmyslového komplexu, financí, politických struktur a tak dále. Nejlépe to popsal David Rodkov ve své slavné monografii Superclass. No a pak tady mají takové ty papoušky, jako je Bilderberg a WEF a podobně, který budou jenom papagájovat všechny jejich vlastní myšlenky. A pak se zamyslíte nad tím, že proč to tak je. Odpověď je velice prostá. Když máte konkrétní vládu, tak jsou lidi naštvaní na tu vládu a můžou nadávat a kýdat, případně se vzbouřit, útočit a tak dále. No ale když máte neviditelnou vládu, tak vy nevíte, vůči komu bojovat. Vy jenom vidíte ty figurky, které ta neviditelná vláda nastavila, ale vy nevíte, kdo je v pozadí, jak to hýbá mocensky. No a tam jsou dvě zajímavé studie, právě znova, když se vrátím. Ta studie MMF o roli transnacionálních korporací, těch 8 tisíc klíčových korporací, které ovládají svět. A pak je tady druhá studie. Když to nezastavíme, tak do 30 let svět ovládne druhá síla a to je organizovaný zločin. No a to byste se dostal do zajímavé sféry.
1: No, mám pocit, že to už se stalo. Že no, propojení mediálně, kulturně, vědecké, politické a biznisové je velmi smotané.
0: Musíte vědět, že první, kdo se globalizoval v roce 1993, byla konference světových organizovaných skupin zločinu na Sicílii. Zřejmě tehdy komisař známý, který vyšetřoval mafiu, měl dovoleno. No a tehdy se dohodli na rozdělení sfér vlivu, podnikání, oblastech, biznisu, spolupráce a podobně. Čili například ruská mafie vraždí na objednávku, italská mafie pašování cigaret a potravin, drangheta, výstavba veřejných zařízení, jako jsou nemocnice, polikliniky, domoví důchodců a podobně. Čínské triady jsou ilegální migranti. Japonská jakuza se specializuje na inovační procesy. Indická mafie se specializuje na obchod s drogami a ovládání zemědělských oblastí. Zajímavé, že v 90. letech se publikovaly desítky zpráv materiálu o těch mafiích. Kosovská mafie a podobně. Po roce 2002 žádné zprávy z tohoto ohledu nejsou. Ty mafie zmizely? Ne. Vplynuly do oficiálního života.
1: Přesně tak.
0: Takže například, když vezmete Pabla Escobara, tak jeho zisky se pohybovaly v stovkách milionů dolarů. Jeho následovníci mají zisky v desítkách miliard dolarů. A skutečně, jako pravíte vy, došlo k prorůstání mocenských struktur, politických struktur, mediálních struktur a organizovaného zločinu. Takže například ty obrovské biznisy z obchodu s drogami se přetavily do vlastnictví akcí ctihodných firem, mezinárodních a podobně.
1: Ano, z některých lidí se staly uznávané osobnosti. Jo,
0: a já vám dám takovou otázku, co myslíte, který je nejvýnosnější biznis v rámci mafii? Obchod s náhradními leteckými díly. Protože je jenom pouze několik fabrik, které vyrábí letecké díly. Kromě platu pilotů a letušek nejdražší je servis leteckých linek a tam je nejdražší nákup licencovaných náhradních dílů. Ono se občas přitraví taková chyba, jak když havarovalo letadlo Lufthansa v 2002. v Dominikánské republice, kdy lopatky byly repasovány, utrhly se a přerazili motor i plášť a letadlo havarovalo. Ale to se jenom občas stane, že jo. Ale biznis s těmito náhradními leteckými díly je nejziskovější. Je ziskovější než prostituce i drogy. No a kromě jiného, obchod a zisk s drogami se nyní odhaduje kolem 2 bilionů dolarů. No a ovšem teď je velice rychle dobíhá jiný biznis. Biznis s lidskými orgány.
1: Orgány, to jsem tu všechno řeknete. Obchod s dětma, obchod s orgánama,
0: to je
1: věcmi,
0: málo, to je
1: o kterých se vůbec nemluví a mohlo by se mluvit velmi důrazně a nahlas.
0: Takže to jsou takové další věci, čili prosím vás, uvědomte si jednu věc. Ten svět netvoří jenom válka na Ukrajině nebo hádky mezi Babišovci a Fialovci. Ten svět kolem vás má obrovské rozměry v rámci úniku financí transnacionálních korporací, kriminálních činností, které nejsou tím, že vás někdo klofne kijakem po hlavě za rohem, ale je to sofistikovaný organizovaný obchod.
1: A všimněte si, vůbec se o tom nemluví. Kdyby nebylo vás, například vás, pár dalších osobností,
0: Ano.
1: tak tyhle klíčové věci, které skutečně ovládají svět a které jsou na pozadí, což jako je i v těch našich malých vesničkách československé, tak je viditelné. Tady to vidíme.
0: Malá ukázka. Odhad euro institucí spolu s FBI na biznis černé ekonomiky ve světě se pohybuje mezi 14 až 17 biliony dolarů ročně. A samozřejmě ti šéfové to nebudou mít uloženo ve strožoku a nebudou spát na těch penězích. Použijí je, zhodnocují, investují, ovlivňují mediální věci, ovlivňují politické orgány, ovlivňují policii, ovlivňují další struktury. A tohle to všechno je právě to, před čím varoval skutečně oprávněně MMF, že to prorůstání, ne toho drobného, ale toho obrovského organizovaného zločinu, do oficiální společnosti je dneska obrovské, stává se rakovinou a bohužel ta rakovina je už hodně daleko.
1: Pane profesore, moc děkuji za tohle povídání. Asi dovolím vlastně to rozdělit, protože bavili jsme se o Evropě, bezpečnosti Evropy, těch věcí, příprava vlastně na válečnou ekonomiku a i schvalování, potom umělá inteligence, takže možná řeknu takhle na závěr, že to rozdělíme asi do několika částí podle těch oblastí, o kterých jste tady hovořil, umělá inteligence a vědomí, Evropa, geopolitika jako taková, obchod s drogami tady zazněl a vůbec prorůstání mafií do řízení společnosti a řízení jednotlivých států, k tomu zakládají nové instituce, jako je například Světové zdravotnické fórum taky,
0: ano,
1: nebo
0: VHO,
1: protože VHO, ano. Protože to vlastně přesně je ta ukázka, že ty soukromé peníze převzaly moc nad kontrolními orgány, které původně měly sloužit a tak dále.
0: Dovolím si ještě podotknout jednu věc. Teď ještě, vážení diváci, chápete, proč hlavní prioritou OSN i Evropské unie je boj proti dezinformacím, přičem všechny tyhle ty informace označíte za dezinformace.
1: To komplikuje, komplikuje jim to
0: A pak tady
1: business,
0: už
1: no.
0: Máte schválen takzvaný kontrolní orgán pravdy v Evropské unii, ten už je schválen Evropským parlamentem, a v příštím roce by měly jednotlivé národní vlády sformulovat vlastní orgány pravdy. No a kdyby vám to náhodou připomínalo ministerstvo pravdy u Orwella, tak opět podobnost je čistě náhodná. Čili prosím vás, vřele doporučuji, čtěte mnohé sci-fi knížky, jako například 351 stupňů Fahrenheita od Bradburyho.
1: Áno.
0: A nebo čtete taky další a další knížky a filmy a zjistíte, že ti tvůrci se nechali inspirovat pouze realitou, žádné science fiction.
1: Ať je to film Nákaza, ať je to film třeba Mír, Válka 11. září, nebo 9,11 Fahrenheita, Equilibrium, film Víceprezident, mainstreamový film o americké administrativě a změně principu řízení vlastně po 11. září. To je v podstatě životopisný film po nedávno zesnulém Dicku Cheneym, což byl viceprezident za mladého Bushe. Nebo třeba se podívejte na dokumentík televize Prima, který popisuje Mnichovskou dohodu, kterou domlouval pan Kennedy z pozice amerického velvyslance v Británii.
0: Opět
1: a tak dále, a tak dále. Nicméně teda najdete tady v jednotlivých částech k tomu, co se děje v Evropě, téma geopolitického jednání mezi Spojenými státy a Ruskem, vývoj Čína a Rusko, co jste tady zmiňoval, a taky umělá inteligence. Jednotlivé části vysílání tady najdete v rámci Inovace republiky. Pane profesor, moc děkuju ještě jednou.
0: Bylo mi potěšením a radostným vzrušením.
1: Mě taky. Já jenom řeknu, že se bavíme o mnoha dalších tématech i mimo kamery. Moc si toho vážím a možná bych i rád třeba příště natočil jsme se bavili o těch vizích pana profesora Lázla a v podstatě tom pozitivním, o té naději pro Čechy a Slováky. Co to mohu říct?
0: Naději.
1: Protože vy jste tady řekl takových věcí a je potřeba být v té pravdě, podívat se na to, jak ty věci jdou. Bohužel proti člověku, proti přírodě, proti humanismu, proti vlastně těm přirozeným hodnotám lidského bytí. Jak dát lidem naději?
0: Připomenu slova mistra Jana Husa. V Listech z Kostnice. Miluj pravdu, hledej pravdu, bojuj za pravdu, i když ti to přináší strázně. Protože pak tví vlastní potomkové si tě budou vážit. A tahle slova, i když byla napsána před 600 lety, paradoxně platí dodnes. Samozřejmě teď vás nemůžou upálit, protože dřeví je drahé. Podle směrnic Evropské unie o odlesňování byste musel dokázat, odkud jste vzdal to dřevo až po místo stromu, které jste setnul. No, kdo by se pak s tím snažil? No ale pak máte tady jednoduché řešení, takzvaný mediální lynč, internetový lynč, kdy dokážou, že jste konspirátor, nevědec, podvodník, lhář a tak dále. No ale vtip je v tom, že ta pravda si vás stejně nalezne. A buď vás nalezne nepřipravené a skončíte šokem, nebo budete, já to říkám, kvalifikovaní konspirátoři, anebo nejnovější vynález, buď vás, z vás bude intelektuální zombie. Viděli jste ty zombíky po fentanylu? Pokrčený, strnulý, tvrdý a tak dále? No tak podobně budete i vy se svým myšlením. No a konečný posilný závěr pak zní, jelikož nebudete mít mozek, nikdy se nemůžete utopit, protože prázdná hlava vás bude nadnášet. Když budete přemýšlet, budete používat mozek, pak musíte umět plavat. Vřele doporučuji, vyberte si správné řešení. A hezký den.
1: Já bych ještě doporučil v souvislosti s mistrem Janem Husem, tak když putoval do Kosnice, tak měl připravený jeden spis. A ten spis je velmi důležitý ne pro tehdejší dobu, ale právě pro naši budoucnost. A ten spis se jmenuje Řeč o míru. To byl hlavní důvod, proč mistr Jan Hus do Kosnice cestoval a tenhle spis chtěl přečíst. Tak doufám, že všichni z nás v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku jsme tenhle ten spis četli. Řeč o míru. Ještě jednou moc děkuju a my se příště rádi zamyslíme třeba nad těma myšlenkama profesora Lázla. To totiž mě, to nejvíc diskutujeme na pozadí natáčení a v tom já vidím takový ten evoluční směr vývoje společnosti.
0: 5 civilizačních modelů, německé, 2 americké, 1 japonské, 1 čínské, které jsou rozpracovávány bez pozornosti veřejnosti, ale můžou určit váš život více než všechny diskuze o smart technologiích a důsledcích umělé inteligence na váš život. Můžeme o tom mluvit a taky další téma, které je nesmírně zajímavé. Co vlastně se děje v přírodě? Není ta příroda naštvána na člověka jeho debilní přístup? A neprobíhá terraformace přírodního prostředí na planetě? A není jsme svědky něčeho, co naposledy bylo před 42 000 lety a znamenalo terraformaci přírody na planetě? A prosím vás, nezapomeňte. Příroda bez nás přežije. My bez přírody nepřežijeme. A vždycky, když se budete chválit antropocénem, vždycky budeme jenom součástí přírody. Závisí to na nás, jestli to pochopíme, anebo ne.
1: To znamená, z toho všeho, co tady padlo, to bychom se museli hodně bouřit proti dnešním elitám z východu i západu.
0: Ještě naštěstí jsou to ne elity, ale jelita.
1: Já. Moc děkuju, mějte se krásně, těšíme se tady v dalším vysílání. Podívejte se i na ty promluvy několik let staré, je to velké uvědomění, jak se v tom čase hýbem a co všechno se, co se skutečně děje. Udělejte si svobodně svůj vlastní názor, diskutujte o věcech, studujte si a pokusíme se připravit další publikace, další rozhovory. Díky moc, že jste s námi a ještě jednou moc děkuju.
0: Nashledanou.
2: Děkujeme za vaši podporu pro natáčení dalších rozhovorů. Objednávat můžete na internetovém obchodě Inovace republiky.
1: Druhá stříbrná medaile, komunitní medaile a mince Inovace republiky, tentokrát věnovaná symbolu Kde domov můj. Věčná otázka, které se tady věnujeme v mnoha rozhovorech, dokumentaci a dalších souvislostech. Budem rádi, když případně pořídíte si minci nebo nazdílíte toto video. Umožní nám mince rozvíjet ten princip Národního centra Inovace republiky. Plánujeme taky setkání v regionech a další aktivity. Takhle vypadá druhá stříbrná Medaile Inovace republiky, prosím, zvažte případně její pořízení, velmi nám to pomůže v rozvoji dalších aktivit. Případně nazdílejte video mezi přátelé, známé, a nebo zvažte, jestli neinvestovat do stříbrné medaile Inovace republiky vaše finanční prostředky. Jakékoliv sdílení nám pomůže. Jinak 28.10. tady v Umělecké zahradě, kudy kráčely dějiny, se potkáme ke křtu této stříbrné medaile. Díky moc za případné pořízení a díky moc za jakékoliv sdílení a hlavně děkuju za společnou tvořivost. Moc si toho vážím.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Vítejte, vítejte všichni, kteří právě teď jste zaslechli, ale začali poslouchat, anebo jste zaslechli znělku a přišli jste poslouchat, anebo jste si zkrátka pustili pořad a slyšíte znělku, která už právě už nezní, protože už dohrála, a to je znamení, že právě teď startují Pokřivená zrcadla. No a můj host Míša už je pochopitelně celá nachystaná. Takže, zkrátka a dobře, Míšo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Jsem tam schválně namontoval takový jako různý obraty.
1: No, jako já jsem to tak jako... Ano, postřehla jsem to, ano. Host je nachystaný. No, host je nachystaný na... No, to, jo, jako je.
0: Jo, host je nachystaný. Pepiček se ptá, tatínku, prosím tě, co je to ten travestita? To já nevím, ale zkus se zeptat strejdy Boženy.
1: Ano, ano.
0: Kde chce rozkašlat?
1: No, to pohodě, strejdy Boženy, to je krásné.
0: Chtěl jsem tě jenom rozehřát na začátku.
1: Jo. Já to mám dneska takový trošku složitější, protože do mě bacil.
0: Jo, co, a... Rom, že do toho uhodil.
1: Ne, bacil do mě bacil, no, a tak jako se s ním úplně neumím poprat.
0: Bacil tě bacil.
1: No, jak bych si představovala, takže to mám takový lehce zahuhňaný, lehce
0: no,
1: ucpaný.
0: No, tak mě to opouští akorát, tebe to začíná.
1: Mě to začalo včera, no.
0: Včera tě to začalo.
1: Cestou na cvičení už jsem cítila, že už mě ten bacil jako dejchá na záda.
0: Byla mlha, viď?
1: Bylo hnusně, bylo odporno, bylo slizko, bylo všechno bylo mokrý, voleptaný. No a cestou zpátky už jsem věděla, že už je zlé, takže musím říct, že bylo to nepříjemný, bylo to hodně nepříjemný, pálilo mě v krku, v nose, v uších, prostě úplně... Ale zajímavý postřeh, který mě... asi tak někde mezi druhou a třetí nad ránem napad, protože jsem tak jako furt stávala a odcházela,
0: abych... Tebe někdo v noci napad?
1: No, napadla mě myšlenka.
0: Jo, takhle, říkám, já myslím, že nějaký někdo tě napad v noci.
1: Ne, napadla mě myšlenka, vzbudilo mě to a říkám, nedá se nic dělat. Vem si nějaký lék na alergii, to je jedno, co tam najdeš v tom šupliku, ale připadalo mi to prostě jako prudká alergická reakce. Ejhle, a bylo to tak. Opravdu to polevilo.
0: Prosím tě.
1: Samozřejmě, rýma zůstala, to je pravda, ale takový to šílený pálení, škrábání, slzení a já nevím co všechno, to jako fakt polevilo. No,
0: no protože ty chemie je ve vzduchu tolik, že když pak... To jak byly takové ty mlžiný dny, jo? To nebyla mlha, no. To byla špinavá mlha, hnusná,
1: no,
0: špinavá
1: právě,
0: mlha.
1: Mazlavá, ještě no. Mazlavá.
0: No. Takže člověk, až by si natáhl jako IPCHO je.
1: Jo.
0: Víš, co to je?
1: Ano. Nosila jsem masku s chobotem.
0: Ale víš, co to je za zkratku? IPCHO je.
1: No, vím, no,
0: to je individuální prostředek
1: chemické ochrany
0: jednotlivce
1: a ne obyvatelstva.
0: Je, je na konci je J, jako J.
1: Jednotlivce a
0: O. IPHOJ.
1: Jo, IPHOJ. Aha.
0: Ochrany jednotlivce. A teď jsem zvědavý, jestli nás poslouchá Honza, to je voják, jestli, nebo někdo jiný, kdo to má zmáklý. Já se domnívám, že to je IPCHO, že to je individuální prostředek chemické ochrany. Proti chemické ochrany jednotlivce. No?
1: Já si nejsem jistá s tím, jo, já vím, že bylo IPCHO, ale to jo.
0: IPCHO ne, to bylo, to si pleteš, to je HKO, to je chráněná oblast. To je chráněná krajinná oblast, HKO.
1: Co mi tam všechno nenamontujem, ty jo.
0: Viď?
1: No, na jedno, Hele, na jeden pitomej dash. No, to jo. Na jeden pitomej dash. Nebylo to, opravdu to bylo nepříjemný, kdybyste se s tím někdo potkal. Tak skutečně mě osobně zabral obyčejný zodak, nějaký, který jsem tam našla v šuplíku na první dobrou ve 3 ráno. A fakt
0: máš v šuplíku jsem... takové nebezpečné věci?
1: Tak nebezpečný. Kluci mývají v letě alergii, tak někdy není zbytí, no. Takže tak, nebezpečný nejsou.
0: To je nebezpečný.
1: To je pod kontrolou.
0: Představ si, kolik je to stojí peněz, aby to nasypali do toho ovzduší.
1: A ty jo, jo, a já jim to takhle, jo, a já jim to zničím, veď.
0: Nějaký skoro prošlej zodak a jako jsi z toho venku, tak to takhle teda ne, jako, to neexistuje.
1: Ne, to teda ne, to ne.
0: My všichni platíme, jo, tyhle ty všechny, jako, a ty to maříš.
1: Místo toho, abych si to užila.
0: Jo, ano, jo. Přesně.
1: Tak jo, no. Tak já trošku jako zakašlu.
0: Směješ se tomu, ale to je nezodpovědný přístup, Míšo. To, takhle to nejde, prostě, když tě někdo otráví, tak prostě musíš trpět, a ne, že si vezmeš nějaký takovýhle pilulku a je to. Sama o své vůli, ani doktorovi nejdeš, aby to naordinoval.
1: Ne.
0: Ty nedáš nikomu vydělat, prostě nedáš.
1: Ne.
0: Žiješ ve spotřební společnosti a ty nechceš nikomu dávat vydělat. No co to je? Ty jsi protispolečensky založená.
1: Člověče, a to mám ještě protispolečenský názory.
0: A chování.
1: No a to už vůbec jako. Jejda. No,
0: tak teď ti to sečtou. Podtrhnou.
1: Já myslím, že to tady sečtou a potrhnou úplně někomu jinému, ale my dva. To určitě nebudem.
0: Ale prosím tě, a komu by to tak mohli sečíst a potrhnout?
1: Se tak jako proslýchalo, že se někde vyslýchalo.
0: Ale, a kde?
1: Já mám takový obavy.
0: Že by zlí komunisti vyslýchali Vetchýho?
1: No jo, Vraníka, no jo.
0: No jo.
1: No jo, trošku mu načechrali hřívu.
0: No jo. Osel v roli, v hodnosti Vraníka.
1: Myslím si, že chlapec to pěkně zavařil si sám sobě. Jo,
0: tak tam se neprali peníze, to je jasný. Ne? To...
1: Tam se prali
0: ještě,
1: jenom
0: počkej, to ještě tam bude nějaká cesta do Kampeličky. Hele,
1: a tak ono se to dneska ještě rok. Ono se to ještě dneska jako rozproudilo, když včera přeci proběhlo, že nejenom, že se vyslýchalo, ale že taky se ocitl nějaký takovej větší obnos peněz na transparentním účtu. To jsi nezachytil?
0: Jako 100 milionů.
1: No, a
0: no,
1: protože...
0: Jako, když nemáš co dělat, tak dáš 100 milionů prostě no. Do nějakého spolku, protože přeci na té Ukrajině to musí někdo financovat, ne?
1: Jasně. A ono jako tady není dost potřebných třeba nemocných dětí nebo starých chudých důchodců, nebo to ne.
0: Nějaký smysluplný projekt, že jo?
1: Mm-hmm. Proč to nenasypat do té černé díry, z který prostě to teče všema možnýma jinýma dírama ven?
0: Ale kdyby ven, jo. Jenže ono to teče do předem určených kapes.
1: Mm-hmm. Jo, jo. A on to ještě udělá s takovou okázalostí, že nejdřív se cítí tajemně a po jednom dni už nechce být tajemný a
0: už chce být transparentní.
1: To bys mu dal pěstí. Pak bys mu dal pěstí.
0: No. Jestli narážíš na to, že třeba liberálně progresivní proudy, směry, tendence přináší do společnosti něco jako kriminalitu, tak já ti to vyvrátím, jo? Poslechneme si tiskovou konferenci ze Slovenska. Tam se taky dějou zajímavé věci, jo?
1: Tak já jsem jedno velké ucho.
0: Zpráva nemá náhled, píše Věrka. Počkej, se podívám. Zpráva nemá náhled. Tady máme.
1: Co? Ježiš.
0: Nácvik. Aha, aha, počkej. IPHO, vidíš? Měla jsi asi pravdu. Nácvik používání individuálních prostředků proti chemické ochrany byl za komunistického režimu stěžení součástí předmětu braná výchova a pravidelných braných cvičení na základních a středních školách. IPHO zahrnovali především plynovou masku a důmyslnou soustavu igelitových sáčků, které si měly děti v případě imperialistického útoku chemickými zbraněmi navléci na končetiny. Plynové masky měly různé velikosti, děti byly proto každoročně speciálním měřítkem přeměřovány. No, to psali Lidovky. A teď, já se k tomu vyjádřím, protože já to pamatuju, jo?
1: Já taky.
0: Takže za prvé.
1: A měla jsem chobot.
0: To byla, miláčku, maska, jako jo. To
1: nebyl, no, a tam měla chobot. Ne, jak ta maska která? Měla chobot.
0: Jak která maska? Některé masky měly filtr, který se umístěval nakonec chobota.
1: Ano.
0: Jiné masky měly pochopitelně integrované filtry v lícnici.
1: Aha, tak to jsem nikdy neměl.
0: Integrované. Už tenkrát integrovali, rozumíš? Ale já tady k tomu článku, to Věrka nám tady stáhla od někud, to je lež jako věž, jo? Tak za A. Plynová maska a igelitové sáčky na rukách a na nohách neměly s protichemickou nic společného. Takto jsme se učili, pokud by byla radioaktivita, tak jsme se učili s těmi sáčky igelitovými. Pokud se bavíme o IPHOJ, tady chybí to J, tak to byl oblek, který byl, do kterého si se zcela jakoby za to...
1: Zabalilo.
0: No to byl takový, jako dneska, když jdou vraždit ty slepice, jo?
1: Jo.
0: Nemyslím jako na ministerstvo obrany, kde už jako slepice není. Když jdou vraždit slepice normálně, nebo kachny, tak mají takový ty bílý, že jo, hadry na sobě.
1: Overaly, no.
0: No, tak takhle nějak vypadal ten IPHOJ jako pláštěnka, kterou jsi měla i na hlavě a všude, protože to byl oblek, do kterého si se... Mělo to takový silný gumový rukavice, silný gumovky jako boty to mělo. No a do toho, a to byl IPHOJ, jednotlivce, jo? Ochrana jednotlivce. Igelitové sáčky se tady tak jako začalo takový nějaký když si něco děláš srandu, tak se tomu říká jak?
1: Napadla mě satyra, ale to, tak, to je taky
0: no,
1: blbý.
0: Satyra, no, tak...
1: No, prostě jako vysmíváš se tomu, no.
0: Takže se tady začali vysmívat tomu, jak se děti učili. A já se zeptám, kdyby dneska jsme se ocitli v nějakém, řeknu, prostředí zasaženém, tak bychom se mohli tak akorát vysmívat tomu, jak jsme byli blbí, když jsme se tomu vysmívali. Protože kromě igelitových sáčků dneska nemá nikdo nic. Ani tu masku pitomou pro tebe nemají, jo?
1: A pro všech je v tom, že ty sáčky jsou čím dál tím tenčí. A myslím si, že kdyby si je někdo na ty nohy... co pak ruce, jo, na ty nohy natáh, tak by to bylo úplně k ničemu, protože tehdy byly pěkný, tlustý igelitový sáčky.
0: Pořádný igelitáky. Ale víš co, jako dneska si maximálně můžou na tu palici natáhnout igelitku a zdechnout, protože ani tu blbou plynovou masku pro ně nikdo nemá, protože všichni na to kašlou. Není potřeba, jako jo. Co je individuální ochranný oblek proti chemickým, biologickým a radiologickým hrozbám? CBR, to už je zase novej název. Já pamatuju IPCHO je. No to je jedno.
1: Ale já se ještě vrátím.
0: Vidíš, IPCHO je, už to tady je.
1: Už ho máš.
0: Pozor,
1: už
0: no
1: ho
0: jasně.
1: Máš. Už ti to našla Věrka, ta je šikovná.
0: A tady... IPCHO je zkrátka pro ochranný protipovstalecký hmyzí oděv, nebo jenom ochranný protipovstalecký hmyzí oděv, což byl v dobách ČSL a speciální protichemický oblek určený k ochraně vojáků před otravnými látkami, biologickými agenty, radioaktivním prachem a zamořením používaný i v rámci speciálních jednotek. Je to v podstatě modernizovaná verze starších chemických obleků chránící před radiologickými hrozbami. No, tak mi to motají všechno dohromady. No.
1: Ale
0: umělá inteligence to našla. Píše tady Věrka, která nám to poslala.
1: Věrko, děkujem.
0: Věrko, děkujem a umělá inteligence zmontovala všechno dohromady. Jo. Hlavně ochranný protipovstalecký hmyzí oděv.
1: To je nádherný.
0: Takhle.
1: To je nádherný.
0: Ne, to je... Je potřeba říct něco jiného. Je to ochranný protichemický hned zmizící oděv. Protože hned zmizel, že jo? Že ji ukradli. No. Ne hmyzí, ale hned zmizící.
1: My si tady z toho děláme legraci, jo? Protože fakt to jinak nejde. Jo? Ale já jsem asi 10-12 dní zpátky viděla video. Bylo na tom šíleném serveru od toho šíleného dárce, asi to takhle řeknu.
0: Aha.
1: Bylo to někde na Novinkách, či co, už nevím prostě. To video byla simulace jaderného výbuchu v centru Prahy na Václaváku.
0: Hezky.
1: Aha, i s momentkama, s dokumentama, jak lehnou všechny, prostě přesně ty metry a to, co kde se stane, v jakém rozsahu, kam až to dojde. A vůbec tam nebylo o žádné ochraně, o ničem takovém. Bylo tam pouze to, jak to vybuchne. To bylo velmi zajímavé.
0: Takovýhle film je hoden asi takovéhoto komentáře. Je to stejné, jako kdyby si se dívala na video o tom, jak NSDAP je na vzestupu a jak brzy zachvátí celou Evropu.
1: Ano, ano, ano.
0: Protože na Václaváku není pravděpodobné, že by tam vybuchla nějaká atomovka. Měli by natočit film, co se stane, když tam přiletí kýnžál, nebo když tam přiletí orešník, a nebo burevestník.
1: Ty brďo, těch je.
0: Tak jako podle síly. Čili to by bylo zajímavé. Ale zase na druhou stranu není potřeba nic filmovat. Pokud na Václavák přistane burevestník nebo orešník, tak Praha je minulost. Jo? Takže je úplně jedno, jestli to lidi budou vědět nebo nebudou vědět, jaký metry. Není potřeba počítat metry. Prostě Praha zmizí. A ochrana, co se týká ochrany v Praze, tam bych se obrátil na nejpovolanější z nejpovolanějších, a to je Hřibova asistentka, která, jak se ukázalo, točila tvrdé porno a proto ne. I s Hřibem odchází do ilegality. To
1: ona
0: nevíš?
1: Točila. Ne, to se ke mně.
0: Já mám
1: tak
0: fotky, normálně na mainstreamu ne. Byly fotky, no jasně, byly fotky.
1: Tak to mě jak... něco, počkej, to mě někdo něco uteklo teda.
0: To ti uteklo, počkej, ti to řeknu. Ty, Míšo, ty vůbec nedržíš krok, ty nevíš, co se ve vašem městě děje?
1: To je blbý, musím se zlepšit.
0: Promiň, ale ty jsi ztratila kontakt s realitou.
1: Myslíš tou současnou, jo? No to už dávno. To je pravda.
0: No. Tak hele,
1: tak povídej,
0: naše praha.cz. Naše praha.cz. Hřib odchází a další skandál je tu. Jeho poradkyně Kobrlová natáčela tvrdé porno. No jo.
1: Tak jo.
0: Kobrlová, člověče.
1: Kobrlová.
0: Taková šikulka, viď? No tak oni ty piráti jsou takový akční, že jo? Co zavedli do politiky? Přinesli do politiky bílej prášek, tvrdé porno, chaos, zmatek a zmar. Já si myslím, že docela obohatili tu českou politickou scénu.
1: Já si myslím, že jako je zapotřebí s ním zamávat. Pa, pa.
0: A to jsme přeci věděli, ne? Když mají předsedu, který se vyžívá v Antifě, tak to, co od nich můžeš čekat? Jako. Ale pozor, mládež jim je nakloněná.
1: Ale jak?
0: Ale jak? Dokonce o Kobrlový mluví jako o nadějné umělkyni.
1: Aj, ta krajta, tak to nebude dobrý.
0: No, jak tak, no, jako krajta to tam některý měli. Já jsem viděl ty snímky. Ale jinak, hele, Kobrlová šikovná, zvládla i krajtu.
1: Jo, veče, teda, jako, tak
0: se
1: to je vrchol.
0: Se nedivím, že jako se tam tak držel zuby nechty.
1: No tyjo, tak co my to tady v tom hlavním městě máme? No,
0: to je Sebranka.
1: To je teda Sebranka.
0: A mám pro tebe hádanku. Začínal tak jako povídej. Čert s hodností vraníka a dotáhl to až na bílého koně. Kdo je to?
1: Ale náš Ondra. Náš Ondra.
0: No.
1: Víš, co mě na tom všem nejvíc štve?
0: Ne, upřímně. To tě nemůžeš štvát.
1: Víš, jako, my tu televizi nemáme, jo? Tak dobrý. Ale když si někdy bych si řekla, že bych si třeba večer...
0: Už kvůli někdy, tomuhle, viď?
1: Tak už kvůli tomu si koupím Vojnu a mír. A budu a si po nocích číst Vojnu a mír.
0: Počkej, ty si chceš číst Vojnu a mír. Kvůli tomu, že v televizi dávají blbosti, nebo co?
1: Jo. Jo.
0: Tak. Víš, jo, musíš držet, být cool, musíš držet prostě krok s realitou, rozumíš? Tady je cool, nějaký vůl a ty prostě seš úplně mimo děje. Jako.
1: A ty si budeš číst Vojnu a mír.
0: Vojnu a mír? Já si spíš přečtu Timur a jeho parta, právě na odchod.
1: No, to je taky dobrý. Ježíš, to je. Ne, to je
0: tak počkej, tak pustíme si Slovensko, protože...
1: Pust Slovensko, podařilo se ti to tam rozchodit?
0: Slovensko normálně rozkrývá praktiky, kdy mafie ovládla slovenskou justici. To se vědělo, že jo? Ale teď už přichází z důkazy, takže máme tady tiskovou konferenci Roberta Fica, pana doktora Kaliňáka, No, zajímavé věcičky a velmi se mi líbí, jak Robert Fico hodnotí práci na té tiskovce zúčastněných reportérů. Tak to je úplně vychytávka.
2: Redaktor, v postavení predsedu vlády Slovenskej republiky podpisujem veľa dokumentov. Najčastejšie podpisujem návrhy zákonov, prípadne podpisujem, ak sa príjme vláda nariadenie. A potom podpisujem aj zákon, ktorý je prijatý v Národnej rade. Tam podpisujú zákon traja ľudia. Prezident, predseda parlamentu a predseda vlády. Hoci s tým zákonom nič nemám. Ten zákon bol prijatý v Národnej rade a niekto by ten podpis urobil namiesto mňa. Čo by ste urobili? By ste žiadali moju hlavu. A tu je podpis, ktorý mal viesť k 20-ročnému trestu. Rozumiete tomu, o čom sa bavíme? A je to prokurátor generálnej prokuratúry. Môžete obhajovať, koľko chcete. Môžete porozprávať 100 krásnych príbehov. Fakt je ten, že prokurátor generálnej prokuratúry sa priznal k falšovaniu zápisnice o podanom trestnom oznámení na čelného predstaviteľa najsilnejšej politickej strany v roku 2015 alebo 16 podpredsedu vlády ministra vnútra, kde ho obviňoval zo závažnej trestnej činnosti. A vy ho tu idete obhajovať. Ja nemám to blbé. Ja asi nie, to vidím, že nie. Takže my nemáme čo viac. My sa pýtame generálneho prokurátora, čo s týmto pre Boha ideme robiť. Čo s týmto ideme robiť. Nič iné. Ja neviem ani generálneho prokurátora odvolať, ani prokurátora Špírka neviem odvolať. Už som spomínal právomoci amerického prezidenta Trumpa. A to máme byť ticho pred Krista pána. Po tomto všetkom, čo sme si my zažili, od vás a od nich, máme byť ticho. Ja absolútne tým ľuďom, našim voličom rozumiem. Absolútne rozumiem. Ty by nám posielali sem snať kytice kvetov, keby sme ráno o 5 dali niekomu vykopnúť dvere. Kytice kvetov by nám to posielali. Ale ja to nebudem robiť. Veci treba trpezlivo zákonne vyšetrovať. Tá zákonnosť je neuveriteľne pomalá, ak sa to robí poriadne. Oni to robili teda veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Ako nám doručovali veci. Páne Bože, došli šiesti na smer, aby mi doručili uznesenie o znesení obvinenia. A nehovoriac o iných krokoch, ktoré sa robili expresne rýchlo tak, aby to stihli do konania parlamentných volieb, aby sme nemohli ísť do parlamentných volieb. To bolo jednoduché. Najprv to bola otázka, ako nás znemožniť. Na to ste pracovali intenzívne od roku 2006. Nepodarilo sa. Potom ste na tom pracovali od roku 2016 do roku 2020 intenzívne. Potom prišla vražda novinára, o ktorej nič nevieme. Môžeme si rozprávať, čo chceme, nič nevieme. Ako to celé bolo a prečo sa to vlastne stalo. Potom ste súhlasili s tým, aby nás pozatvárali. A potom vám bolo jedno aj to,

0: aj v prípade, keď rozhodoval pán Truban, ktorý ho tiež uznal vinným, aj keď zatiaľ to nie je právoplatné.
1: Pani redaktorka, my sme povedali, že rešpektujeme prezumciu neviny. To je celé nič iné. To znamená my, a už sme to raz povedali, povedal to aj pán premiér a ja, povedal to aj doktor Kaliňák, povedal to doktor Gašpar. My jediné, čo hovoríme, že máte tu systematické zneužívanie prostriedkov trestného práva proti strane Smer. Nevenujete sa mu? A teraz odkláňate pozornosť na nejaké rozhodnutie. Veď my sme sami povedali, my máme absolútne záujem na tom, aby prebiehali zákonným spôsobom akékoľvek procesy. Ale prebiehali nezákonne. Veď on bol vyhlásený aj vašim denníkom za národného hrdinu. To znamená, vy máte za národné hrdinstvo, ak niekto falšuje dôkazy proti strane Smer. A o tom tu dnes hovoríme, že toto chceme zastaviť. A vy sa pýtate na to, čo hovoríme na legálne procesy. Ešte raz, ak je zachované právo, ak je zachované právo na obhajobu, ak nikto nefalšuje dôkazy, tak samozrejme nemáme si žiadne problém. Ale vy rešpektujte prezumciu neviny. A ešte raz, aj kauzy proti doktorovi Kovačikovi, veď o tom hovoril najvyšší súd, sa musia preveriť. Vy ste počuli tie obľudnosti, čo jeho na jeho adresu hovorili? Vy ste počuli, akým spôsobom voči nemu viedli trestné stíhanie, veď najvyšší súd, nie my, najvyšší súd povedal jasne, že takýmto spôsobom nemôžete získať voči nemu ani jeden dôkaz. Momentálne voči doktorovi Kovačíkovi podľa najvyššieho súdu neexistujú zákonným spôsobom získané dôkazy. Uvidíme ten výsledok.
2: Podľa ústavy Slovenskej republiky, pokiaľ nie ste pravoplatne odsúdená, ste nevinná. Čo, ešte toto chcete zmeniť? Tak dajte návrh. Ale ešte raz. Nie je momentálne žiadne pravoplatné rozhodnutie voči Dušanovi Kovačikovi. Dohodneme sa na tom? To znamená, že sťahuje sa na neho prezumcia neviny. Ja chápem, že sa vám to nepáči a nechcete to počúvať. Ako by sa vám páčilo, keby vás nenávidela skupina 100 policajtov, by si vás namalovali na nástenku ako veleribu, aby hovorili o tom, že poďme brúsiť harpúny. A boli by ste Moby Dickom. A musíme ho dostať a musíme ho zabiť. A neviem čo všetko. Nehovoriac o tom, čo všetko sa hovorilo na moju adresu a na adresu ďalších ľudí. Rešpektujte Ústavu Slovenskej republiky. V prípade pravoplatného odsúdenia bol rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde bol odsúdený Dušan Kovačík na 8 rokov, pravoplatne zrušený, kompletne zrušený a špecializovaný trestný súd sa bude musieť rozhodnúť, či to vráti do štádia prípravného konania, alebo čo s tým urobí. Ak však pozorne ste počúvali alebo chceli ste počúvať aspoň to ústne nevyhodnotenie, ale odôvodnenie rozhodnutia dovolacieho súdu, tak viete, že zásadné problémy boli predovšetkým v prípravnom konaní. Tak prosím, neberte ľuďom ústavné práva. Choďte do čerta aj s vašim denníkom. Čo si to dovolujete? Tu majú jednoducho ľudia právo, aby mali základné ľudské práva. Ak niekto nie je pravoplatne odsúdený, je nevinný. Už ani toto nemôžeme povedať podľa vás? To sa nepatrí? Nemôžeme hovoriť, čo hovorí Ústava Slovenskej republiky? Kto ste? Ste Bohom nad ústavou? Kto ste? Spamätajte sa v týchto vašich denníkoch. A zase, klasika. Denník SME, denník GEN, vybavené. Ak budeme takto pokračovať, potom nikto na Slovensku nemá žiadne ľudské práva.
3: Pani redaktorka, to je klasický algoritmus, ktorý používate, keď ste v úzkých, keď ste pod tlakom. To znamená, snažíte sa utiecť z tej veľkej pravdy, ktorú urobil najvyšší súd, podľa ktorého budú postupovať aj ďalšie súdy, pretože sa preukázalo, že celé toto konanie bolo nezákonné. Myslím si, že je to zrozumiteľné. A druhá vec je, že máte na tom vy osobný podiel. Vy ste v strašnom konflikte záujmov, denník N. Nerozumiete tomu? Vaša čelná redaktorka žije so súdkyňou špecializovaného trestného súdu, dostáva nepovolenie informácie o jednotlivých procesoch, na to ešte len prídu všetky tieto dáta, lebo vlastne tie časové úseky, kedy denník N zverejňoval veci, ešte nemohlo byť vlastne doručené nikomu žiadne rozhodnutie. A to osobné prepojenie je tam obrovské. Vy máte strašný konflikt záujmov, vy ste absolútne rezignovali na akékoľvek novinárske veci. A znova sa k tomu vrátim. Toto rozhodnutie je ďaleko vážnejšie, ako vy si viete vôbec domyslieť. Pretože vy odmietate, aby ste počúvali tie nahrávky, v ktorých sa vyhrážajú kolegyni, že ju zbijú do kopu všade, vyhodia do luftu, pretože si dovolila vyšetrovať ich trestnú činnosť. Dnes povedal najvyšší súd, že postupovali nezákonne. Ak policajt vo svojej funkcii postupuje nezákonne, je to minimálne marenie výkonu verejného činiteľa. Ak nie hneď zneužívanie. To znamená, vo všetkých týchto prípadoch je toto rozhodnutie extrémne dôležité. To je tak priťažujúca okolnosť v každom ich prípade, kde sú vyšetrovaní, že chápem, že za chvíľku budete roniť slzy, ale je to problém. To sú vážne rozhodnutia, kde najvyšší súd povedal, že všetko, čo sme boli svedkami 2023, bolo proste zaujaté a nezákonné. Že konali na svoju objednávku, že si to vymýšľali, ako v tomto prípade pán Špírko. Nikdy ste ho nekonfrontovali, že oblial si špinou Kaliňáka pred 8 rokmi. A jediné steblo si nepreložil. Ani si nezačal konanie. Tak sa opýtajte, prečo nezačal konať? Veď vám tam dával také teórie na tej tlačovej konferencii, vy ste to hrali týždeň. Pozrite si svoje články po tej jeho tlačovej konferencii. Čo ste napísali bez jediného dôkazu? Bo ako náhle niekto hovorí niečo na smer, tak to je pre vás svätá pravda. Jasné, to je super. A ho použijete, lebo že nepotrebujem dôkazy. Mne stačí, že jeho vystavím. Pozrite si vaše vlastné články. Vaše vlastné články. Tie vás konfrontujú s tým, že naozaj to zrkadlo máte extrémne krivé.
4: Ďakujeme za sledovanosť.
5: No, Mišo.
6: Moc pekný.
5: Ono to praská ve švech úplne všude, co?
6: A že o tomhle nikde se moc nepíše, viď? To je takový, jako že to je zamlčený.
5: No proč by se o tom mělo psát?
6: No stačí, co se píše u nás. No.
5: No ne, jako rozumíš, to je skládačka, která se začala skládat. Tak, jak oni doteďka měli v úzovkách navrch, tak, jak oni doteďka, ty progresivní liberálové, nebo buchy, jak si tyhle ty satanisti říkají, tak si mysleli, že už je to všechno jenom o nich. Oni si mysleli, že už se nikdy nebude nikdo odvažovat, vyhodnocovat a nějakým způsobem posuzovat a nedej bože vyšetřovat a soudit nebo dělat audity, jo. Mně se třeba líbí, že Andrej Babiš oznámil, že na všech ministerstvech proběhnou audity. Já vím, že tam uklízeli, jo? Strašně dlouho tam uklízeli.
6: No ale právě, že přeci... se uklízelo dlouho.
5: No ale ty víš, že přeci z účetnictví, že některé věci prostě nějak tak jako nejdou úplně nejdou zlikvidovat navždy, že jo? Když někdo veme 100 milionů a pošle je na nějaký účet nějakého spolku, tak taky... minimálně to zakládá důvod, aby někdo se podíval, kolikrát tam přišly takové peníze, kam ty peníze šly, jak se to rozsejpalo, kolik se jich kam vrátilo. Jestli se ty peníze takhle prali, nebo proč se za ně nakupovalo něco předraženého, jak, a teď, když jsme kousli tuhle kauzu, jo. Já nechci jako opustit to Slovensko ještě, ale když jsme kousli tuhle tu kauzu, to není jenom o nějaké korupci, to není o jakém si rozkrádání nějaké, nebo praní peněz špinavých a tak dále. Kolik ty musíš udělat hlášení u těch firem, který pošlou někam větší obulus peněz? Přijdeš do banky si vyzvednout 1 000 000 korun a banka tě zpovídá. Banka tě zpovídá, na co to chceš. Ne?
6: No, proč to chceš? Kde, nejdřív, kde jsi k tomu přišel, jak jsi to vydělal a potom na co to chceš?
5: Proč si chceš vybrat svoje peníze třeba?
6: Mm-hmm. Jo? Když řekneš, že jsou tvoje, no tak oni řeknou ano, ale my chceme vědět, jak jste je získal a na co je chcete použít.
5: Vemeš 100 milionů, pošleš 100 milionů z účtu na nějaký jiný účet. Už to tam bliká a banka zablokuje transakci a jdou vyšetřovat, jestli ty peníze nepochází z trestné činnosti.
6: A jak vidíš, nezablokovala. Transakce proběhla.
5: Pak jsou tady transakce v jakési kampeličce, kam přijdou nějaké peníze od někoho, pak někdo přijde, vybere ty peníze v hotovosti, odnese je A pak se zjistí, že ten někdo neměl oprávnění ty peníze odnést prý.
6: Ale tak už se stalo, že jo.
5: Jako návrat do devadesátek? Tohleto?
6: Mm-hmm. Já si myslím, že to jsou devadesátky na druhou.
5: No samozřejmě, před devadesátkách se kradly miliony, že jo. Dneska se jede v miliardách. Hold, inflace, to víš, no. Já bych řekl devadesátky s inflační doložkou.
6: Krásně řečeno.
5: Vík?
6: Fakt krásný.
5: Bez přidané hodnoty.
6: No tak finanční transakce jsou vždycky od daně osvobozený. Tak jako myslím od DPHčka, takže...
5: Já nemluvím o DPHčku, já mluvím bez přidané hodnoty.
6: Ale...
5: Prostě, víš, ten ten dvojí metr, jo. Hele, fašouni v Německu, četl jsem to taky v té jedné knížce, jak si připravovali to půdu, jak paralyzovali všechny slušný představitele na různých pozicích, jak je kompromitovali, jak si na ně dělali složky, jak si je ošefovávali, jak je dehonestovali. To jsou naprosto stejné praktiky. Jo?
6: Jo, dělají to stejně, no.
5: A teď prostě tady máme spolek, který ještě nedávno podával trestní oznámení, protože někdo o něm něco špatného řekl. A hloupej vraník v hodnosti bílého koně, takhle bych to dneska formuloval, je tak tupej, že mu nedochází, že je užitečný vůl, protože no, prostě takový užitečný blbce je potřeba mít, že jo. A
6: já si
5: neuvědomím,
6: že to tak bude, no, že on je opravdu, víš co, on bude asi tak jako, já nechci říct hloupej, nebo...
5: Ne, on je posedlej. Tak, nenávistí, on je,
6: ano,
5: rusofobii, ano. On je posedlej. A chce být za hrdinu.
6: Za každou cenu. On je totiž, jestli jsi dneska viděl tu tiskovku, nebo on se oblík... To jsem viděla, jenom jako letmo. A pak pár jakých ještě prostě jakých fotek nebo nějakých záběrů a tak. Tak on chodí v těch maskáčích a v tom zeleném oblečení stejně jako ten zelený šmudla na Ukrajině.
5: Jistě. Viděla jsi někdy film Život je život?
6: Život je život?
5: Jo, tam hraje Ondra přismrdávače policajta.
6: To jsem asi neviděla.
5: No, tam hraje Ondra přismrdávače policajta, který doma jako tvrdí muziku, celá rodina je z něj v pozoru, jo. A on čte knihu o James Bondovi, nebo o nějakém takovémto agentovi, abych teda to. A chvílema propadá do té reality, ve které je ten neohrožený agent, jo. A v Praze řádí nějaký zločinec, on mu teda řádí celosvětově, jo. Ten, jak on se jmenuje, jak on si říká. No prostě zásadně oplodňuje jako ženy, děvčata a tak dál.
6: Až tak.
5: No jasně, a ty tam je takový záběr, jak kde se to v Praze, u Apolináře. U Apolináře, že jo, tam v podstatě chodí ta děvčata, co mu podlehla, tak stojí frontu. Jako na ten porod stojí frontu a teď všude už tam je jakoby stojí voda, protože jim praskla voda, že oni se domáhají toho porodu. Tomu se říká ran na porodnici.
6: Je prdio, teda tak to jsem neslyšela.
5: No, nějaký spermoň, nebo já nevím, jak mu tam říkají. A ve tchý tam hraje toho agenta, který ho má jako dopadnout, rozumíš? Respektive on o tom sní, jako on má ty... Jo, ten policajt utáplej, který doma si hraje na velkýho kluka, no tak se jako cítí se cítí jako to. Čili tady ta aféra s těma dronama, jo, to ale není zas tak malá věc. To není jenom o nějaké praní
6: peněz. Já se obávám, že to je hodně těžká věc. Jako.
5: No, protože teďko se rozkrývá a ukazuje, že ten vývoz nebyl tak, jak oni říkali v té dodávce, jak se dohadovali, kdo tam pojede s tou dodávkou a to. Tam jezdili pod cizíma jménama docela vysoce postavený nebo lidi, kteří se toho zúčastňovali, tak pod krycím jménem, pod falešnýma dokladama. A nevozili tam jenom drony, ale vozili tam i munici, vozili tam trhaviny prostě. Jo?
6: A víš co, to
5: porušovali zákon. Porušovali zákon, který se vztahuje k vývozu zbraní.
6: To Braníkovi, ale já z bílému koni nevadí? Tohle všechno?
5: No ne, promiň, já jenom jsem chtěl říct, že oni teďko hlavně řešej, jestli teda po ní šla ta Černochová, jo. Přeci víme, jak takhle, umíme si asi představit, jak ostré lokty jsou mezi firmama, které mají oprávnění vyvážet zbraně.
6: Mm-hmm.
5: Obchodovat se zbraněma. Jo? Víme, že v tom obchodě se zbraněma pochopitelně jsou nastaveny nějaké finanční toky, protože někdo něco musí schvalovat, takže všude tečou nějaké peníze. A tím nechci říkat nic jako špatného, protože se tečou peníze. A teď přijde nějaký tady spolek a někdo odkloní část toho obchodu, biznesu, někdo odkloní a ještě ho navíc dělá takovým způsobem, že ti obchodníci pochopitelně zjistí, co se všechno vozí tady z toho spolku na tu Ukrajinu, protože pochopitelně najednou jim klesá poptávka u toho, co tam vozejí oni, že?
6: Přesně tak.
5: A oni si myslí, že jako je udala ta Černochová. To je přesně evidentní. Ten, komu šlápli na kuří oko, a já neříkám, že to nemuseli být lidi z ministerstva obrany, jo? Ten, komu bylo šlápnuto a kdo přišel o svý peníze, ten to nejdřív zkusil tak, že to tak jako řekl, aby varoval ty lidi před horším, jo. No a Vetchej pochopitelně to vůbec nepochopil.
6: Ne, ten to ještě rozjel ve větším.
5: Takže to rozjel ve velkým, protože podal trestní oznámení proti těm lidem, kteří ho varovali. No tak musí přijít těžší rána, jako. Můžou být rádi, že to snad přežijou, jako. Takovýhle průšvih. Obchod se zbraněma je tvrdý.
6: Já vůbec nechápu, že je tak pitomej a vlastně to jako nerozumí tomu, jako.
5: On tomu nemusí jako rozumět, ne? On stačí, že
6: to je hra na vojáčky?
5: Ano,
6: jasně, že je to
5: přesně.
6: Hra na vojáčky?
5: Ano.
6: Ať tam všichni jdou, ať si všichni vezmou každý jeden dron, ať si vezme každý nejenom ten dron, ale ať si vezme ještě třeba jako samopal, nebo cokoliv, baťužek, jízdenka, pápa, jděte tam.
5: Připomenu slova Sergeje Lavrova, který řekl na adresu mnoha těch, o kterých jsme teď právě mluvili, jo? Všichni evropští lídři, kteří podporovali nacisty na Ukrajině, budou zatčeni a potrestáni. Všichni na celém světě. Nikdo se neschová. To bych bral docela vážně, tohleto vyjádření.
6: No, já taky.
5: On sice jako mluví o lídrech, ale jinde se zase mluvilo o všech pomahačích. Takže prostě Rus uvažuje trošku jinak. Rus nejedná zbrkle, Rus si počká.
6: No, kdo si počká, ten se dočká.
5: Já mám problém.
6: A teď si představ, jak si budou myslet, že to pohodička, bánek, všechno prošlo, teď tak jako jsme tam skartovali, uklidili, vysypali. Jo?
5: A propos, mohli byste si k tomu tady něco pustit?
6: Mhm.
5: Pochopitelné je, že zastánci pětikoalice a někteří prostě si pletou pojmy s dojmy, a tak tohle běželo na CNN Prima News.
7: A když se to pomaličku začalo rozplétat, jo, tak se na mě nakontaktovali vojáci speciálních sil a už mi říkali, podívejte se, pane poslanče, na to, podívejte se, jaký jsme dostali instrukce, prostě na diplomatický pasy se vozily drony na Ukrajinu. Nikdo o tom nevěděl. A teď si vemte, že na té Ukrajině ty vojáci ze speciálních sil, kdyby je ten ruský dron trefil, paní poslankyně, a teď my se budeme všichni divit, kdo tam ty vojáky poslal, a teď budou říkat, vy v bezpečnost nebo v obranném výboru víte o tom, že tam byli vojáci, a my budeme říkat, my tam ty vojáky, jako
8: paní,
7: tam můžou být vojáci.
8: Paní Urbanová, to jsou poměrně vážná obvinění, pokud byli vysíláni vojáci speciálních sil do válečného konfliktu.
6: Rozumím,
7: ale tady je porušován zákon. A potom
6: to my nevíme, ale vy máte nějaké informace, my to nevíme.
7: Potom si vemte, že tady máte soukromé firmy, které vám regulérně vyváží drony a věci na Ukrajinu. Musí mít x desítek povolení. A potom vám ty firmy říkají, prosím vás, pane poslanče, jak je možný, že tady spolek přes firmu, ne ten spolek to tam neváží, vyváží to tam firma, FPV Space. Ta firma to tam dává, my musíme mít x desítek potvrzení a tady se to obchází.
6: Já to nemůžu komentovat, pane Růžičko, nezlobte se, já to nemůžu komentovat.
7: Jako, proč já bych to nemohl komentovat? Já se na
6: protože
7: to
6: ptám, můžete poškodit jestli
7: zákony
8: praví. Tak to je asi cílem toho vyšetřování.
7: Když si najdete na ministerstvu obchodu, tak tam ty licence si na ty firmy můžete najít. To je veřejný dokument. Mě mrzelo, že třeba pan minister Vlček do toho nezasáhl. Jo? A ještě to prostě kraje. To je problém.
5: A zase. Jsme u jednoho takového malého problémku, že když se to hodí, tak se to nesmí říkat, aby to nepoškodilo některé lidi. Jako.
6: Přesně, ano.
5: Neříkejte nahlas, že Fiala prostě má v kampelice 1 000 000 korun, o kterým jako neví. To by mohlo někoho poškodit přece. To neříkejte nahlas. No. Takže to byl pan Růžička, on je z bezpečnostního výboru, že jo? Místopředseda výboru pro obranu a člen výboru pro bezpečnost, Pavel Růžička. Chápeš, že vojáci speciálních sil, budeme říkat třeba vojenská rozvědka nebo vojenští agenti vyváželi ty drony pod falešnými pasy, vyváželi do místa konfliktu.
6: Bože, to je úplně nepředstavitelný.
5: No ne, teď, on to říká správně. Co by se stalo, kdyby ho tam prostě někdo picnul, toho dotyčního?
6: No, tak by byl picnutý.
5: Co by se stalo, kdyby ho zajmuli ruští agenti třeba? Teď by se ukázalo, že na Ukrajině neoperujou jenom američtí specialisté, britští specialisté, ale že tam taky operují čeští specialisté. S falešnými pasy, to znamená, že tam jsou. Že to je opravdu jako akce nějaká řízená českou armádou. Jako, pozor, zatím to je jenom začátek. To je pořád jenom začátek, jo? Všeho.
6: No já se těším na to pokračování. To jako fakt, jako už aby to bylo. Už aby začalo to pokračovat a aby jsme nezůstali jenom u začátku.
5: No. No a když se vrátím na to Slovensko, tam jednoznačně je vidět, jak prorostla mafie, prorostla do justice, do policejních sborů,
6: ano, ano.
5: Do v podstatě ale proč tam prorostla? Protože stát řídili zločinci, kteří tam byli, jaksi bylo jim umožněno, vydíratelní neschopní zločinci, ale všeho schopní, tak jako tomu bylo u nás, kteří prostě za pamlsek udělali cokoliv. No a tak oni normálně lidi z opozice začali různě obviňovat. Tam to bylo, že podepsal asi hlavní prokurátor nebo kdo, tak podepsal prostě nějaká obvinění na někoho, ale nevyšetřovali to. Hodili to novinářům, novináři to rozmázli. To je strašný, jako když se nad tím zamyslíš, že někoho popraví bez procesu, jenom mediálně ho popravějí. Hotovo jako. No a tam, kde se to nepovedlo mediálně, tak je pak odstranili ve vazbě, že jo?
6: To jako je velmi rychlý. Třeba na gumě od tepláku, že jo?
5: No, třeba. No, tady musím říct, že Slovákům moc nezávidím. U nás nedělám si iluze, protože ministr vnitra, který je spjatý s organizovaným zločinem, po celou dobu výkonu funkce ministra vnitra se za ním táhne kauza, která má jednoznačně kriminální pozadí, protože zatím ty hlavní představitelé všichni začali spolupracovat. To znamená, za chvilku nebude koho soudit, protože všichni budou spolupracovat. Jo?
6: Všichni budou spolupracující osoby.
5: Všichni budou spolupracující osoby, jenom tak nějak ten Vítek nakonec to půjde jako si sednout, třeba. Ty, jak když se nad tím zamyslíš, v čem to žijeme, jo, tak opravdu nejvyšší čas, že se začaly dít opravdu, ale opravdu změny. A to se mi třeba líbí, že Andrej Babiš prostě řekl, že kasa je prázdná, peníze budou dávány jenom pro potřeby občanů České republiky, nazdar. A jo, on si jim to nelíbí, člověče, si jim to nelíbí.
6: A jako co si představovali? Jak si to mysleli, že to bude? Hele, už teď jsou zdravotní pojišťovny na hraně toho, že začnou posílat později platby zdravotníkům, jo? Už teď je to na hranici. Všechno vymlátili, všechny peníze nasypali do ukrajinských prostě uprchlíků, který sice jako za zdravotní turistikou přijedou udělat kompletní vyšetření od hlavy až k patě.
5: Můžeme si k té kauze ještě něco dát?
6: Může, určitě.
5: Zajímá tě to?
6: No jasně.
5: Robert Vlášek, to je takový člověk, víme, za jakou firmou stojí, a Luboš Xaver Veselý. Jo.
6: Uh-huh.
5: Xaver si z toho normálně musel zapálit, tě upozorňuji.
6: Aha, tak to už bylo...
9: Co se tam vlastně přihodilo, jaká ta skutková podstata podle vás je tam na stole?
10: Tak nevíme, zatím neviděli jsme spis nikdo, ale tak co kolem toho kuluárně jako uniká.
9: Tady neviděli jsme spis jako...
10: No tak neviděli, teď vy jste taky starý skoro kriminalista, že jo? Teď vy jste...
9: Tak já jsem jako jo, kriminalista, no, skoro jako vy.
10: No já vím,
9: ale...
10: jestli největší, protože...
9: No ale neviděl jsem spis, nic neznamená, tak...
10: My můžeme usoudit z toho, co kuluárně jako uniká, že zjevně tam pravděpodobně jde o nějakou možná součást rozsáhlejší korupce. Nějaké platby v bitcoinech, nějaké převážení peněz a dokumentů v diplomatických zavazadlech, jo, možná nějaký výbušniny, taky kromě těch dronů, je tam vybráno 260 milionů v té sbírce, takže vypadá to spíš jako zásadní, možná korupční kauza, což je na pováženou, když se vezmeme v potaz, kdo všechno tuhletu iniciativu jako zastřešoval, že? Včetně pana prezidenta a podobně.
5: Teď se dostáváme pochopitelně k dalšímu bodu celé té kauzy, kdy se dostáváme k Hradu. To je velice důležité, dostat se až na Hrad, jo?
6: Vždycky se musíš dostat až na Hrad.
5: No, protože když se dostaneš až na Hrad, tak ti začnou dávat některé věci smysl. My jsme tady odhalili s Jiřím, že soudruh soukmenovec agent několika tajných služeb, řízený dalším agentem CIA, který měl obrovské problémy, protože se zúčastnil rozkrádací kauzy, tuším někde na Kubě nebo kde, tak ho tam teď vytáhli, tak tato agentura CIA sídlící momentálně na adrese, jak se tam jmenuje, Hradčany 1.
6: Hradčany 1.
5: Tam mají teďko sídlo, už několik měsíců. Tam sídlí ta agentura, která pracuje. Al Capone. Jo, Al Capone ho taky dostal finančák do kriminálu nakonec. To je pravda, píše Věrka. No, tak tyto agenturní hoši, hlavně soudruh agent na několik stran, je vedoucím jakýmsi představitelem takové jedné firmy Globsec.
6: Ano.
5: Tato firma Globsec obchoduje zbraně, mimo jiné také na Ukrajinu. Jo? A pokud jsou v tom namotaní lidé, kteří nejsou z ministerstva obrany úplně přímo, mám tyku na mysli ty, co jezdí s těma diplomatickýma pasama, jo? Tak bych řekl, že tady nám začíná foukat větříček. Já bych tady k tomu přečetl jednu takovou věc, co tady přišla. Jo. Demise Petra Pavla, to je na kriminál. Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru. Vojenská policie prověřuje spolek Skupina D, který je zodpovědný za sbírku na drony v projektu Nemesis. Bezpečnostní analytik Štěpán Kotrba pro Parlamentní listy uvedl, že všichni armádní činitelé spojení se Skupinou D by měli být degradováni a prezident Petr Pavel, který spolek podporuje, by měl zvážit demisi. Pašování vojenského materiálu a používání nelegálních dokladů totožnosti není legrace. To je na vojenský kriminál, tvrdí Kotrba. Vojenská policie zasahuje v souvislosti se sbírkou na drony v projektu Nemesis, který provozuje spolek Skupina D. Podle mluvčího městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly se trestní věc nachází ve fázi prověřování. Mohu potvrdit informaci, že jsou nyní realizovány úkony vojenské policie, a to ve věci vedené pod dozorem městského státního zastupitelství v Praze. Uvedl podle informací serveru idnes.cz. Zdůraznil, že účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Z daných úkonů však nelze dovozovat další vývoj dotčené trestní věci. Podle zdroje z policejního prostředí se věc nachází ve fázi zajišťování důkazů, po které bude následovat jejich vyhodnocení. Vojenská policie podle informací prověřuje celý proces dodávek dronů na Ukrajinu. Od jejich pořízení a úprav až po finální transport. Pozornost má směřovat především k ekonomické stránce sbírky, do níž přispívají tisíce dárců. O dodávky dronů se v minulosti zajímalo také vojenské zpravodajství. Web spolku Skupina D je aktuálně nedostupný. Dlouhodobé spory s Janou Černochovou. Ministryně obrany Jana Černochová ODS už letos v únoru uvedla, že orgány činné v trestním řízení prověřují podezření související s vývozem dronů českými vojáky na Ukrajinu a možným zneužíváním diplomatických pasů. Situaci označila za vážnou. Čestný předseda spolku a náčelník generálního štábu Karel Řehka v reakci zdůraznil, chápeš, náčelník generálního štábu, zdůraznil, že vývoz dronů v rámci projektu Nemesis byl v pořádku. Policie šetří vojenská, ale on jako šéf generálního štábu říká, že to je v pořádku. Podle něj nikdo neporušil zákon a došlo pouze k drobným administrativním pochybením. Černochová zároveň kritizovala jednoho ze zakladatelů spolku Jana Veverku, u kterého zpochybnila způsob získání diplomatického pasu. Získal ho způsobem, který není v pořádku, není v souladu se všemi právními předpisy, které na rezortu máme, uvedla v únoru letošního roku. Projekt Nemesis vznikl jako občanská iniciativa s cílem shromažďovat prostředky na výrobu a dodávky dronu Nemesis pro ukrajinskou armádu. Organizuje jej spolek skupina D, zapsaný do obchodního rejstříku v prosinci 2023. K jeho zakladatelům patří herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel a voják v aktivní záloze Jan Veverka. Čestným předsedou je generál Karel Řehka, jehož zapojení kritizovala ministryně obrany právě kvůli možnému prolínání armádních struktur s civilní iniciativou. Dalšími významnými osobnostmi spolku D jsou bratři Martin a Mikuláš Kroupové ze spolku Postbellum a také armádní plukovník Otakar Foltín z vojenské kanceláře prezidenta republiky. Vetchý se v minulosti stal terčem pomluv vůči spolku, kvůli němž podal trestní oznámení. Náš spolek přísně dodržuje zákony a jako předseda vím, že já i moji spolučlenové tyto aktivity provozujeme s čistým svědomím a ryzím srdcem, uvedl k fungování skupiny D podle echo24.cz. Kdo stojí za skupinou D? Významnou civilní tváří projektu je Mikuláš Kroupa, ředitel a vedoucí projektu Paměť národa v organizaci Postbellum. Jeho neziskovka se věnuje dokumentaci výpovědí pamětníků klíčových historických událostí a podílí se i na humanitárních aktivitách. Naposledy se do podvědomí veřejnosti dostala kvůli své cestě do Kyjeva, kam i za pomoci herců Ivana Trojana nebo Jiřího Dvořáka dopravila zdravotnický materiál a oba herci následně o cestě referovali ve většině mainstreamových médií. No jo?
6: No, tak ono se to fakt jako, opravdu se jim to tam nějak jako divně jako poskládává, no.
5: Viď?
6: On to myslel dobře.
5: Takže Foltín, který mluvil o lidech jako o sviních. Víš?
6: No, tak to víš, no. A mu ty lidi nedělají dobře.
5: U nás na vsi máme takový pořekadlo, víš?
6: Mm-hmm.
5: U nás se říká, jo. No jasně, na každou svini se voda vaří.
6: Je, čověče, a teď budou zabijačky. No,
5: teď to bude velký, budou jelejtka, budou ovárky třaslaví, rozumíš? Budou jaterničky.
6: No,
5: budou jaterničky. Dokonce kroupová polévka, jak jsem se tady dočetl, bude.
6: No, tak já teda nevím, ale aby ten koník ještě jako nedohopskal někam jako hodně špatně. No. Já bych mu to snad ani nepřála, když je tak blbej.
5: Myslíš vraníka, jo?
6: No, mně přijde, že je fakt jako naivní.
5: Ne, on je agresivní. Já myslím, že každému a prý možná i Veverčí polévka. Ano, to Jano, to, Věrko, to jste trefila. No, takže když to zhrneme, jo, co nám vlastně dalo to, že se tady podařilo zvolit takovýhle takovouhle sebranku a svoloč, která nám tady 4 roky pustošila, hanobila a totálním způsobem devastovala republiku. Jo. Tak parlament pochopitelně zakusil, jaké to je, když se jede na bílým prášku.
6: Hrad, to jeli všichni.
5: Ano, hrad zakusil, jaké to je, když konečně někdo agenturně řídí chod událostí.
6: Mhm.
5: Kampelička zažila velkou událost, když se tak nějak ztratilo asi 690 milionů nebo kolik. Objednali se absolutně nepotřebná letadla, aby se objednala a zaplatila částečně.
6: Který stejně nikdy nepřiletí.
5: Ukázali jsme se jako totální trotlové, když za předsednictví Evropské unie naše vláda docílila přijetí legislativy ohledně těch povolenek emisních pro občany.
6: Ano.
5: A dneska vykřikujou, že zastropování by byl úspěch a že oni se o to zasadějí. No, co si mi ještě povedlo? Povedlo si jim zdražit energie, plyn.
6: Takže lidi padají na hubu.
5: Takže že nejenom lidi, ale celá ekonomika, včetně národa, padá na hubu. Podařilo se jim rozkrást poslední zbytky toho, co bylo. Podařilo se jim navýšit dluh extrémním způsobem v velmi krátké době. Je to na zápis do Guinnessovy knihy rekordů, si myslím. Ale co je podstatné? A za to jim je potřeba poděkovat. Přivedli národ k rozumu a voliči zvolili možného obroditele státu. To bylo to nejdůležitější, co se stalo.
6: No, protože už to bylo tak nesnesitelné.
5: Ano, ano. Právě Fialova vláda přesvědčila voliče o tom, že volit tuhle pakáž už fakt nejde. Jako. A to je potřeba, aby jsme vnímali jako pozitivní krok, je potřeba jim za to poděkovat, protože kdyby se nepředváděli jako totální idioti a debilové a dělali to ještě trošku víc skrytě, tak nedej bože by je mohli opravdu zvolit kvůli těm platům jako v Německu na další 4 roky. Jo?
6: Jenomže víš co, oni už to nemohli dělat skrytě. To už jelo v tak velkým a oni jak jedou na těch bílých práškách, tak prostě, nebo na tom bílém prášku, tak oni už nemají tu soudnost.
5: Jo, prosím tě, to jsem zapomněl, že se podařilo předsedkyni poslanecké sněmovny rozprodat všechno, co předchozí nastřádali jako různé dary a tak. Tak ona to rozprodala. Pravděpodobně za to kupovala bílý prášek.
6: No.
5: Upletla největší množství svetrů v historii. A pozor, v Praze na magistrátu ušetřili velké výdaje za diety, jak se říká, nebo jak se říká těm výdajům, co máš, tak za reprefond. Za reprefond, protože si pořídili přímo aktérku a udělali z ní zaměstnankyni a udělali z ní přímo jakoby členku magistrátu.
6: Estrádní umělkyni,
5: která s tvrdým pornem má velké zkušenosti, tak tu si vzali do svého středu, aby neutráceli zbytečně za cizí děvčata.
6: No ale co je doma, to se počítá.
5: Já si nemyslím, že to jenom počítali. Takhle, že s ní počítali, to jo.
6: A ve velkým.
5: To ona jo, no ona ve velkým. Ta. To bys ty obrázky, co jsem k tomu viděl, si myslím,
6: no,
5: že... Já si myslím, že je nám třeba takových erudovaných lidí. Neříkám nerudovaných, říkám erudovaných. Teďko prázdnuši někde bude vystupovat.
6: Počkej, ta se vyjadřovala. Ona se vyjadřovala ke Koníkovi Vraníkovi.
5: No.
6: Že je to nejslušnější člověk, který ho kdy vůbec jako zná.
5: No aby ne, když asistenta jí dělá mladý holub, že jo?
6: No.
5: Herecká sebranka. Pronikla i do Bruselu.
6: Jo, chlapci, jedou to ve velkým.
5: Nedávno byla Jourová na Ukrajině a tvrdila, že Ukrajina už se s tou korupcí úplně vypořádala, člověče. A já nevím, proč teďko zatýkají na nejvyšších postech.
6: Oni se s tím vypořádali, protože ji přesunuli k nám.
5: No já si myslím, že rozšířili černý obchod se zbraněma.
6: Ještě o naše teritorium.
5: Korupci do střední Evropy rozšířili z Ukrajiny. To je bezprecedentní. Jako. No a logické je, že my jsme se zbavili závislosti na ruských zdrojích a učinili jsme se závislí na bílém prášku.
6: No. To víš, občas se objeví v banánech, když už to jako nejde převážet nějak úplně ilegálně, tak občas je i v těch banánech. Tak.
5: Jo. Počkej, to tady něco přečtu. To budeš vidět. Počkej, to tady musím načíst. Bys viděla ve Zlíně, jak to žije. To je tady ve u nás na Moravě, víš?
6: To já vím, Zlín já znám. Tam já často jezdím v létě.
5: No poslouchej, tak já ti něco přečtu. Je to z 8. prosince. Zastupitelka ke kontroverzní výstavě ve Zlíně. Dvojtečka. Fialova vláda vyburcovala Čechy k žoldnéřství. Jo?
6: To je nájemní vojáci. Ve Zlíně.
5: Ve Zlíně probíhá výstava oslavující padlé české žoldáky, kteří bojovali na straně ozbrojených sil Ukrajiny. Přitom Češi, kteří bojují na opačné straně, jsou v České republice stíháni jako teroristé. Zastupitelka Zlínského kraje Marie Pěnčíková zastačilo, promluvila SME ČT24 o instalaci a tomto dvojím metru. Paní zastupitelko, právě teď ve Zlíně probíhá výstava na počest padlých Čechů, kteří bojovali v řadách ozbrojených sil Ukrajiny. I když podle českých zákonů je služba v cizí armádě trestný čin. Jak vnímáte tuto výstavu? V prvé řadě, ať sama tyto aktivity neschvaluji a nepodporuji, bych chtěla říct, že je mi líto každého života, který skončí předčasně. Nikdo by neměl takto umírat. Takže za mě, když už má někdo potřebu takovou výstavu organizovat, tak ji vnímejme jako velké varování. Válka není počítačová hra. Ve válce reálně umírají lidé. Mainstream tuto akci oslavuje. Na sociálních sítích jsou záběry, jak se novinář aktuálně ptá školáků, jak se staví k tomu, že padlí šli bojovat na Ukrajinu a tak dál. Neslouží taková výstava k propagandě žoldnéřství, k propagandě smrti, jako reklama na možnost zemřít v první linii? Tak to bych to nevnímala. Spíš doufám, že to snad odradí další, kteří by se touto cestou chtěli vydat. Vždy se najdou lidé, kteří se ve válce našli a zvolili si to jako svou životní cestu. Já jsem zastánce mírových řešení konfliktu. Když před několika lety dostal Čech 21 let za boj na Donbasu, byl to spravedlivý trest za žoldnéřství v uvozovkách. Když teď padne Čech na straně Ukrajiny, je z něj hrdina. Kde proběhla ta změna zákona? Změna zákona nenastala, jen se výrazně změnilo vnímání dobra a zla z pohledu tohoto zákona. Na Donbasu zabíjeli ti špatní, ti, co teď bojují na straně Ukrajiny. Stojí na straně těch dobrých. Je to dvojí metr, ale posvěcený vládní morálkou, teď už snad bývalé vlády. Nedávno na Ukrajině zahynuli dva čeští občané, kteří bojovali na straně Ukrajiny. Minulý týden podle ruského ministerstva obrany zahynula skupina českých žoldáků. Další český občan byl prokuratorou Luhanské lidové republiky odsouzen ke 13 letům odnětí svobody. Co vede Čechy k tomu, aby se nechali najmout jako žoldáci do cizí války? Jak velkou roli v tom hraje proukrajinská politika Fialovy vlády? Obávám se, že velkou. Ta vládní rétorika, která tady byla, spoustu lidí vyburcovala i k této formě pomoci. a člověk si možná neuvědomí, že může za tuto pomoc zaplatit cenu nejvyšší. Děkujeme za rozhovor. Jak by si vnímala, Míšo, ty takovouhle výstavu? Je to jako odstrašující, nebo je to de facto propagace nacismu, nebo je to jakási pouze nevhodná akce, nebo jak bys to navnímala ty?
6: Já bych ji teda vůbec jako neuspořádala, to je první věc, co by vůbec jako nemělo být jako něco takového. Za mě je to úplně špatně. Vůbec nemá smysl adorovat někoho, kdo bojuje na straně nacismu. To prostě bohužel. Jakože žoldnéři jsou, byli, jsou a budou, o tom asi není pochyb, ale proč? Co to má za účel? Proč tu výstavu dělali? Aby jich bylo víc? Měl to někoho zastrašit? Já nevím. Víš, jako takový jako celý rozporuplný.
5: No ne, tak já si myslím, že to je vyloženě v rámci té propagandy, která tady probíhá. Jo, rozumíš, to bych takhle bych to nacítil já, že prostě to patří jako k té propagandě, jo. Čili tak nikdo už prostě o tom nepřemýšlí víc, ani míň. Navíc vůbec jako třeba spousta lidí neví, jo, že žoldnéř je v naprosto špatném postavení vůči řadě záležitostí, které se váží k účasti v nějakém vojenském ozbrojeném konfliktu. Jo, to je důležité, aby si třeba někteří uvědomili, když by chtěli tam jít, aby si to uvědomili, protože voják a žoldnéř, to je veliký rozdíl. Voják je někdo jiný než žoldnéř. Žoldák je úplně ohrožený druh, tak bych to asi řekl.
6: No, tak když se někdo dobrovolně jako nechá a ještě řeknu bez peněz, jako jo, tak ať si tam jde, ať si tam prostě bojuje, ať si tam střílí samopalem, myslím si, že se po ještě dřív, než tam vůbec dojede, jo. Ale žoldáci jsou úplně něco jiného, že jo.
5: No, já teď jako hledám, mám k tomu tady takový článek, který by možná mohl posloužit k tomu, aby třeba někteří nešli se nechat najmout.
6: Jo.
5: Jo. Nevím, tady se tady najdu, jestli už nejsem moc daleko. Ale to postavení žoldáka je, voják je chráněn určitýma úmluvama mezinárodních konvencí. Jo?
6: Přesně.
5: Tam prostě, on má požívá jakousi ochranu, což žoldák teda bohužel nemá teda, nebo dobře, bohudík možná. Tak, první část. Když padne žoldák do zajetí, pravda bez sentimentu. Dlouhé roky jsem sloužil jako voják a něco o tom snad vím a něco si pamatuji. Sice jsem byl jen poddůstojník, ale troufnu si říct, že to, co vám teď napíšu, platí a nejspíše se nezměnilo. Proto když dnes slyším, že je někomu líto českých žoldáků bojujících za cizí státy, je potřeba říct jediné. Lítost je to poslední, čeho se podle mezinárodního práva dočkají. A teď si to vysvětlíme jednoduše, věcně a tak, aby tomu rozuměl každý člověk, který nemá vojenské vzdělání. Fakta a nic navíc. Kdo je žoldnéř a proč je to důležité? Pokud jste občan České republiky, dobrovolně odjedete do státu A, který bojuje proti státu B. A za peníze podepíšete, že budete bojovat v cizím zájmu. Pak podle mezinárodního práva nejste voják. stáváte se žoldnéřem. Žoldnéř je osoba, která není občanem válčícího státu, nemá k němu žádný vztah, nepodléhá jeho regulérní armádě, přijela výhradně za úplatu, účastní se konfliktu z osobních důvodů a ne na základě státního velení. Tento status je zásadní.

0: viděl pro zajatce, nemá nárok na ochranu před civilním soudem, může být držen, vyslýchán a obviněn podle trestních zákonů státu, který ho zajme. Ochrana je nulová. Mezinárodní dohody ho nechrání. Nikdo se nemusí řídit pravidly, která platí pro regulérní vojáky. Druhý fakt. Žoldneř může být souzen a trestán jako zločinec. Protože žoldneř není kombatant, země, která ho zajme, ho může obvinit z celé řady trestných činů. Obvykle jde o nelegální účast v ozbrojeném konfliktu, terorismus, sabotáže, vraždu nebo pokus o vraždu, žoldneřství samotné. Tresty bývají velmi vysoké, a to nejen 20 nebo 30 let. Některé státy, například v oblasti Blízkého východu, mají pro tento typ činnosti i trest smrti. Legálně a podle jejich práva. Třetí fakt. Česká republika vás neochrání. Pokud člověk vyjede bojovat do cizí války bez povolení, nejedná jako voják svého státu, ale jako soukromá osoba. Česká republika není povinna ho chránit, není povinna žádat o jeho vydání, není povinna diplomacii aktivovat, protože nejde o českého vojáka. Naopak, český trestní zákonník říká, že služba v cizím vojsku bez povolení prezidenta republiky je trestný čin. Člověk, který může mít problém i doma. Čtvrtý fakt, z právního hlediska jde skutečně o žoldneřství, motivace penězi, absence občanství válčící země, neúčast v jejich ozbrojených silách, žádný veřejný zájem, pouze osobní zisk. To vše splňuje legální definici žoldneře. A žoldneř je v mezinárodním právu zcela mimo ochranné rámce. Pátý fakt. Co se stane, když padne žoldneř do zajetí? Průběh je přímý a bez chudrlinek. Nebude považován za vojáka, nedostane statut válečného zajatce, bude veden jako podezřelý, bude vyšetřován podle civilního práva, bude postaven před soud a může být odsouzen. Ženevské úmluvy se na ně nevztahují. Pravidla jsou jasná. Právě proto je žoldnerství ve světě považováno za jednu z nejriskantnějších forem boje. Příklady z praxe. Afrika, Sierra Leone, Angola, Kongo. V 90. letech byli žoldneři z Evropy i Jižní Afriky masově nasazováni v afrických konfliktech. Mnoho z nich bylo v případě zajetí okamžitě obviněno z terorismu, předvedeno před vojenské soudy, odsouzeno k dlouhým trestům, popravováno bez nároku na status zajatce. Mezinárodní organizace s tím nemohly udělat téměř nic, protože žoldnerství nebylo pokryto ženevskými úmluvami. Blízký východ. Situace v Sýrii a Iráku. V oblastech kontrolovaných teroristickými skupinami byli zajatí žoldneři často považováni za nepřátelské agenty nebo za útočníky proti civilistům. Stávali se předmětem politických poprav nebo výměnných obchodů. Ochrana žádná, diplomacie nulová. Ukrajina po roce 2014. Ukrajina i Rusko vyšetřovali zajaté cizince podle svých trestních zákonů a ne jako vojáky. Někteří byli odsouzeni k mnohaletým trestům za žoldneřství. Obě strany argumentovaly tím, že cizinci přijeli za výdělek a proto nejsou kombatanti. Latinská Amerika, v Kolumbii, Venezuele a Mexiku jsou žoldneři automaticky spojováni s kriminální činností. Pokud padnou do rukou armádě nebo policii, bývají obviněni z vražd, terorismu a účasti na ozbrojených skupinách. Postavení válečného zajatce zde neexistuje vůbec. Proč je to tak tvrdé? Mezinárodní právo staví žoldneře mimo systém ochrany z jednoho prostého důvodu. Žoldneř nejedná jménem žádného státu, nejedná ve veřejném zájmu, nemá žádnou státní zodpovědnost a přichází do konfliktu kvůli penězům. Právo proto říká, že člověk, který přijel zabíjet v cizím konfliktu za výdělek, není voják. Je to civilní pachatel násilí a podle toho se s ním zachází. Kde je Daniel Danis Krajča? Jo? Tak to je.
1: No, tak jako

0: se kam, pomozme mu tam. Si všichni myslí, že prostě hrát si na vojáčky podle nějakých her, že to je prostě super, že jo.
1: Tak, teď mám na tebe kombatant.
0: Otázku.
1: To nám Věrka posílá, co je kombatant, nebo kdo
0: je. No ta je
1: je
0: skvělá. Já jsem si to tak jako v duchu přála.
1: Kde je kombatant? No, tak máme bystré posluchačky i posluchače. Šup, se na to podíváme. Kombatant v doslovném českém překladu bojovník je osoba, která je oprávněna účastnit se nepřátelských akcí, to je bojovat. Jedná se o základní pojem mezinárodního humanitárního práva. S výjimkou zdravotnického a duchovního personálu jsou kombatanty všichni příslušníci pravidelných ozbrojených sil státu, jakož i příslušníci jiných ozbrojených sil, například povstaleckých, které mají odpovědné velení. Kombatanti se zpravidla odlišují od civilního obyvatelstva nošením uniformy či rozlišovacího znaku a otevřeným nošením zbraně. Kombatant je legálním cílem útoku. Jo? Tak.
0: Jasný, pochopili
1: práva,
0: jsme.
1: Povinnosti a tak dále. Takže je to bojovník. Už víme, kdo je kombatant. Teď se tě zeptám na dvě takové věci. Ne, nejdřív na jednu a potom tu druhou.
0: Doufám, že budu
1: znát
0: odpověď.
1: Takhle, nechci ty dvě spojit, jo? Největší developer v Česku zastavuje novou výstavbu. Ceny rostou, trh je přehřátý. Central Group kvůli přehrátému stavebnímu trhu a růstu cen odkládá nové projekty o rok. O čem nám to vypovídá?
0: Až jsem se z toho zakuckala.
1: No já vidím, že tě to úplně rozhodilo.
0: No jasně, trh se přehrál. Začínáme se dostávat do píku. A asi bude strmej pád dolů.
1: No, svědčí to. Přesně jak říkáš. Svědčí to o tom, že Central Group vyhodnocuje, že by draze postavili, ale už by to nedokázali tak draho prodat.
0: Přesně tak.
1: Čili stavěli by v době drahých stavebních materiálů a prodávali by to v době, kdy už trh se dostane z přehřátého stavu do pádu.
0: Ano.
1: A pak tady můžeš někomu vysvětlovat nahoru dolů, že prostě kupovat nemovitost to... a že blbost prostě, že... A někteří tvrdí, jak ceny nemovitosti půjdou ještě nahoru, půjdou ještě nahoru, ještě půjdou... Kam půjdou do nebe? Možná
0: to už to nemá.
1: No.
0: No, ale malinko.
1: Tak. A perla,
0: no,
1: závěr.
0: To... Perla. Myslíš černá perla.
1: No krom toho, že publiko italské píše, že Česko se topí v nelegálním odpadu. Vozí ho z Německa i z Itálie, jo?
0: Hele, my se topíme... my se topíme v korupci.
1: My se topíme v jiných
0: srágorách. My se topíme ve sračkách, my se topíme v odpadu, my se topíme v totálním rozkladu státní správy, v totálním rozkladu školství, zdravotnictví, kultury. No, máme to pěkný.
1: Peď?
0: Jen si to neškrábat.
1: Mám tady pochopitelně aktuálku, že co se týká vyhlášení Andreje Babiše.
0: Jo, Andrej prý letěl normálním letadlem.
1: A už víme, jak to Andrej přesně udělal s tím majetkem, kdo mu ho bude spravovat?
0: Ne, to jsem nějak nezjišťovala úplně. To úplně nevím.
1: Francie je v bankrotu. Šušká se, že toto bude, právě ta poslední kapka, která dokápne a Evropská unie finito.
0: Skápne. Ty, aby jsme se jednoho krásného dne neprobudili.
1: Bez a unie.
0: Náru...
1: No, no, musíš představit... Počkej, ty si děláš se mnou, ale představ si, že ráno prostě vstaneš, budeš úplně v pohodě a přitom už od půlnoci nebude unie. A otázka je, jak můžeš být v pohodě, když nebude už nemáme unie. Evropskou unii?
0: Já myslím, že budou úplně v pohodě, že jo?
1: Ale jak můžeš být
0: tak v pohodě? Bude... Tak co bude zapotřebí, se stejně bude obchodovat. Stejně ty státy budou muset mezi sebou kooperovat, když to zařídili tak blbě, že prostě si dováží brambory přes půl světa a zeleninu přes půl
1: dobře,
0: světa.
1: Dobře, to jsou ty maličkosti, to zaplatí lidi, ale nebude už unie.
0: No, tak nebude.
1: No na koho budeme nadávat?
0: Neboj, my dva si vždycky něco najdeme. Neboj se. A když už si nic nenajdem, no tak to budeme jenom všechno
1: tak počkej,
0: chválit.
1: Ne, tak budeme chválit. Ale no? Na to se těším. No. A teď jedna dobrá na závěr. Jo? Ptal, položil jsem ti otázku, jestli nemáš tušení, kdo by mohl být správcem, respektive obhospodařovatelem Agrofertu, čili majetku Babišových.
0: Víš co?
1: Počkej, nemám si hlavu, já ti odpovím teď jednou jo, zprávu. Jo, ne, jo, odpovím, jo. Navedu tě.
0: Navedeš mě, dobře.
1: Jasně.
0: Dobře.
1: Vracíme se domů. PPF Group se přesune z Nizozemska do Česka.
0: Jak jsi to řekl, tak...
1: Kde bude platit daně? Holding Amalar rodiny Kellnerových oznámil, že společnost PPF Group NV, hlavní holdingová společnost investiční skupiny PPF, zahájila přesun sídla z Nizozemska do Česka. Také uvedl, že ukončí činnost svého poradního sboru. Největší česká investiční skupina PPF, spravující mimo jiné operátora O2, banku Airbank nebo televizní stanici Nova, přenese své sídlo z Nizozemska zpět do Česka. Rozhodli o tom hlavní akcionářky Renáta Kellnerová a její dcery. Během téměř 35 let se z PPF stala největší mezinárodní investiční skupina s českými kořeny. Přesun sídla PPF Group do Česka dokazuje, že jako akcionáři máme důvěru v zemi, ve které žijeme, a také v předvídatelnost jejího právního prostředí. Historické důvody, proč mít sídlo PPF Group mimo Českou republiku, k němž patřil zejména silný právní rámec ochrany investic, již pominuli, uvedla majoritní akcionářka PPF Group Renáta Kellnerová. Amalar současně oznámil, že ukončuje činnost svého poradního sboru, který již splnil svou konzultační funkci spojenou primárně s transformací skupiny PPF. Sbor, který se skládá z renomovaných expertů, jako jsou expremiér Jiří Rusnok, bývalá partnerka EA Magdalena Souček nebo původní šéf PPF Jiří Šmejc, lékař Bohdan Pomahač a investor Tomáš Otruba, nahradil původní advisory board. Ten poskytoval rodině strategické poradenství ohledně správy majetku a investic. Rozhodnutí o zahájení přesunu registrovaného sídla PPF Group přímo navazuje na nedávné změny akcionářské struktury a změny v korporátním řízení skupiny PPF. Všechny akcionářky skupiny PPF žijí v Česku, odkud se aktivně podílejí na jejím strategickém směrování ve spolupráci s managementem, který sídlí převážně v tuzemsku. Seznam zprávám stěhování v exkluzivním rozhovoru, který vám nabídneme v následujících dnech, potvrdil i nejvyšší představitele PPF generální ředitelka Kateřina Jirásková a generální ředitel Didier Štesl. Když tu naše akcionářky žijí, je pro ně naprosto přirozené mít celou strukturu firem, které jim patří, u nás v České republice, řekla v rozhovoru Jirásková. V ideálním případě by měl být proces dokončen v prvním pololetí roku 2026, upřesnila. Na skupinové úrovni tak bude PPF nově platit daně v České republice. Už v loňském roce však PPF v Česku na daně z příjmů a odvodech na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnavatele, ne za zaměstnance bych řekl, odvedla 9,2 miliardy korun. PPF je mezinárodní investiční skupina založená v roce 1991, která dnes podniká v 25 zemích světa. Loni vykázala rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur v přepočtu 80 miliard korun. Podle žebříčku Seznam zpráv Česká elita je s hodnotou 479 miliard druhou nejhodnotnější českou firmou. Výdělek PPF se loni zvedl o 121%, mimo jiné zásluhou dvou mimořádných obchodů. Předně šlo o prodej poloviny telekomunikačního holdingu PPF do rukou arabské firmy AT, vlastněné státním fondem Spojených arabských emirátů, a pak o prodej zbytkového podílu v německé uhelné firmě Leak do rukou jejího majoritního vlastníka Daniela Křetinského. Proč vlastně odešla PPF do zahraničí? V tichosti. Všimni si, nikdo o tom nevěděl, jako nemluvilo se o tom vůbec nikde.
0: Mě to právě překvapilo, že najednou jako se mluví o tom, že se vrací, když jsem úplně někdy jako nezaznamenala, že by jako odešla.
1: Protože měli strach z těch zločinců tady, chápeš? Protože měli strach, že je obviněj, protože PPF-ko má s Ruskem velký obchodní ty obraty, má tam, že jo, má tam v podstatě de facto banku, no tak se asi báli o to, že na ně uvalejí sankce, ne? A že je budou drtit, že je budou vydírat a něco všechno.
0: Najednou se nic neděje, že jo? Babiš na scéně.
1: Babiš na scéně, PPF je zpátky a Andrej má vymyšlenou variantu, jak to udělá se svým střetem zájmu.
0: Jak to řekl, tak mi to ukáže. Tam naskočilo. Ano.
1: Naskočilo ti to taky?
0: Naskočilo mi to tam jenom, jak si začal číst ten nadpis.
1: No jo. No jinu. Tak. No. Někdy býváme i dobrými proroky, tady řekl bych. No. A možná na závěr bychom si mohli říct, že na Slovensku to bylo divoké.
0: Tak oni jsou takový bratři a Slováci trošku divočejší nátury, tak to víš.
1: Ani nevím, proč v tom parlamentu ta bitka vznikla, kdo to vyprovokoval. Nevíš?
0: Nevím, tohle nevím, opravdu ne. To fakt nevím.
1: Necháme si to na příště.
0: Ale to víš, sice... jako někdy je to zapotřebí provětrat, prostě trošku vítr udělat, jako.
1: No jako já, když slyším některé ty blbečky
0: z té předchozí
1: garnitury, tak já se nedivím, jako. Já se fakt nedivím. Protože to je na přezdržku se vším všudy, jako.
0: Já jsem jenom viděla, jak Fiala se loučil s úřadem a upřímně viděla jsem to bez zvuku. Naprosto mi to stačilo. Ani ten zvuk jsem k tomu nepotřebovala.
1: Tak jeho milovaná židle, jeho milovaný stůl, jeho milovaní spoluobčané.
0: No, ty vůbec neví, co to je spoluobčan. Bože.
1: Tak počkej, tak si to pustíme, ne? Co?
0: Já jsem to fakt měla bez toho, bez zvuku. Já nevím, jsem to někde viděla.
1: A co jsi měla?
0: No, jako... Já nevím, jestli to bylo... Ne, tu bitku ne, myslím toho Fialu jsem slyšela bez...
1: Jo, tak.
0: To jsem si fakt jako... Pustíme si bitku?
1: Pustíme si slovenský parlament.
2: Však, dočkej. Prečo by som to vypínal?
3: Prečo by som to vypínal?
4: Bitka v parlamente. Toto ste doslova a do písmena nevideli. Najprv tvrdá potýčka Titela proti Matovičovi, potom škrtenie Jozefa Pročka a potom to prišlo. Toto si jednoducho musíte pozrieť.
2: Toto sú ľudia, ktorí dali amnestiu zločincovi Gašparovi. Čo je ty čurák? Však, dočkaj. Prečo by som to vypínal?
3: Prečo by som to vypínal?
2: Čo robíš, hento?
5: Tak čo ma držíš, kurva? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš?
6: On to hodil. On to hodil.
2: On to hodil. On to hodil. On to hodil.
5: Čo ma škrtíš?
2: Čo on to hodil do mňa? Čo ty si taká múdra, jak rádio? On to hodil do mňa.
6: Čo urobil on?
2: A prečo by som mu dával? Prečo by som mu dával? Uderáš. Áno, aj tento hlasoval. Starosta, vykrmený. Duško Galis hlasoval, áno. Táto hlasovala. Tento kšeftár. Komu hovoríš, idiot, ty krava?
3: Komu hovoríš, to čo ma tu biješ? Čo do mňa búkáš, ty krava? Ona do mňa búkla. Ona do mňa búkla. Ona do mňa buchla, ty debil.
6: My sme nič neurobili.
2: Toto je ten šeftár. Toto sú všetci. Výkvet.

0: pak už došlo jenom k vyklizení.
1: A pak už si roztrhali občanky.
0: Ale víš, co je na tom nejlepší? Ono se někdy to jako musí odfouknout, víš?
1: No, tím se to vyvětrá, udělá se přetlak, přetlak se upustí, papinu v hrnec se natekne.
0: Takže lepší, když se porvou, lepší se porvou v parlamentě, než aby z toho byla občanská válka.
1: No, přesně tak, jako. No, to asi jako, si, s tím asi souhlasím.
0: Že jo. Já si myslím, že je potřeba se rozloučit tak nějak
1: v dobré náladě.
0: V dobré náladě bychom se měli rozloučit.
1: No jo, no. Čas oponou trhl. Koukám, že to máme skoro 23.00.
0: No jo.
1: No v dobré náladě určitě. Já si myslím, že čeká nás hektický závěr roku, teda aspoň mě. Nicméně i v tom blázinci, který
0: počkej ještě, někdy... vydeš ještě, jako ty už jsi se rozjela touhle cestou.
1: No ty si řekl rozloučit, no tak
0: no, ne, já jsem říkal, rozloučíme se tak nějak jako pozitivně.
1: Sváteční,
2: proč jste mi to udělal? Když jste říkal, že ho nemenujete. A cože, jste mi to říkal už pětka, to není pravda, v žádném případě pětkrát jste mi to neříkal, jak už mi to řekněte, vy jste slíbil, vy jste mě zradil a ještě mu gratulujete, že se vůbec můžete podívat na sebe do zrcadla, pane prezidente, že se nestydíte, kdože vám volá? No já vám volám samozřejmě, já volám na Hrad svého bývalého kamaráda Petra. Cože, Andrej že volá, tak to típněte. Halo, mi to típnul, halo. Že, je, tak vlastně ona už začala ta tiskovka, jsem si nevšiml, omlouvám se, to byl telefonát důležitý, jsem si potřeboval zavolat. Mi pokládejte otázky.
3: Pane předsedo, s kým jste to hovořil?
2: Tak já jsem hovořil s prezidentem republiky, já jsem velmi zklamaný, protože on mi slíbil, že budu zase premiér a že budeme se společně střídat na zájezdech do Kyjeva a jemu se nedá věřit a normálně mě zradil.
4: Jak vás zradil?
2: To jako se normálně zrazuje. Paní co mi tohleto prodávala, říkala, že je to svařák pravdy, ale já mluvím jen pravdu, takže vlastně se vůbec nezměním. Takže vám to řeknu popravdě, on prostě zradil. Víte, že svařák je v Německu levnější a dokonce kvalitnější než v Česku? A jenom potřebuji vyslat ty signály, kupujte svařák v Německu.
4: Pane Fialo, jak vás zradil podle vás prezident?
2: Jednoduše prostě jmenoval Babiše a to já jsem mu chtěl dát k Vánocům dokonce nějaké bitcoiny, co mi nechal Don Pablo, teda nechal, on to zapomněl, prostě zapomněl to. No a chtěl jsem taky navrhnout, aby se naše brněnské náměstí, zvané Zelňák, určitě znáte Zelňák, slavné náměstí, jmenovalo náměstí Petra Pavla, čili Pavlák. Mohl to být Pavlák, ale bohužel nebude mít nic. Ať si to řeší s tím estébákem, týračem dětí, utrhačem, skorumpovaným podvratníkem a skutečně neslušným občanem. Tak.
3: Vaše vláda oficiálně skončila a...
2: A co? A vážně? To bych měl asi zavolat prezidentovi. A vyslat jasné signály, že je něco špatně.
3: Už jste mu volal. Fakt je, že jste skončil. Bilancoval jste?
2: Tak to se naprosto ohrazuji, já jsem nebalancoval. Jsem naprosto v pořádku, to je sprostá lež. Já se držím na nohou úplně v pohodě a je to pravda. Mám tady svařák pravdy a je to pravda. A nejraději bych si dal Nutellu, ale nemáte Nutellu.
3: Ptal jsem se na bilancování vaší vlády.
2: Bilancování, tak to jo. Přátelé, já jsem si najal dokonce, jsem si najal marketingové firmy A všechny tyto marketingové firmy mi řekli, jak jsem byl vtipný na sociálních sítích, tak mě chválili, jak jsem byl odvážný, zvlášť na těch sociálních sítích, tam jsem vyhrnul si dokonce i rukávy na těch sítích. Chodil jsem mezi lidi a dokázal jsem si zdržet názor, neposlouchat ty lidi a taky, že pevně stojím za svými lidmi a ať udělají cokoliv, je to Blažek nebo Černochová, prostě my jsme jedna rodina.
4: No, tak proč jste prohráli?
2: My jsme neprohráli. Nám to prohrál Bartoš s digitalizací, Stan s dozimetrem, hodili to na nás. A já, když jsem politická hvězda, tak pár kapek té špíny po mně steklo, to je pravda, ale to nevadí, já se pak vysprchuju a začnu znova. Tak, kdo do toho svařáku dal tu švestku, prosím vás? Co? Jako máma mi říkala, že svařák je pro mě nebezpečný, že bych to neměl pít.
3: Pane Fialo, další rána pro ODS je odchod hejtmana Kuby. Co vy na to?
2: No Kuba, to je další věc, to je další zrádce. Kde jste? Zrádce. To je další zrádce. Já jsem ten, který se drží na můstku, jak na Titaniku a jak víte, tak z ODS se neodchází. Ten už si ani neškrtne Kuba. Mluvil jsem s Ivanem Langerem. Celý Olomoucký kraj vysílá jasné signály, že je proti němu. Je na něm dokonce už vypsaná v Brně odměna. A v Praze mi primátor Svoboda slíbil, že dostane pokutu hned, tak vyleze z vlaku. Tak, takže je to tak. ODS je familie. ODS je mafie, ze které se nevystupuje. Ne, ten mafiánský smích mi nejde. To šlo vždycky líp Donu Pavlovi.
4: Matěj Gregor z Motoristů říká, že se na vašich ministerstvech kradlo po miliardách.
2: Co to povídá? Že se kradlo po miliardách. A víte co? Ano, je to pravda. A co jako? Mají to rozkrást oni nebo my. My, pravicoví lidé, kteří milují Evropskou unii, milují NATO, Ukrajinu a Green Deal, emisní povolenky a všechno. Z čeho může být provize, to my milujeme. A šmara, mě se tak motá hlava. Určitě se mi to jenom zdá. Určitě, jistě je to jenom zlý sen. Teď zavřu oči a určitě budu zase premiérem. Až je otevřu, budu zase. Ne. Tak jsem opravdu pořád v prdeli. Tak to byl asi opravdu svařák pravdy. Hezké Vánoce.
0: Tak to bylo na rozloučenou, jo?
1: No, tak... Je prostě svařák pravdy a pak se celý prořekne, no, kdyby to tak byla pravda.
0: No, oni by to neuznali, protože byl opilý. On mě usvědčí střízlivý, ho víš?
1: Ne, jo, se na to těším.
0: Tak, a teď už můžeš, pojď.
1: Jo, teď už jako teda přijde
0: no,
1: to
0: teď už můžeš, ne.
1: No jo, no. No tak jo, přátelé, tak jak říkám, týden do Vánoc, Peťo, budeme vysílat úterý před Vánocema, před Štědrým dnem, normálně?
0: Nevím, tak nemusíš, já asi budu vysílat.
1: No já se ptám, jako, já určitě jako na značka.
0: No tak, já vím, že bez toho nemůžu jenom...
1: Ne, tak to už doufám.
0: 23. je krásný den. Akorát na vysílání.
1: No. Hele, doufám, že v tu dobu už budu mít všechno uvařeno, připraveno, nazdobeno a že už to bude ve finále i s DPH a se vším, takže snad jako se to zadaří.
0: To bude v finále, jaký svět ještě neviděl.
1: Jo, čeká mě opravdu těžký týden a ještě s mojí Rýmou, tak to bude velmi zajímavý. Tak jo, tak. Ale... I tak, přátelé, mějte se moc krásně, užijte si poslední adventní týden Odpočiňte si, pokud to trošku půjde, protože všechno běží do finále, všechno bude tak, jak má být, bude to skvělý, bude to výborný a já už se na to moc a moc těším. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc a těším se na vás i na tebe, Petře, zase za týden.
0: Děkuji ti za účast, děkuji za to, že jsi byla s námi tady po celý večer vlastně. Děkuji vám všem, co jste poslouchali, co jste s námi spolupracovali, co jste nám psali, co jste nás na něco upozorňovali, anebo jenom tak prostě poslouchali. Zkrátka dobře, jsme jedna velká rodina. A držíme při sobě, protože tahle ta jízda, kterou teď momentálně jsme rozjeli, to je opravdu závěrečná, ale velkolepá. Velkolepá jízda a show. Mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.
5: My můžeme zkusit teda všetci spolu teraz jednu pěseň, která je těž o kšefte, o obchodovaní. Najlepší kšeft totiž to je, víte čo? Obchod so zbraňami, aj keď je to len malý obchod jako ten náš.
6: Krado. Aby viac nekradol. Od Tchau, tchau.

0: je tady ideální podhoubí pro to vytvořit vyšetřovací parlamentní komisi, tak tomu asi někdo dal souhlas. Mm-hmm. A to určitě nebyl, řeknu, řadově vrátnej.
1: Mm-hmm. Co může hrozit panu Řehkovi?
0: Kdyby tady byl právní stát, tak tohleto zvěrstvo vůbec nemůže nastat. Tekly kolem něj miliony a finanční správa by se o to nezajímala.
1: Každá armáda smrdí od Řehky.
0: Ne každá armáda, naše armáda smrdí od Řehky, ne každá čachry machry. Jo, kolem čerta vraníka. Ty drony někde zabíjejí děti a lidi a civilní obyvatelstvo.
1: A k tomu ještě využívají jako teroristický nástroj právě armádu České republiky.
0: No, je to, jde z toho mráz po zádech.
1: Co si dostal za odpověď?
0: Tak, velmi slizce tím proklouznul, ale v podstatě neřekl, že my lžeme, a v podstatě nám potvrdil, že taková sbírka neexistuje. A nechci skončit v pekle mezi čerty typu vraník.
1: Takže tady máme vlastně svým způsobem neexistující právní formu.
0: Prachy jsou neexistující. To je moje kampaň, to já mám, nebudu zdaňovat.
1: Vážení diváci, vítejte na Vlnách hlasu naděje. Dnes jsme se tady sešli, proč vlastně? Protože jak vůbec stát může krýt skupinu D a firmu STV Space? A žijeme vůbec v právním státě? Jak se může náčelník generálního štábu armády České republiky stát jedním z členů občanské iniciativy na podporu válečných snah? A jak se může čert z hodností vraníka stát bílým koněm? A kdo odvádí pozornost od ještě většího válečného biznisu? A také působí armáda České republiky bez zákonného povolení mimo své hranice jako žoldácká skupina? A vyznamenává Petr Pavel teroristy? O tom všem si dnes budeme povídat s předsedou spolku věřitelů a přátel práva Zbyňkem Prouskem. Ahoj.
0: Ahoj.
1: A my si nejdřív na úvod, abychom se uvedli do tématu, pustíme krátkou reportáž z Novy.
2: Zákony dodržujeme, potřebné licence máme a nikdo se neobohatil. To prohlašuje skupina D, která stojí za sbírkou na drony vyvážené na Ukrajinu a prověřuje ji vojenská policie.
3: Za skupinou stojí i náčelník generálního štábu Řehka, s nímž měla spory bývalá ministrně obrany Černochová. Ta na problémy kolem spolku upozorňovala už několik měsíců.
2: O aktivity skupiny D kolem náčelníka generálního štábu Karla Řehky a herce Ondřeje Vetchého se dlouhodobě zajímala bývalá ministryně obrany Jana Černochová. Těsně před koncem jejího působení v čele ministerstva spolek paralyzoval zásah vojenské policie. Vojenská policie, která podléhá přímo šéfovi rezortu obrany, spustila akci minulý týden ve čtvrtek a prováděla třeba domovní prohlídky nebo vyslýchala členy spolku. Podle skupiny D zablokovali vyšetřovatelé také bankovní účty i soukromá konta některých dobrovolníků. Spolek odmítá, že by se na dronech obohatil.
1: Tak Zbyňku, co na to všechno říct? Obohatila se skupina, neobohatila se? Jak to je možné, že se teda náčelník generálního štábu v něčem takovém angažuje vůbec?
0: Tak je to určitě na širší nebo větší diskuzi, ale pro mě osobně i pro skupinu lidí, ve které se pohybuju, je zarážející, že vůbec něco takového u nás může vzniknout. Já bych to nazval něco jako soukromá armáda. Mm-hmm. Já si vždycky jsem žil v tom, že podle platné legislativy zdravého rozumu jakékoliv manipulace s zbraněmi, zbraněvými systémy a tak dále je výhradní záležitost a působnost armády České republiky, které budeme říkat. A je mi tedy s podívem, že nějaká skupinka lidí, v podstatě spolek, to už samo o sobě, jo, já taky jsem předseda spolku, předesílám, že tady máme snad bezmála 100 000 spolků v této republice, ale jenom jediný spolek, to je takový zajímavý, a ještě se to určitě budeme věnovat, jenom jediný spolek tady kšeftuje z, nebo kolem jediného spolku se točí více jak 200 milionů korun. Je to jediný spolek, který tady si hraje na soukromou armádu, je to jediný spolek, který v podstatě bez kontroly orgánů státu si dělá, řekněme, co chce.
1: A používá k tomu soukromou firmu SPV Space?
0: To, jak konec konců to jsem se dozvěděl z médií, to já nemůžu potvrdit, ale nemám důvod to těmto mediálním zprávám nevěřit. A to je taky další věc, jak bych řekl, s podívem. Mm-hmm.
1: Pojďme si k tomu pustit krátkou reportáž nebo krátký projev poslance Růžičky za ANO, který právě k této firmě SPV Space promlouvá.
4: A když se to pomaličku začalo rozplétat, jo, tak se na mě nakontaktovali vojáci speciálních sil a už mi říkali, podívejte se, pane poslanče, na to, podívejte se, jaký jsme dostali instrukce, prostě na diplomatický pasy se vozily drony na Ukrajinu. Nikdo o tom nevěděl. A teď si vemte, že na té Ukrajině ty vojáci ze speciálních sil, kdyby je ten ruský dron trefil, paní poslankyně, a teď my se budeme všichni divit, kdo tam ty vojáky poslal, a teď budou říkat, vy v bezpečnost nebo v obranném výboru víte o tom, že tam byli vojáci, a my budeme říkat, my tam ty vojáky, jako
5: paní,
4: tam můžou být.
5: Urbanová, to jsou poměrně vážná obvinění, pokud byly vysíláni vojáci speciálních sil do válečného konfliktu.
4: Nekomentuju činnost policie.
6: Rozumím.
4: Ale tady je porušován zákon. A potom
6: to my nevíme, Vy máte nějaké informace, my to nevíme.
4: Ale potom si vemte, že tady máte soukromí firmy, které vám regulérně vyváží drony a věci na Ukrajinu. Musí mít x desítek povolení. A potom vám ty firmy říkají, prosím vás, pane poslanče, jak je možný, že tady spolek přes firmu, ne ten spolek to tam nevyváží, vyváží to tam firma FPV Space, ta firma to tam dává, my musíme mít x desítek potvrzení a tady se to obchází.
6: Já to nemůžu komentovat.
4: Jako, proč já bych to nemohl komentovat? Já se na
6: protože
4: to
6: ptám, můžete poškodit
4: jestli zákony praktické.
5: To je asi cílem toho vyšetřování.
4: Když si najdete na ministerstvu obchodu, tak tam ty licence si na ty firmy můžete najít. To je veřejný dokument.
6: Rozumím.
4: Mě mrzelo, že třeba pan minister Vlček do toho nezasáh, jo, a ještě to prostě kraje. To je problém.
1: Nacházíme se Zbyňku v situaci, kdy teda pravděpodobně česká armáda se nachází za našimi hranicemi, aniž by k tomu český parlament dal ze zákona souhlas. Jak tady na to reagovat? A navíc ta firma zřejmě vyvážela i nějaké tyhle ty materiály na tu Ukrajinu.
0: No já si myslím, že tady nastává podle mého názoru ideální doba na sestavení parlamentní vyšetřovací komise, protože si myslím, že by to nemělo zůstat jenom v režii vojenské policie, tím nechci vojenskou policii podceňovat, možná dokonce si myslím, že v této záležitosti bude nejen kompetentnější, ale i aktivnější než policie České republiky, ale myslím si, že je tady ideální podhoubí pro to vytvořit vyšetřovací parlamentní komisi, protože to není žádná bagatelní záležitost, protože pokud český voják působí v zahraničí bez vědomí státu, budeme říkat. No,
1: paní poslankyně za bývalou vládní koalici vlastně říkala, my o tom nic nevíme.
0: Ano, přesně tak, my o tom nic nevíme, takže tady se nabízí taková základní vidlička, buď to teda je tam všechno sfalšovaný, anebo teda naopak všichni o tom vědí, jenom se o tom nechce mluvit. Není vůle o tom mluvit. Jo, to je právě potřeba vyšetřit, ale v každém případě, pokud český voják působí za hranicemi České republiky, v okamžiku, kdy Česká republika není napadená vnějším nepřítelem, tak si myslím, že to je faux pas. A podle mého názoru vůbec to takový voják nemá co dělat. Jo, nemluví o tom, že celá řada, že v minulosti ukazuje celá řada misí našich vojáků v zahraničí, jak už Afganistán a tak dále, jaká legislativní časová osa je tam potřeba k tomu, aby vůbec ty vojáci tam mohli jít. A tady se dostáváme k nějakému patlám a matlám, že teda nějaká soukromá firma čaruje s nějakým vojenským materiálem.
1: Když se to soukromá firma působila přímo v prostorách armády České republiky.
0: To je další věc, jo, čili za tu armádu, v té armádě někdo velí, za tu armádu někdo zodpovídá, čili když dneska budeme jako laici kolem nějakého, řeknu teďka, velmi primitivně oplocení nějakého vojenského objektu, když máme cedulky, vstup zakázán, vojenský objekt přísně střeženo vojenskou policií nebo vojenskou ozbrojenou stráží a tak dále, čili pokud se nějaká civilní firma dostala do takového areálu, tak tomu asi někdo dal souhlas. A to určitě nebyl, řeknu, řadový vrátnej. Nebo je tam řeč o diplomatických pasech.
1: Když se tady neustále mluví o tom střetu zájmu, tak co pan Řehka, když vlastně on je náčelník generálního štábu a přitom firma, která dělá dodavatele pro spolek, jehož on je zakladatelem, působí v prostorách armády České republiky.
0: Jeden ze zakladatelů. No to je všechno opravdu věc na vyšetření, ale já bych uměl pochopit, kdyby pan náčelník generálního štábu Řehka, jo, byl angažovaný v nějakým SVJčku, společenství vlastníků jednotek nebo ve společenství zahrádkářů, jo, to bych si ještě uměl představit, ale aby byl angažovaný v takovýchhle institucích, jo, a když to porovnáme s jinýma kauzama jiných politiků, takzvaným střetu zájmu, tak tady to je do nebe volající, A přesto se tak dělo a velmi dlouho se tak dělo.
1: Potom je to nástroj terorismu a nejenom občané, ale i armáda České republiky je zatažena do takového terorismu. Ty jsi mimochodem bývalý příslušník armády České republiky a asi jsi tam působil nějaké roky a víš, jak to tam funguje, jaké jsou pravidla. A co může hrozit takovým lidem, jako je právě, pokud se toto podezření potvrdí, tak co může hrozit panu Řehkovi, ale i těm vojákům, co vlastně nezákonně jezdili na tu Ukrajinu?
0: Tak říkám, v dnešní době, kdy se všeobecně říká, v tomhle dnešním bordelu, co tady vládne, je všechno možný, neříkejme, co může hrozit, já si myslím, že bychom měli říkat, co by mělo hrozit. Mm-hmm. Jo, měli bychom použít právě to slovo nemesis, měla by hrozit pravidla odplata. Ty jsi začínal to naše povídání jedním z pojmů, a to bylo právní stát. Kdyby tady byl opravdu právní stát, jakože tvrdím už dlouhodobě v rámci mých celých řady jiných aktivit o vymahatelnosti práva a spravedlnosti, kdyby tady byl právní stát, tak tohleto zvěrstvo vůbec nemůže nastat. Mm-hmm. No, nemůžeme vůbec v prosinci v roce 23, kdy víme, že byl založený ten spolek Kupina D, tak takový spolek vůbec nemůže vzniknout. Ono je tam otázka už vůbec působnost toho spolku, když někdo schvaloval ten spolek, tak už tam ty body, když se podíváte do rejstříku justičního, do spolkového rejstříku, co tam všechno jsou za činnosti, tak si myslím, že to je na hraně toho, co to dělá. To, co to prakticky dělá, co tady vojenská policie vyšetřuje, tak to podezření samo o sobě je podle mého názoru za hranou toho, co to dělá. Prostě je to celý divný, ale vůbec je zajímavý, tady je fakt s podívem, že v roce 2022 vzniká nějaká speciální vojenská operace Ruska vůči Ukrajině, nebo budeme říkat ozbrojený konflikt na území Ukrajiny. V prosinci 2023 hned vzniká nějaký spolek, skupina D, oni už tam o sobě říkají, že ten název si nějak dali, podle těch parašutistů a tak dále, jo, čili je to takový hranici zase na nějakou to řek, soukromou ozbrojenou skupinu. Tak tady vzniká, přistupuje k tomu soukromá firma a myslím si, že bychom se měli zabývat tím, by se k tomu ještě dostaneme.